procesy řízení v informačním poli, ovládnete média a ta média začnou takzvaně posunovat žádaný narrativ. A to, co vidíme v Evropě, je žádaný narrativ přípravy na válku s Ruskem. To není o tom, že teď by se někdo ptal, a jak to bude s tou válkou? To jí začne Evropská unie, ta jí začne proti Rusku, nebo to bude obráceně a Rusko začne proti Evropské unii? A já vám na to odpovím. To je úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží, kdo tu válku začne. Jestli tu válku vyprovokuje Evropská unie a Rusko bude to, které se bude bránit, anebo to bude obráceně, že Rusko bude vyprovokováno, jako v roce 2022, a Rusko provede nějaké propagační údery na Evropskou unii a to bude záminka pro vyhlášení mobilizace a to bude záminka pro článek 5 a to bude záminka pro nastavení válečného stavu a tak dále, a tak dále. To znamená, to je úplně bezpředmětné. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, co budeme dělat? My, občané, obyčejní, co budeme dělat? Víte, největší tupost člověka je, nedokáže-li se poučit z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných okolo sebe. Chceme-li se poučit, jak bude ta válka vypadat, podívejme se na Ukrajinu. Tak se podívejte na videa na Telegramu. Protože na mainstreamu je samozřejmě neuvidíte, ale na Telegramu vidíte každý den, jak to tam probíhá. Mobilizace násilná, brutální, vytahují řidiče z kamionu, vytahují řidiče autobusů, cpou je do busíku, že jo, busifikace, protože už nemají lidi. Všichni vojáci ukrajinské armády již umřeli za ty 4 roky. Už nemají nikoho. A tak berou důchodce. Oni už dokonce prolomili hranici 60 let, berou 70-leté starce, odchytávají na ulici, prolomili hranici 60 let, už nikoho to nezajímá. Berou 70-leté chlapy. Chápete? Myslíte si, že v Evropské unii bude ta mobilizace během války s Ruskem vypadat jinak? Že se budou brát ohledy na lidi? Že to bude jiné? Že evropské TCKčka, evropské odvodové komise a ty skupiny, že jo, v ulicích, že se budou slušněji a lépe chovat, že nebudou odchytávat lidi na ulici. Ve chvíli, kdy zařve na frontě s Ruskem celá aktivní česká armáda, úplně celá, kompletně i s generálem, co myslíte? Koho budou brát? Oni si sednou a řeknou, nevyšlo to, tak před Rusama kapitulujeme. Ne. To skončí jedině tak, že ti Rusové přijdou znovu do Prahy, přijedou znovu do Berlína, nastaví nové systémy řízení a všude okolo bude radiací zničená země, protože to bude trochu vypadat jinak než v roce 45. A jestli vůbec přijedou, protože jestli vůbec budou chtít přijet, protože pokud se jenom trochu díváte na ty výroky, jakým způsobem se vyjadřují na adresu Evropské unie, tak teď, co tam zaznělo od Medvěděva, v Evropské unii není už vůbec nic, jenom dluhy a migranti. To je ten výrok. Už nic, jenom dluhy a migranti. A samozřejmě, že to je nekorektní výrok, protože v Rusku samozřejmě mají tolik migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu, že tady s těma výrokama by Medveděv a další měli být velice opatrní, protože to jsou takové příměry, které jsou spíš střelbou do vlastní nohy, ale samozřejmě, že v Rusku teď je před volbama, že jo, do Dumy 20. září, takže tam teď je dovoleno všechno de facto. Ale to je na jinou diskuzi. Každopádně, že to, co vlastně probíhá ohledně migrace, tak ty migrační toky, které jsou nastartovány, tak de facto jsou součástí onoho procesu. To znamená, mluví se dlouho o takzvaném velkém nahrazení obyvatelstva, the great replacement. To znamená, bílé obyvatelstvo, které je v Evropě
podle proroctví, že talmudických proroctví, má být samozřejmě zničeno v rámci likvidace Edomu. O tom hovoří jednotliví rabíni, sionističtí rabíni. Máte o tom video, mnohokrát už jsem ho dával do článku na Aeronetu. Znáte to video, tam to je ten kompilát, ta kompilace těch několika rabínů, kteří tam mluví o tom, co je to Edom, jak Edom musí být zničen, jak Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom v obrovském ohni. O tom, jak Evropa a Severní Amerika je součástí takzvaného poslední říše, posledního Edomu, který musí být prostě zničen, který musí být úplně zlikvidován a již více ho nebude. To znamená, tohle je součást o něch talmudických proroctví, a protože ta proroctví jsou samo naplňující, oni je realizují, sionističtí je realizují, tak už vám to snad musí skutečně dojít. Je plánem, je cílem uvrhnout Evropu znovu do války, do zničující války. Je to plánem, je to součástí plánu. To znamená, kdyby to nebylo plánem, tak by nikdo z evropských politiků do té války s Ruskem neburcoval. A oni burcují. A oni burcují. A pořád burcují. A pořád do války. A pomáhají Ukrajině střílet rakety dlouhého doletu a drony dlouhého doletu do Ruska na jejich cíle, aby Rusové byli vyprovokováni. Aby byli vyprovokováni. Vyprovokováni. A podívejte se, včera spadla ruská raketa do Polska. Raketa, ta H-110, že? A teď hned velký řev, hned si předvolali ruského velvyslance ve Varšavě, co se to děje, co slučilo, že tam ta spadla ta raketa a ona spadla nějak za hranici, nějak nedaleko a tak dále, tak dále. Hned byl z toho řev, ale to nebylo to, co oni chtěli. Oni samozřejmě chtěli, aby ta raketa zlikvidovala nějaký podnik v Polsku. To bylo cílem. Tohle to byl spíš nějaký omyl, ale chápete, jakmile skončí v Rusku volby, tak se může stát úplně cokoliv. Jakmile bude zvolená nová Duma, budou se dít obrovské věci. Samozřejmě, že všichni to popírají. Medvěděv to včera popřel. Stejně jako Peskov to popřel. Úplně stejně, jako popíral speciální vojenskou operaci 20. února 2022. Do dneška si to pamatuju, jak Peskov měl tiskovou konferenci a 20. února říkal, že všechny informace o tom, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, jsou lživé, jsou to dezinformační nesmysly šířené Spojenými státy a evropskými nepřáteli, že nic takového se nechystá, že žádná invaze na Ukrajinu nebude. O 4 dny později to bylo všechno jinak. To znamená, není to tak, že byste mohli úplně věřit všechno, co říkají ruští představitelé. Předtím bych opravdu varoval. Tak to nefunguje. Ve válce totiž se samozřejmě používají úskoky. V každé válce se používají lsti, používají se dezinformace na zmatení systémových procesů řízení nepřítele a tak dále. S tím se musí počítat. To je zcela normální. To dělají úplně všichni. To dělají Američani, dělají to Rusové, dělají to všichni. Ale pravda je taková, že sami Rusové vědí, co se teď říká v celém Rusku. Bude mobilizace. Bude mobilizace. Chtějí vzít 500 tisíc Rusů. 500 tisíc. Už ne 300, 500 tisíc Rusů chtějí vzít. Chtějí vzít a chtějí otevřít novou frontu na Černigivskou oblast, z Brenské oblasti na Černigiv. To znamená, Rusové chtějí východní Kyjev obsadit. Chtějí půlku Kyjeva, východní Kyjev na východním břehu. To je proces, který teď se spustil. A po volbách, co se začne dít v Rusku? Ježiš Maria, to si vůbec ani nechci představit. To znamená, oni vědí, co se začne dít po tom 20. září. Evropčiky. A teď si to musíme probrat. Protože bude o tom zřejmě hovořit i Pjakin, v příštím pořadu. A já to můžu načnout. Ve chvíli, kdy se chystá tahleta operace, kdy se chystají tyhle ty procesy, tak je nejlepší doba, když je Evropa oslabená, nasunout co nejvíce migrantů.
co nejvíce překreslit mapu Evropy a co nejvíce ji zevnitř destabilizovat. Jak destabilizujete gojské země? Jak destabilizujete Evropu? Jak destabilizujete Edom? No, rozbouráte bezpečnost v ulicích. Nahrnete migranty, rozbouráte bezpečnost. Začnou pobíhat po ulicích černoši z Afriky s nožema. A kdokoliv to bude kritizovat, půjde sedět. Kdokoliv nakreslí nějakého černocha s nožem na plakát předvolební, budou ho soudy, soudcokracie ho takzvaně zahájí. Že? To znamená, takhle je to nastavené. A co je hlavní, co je zásadní? Že vždycky, pokaždé, když chcete rozbít jakýkoliv současný existující, jestvující proces řízení, tak se to vždycky dělá tak, že první rozvrátíte systém a proces řízení, který vychází z první priority, světonázorově vzdělávací. Jak se to udělá nejrychleji? No, do země, která je křesťanská, přitáhnete muslimy s kinžálama a s nožema, aby začali podřezávat nevěřící. Takhle se to dělá. Takhle. Takhle, přesně takhle se to dělá. To znamená, destabilizujete proces řízení v daném národním státě. A někteří politici v Evropě si začali uvědomovat, jak je migrace nebezpečná, samozřejmě s křížem po funusu. S obrovským křížem po funusu, protože takovéhle uvědomění měli mít před 11 lety, v roce 2015, ne v roce 2026. Dneska je to s křížem po funusu. To znamená to, že migranti prolomili bariéry ve španělské exklávě v Ceutě, že na severu Afriky vedle Maroka, že tam prolomili ty bariéry, že odplavali okolo a že vstoupili na španělskou půdu a jich tam 60 tisíc a dalších nějakých 72, 70 je na cestě z Rabatu do Ceuty. To znamená, to je proces, který byl vlastně spuštěný díky tomu, že celá Evropa je momentálně takzvaně rozšněrovaná, obrazně řečeno, je rozpolcená, protože řeší spoustu problémů. Řeší problém s takzvanou vlastní bezpečností před Ruskem. Válka na Ukrajině. Řeší kolaps vzájemných vztahů se Spojenými státy. Řeší kolaps odchodu Spojených států z Evropy. Řeší palivovou krizi, kdy hoří Blízký východ a kdy vzrůstají ceny paliv. Řeší emisní povolenky. Řeší kolaps tady našich německých automobilek, které nedokážou konkurovat Číně. To znamená krize, krize, krize, krize. A právě v téhle chvíli, v tomhle okamžiku, je naprosto nejjednodušší, jak destabilizovat společnost a spustit migrační vlnu a urychlit proces rozpadu evropského křesťanského Edomu. Je to ten nejlepší způsob. Když je totiž nepřítel oslaben, tak tím, když destabilizujete jeho ulici, tak rozpad procesu řízení urychlíte. Je to naprosto logické. Proto oni to udělali, proto oni to spustili. Proto pracovníci neziskových organizací včera dostali povel, pokyn, dát signál a spustit tu operaci. Je to jednoduché. Takhle to funguje. Jeliko byla raněná, je nejsnazší vzít nůž a podříznout jí krk. Protože ona nebude kopat, ona se nebude bránit, respektive bude se starat o spoustu dalších problémů, které má kolem sebe. To znamená, takhle to funguje, takhle je to nastavené. A co je hlavní, je, že část politiků, která vidí trochu dál, jenom o kousek dál, než je volební období, a takových politiků není moc, to si přiznejme, většina politiku se jenom dívá, co je a co bude do konce volebního mandátu dál, se nedívají. Ale ti, kteří se dívají trochu dál, tak je musí jímat hrůza toho, co se děje v Evropě v posledních několika letech. Protože není-li zájem o ukončení války na Ukrajině,
Není-li zájem o jakákoliv jednání, není-li zájem o reflektování reality na bojišti, není-li zájem o vyřešení příčin toho konfliktu, proč vůbec vznikl, protože to je nejzásadnější, tak to znamená, že ta Evropa chce tu válku, aby pokračovala. A pokud někdo chce, aby válka na Ukrajině pokračovala, tak tím současně říká, že zároveň usiluje o eskalaci a prohloubení té války, aby ta válka se rozšířila z Ukrajiny i do Evropy. A to, že spadne někde nějaká raketa jedna, singlovka, včera, jak spadla v Polsku, tak na to se můžete dívat prostě z té pozice poloprázdné a nebo poloplné sklenice. Poloprázdné v případě, že řeknete, no byl to omyl, byla to náhoda, někomu asi ulítla ruka při zaměřování. A z pohledu poloplné sklenice je to varování. Vidíte, Rusové už vystřelili první raketu, vysílají první signál, aby bylo jasno, že to myslí vážně, dámy a pánové. Zatím jenom propagační raketu, zatím nemířila na žádný sklad, ale vidíte, první raketa, ruská raketa už dopadla na území Severoatlantické aliance. A kde jsme, dámy a pánové? Jsme v té části sklenice, která je poloprázdná, nebo už je poloplná? Jak se na to budeme dívat? To znamená, a dokonce, protože v Rusku budou ty volby do Dumy, není to dokonce nějaké takzvané flexing muscles, to znamená ukazování svalů ruské armády, aby ukázala voličům, my se nebojíme střílet naše rakety na zemi Severoatlantické aliance, i když zatím jenom propagačně, někam do pole, někam do louky v Polsku. Signál vyslaný takzvaně synapticky, to znamená, aby to vzala veřejnost, aby si domyslela, jaká je souvislost, že takzvaný, by se říkalo, ruský vojensko-mediální chozrasčot, že? To znamená blahé, neblahé paměti 80. let, nebo konce 80. let. To znamená, posílají se nějaké signály, nějaké vzkazy, které jsou natolik primitivně konstruované, aby veřejnost si je uměla vysvětlit. Aby si veřejnost řekla, aha, ono je to takhle. Sice nikdo nám to neřekl, ale aha, ono je to takhle. Proto znovu říkám, to, že Evropa se na něco chystá, to znamená, že pořád říkají, že generální tajemník NATO mluví o tom, že v roce 2030 bude Rusko schopné zaútočit na Evropu a do roku 2030 musí být celé NATO připraveno na válku s Ruskem z toho důvodu, že Rusko zaútočí v roce 2030. Když tohle to říká náš náčelník generálního štábu Bundeswehru, úplně to samé, že musíme se připravit na rok 2029 anebo 2030, protože Rusko bude připraveno zaútočit. Když to říká vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, vrchní velitel NATO, že v roce 2030 bude Rusko schopno zaútočit na Evropu, to znamená všichni tyhle tři hlavouni říkají totéž, no tak asi to bude to, co mají na mysli. To znamená, není to náhoda, není to, že by to někdo vytáhl z šuplíku a ostatní by to dementovali, že to není pravda. Ne, všichni to mají takhle naplánované. Všichni říkají úplně to samé. Všichni se chystají úplně na to samé. To znamená šílenství Evropy, které nechce ukončit válku na Ukrajině a chce pokračovat ve válce, znamená, že ta Evropa se rozhodla lajznout si, risknout si termonukleární výměnu mezi Východem a Západem. Protože oni musí vědět, že když tu válku takzvaně vyvolají, Rusy vyprovokují, vytáhnou medvěda takzvaně z díry, donutí ho, aby bojoval, jako ho donutili v tom roce 2022, aby vytáhnul na Ukrajinu. To znamená, oni když to udělají, tak kdo tam bude bojovat v té válce? Migranti, které oni si natáhnou sem do Evropy? A nebo místní obyvatelé, my, gojím, my, křesťané,
my, Evropané, kdo myslíte, že půjde do té války? Já doufám, že znáte odpověď, že nejste tak tupí. Věřím, že nás poslouchají jenom bystří a chytří lidé, že není třeba, abych jim na to odpovídal, protože vědí, jak to bude, jak to dopadne. Migranti budou ti, kteří budou nová sorta Evropy. Ti, kteří budou novými majitele Evropy. A staří majitelé, my, Evropané, pro nás, oni, sionističtí, plánují pochod do zničující války proti ruské mobilní válečné mašině. Takhle to mají naplánované. A kdokoliv si chce namlouvat něco jiného, tak si lže do své vlastní kapsy. A pokud někdo nemá záložní plán B připravený, pokud někdo se nepřipraví na tady tu situaci, a byli bychom všichni rádi, kdyby nenastala, ale kdokoliv sleduje politické procesy, musí už dávno mít připravený plán B. Dávno. A to je moje výzva, to je moje varování. Protože já myslím, že za ta léta poslouchání našich pořadů už byste měli nabrat trochu konceptuální gramotnosti a měli byste vědět, že politici v Evropě se rozhodli pro válku s Ruskem. A že už byste měli konečně pochopit, co to znamená pro vás, pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše rodiče, prarodiče. Protože přesně to, co oni chystají, už si takzvaně střihli na Ukrajině. A tam vidíte, jak to funguje. Tam máte vzor. Ve chvíli, kdy se to rozšíří do Evropy, tak to, co teď vidíme na Ukrajině, se rozšíří do celé Evropy. Bylo by krásné, bylo by nádherné, kdyby najednou nějací politici vystoupili v televize a řekli, protože se blíží válka s Ruskem a my chceme té válce zabránit, s okamžitou platností zastavujeme veškeré státní i soukromé dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Zakazujeme vývoz veškeré naší munice na Ukrajinu a kdyby to udělala i Evropská unie a jménem Evropské unie by zakázala veškeré další dodávky munice na Ukrajinu, v tom okamžiku válka na Ukrajině by skončila. A vidíte, že nikdo to neřekne. Nikdo z politiků. Mluvil jsem o tom minulý týden. Nejzásadnější vůbec pořad, který jsme měli za několik posledních let. Minulý týden. Nejzásadnější. Znovu si ho poslechněte. Protože není-li v Evropě nikdo, kdo by skutečně a autenticky chtěl konec války na Ukrajině, není ochoten nikdo zastavit dodávky soukromých zbrojovek, munice a zbraní na Ukrajinu, nikdo, naprosto nikdo, tak to znamená, že pochodujeme a směřujeme do války s Ruskem. A teď je úplně irrelevantní, znovu opakuji, irrelevantní, kdo tu válku nakonec rozpoutá. Jestli Rusové vtrhnou a zaútočí na Evropu, anebo obráceně Evropa provede nějaký útok na Rusko a Rusko se bude bránit, to je naprosto irrelevantní. To nás vůbec nemusí zajímat, kdo bude viníkem. Stejně jako dneska to nezajímá Ukrajince a rodiče a matky a otce, ti, kteří přežili, ti, kteří nebyli mobilizováni a jejich prarodiče, že jejich potomci jsou likvidováni v bratrova vražedném boji mezi Ukrajinci a Rusy někde na Donbasu, někde na východě. Ve válce, která začala v únoru 2014 státním převratem na Majdanu v Kyjevě. Válka vyprovokovaná, státní převrat vyprovokovaný Spojenými státy a Velkou Británii. Tehdy v roce 2014. A pokud někdo chce takzvaně přežít v procesu tohoto šílenství a pokud lidé vidí, co se děje a ve chvíli, kdy
Rusové už nebudou schazovat na Polsko propagační rakety do polí, ale nějaká ta jejich raketa spadne na polský výrobní závod, nějakou zbrojovku v Polsku, tak v tom okamžiku musí být lidé připraveni

0: byli jsme napadeni a jsme ve válce s Ruskem. Takže je třeba se na to dívat tak, že zatímco v roce 68, ještě se vrátím k tomu, jak někomu prostě se takzvaně dekluje nebo ekluje to, že prostě někdo prostě emigruje, že jo, tak lidé jako Karel Kryl a mnozí další, mnozí jiní a Ivo Nepřenosilová a další, kteří emigrovali v roce 68, tak emigrovali z politických důvodů. A my můžeme se dneska bavit, jestli z politického hlediska to bylo správné, jestli třeba Karel Kryl se raději měl nechat zavřít do kriminálu za svoje písničky, nebo jestli měl někdo prostě začít kolaborovat s režimem a vstoupit do strany a podobně. To je spíš morální kázání a snaha o nějakou morální výsledovku, na kterou my nemáme právo zpětně. Ale pokud dojde k vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, potažmo mezi NATO a Ruskem v následujícím období, a to je jedno, jestli to budou měsíce nebo roky, kdy k tomu dojde, tak už to nebude o té otázce, jestli člověk, ten daný konkrétní, emigruje kvůli politice, protože to už nebude o politice. To už bude o uchování vlastního života, protože kdo neuteče, nepřežije. Tohle to říkají dneska Ukrajinci. Všichni ti, kterým se podařilo utéct, kteří utíkají přes rumunské hranice, říkají, že ten, kdo neuteče na Ukrajině, nepřežije. Všichni budou nakonec v temleti v ruském mobilním velkokapacitním masomlíně. To říkají Ukrajinci, to neříkám já. A tohle to teď platí pro Ukrajince. Ve chvíli, kdy vstoupí Evropa do války s Ruskem, bude to platit pro všechny Evropany. A na to já se svojí rodinou čekat nebudu. To nikdo ani po mně nemůže požadovat. Takže takhle bych jenom odpověděl na některé ty e-maily, které přišly, a aby lidé si uvědomili, že se to nedá srovnávat s rokem 68, protože v roce 68 šlo o politické emigrace, ne o záchranu svého vlastního života. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, pokud máš nějaké doplňující otázky, tak ještě zodpovím a když tak se pustíme do dalšího tématu, pokud máš.
1: Dáme samozřejmě tématu, které jsme měli naplánované jako první, než do toho vstoupila migrační krize právě spuštěná. A podíváme se na Anthony Fauciho, na farmaceutickou lobby, protože to je velmi důležitý a myslím, že to hýbe sociálními sítěmi a veškerým zpravodajstvím nebo tím zahraničním zpravodajstvím. Senátní fraška ve Washingtonu potvrdila obrovskou moc farmaceutické lobby. Anthony Fauci odmítl vypovídat o Wuhanu, financování i roli CIA a raději zvolil pátý dodatek, který opakoval neustále dokola. Fauci se dokonce odmítl i podívat za sebe na stojící oběti covidového teroru v Americe. A co v Česku? Kdy začnou tribunály a slyšení s českými fašisty, terorizujícími obyvatelstvo během covidu? Na tom je velmi zajímavé to zarámování. Určitě si VK procházel některé zpravodajské outlety v České republice a ten framing, v podstatě zarámování, kde se to snaží posadit do té roviny, že v denících Anthony Fauciho se našlo něco, že tam prý špatně psal o Donaldu Trumpovi a to je úplně ta nejhlavnější zpráva v českých médiích, jak se odsouvá na vedlejší kolej. To vlastně hlavní, že tam probíhá opravdu obrovská diskuze a vůbec terorizování během covidové mašinerie.
0: Ano, ano, ano.
1: A česká média to takto neuvěřitelně posunou úplně na jinou úroveň. Jo?
0: Ano, samozřejmě, protože ta média byla součástí onoho spiknutí proti lidu a proti národům. Oni byli součástí, samozřejmě, to je veřejně známé, že brali peníze od farmaceutických společností za reklamu. Ty reklamy na očkování, které byly na velkých českých zpravodajských serverech, ty byly placeny farmaceutickými společnostmi. To samé tady v Německu, úplně to samé. Tady byly reklamy na Comirnaty 500, že? Na tu vakcínu od

0: televizoru. Tady byly úplně všude, to šlo, to bylo v novinách, to bylo v tisku, to bylo v časopisech, to bylo na internetu, banery vyskakovaly na webových stránkách. Ale na jakých webových stránkách? No na webových stránkách hlavních zpravodajských deníků. Chápete? Takže oni jsou součástí toho procesu, oni jsou součástí toho biznesu. A Ursula von der Leyen, která narychlo ze svého služebního telefonu v rozporu se zákonem vymazala všechny soukromé SMSky s Albertem Borlou, to znamená se šéfem, že no, samozřejmě, že jo, židovský šéf Pfizeru, tam ona si s ním dohadovala soukromně vakcínky, soukromně, kolik za kolik, kolik se bude platit, tohleto všechno. A když se začalo vlastně zjišťovat, jak to tenkrát bylo s objednáváním těch vakcín, mnoho z nich se vyhodilo, mnoho z nich se vylilo, zlikvidovalo, spálilo, že jo, protože nebyly využité, lidé to nevyčerpali takzvaně, a nevyčerpalo se to hlavně kvůli tomu, že vypukla válka na Ukrajině v únoru 2022. To znamená, skončila covidová éra, najednou zůstaly obrovské sklady šmaku lády, že jo, na skladech, takže všechno se to spalovalo ve spalovnách. A prostě obrovské vývary tam byly, začalo se to vyšetřovat, ona to všechno smazala, tím se dopustila ničení důkazů, hned několik paragrafů bylo vyjmenováno, že ona porušila, ale nikdo ji nezahájil, nikdo ji neobvinil, nebylo dovoleno. Chápete? Je nedotknutelná. Porušila zákon, je nedotknutelná. Fauci alibisticky přijde ke slyšení k vyšetřovací komisi amerického senátu a tam použije pátý dodatek, že nebude vypovídat, protože se odvolává na pátý dodatek. Pátý dodatek, všechno na nic. Více než 70krát použil tu frázi o tom, že se odvolává na pátý dodatek. Více než 70. 70krát. To znamená, to je neuvěřitelné, ale kdokoliv to sleduje, tak to nikoho prostě nepřekvapí. Takhle je to nastavené. To znamená, je jasné, že média nechtějí mluvit o tom, o čem se tam hlavně mluvilo. To znamená o tom, jak vůbec vznikl ten virus. Jak je možné, že ten virus pochází z amerického výzkumu, který probíhal ve Fort Detrick. A v roce 2014 ty viry byly přesunuty do čínského Wuhanu. Jak je to možné? Jak je možné, že se potom tvrdilo, lživě tvrdilo, že ten virus má přírodní původ? Jak je možné, že to nebylo odkryto a odhaleno? Jak je možné, že k tomu převodu toho nelegálního výzkumu do Wuhanu dal souhlas přímo Fauci? To znamená, ten virus pocházel z amerických laboratoří. Jak jsme o tom psali na Aeronetu, tam máte článek, se na to podívejte, jak tam o tom píšu, že z vysokou pravděpodobností jde o americký virus. Vidíte, tenkrát říkali, že to je prostě dezinformace Aeronetu. A je to teď pravda? Teď je to pravda? Po 5 letech nebo po kolika? Chápete? To znamená, takhle to funguje. A oni nechtějí přiznat, česká média nechtějí přiznat, že Aeronet měl zase pravdu. Oni by museli totiž si vylít pekáč špíny na hlavu, museli by si pomazat hlavu máslem, oni to nechtějí dělat, takže oni to raději odsunou stranou, řeknou, že se tam bavili o nějakých prostě nepěkných věcech, které Fauci napsal prostě o Trumpovi a podobné bláboli a žvásty. Prostě mainstreamová média, škrtněte, vypněte, polijte benzínem, zapalte, zapomeňte, zrušte, hoďte do koše, zakopejte pod zem a čtyřikrát proklejte a už se nikdy k ním nevracejte, tak je to úplně nejlepší. Takhle prostě fungují prostě ta média. Pokud jste dneska viděli ten takový ten miniskandál, jak byla tisková konference ministerstva zahraničí a pan Macinka tam nepozval prostě nějaké novináře z nějakého toho deníku N, nebo jak se to jmenuje, a jakože tam nebyli pozváni a syndikát novinářů prý vyzval k bojkotu tiskových konferencí českého ministerstva zahraničí. Prostě chápete, to jsou organizované skupiny, je to organizovaná skupina, oni píšou někde podle nějakého zadání a v době covidu psali podle zadání farmaceutických korporací. Proto během covidu mainstreamová média ztratila 60% svých čtenářů. To je statistika, která vyšla tady. Německu, ve Spiegelu. 60% německá mainstreamová média ztratila během covidové éry ze svých čtenářů. 60%. Proč? No, protože ti lidé zjistili, že všechna ta mainstreamová média psala propagandu. Pro očkovací, pro farmaceutickou propagandu. Chápete? Takže hotovo, vymalováno. Takhle se na to musíte podívat. Vítku, mě už skoro úplně zaskočilo v krku, vyschlo v krku, já se musím občerstvit, něčeho se napít, protože jsem z toho úplně vynervovaný ze všeho. Doufám, že teda naši posluchači se nebudou zlobit, že to tady zapíchneme o 4 minuty dřív, protože já jsem úplně vyřízený dneska. Doufám, že teda jsme to probrali úplně všechno. Dáme si přestávku, Martin nám najde nějakou písničku nebo dvě a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě lidé už jsou připraveni a budou to zajímavé, pěkné dotazy. Prosím jenom o jednu, otázku, protože dvě většinu nestihneme.
1: Nestihneme, VK, s těmi médii je to úplně stejné, jako jsme hovořili o Joe Bidenovi, že má mentální postižení a tak dále. Všichni jsme byli dezinformátoři a potom najednou všechna média, hurá, začala informovat o Joe Bidenovi. Ale jestli ještě zvládneš takovou bleskovku s tou von der Leyen, tak se tě chci zeptat, přece to vůbec nic neřeší, když ona smazala SMSky, no taková opravdu bleskovka, jo, já tě nebudu trápit, taková bleskovka, když ona smazala ty SMSky na svém mobilním zařízení, to přece nic neřeší, však ten operátor pro boha si všechny SMSky uchovává na cloudových serverech, sledují každý pohyb na to, že každou
0: SMSku. Ano, ano, tak já, tak je to pravda, je to pravda, Vítku, je to pravda, ale pouze jenom po dobu 6 měsíců. Operátoři podle evropských předpisů mohou skladovat
1: data ten black box,
0: pouze 6 měsíců. Pouze 6 měsíců, to je takzvaná retenční doba, retention time. Takže retenční doba je 6 měsíců a jedině v případě, že přijde soudní příkaz o třeba zadržení nějaké informace, tak tam je potom doba neomezená. Ale k tomu musí být soudní příkaz. To znamená soudní příkaz na dané telefonní číslo a zadržet informace od této chvíle na celou dobu. To znamená, kdyby v roce 2022 tam byl takový příkaz, no tak až do dneška by to bylo všechno zálohované. Ale ne, tam to bylo jinak, protože oni dohodli, nebo ona dohodla s Bourlou v prosinci 2022 a tohleto se začalo řešit až teď nedávno, to znamená už to dávno bylo smazané od operátora a jediné místo, kde ty SMSky byly uchovány, byl její mobilní telefon, služební telefon, ne soukromý, služební telefon na služebním čísle Evropské unie. Ona má své vlastní číslo, Ursula, jo, svoje unijní číslo. A ona ho normálně smazala. To znamená, ty SMSky, co tam měla v tom mobilu, tak prostě fyzicky smazala, dopustila se ničení důkazů, trestný čin ničení důkazů, potom zneužití datového spojení nebo připojení, to jsou ty speciální předpisy. No zkrátka asi 4 nebo 5 paragrafů tím porušila, ale nebyla obviněna, nebyla zahájena, zkrátka se to přišlo mlčením a zkrátka, chápete, je chráněná, je nedotknutelná, že? Je chráněná, nedotknutelná, nikdo se na ní nedostane, takže takováhle je realita, takhle to prostě funguje. A na to se prostě lidé prostě musí jako dívat z toho pohledu, že prostě někdo je rovný, ale někdo je samozřejmě rovnější. No, takže takhle bych na to reagoval a dáme si teď tu přestávku.
1: Samozřejmě známe i její napojení na BlackRock, že od roku 19 a tak dále, všechny organizace v rámci smluv, které podepsala v rámci životního prostředí a tak dále, a tak dále. Tak Martine, dáme si písničky, zahrajeme si.
2: Dobro, jdeme na to. Nuž, tak já se optám, zdeli VK a Vítek, jejíž jsou napojení, občerstvení a nachystání. Jo, a technická, já si mi ozvou, dámy a pánové, dneska je to Studio Kadaň, takže budete volat na WhatsApp, na WhatsAppové telefonní číslo 775-829-812, zůstává stále stejné, ale nevolejte na mobilní číslo, tedy volejte přes WhatsAppovou aplikaci. když už to Pavel nastavil, tak to rovnou tady pokřtíme a vrhneme se na to, než někdo zavolá. Mám tu dotaz prý, zeptám se, co je prý pravdou na tom, že Alexandr Vondra a Petr Pavel mají finanční podíly ve zbrojařských podnicích s tím, že to propálil někdo na Slovensku v televizní diskuzi, jak tam byl Sáša Vondra a on tam byl, teď nevím, jestli tam byl s Romanem Michelkem nebo s někým a on přece Saša Vondra u texty a diskuze, že tam nebude poslouchat, tak jestli ne, VK má je nebo Vítek.
1: Ano, to je pravda, protože když tady ještě byly informace ohledně pražského radaru, amerického radaru v Brdech, to bylo ještě v roce 2007-2008, tak už od té doby vlastně loboval Alexandr Vondra právě za americký radar, protože on měl nějaký podíl ve společnosti Dutko World, respektive Ami Communications.
3: Ano?
1: Vlastně, ano, hned pustíme vás, což byla vlastně česká firma, která měla na starosti PR a marketing a on vlastně loboval za ty pandury, rakouské pandury, což bylo vlastně přes rakouskou firmu, tuším Šter.
2: Ano, slyšíme.
1: A byla to, ano, slyšíme se, hned vás pustíme, jenom chviličku.
2: Vydržte.
1: A to byla právě, to je velmi důležité, a to byla právě americká firma, americká korporace Dutko World. A to byl právě Saša Vondra, který v podstatě vystupoval za tuto firmu. VK, máš k tomu ještě nějaké krátké doplnění k tomuto?
0: Prosím vás, to je nošení dříví do lesa, bylo by to velice naivní, všichni politici samozřejmě mají svoje všimného zbrojařů. Naposledy jsme viděli, co se začalo dít ve chvíli, kdy jedna skupina lidí, respektive skupina vlády okolo Andreje Babiše a ministra zahraničí a té oficiální delegace na summit NATO chtěla vyšplouchnout druhou skupinu, která se nachází okolo Pražského hradu a Petra Pavla. Jak nebylo dovoleno, jaký křik, dokonce jak museli honem rychle večer volat na ústavní soud, aby se soudci v nočních hodinách, aby zasedali, aby se sešli. A nad ránem rychle honem, aby se psali předběžné opatření, aby Babišova vláda byla povinna vzít do Ankary Petra Pavla. Takže to mě nepřekvapuje, ale pojďme se pustit do prvního volajícího.
2: Jdem se na něj pustit. Tak, slovný vysílač, konečně se nám to podařilo, ale nemůžu vás vzít do zákulisí, takže můžete položit dotaz.
3: V první řadě vám chci poděkovat celému týmu za skvělou práci. Těším se, až bude toto, řekl bych, vzdělávací pořad v každé rodině, jestli se to dožijem. Ale mám jednu otázečku už delší dobu, chtěl bych se zeptat pana VK, aby na ní odpověděl. Adolf Hitler nesnášel Židy a ve velkém je samozřejmě hubil, ale zajímá mě jedna věc, zdali to byl už nějaký boj uvnitř židovské komunity, anebo jestli to bylo něco, co vedlo Adolfa Hitlera jakékoliv pomstě, jelikož v podstatě ze začátku je jasné, že sponzoři banky a firmy patřili zrovna židovským rodinám. Děkuji.
0: No, já děkuji za dotaz.
1: Krásně slyšet. Tak.
0: Já děkuji za dotaz. Já jsem o tom už několikrát hovořil, mám o tom dokonce i na Aerotu několik článků. A je to velice komplikované téma, velice rozsáhlé, protože se to celé vlastně vztahuje zpátky k roku 1934 a ke smlouvě Havara, kdy vláda Adolfa Hitlera chtěla vyřešit takzvanou židovskou otázku ve spolupráci s londýnskou Rothschildovou bankou, která byla hlavním sponzorem operace Havara a cílem bylo v podstatě poskytnout všem Židům tady v Německu možnost vystěhování do Palestiny, kde od britské a Brity a Rothschildem kontrolované tehdejší britské Palestiny měly být nakoupeny pozemky pro přestěhování tady německých Židů směrem do Palestiny. Celé se to zhroutilo ve chvíli, kdy kdy začal útok Luftwaffe na Velkou Británii, kdy začala britská operace bombardování Británie, v tom okamžiku ta smlouva padla a celý ten plán se zhroutil. A s ním se zhroutilo i financování Německa pro další operace, které byly naplánovány v žoldu zahraniční londýnské nebo zahraničních londýnských bank. Protože není žádným překvapením, že Adolf Hitler byl přivedený k moci díky penězům pařížské Rothschildovy banky, pařížské pobočky. Ta zafinancovala vzestup NSDAP k moci. To byly peníze z Paříže, od Rothschilda. To znamená, Rothschild dostal k moci tady v Německu Adolfa Hitlera. Rothschild. To je to strašné tajemství, které věděl Rudolf Hess. A proto až do své smrti nebyl propuštěn z věznice Spandau v západním Berlíně. Jenom kvůli tomu, aby nemohl psát paměti, aby nemohl mluvit o tom, jak to tehdy bylo, jak bylo financování Německa z Londýna vzestup k moci, jak vlastně byla dohodnutá Mnichovská dohoda, protože Mnichovská dohoda byla plně zafinancovaná. Bylo rozhodnuto tedy v Londýně, že takhle to bude rozhodnuté a tam byli bankéři, Rothschildovy banky, kteří rozhodovali o takzvaném oškubání republiky, o území. To znamená, oni byli sponzoři toho procesu Mnichovské dohody. Tohle to všechno. A to je zásadní, to je klíčové. A o tom to se mohl mluvit pouze Rudolf Hess, který tehdy vyletěl v tom letadle bez vědomí Adolfa Hitlera, doletěl do Velké Británie, byl zatčen a namísto toho, aby dojednal s Rothschildy nějaké pokračování financování Německa a německé provenience Havara, tak místo toho byl zatčen. A následně se začalo řešit, jakým způsobem tedy ty majetky, které byly plánované, že budou v podstatě financované skrze Rothschildovu banku, válečné tažení proti Sovětskému svazu mělo být financované z majetku, který byl prodán tady místním židům, kteří místo toho měli být odsunuti do britské Palestiny. Ve chvíli, kdy Německo začalo válku s Velkou Británií, tak odsunutí německých občanů, německých židů do Palestiny, do britské Palestiny již nebylo možné. A tam začal proces, který vedl k tomu, co oni potom začali připravovat, to znamená náhradní řešení židovské otázky. No a to potom víte, jak to dopadlo. Koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a další, že? To znamená, to je komplikované téma a jediný člověk, který o tom věděl, že to takhle fungovalo, že takhle to bylo, byl Rudolf Hess. Proto, přestože on nikdy nikoho nezabil, on nikoho nezavraždil, on nikoho neposlal na smrt, on nebyl soudce, který by vynášel rozsudky, to znamená, nebylo ale byl vysoký pohlavár strany, byl vysoký pohlavár NSDAP, a spojenci, přestože Rusové tehdy nebo Sověti tehdy s tím neměli problém, tak Velká Británie, jakožto jedna z vítězných mocností, vetovala návrhy na jeho propuštění v 80. letech. Rudolf Hess vetovala všechny návrhy na jeho propuštění. Nechali ho v Spandau zemřít, aby nemohl mluvit o tom, kdo zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera k moci, a kdo zafinancoval plán útoku na Sovětský svaz a kdo v podstatě vedl ty procesy řízení, které v Německu tehdy v roce nebo v těch letech, 40. letech, byly tedy vedeny k takzvanému náhradnímu řešení, když nebylo možné odsunout v rámci operace Havara německé židy do Palestiny, tak byl zavedený jiný proces. Takže já jsem o tom psal článek, mám o tom několik článků, takže si to můžete vyhledat, tam to všechno máte, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobře, zatím, že nejni. Tak, ale nevadí.
1: Martine, lidi se tě bojí, protože jsi zakázal, aby volali telefonem, oni se tě bojí.
2: No, tak na telefon zkouší furt.
1: Jo, telefon na
2: to
1: pořád.
2: Tak. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, zkuste to přes telefon.
4: Dobře, dobře. Vidíme se?
2: Ano.
4: No, výborně.
2: Tak můžete.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som chcel začať o jednej téme, o ktorej sa dosť málo hovorí, a to je to, že Ukrajina alebo Zelenský zaútočili na Irán a na iránsku loď v Kaspickom mori. Irán obvinuje Zelenského, že konal v mene Izraela. Ďalej iracký poradca pre národnú bezpečnosť dal rozhovor, v ktorom prezradil, že na vládne iracké budovy v Bagdade, ale aj v iných mestách chytili teroristov, ktorí boli, alebo prezradili, že sú napojení na Ukrajinu. Pán Zelenský, tu sa, pán Reka, tu sa teraz pretínajú dve vojny. Zelenský chce začať niečo s Iránom a je veľmi symbolické, že Zelenský aj Netanyahu sa stretli v ten istý deň v Bielom dome s Trumpom. A obidva hovorili o rusko-iránskej vojenskej hrozbe. Tak čo myslíte, Ukrajina...
0: Já ještě zůstaňte na telefonu, já se vás schválně zeptám, jestli tušíte, nebo jestli, já myslím, že to víte, k čemu to vede, když se nahá z Izraele rozšířit válku na jinou zemi, na Perský záliv, na Irán. Co to je snaha? O co? No je to samozřejmě snaha o vyvolání světové války. To je proces, snaha o internacionalizaci války na Ukrajině. Přesně o to jde. Takže já děkuju za dotaz. Jo, děkuju za dotaz.
1: Mějte se hezky.
0: Na tady to je třeba se dívat tak, že všechno to, co provádí Zelenský, tak snaha Zelenského je samozřejmě splnit přání svých mecenášů a svých vládců a vůdců z Londýna. A ti usilují o jednu jedinou věc. O přelití té války z hranic Ukrajiny do celého světa. Minimálně do Evropy, ale pokud se to podaří rozlít i na Blízký východ, i do Iránu, no to by bylo úplně fantastické, protože to by bylo internacionalizované. Ta válka v tom okamžiku by měla internacionální charakter, byla by skutečně světová, stala by se světovou válkou. A přesně o to Zelenský, respektive, abychom byli přesnější, na pokyn Londýna Zelenský usiluje. Protože tohle to není z jeho hlavy. To nejsou jeho rozhodnutí, že Zelenský se ráno probudí, řekne, kam bychom ještě mohli zaútočit, tak zaútočíme na Irán, na jeho loď v Kaspickém moři. Ne. To jsou instrukce z Londýna, MI6. Funguje to jednoduše. Zelenský je v Kyjevě. Jednou za dva měsíce za ním přijede nějaký hodnostář z Londýna. Přiveze kufr. Vždycky, když za ním přijedou, mají sebou kufr. V tom kufru je kokain, tam je koks, tam je kokeš. Vždycky na dva měsíce mu to vydrží. Dostane instrukce a potom následující dva měsíce plní zadané úkoly. Pak přijedou za dva měsíce, vyhodnotí, znova mu přivezou další kufr a takhle se to pořád opakuje. Vždycky po návštěvě britského nějakého vrchnostáře se podívejte na to následující večerní video po odjezdu vrchnostáře. Vždycky se na to podívejte, jak má podlité rudé oči Juchačenko, jak si dal pořádný lajny z nového balíku koksu, který dostal. Takhle to funguje. Proto oni ho tak milují. Když si můžete koupit komedianta v roli prezidenta za hrst koksu, tak jste vyhráli jackpot. Protože ta figura, ta marioneta drogově závislá, vám bude zobat z ruky a bude dělat a bude vám plnit všechna přání. Klidně na vaše přání vyvolá třetí světovou válku, klidně provede internacionalizaci války na Ukrajině, jakékoliv přání. Takhle to funguje. A Není to tak u všech politiků. Některé politiky takhle jednoduše nemůžete ovládat, i když oni se dají ovládat jinak skrze peníze a skrze vyhrožování a kostlice ve skříně a další věci, ale takhle snadno pomocí kufru s koksem to opravdu jde jenom v případě Zelenského. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajci.
2: Nemám tak rychlý ruce, nevím, co tam dělá ten volající, že to neustále padá. Tak.
1: Tak uvidíme, předchozí posluchač ho slyšet velmi dobře, zdroje to mi to bylo telefon. Tak. Uvidíme, co tady bude lepší. Každopádně zkuste lidé, prosím, mají milí posluchači, potrápit WhatsApp. Zkusíme třeba příště pouvažovat, kdyby třeba Martin nebyl dobrý i Messenger, protože hodně lidí má Facebook, Messenger, tak i to by šlo třeba, ale nevím, jestli to je technicky možné.
2: Teď jsem byl dost rychle, abych to stihnul vzít. Tak svobodný vysílač, jestli se slyšíme, hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer, trošku na hlas poprosím, trošku na hlas.
5: No, ještě raz?
2: No, tak, můžete teď, položit dotaz.
1: Zkuste křičet na nás.
5: Dobré, Nika do Slovenska, dobrý večer. Já by som sa ešte ohľadom tej otázky Ježíša Krista chcela opýtať, že teda všetci ľudia, ktorí sme momentálne tu na Zeme Guli, sme tí, čo sme doteraz boli veriaci, že tieto duše sa zachovali, keď odpočítam tie úplne nové duše, ktoré sú tu trebárs prvýkrát. A minule som sa ešte pýtala, že či je možná aj taká variácia, že v priebehu života neveriaci človek sa prepracuje k tomu, že bude veriaci. To sa akceptuje. Ďakujem pekne, pekný večer všetkým, dopom.
0: No, já děkuju za dotaz. Podívejte se, zase, abychom to uvedli na pravou míru, protože někdy prostě jako si něco řekne a lidé si to vysvětlí trochu jinak. Spasení skrze Ježíše Krista je cestou splynutí s Bohem, který teda má to označení Jehova, Jehvh a tak dále. To znamená, ty názvy jsou různé. Ale jedná se o splynutí s Jehovou. To je konec konců ta poslední knížka moje, Kanon okulty. Tam to máte. Tam, pokud potřebujete, tak tam opravdu si objednejte a tam máte úplně všechno. To je zásadní. Co se týče jiných náboženství, tak v podstatě oni po své smrti jsou konfrontováni s tím samým, s tou samou Jehovou, s tím samým prostorem, který představuje jakousi valhalu, jakýsi tunel, jakýsi chrám, jakousi halu s vysokými sloupy po stranách, s různými názvy. Někdo, když to vidí, tak okamžitě ví, že to je valhala. Někdo, kdo to vidí, tak to je jako nějaký tunel světla. Podobně. To znamená, je to stejné pro naprosto všechny lidi. Všechny lidské bytosti je to úplně stejné, ale pro různé víry jsou různé archetypální prostředky ke splynutí s Jehovou. A co je zásadní, co je zajímavé, co je děsivé, je, že ten zaručený způsob onoho spasení, onoho splynutí je pouze skrze Ježíše Krista, skrze tento konkrétní archetyp. Protože jenom co je to archetyp? Archetyp je v vtělení. Vtělení Boha do fyzického těla, tedy do těla Ježíše Krista. To znamená vtělení. A tenhle ten archetyp je nejsilnější. Má největší moc, má největší sílu a tím, a teď zároveň odpovídám na tu druhou otázku, jestli v průběhu života, když je člověk nevěří, ale v průběhu života věří nebo uvěří v Ježíše Krista, jestli to je možné a tak dále, a tak dále. Ano, samozřejmě ano. Člověk může kdykoliv přijmout Ježíše Krista. Jakýkoliv člověk může přijmout Ježíše Krista.
1: Slyším vás, vydržte chviličku.
0: Takzvaný akt. takzvaný akt křtu, když je někdo se narodí, je křtěný a že ten, kdo není křtěný, zkrátka, že nedojde prostě spasení a tak dále, tak dále. Prosím vás, to už jsou církevní manuskripty, to jsou církevní katolické postuláty, které já bych tady vůbec nechtěl rozebírat a já osobně bych ani se o ně nějak úplně až tak maximálně neopíral, protože to důležité je to, co řekl Ježíš Kristus, to znamená, skrze mě dojdete spasení. Nikoliv skrze církev, nikoliv skrze křest, skrze něco jiného, ne. Skrze víru ve mně, skrze mě. To je důležité, to je zásadní. Proto jenom paní říkám, ano, je to tak, jak si myslí, nebo myslela, že i lidé, kteří nevěří, ale uvěří skrze v době života, někde v půlce života nebo před sklonkem, před smrtí Krista, tak mohou být spaseni úplně stejně, jako kdyby byli křtění a pokřtění a tak dále. Přičemž samotný křest, prosím vás, znovu, to není nějaká propustka, že jo, křtění a běžmování a další a zpověď. To nejsou nějaké propustky k tomu, aby člověk byl spasen. I když samozřejmě zpověď svatá má nějaké své úkoly a tak dále a tak dále. Je to na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale to zásadní, to hlavní je, že když člověk skutečně uvěří v Ježíše Krista, uvěří, tak v podstatě navazuje komunikaci přímo s ním, tedy skrze něj směrem k Bohu. A nepotřebuje k tomu žádnou církev, nepotřebuje k tomu kněze, nepotřebuje k tomu faráře, nepotřebuje k tomu biskupa, ani arcibiskupa, ani papeže. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já jenom technická připomínka, my nemáme ještě možnost, protože WhatsApp je poměrně čerstvá novinka, kterou zavádíme do vysílání a nemáme možnost vás vzít jaksi mimo vysílání a domluvit se s námi, abyste počkali na telefonu. Takže když zavoláte na WhatsApp a uslyšíte přímo ze sluchátka, na které voláte pana VK, že hovoří, tak vězte, že už jste v rádiu a my vás slyšíme, takže opravdu počkejte, prosím, my se nemáme jak s vámi domluvit mimo vysílání, aniž bychom nerušili přímý přenos odpovídání pana VK, tak pokud ho uslyšíte v telefonu, tak vězte, že už jste ve vysílání, takže stačí jenom počkat chviličku, než pan VK domluví a už vás vezmeme 100% na WhatsAppu, takže to jenom technicky, slyšíme, že tam je nějaká paní posluchačka, Martine.
2: Děkuji, Vítku, protože někdo tady haló, tak se můžete optat, jste ve vysílání.
6: Já vás všechny zdravím, já bych akorát doporučil možná trošku ještě vyladit ten WhatsApp, je tam slyšet ozvěna a není slyšet zpětná vazba, o čem si tam kluci povídají. Takže člověk neví, jestli je na WhatsAppu, jo. Nebo...
1: Aha, to mě neslyšíte, ale slyšíte nás, to je zajímavé.
6: Hlavně, čeho by se člověk měl bát, je to napsáno v knize knih a je tam napsáno, že v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. Takže toto je to kritický. Hezký večer.
2: Dobře, děkujeme. Hezký večer o té ozvěně. Už mi to tady taky někdo psal, první volající, že se slyšel asi třikrát. Tak nevím, jak jsme to s Pavlem odladili, tak budeme muset ladit ještě.
1: Ještě, jsme těsně před cílem, je to perfektně slyšet ten WhatsApp, je to paráda. Jinak.
2: Propracujeme se k tomu postupně. Tak Slovensko volá, tak teď ho vezmu napřímo, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
7: Haló, počujeme se?
2: Ano.
7: Dobrý, já bych se chcel opýtať. Zase já jsem počujem.
1: Zkuste si
7: ale Evropa si systematicky zničila svoje výrobné kapacity. A to preto, lebo si Spojené štáty americké mysleli, že budou predávať zbraně Evropě, ona ich za to bude kupovať. No a to potom, ako si predstavuje Evropa, že půjde do vojny, keď sama nie je schopná vyrobiť zbraně a Spojené štáty americké tiež majú veľmi výrazne znížené výrobné kapacity na zbranie, nakoľko tam každý, kto má peniaze, tak ich investuje do finančných služieb a nie do výroby zbraní alebo vôbec do priemyslu. Preto tá priemyselná výroba v Amerike padá. A zároveň v Európe je budovaný kult metrosexuálnych mužov, ktorí nemajú vôbec záujem o nejakú manuálnu prácu, už vonkoncov neísť na front, nakoľko, ako, keď sa neosprchujú, tak za dva dní skolabujú. A nie je absolútne záujem ísť bojovať. No tak ako potom Európa chce ísť do vojny s Ruskom, keď nemá na to výrobné kapacity, keď nemá vojakov a migranti nebudú vstupovať do armády. A potom ešte druhá taká otázka, keď sa dá, ako chápete to, že Rusko umožňuje Severnej Koreji vlastniť jadrové zbranie, respektíve nenamieta, a pravdepodobne táto otázka sa si musela veľmi nepačiť Číne a prípadne ako to zhorší vzťahy medzi Ruskom a Čínou, nakoľko podľa mňa uzavretím tej spojenecké zmluvy režim Severnej Koreje získa veľmi významného spojenca a trošku sa môže vymaniť spod moci Číny. No, tak ďakujem. Do počutia.
2: Dobře, dobře, ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, co se týče Ruska, tak Rusko se snaží nebýt úplně závislé na Číně a respektive vyvažovat, to znamená vyvažování moci. Čína disponuje obrovskou silou a jakési spojenectví mezi Pekingem a Moskvou je čistě z vypočítavosti, a ta vypočítavost je v podstatě na obou stranách. To není nějaké přirozené přátelství. Naopak, obě dvě velmoci jsou spíše jako de facto, dalo by se říct, protivníci. To znamená, sledují své vlastní cíle a své vlastní zájmy, takže to je naprosto zjevné. A zkrátka, to není ani žádné jako překvapení. Co se týče té otázky ohledně toho, že Evropa nemá zbraně a tohleto. Pozor. Tady je třeba rozlišovat. Podívejte se. Co dneska, jaké zbraně se dneska používají k útoku na Rusko? No, používají se drony. Žádné jiné zbraně. Občas teda Ukrajinci vystřelí nějakou západní raketu, jednu nebo dvě, nebo něco, co prostě smontujou z plynových trubek v těch závodech podzemních v Kyjevě nebo v Gostomelu. A vypustí na Rusko, ale většina těch útoků, to jsou všechno drony. A ty drony jsou vyráběny po celé Evropě. Jenom pánovi řeknu, není pravda, že Evropa nezbrojí a nemá čím bojovat. V Evropě se vyrábějí každý den skoro, no, to bylo to číslo, které bylo minulý víkend na ruské televizi. V celé Evropě se každý den vyrobí přes 18 000 dronů, z nichž všechny končí na Ukrajině. 18 tisíc. A všechny jsou vypouštěny na ničení Ruska. To znamená, jenom tady je asi nepochopení toho, co se myslí válkou, nebo jakými prostředky se povede válka. No, povede se drony. To znamená, Evropa začne, pokud vypukne konflikt, bude útočit na Kaliningrad drony, bude útočit na Petrohrad drony, na Moskvu drony, všude budou drony, protože dronů vyrábí Evropa obrovské množství. Ničeho jiného nevyrábí skoro nic, ale co se týče dronů, vyrábí obrovské množství dronů, které teď končí všechny na Ukrajině. Takže já chápu, že lidé si představují dneska válku, že válka se vede ve chvíli, kdy Evropa má dostatek tanků, dostatek bojových vozidel pěchoty, dostatek obrněné techniky, dostatek helikopter, dostatek stíhaček, dostatek houfnic, dostatek dělostřeleckých granátů a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, to jsou koncepty staré války. To, co se dneska válčí, nebo to, co předvádí kolektivní západ v úderech na Rusko ukrajinskýma rukama, tak jsou všechno dronové útoky, to jsou škody způsobované drony. A dronů má Evropa obrovské množství, respektive v obrovské množství dodává na Ukrajinu. Takže tohleto je třeba takhle vnímat, že ve chvíli, když začnou tyhle ty útoky, tak hádejte, co udělají Rusové. No, Rusové pustí na Evropu také drony a v nějaké chvíli, když je to přestane bavit, tak udeří kinžálama, zirkonama a orešníkama na velké výrobní závody v Evropě a budeme krůček od termonukleární výměny, protože na odpověď na ruské balistické rakety Evropa nemá. Evropa má v zásobě na odpověď, aby Evropa atvičála, jenom v podstatě balistické rakety s jadernými hlavicemi, to znamená Francie a Velká Británie. A nemá jich moc, má jich pár. A ono by ani nešlo o to, kolik jich má nebo nemá, protože pokud platí to, o čem hovořím, to znamená, že cílem je zlikvidování Evropy v rámci The Great Replacement, to znamená výměny obyvatelstva, vehnání národů Evropy do války, tak nezáleží na tom, kolik má Evropa zbraní, kolik má tanků, kolik má děl a kolik má bomb nebo jaderných bomb, ale záleží jenom na tom, kolik lidí pošle do války s Ruskem, kolik jich zničí ve válce s Ruskem. A to je ten hlavní leitmotiv, o který usilují ti, kteří řídí procesy v Londýně. To znamená, pozor, je to důsledek konceptuální války, to znamená válka, která je vedena mezi dvěma domy globálního řízení, to znamená mezi domem Sion a domem Chabad. A ten, kdo má být zničen, jsou ti, kteří se nacházejí mezi těmito dvěma domy. To je komplementární válka a o tom hovoří všechna proroctví, všechna hebrejská proroctví hovoří o tom, že takhle to přesně bude. Válka mezi Evropou a Ruskem, to znamená Gog Magog zaútočí na Evropu a tak dále, že k tomu dojde ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena muslimy. Ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavená islamisty, v tom okamžiku dojde k té válce, která je předpovídaná. A podívejte se, ono se to děje. Do Evropy míří další desítky tisíc migrantů z rovníkové Afriky. Takže takhle bych na to reagoval, slyším tam sám sebe, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: No, máme trošku na třetí kurdej.
2: Čeká. Tak. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz?
8: No, dobrý večer, tak já jsem to ještě zase já. Len to je přesně to, co jsem aj hovoril, že teda Evropa nemá vojakov, kterých by tam poslala. A tým pádom, keď by malo dôjsť ku nejakej termonukreálnej výmene, tak má, alebo teda, keď tak potom akože sa má viesť tá vojna len vo forme bombardovania rakiet. Navyše podľa mňa krajiny ako Slovensko, Bulharsko, ono v podstate napríklad aj Česká republika, tu bola Veľká Morava a Rusi k tomu majú istý sentiment. Myslím si, že to nie je pravdepodobné, že by išli predovšetkým tou cestou, že by išli bombardovať teda krajiny, ktoré sú do isté miery kultúrne a nábožensky s nimi spriaznené. A koniec koncom to, že sú napísané proroctvá, predsa neznamená, že k tomu aj dôjde, veď koniec koncom Donald Trump zložil prísahu Chabadu, Chabad ho poslal bojovať do Iránu, všetci to rozporovali, kopec generálov, admirálov muselo by dobrovoľne, nedobrovoľne odísť. A výsledok je aký? No žiadny. Že budú musieť jednoducho vypadnúť z Perského zálivu. To znamená, že to, že oni niečo naplánujú, to ešte neznamená, že sa to aj stane. Takisto aj COVID. Áno, urobili strašne veľa zla, ale
7: ten celkový výsledok, aby zredukovali počet obyvateľov minimálne o polovicu, no to im nevyšlo. Ale potom by som mal ešte, prípadne na to môžete reagovať, ale ja by som sa potom ešte chcel opýtať, ak teda dôjde k tomu, že teda nedôjde k spinutiu s tým svetlom, s tou žehovou, tak a my ideme teda do tej siene, kde si máme vyberať nejaký osud, tak ja len ako, že ako to funguje, lebo a prečo si niekto potom vyberie osud prostitútky a niekto si vyberie osud napríklad vedca, ktorý dostane Nobelovú cenu. Alebo teda ten výber osudu je čisto postavený len na našej vôli, alebo je postavený aj na základe iných skutočností. Alebo prečo si niekto vyberie osud masového vraha, alebo to je na našej vôli, že aj keď si zvolíme nejakú cestu a nejaký osud, tak ho potom môžeme transformovať.
0: Jasne. Ja vám na to odpoviem.
7: Teda naše zatratenie, alebo nejaký, ďalšiu návštevu tej siene, kde si znova vyberieme nejaký ten osud na naše
0: oči. Dobře, já vám odpovím.
7: Odčinění toho zlého.
2: Dobře.
0: Vezmu to velice, velice rychle. Tohle to jsou věci, které jsou zodpovězené v té knize Kanon okulty. Je to moc komplikované na to, abychom tady rozebírali. Takže jenom pánovi velice rychle. V takzvané síni Valhaly si člověk nevybírá svůj, je-li tedy odsouzen k reinkarnaci, nevybírá si to, jakým dalším životem projde podle toho, jak se mu to podle jeho vědomí a svědomí zdá nejlepší. Ne, tak to nefunguje. O tom rozhoduje váš karmický status, který vás přitáhne k vašemu druhému osudu. A vy si vybíráte několik cest, které vás tím karmickým osudem a takzvanou cestou nápravy provedou. To znamená, ten karmický systém je takhle nastavený. To znamená, jestliže máte potřebu vaše entita, nechci říkat psyché, protože psyché, o tom se hovoří pouze v případě, že se jedná o takzvané vyšší vědomí, tak nechci do toho příliš zabíhat, by se to nekomplikovalo, ale pokud zůstaneme u té duše, tak ta si v podstatě vybírá to, co je jí, to, co je potřebné pro ní, pro její růst. Takže jestliže pro její růst je potřebné, aby projevovala větší soucit a lásku, dejme tomu chudým, tak daný člověk se narodí v podmínkách naprosté chudoby, v podmínkách naprostého soužení, protože tím životem má projít a naučit se soucitu a lásce k chudým lidem. Říkám příklad. Jiný příklad. Osoba je, nebo daná duše potřebuje získat větší odvahu, potřebuje získat větší průbojnost, větší sílu, větší stabilitu rozhodování, tak v takovém případě se ta osoba narodí do vojenské rodiny a stane se z ní generál, dobyvatel, nějaký hrdlořez a podobně. Takhle ten systém karmického řízení probíhá. To znamená, to si nevybíráte vy, to za vás vybírá karma. Karmické pojítko. Vy si nevybíráte nic, ale to, že se to jako vybírá, je, že vy si vyberete v té galerii, vy si vyberete rodinu, která vám bude nejlépe vyhovovat pro dosažení té cesty, dosažení toho cíle. To znamená, dostanete nabídku třeba 12 nebo 15 různých rodin v různých zemích, v různých časových iteracích, na různých planetách, různě umístěných ve vesmíru, v projektovaném vesmíru. To znamená, jednou se narodíte, dejme tomu, ve Španělsku na planetě Zemi v 16. století. Po druhé se narodíte na Alpha Centauri, na jedné z planet a žijete tam prostě život nějakého výzkumného vědce. poté se narodíte zase někde jinde a narodíte se na sklonku poslední doby ledové zase u nás na naší planetě. To znamená, je třeba se na to dívat tak, že projekce jsou vždycky stanovené tak pro danou osobu nebo danou duši, kterou zrovna potřebuje ta osoba si projít. A pokud mluvíme o osobě, je to tak jako nejlepší mluvit o osobě, nejedná se o osobu jako fyzické tělo, ale jako o duši, ale mluvme tady v té rovině jakoby osoby, jako si představíte osobu, že by si někde něco vybírala. V podstatě si vybírá cestu, ale nevybírá si cíl. Cíl si nevybírá, respektive úkol cesty si nevybírá, ale vybírá si formu. To znamená, vybere si, jestli to bude takhle, jestli to bude tahle rodina, tamhle ta rodina, bude to tohle časové období, jiné časové období, tahle ta planeta, tamhle ta planeta, to si ta duše sama vybírá. Takže abyste tomu rozuměli, já vím, že je v tom prostě trošku zmatek, trošku chaos, ale skutečnost je taková, že pokud nedojde ke splynutí s žehovou, pokud nedojdete ke spasení, to znamená nesplynete se světlem po své smrti a jste odsouzeni k reinkarnaci, tak projdete právě do této galerie, kde vaše karmické pojítko vás předurčí k nějaké cestě v nějaké roli a vy si vyberete rodinu, ve které rodině tu roli budete plnit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Je připojen svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
9: No, dobrý večer, jsem rád, že jsem se dovolal, odkaz funguje. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně vlastně toho, dá se říct, Ježíše Krista. Jestli bychom se teda měli ztotožňovat vlastně s tím, aby jsme byli ukřižováni, obřezáváni, podřezáváni a košerováni, protože mi připadne, že vlastně celá Bible je jenom zbraň manipulační, vytvořená Židy, aby nás na ten kříž dostali, mohli obětovat krev naši podzemnímu bohu Jahvemu, který krev potřebuje a vždy žádá. Takže rád bych teda slyšel, jestli se máme nechat ukřižovat a tím se necháme
0: spát. Ne, prosím vás, jedná se tady, já děkuju za dotaz, ale tady se jedná o zaměňování pojmů, to znamená přece víra v Krista není nic o tom, že se člověk musí nechat ukřižovávat, ani o tom, že si prostě ubližuje a nějaké sebetrýznění nebo nějaké obřezávání a podobně. To prosím vás, to je jako motání, nezlobte se, páté přes deváté. Jo? Víra v Ježíše Krista je víra ve spasení a osvobození se od věčného a nekonečného reinkarnování do dalších utrpných životů, které žijeme. To je ten hlavní cíl. Osvobození se z reinkarnace skrze Ježíše Krista. To je ten hlavní cíl. Takže někomu to nevadí. Někomu je to jedno. Někomu je jedno, jestli bude reinkarnován a bude v příštím životě třeba nějakým vědcem, který bude mít krásný život a zažije strašné utrpení, protože přijde o rodinu a přijde o děti a zažije strádání, ale bude slavný a bude mít peníze a podobně. To znamená, projde si nějakou zkušeností. Někdo to vidí jako prostě něco, co je ochotný prostě provést, zopakovat si, vyzkoušet si. Mimochodem je mnoho duší, je mnoho entit, které po tisících a milionech reinkarnacích v podstatě propadají v jednotlivých inkarnacích více a více a více a více zlu, až nakonec se stávají stělesněním zla a jejich duše se mění v démonické struktury. To jsou ale situace, kdy po mnoha tisících, milionech reinkarnací prostoupení ke zlu je tak hluboké, že je neodčinitelné je nenapravitelné a dobrovolně oni propadají v podstatě do struktury takzvané, no, plně se vlastně odají negativní entity a tak dále, ale o tom tady nebudeme teď hovořit, to bylo se na jiné téma, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Máme tu ho pustit, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
8: Dobrý, tak to som zase ja. A potom s ohľadom teda na to, čo ste už uviedol, podľa vás, aký osud stihne Lindseyho Grahama?

0: a toho, aby se lidé teda nedali dále očkovat. Děkujem, do počutí.
1: No, já děkuji za dotaz. Takže, no, co se týče teda Lindseyho Grahama, tak pokud on teda nesplyne s Žehovou, jakože asi zřejmě asi ne, tak bude v příští reinkarnaci pravděpodobně tady karmicky si projde životem, kde zopakuje některý z životů lidí, které on nechal zabít, které nechal zlikvidovat, vybombardovat. To znamená, projde si některým z životů, který jeho činy pomohl zmařit. To je velice pravděpodobné. To znamená, není vyloučeno, že se narodí někde v nějakém časovém prostoru, kdy mu nějaký válečník nebo nějaká armáda mu zabije ženu, matku, děti, on to přežije, zůstane sám, nebo bude zmrzačený do konce života, bude na tom hodně špatně celý život. To znamená, projde se něčím takovým. To je velice pravděpodobné. No, ten druhý dotaz, co se týče očkování, vakcinace. Podívejte se, já jsem přesvědčený o tom, že on, jak byl na té návštěvě v Kyjevě, tak tam se prostě něco stalo, tam se něco odehrálo. A jestli na něho spadla ruská bomba, ruská raketa, nebo něco se stalo a on zemřel prostě někde, prostě tam navštěvoval to si tu fabriku, on se tam nechal fotit s těma dronama zrovna v ten den, když tam Rusové tu fabriku bombardovali. Nikdo tu rakev neviděl otevřenou, je možné, že se jedná o ostatky rozmláceného ruskou raketou roztrhaného Lindseyho Grahama. Není to vyloučené. Prostě zařval při návštěvě Ukrajiny a protože by to byl obrovský skandál, že Ukrajina ho nedokázala ochránit, že Rusům se podařilo zlikvidovat Lindseyho Grahama, tak to udělali tak, jako že nejprve odletěl do Spojených států a potom večer se mu udělalo špatně a zemřel. Časově to dokonce ani neodpovídá, protože se ukázalo, že cesta do Spojených států trvá nějakých 12 hodin, cesta vlakem z Ukrajiny taky nějakých, prostě kolik hodin se to spočítalo, kolik to je. No a když to analytici počítali ty hodiny, tak se ukázalo, že on vlastně v podstatě, že to bylo prostě celé podezřelé, že vlastně to oznámení toho, že jako zemřel, tohleto, jakože časově jak prostě nevycházelo, že to nesouhlasilo. Zkrátka, že se to nedalo prostě stihnout takhle rychle na to oznámení a na ten odlet. Jako kdyby byl skutečný ten odlet a kdyby ten odjezd byl skutečný a skutečně jako by měl odjet nejprve vlakem z Kyjeva do Varšavy a z Varšavy potom letecky zpátky do Washingtonu. Je tam mnoho u toho otazníků, velmi mnoho otazníků. A tím, že ani oni Američani mimochodem rakve často neotevírají, to je zase další věc, aby se to dalo na pravou míru, že to není úplně tak, že by vždycky měli otevřenou rakev. Američané nemají často otevřené rakve, protože u protestantů se nezvykne, není zvyk otevírat rakve. U katolíků ano, katolíci mají vždycky rakev otevřenou, protestanti to nedělají, velmi často to nedělají. Některé baptistické skupiny mají otevřenou rakev, některé to odmítají. To znamená, musíte do toho brát i tu otázku toho, že ve Spojených státech až na nějaké malé výjimky, třeba v New Yorku, nebo ve Washingtonu, kde jsou malé katolické kongregace, tak to jsou jenom výjimky. Celé Spojené státy jsou tvrdě, brutálně protestantské. Tam je protestantství. Jo? Takže pozor, nezaměňovat to. Tam jsou jiné zvyky, jiné liturgie. Tak není to tak úplně zcela jednoznačné. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, který bude úplně poslední.
2: Jo, máme 21. 00, tak zatím nikdo nevolá, tak to můžeme teda 22.00,
3: tak to odpískáme.
2: Tak to můžeme.
1: Dobře, tak v pořádě. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní. Loučím se s tebou, Vítku, s tebou, Martine, díky za pěkný písničky, no a se všemi našimi posluchači, že jo. Doufám teda, že jste si to něco

0: to odnesli, no a příští týden v pátek opět po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. No, užijte si samozřejmě dovolené, užijte si krásné teplé dny, že jo, když bude teplo, tak ať je teplo, a když bude pršet, tak ať prší. No a my se uslyšíme opět za týden a pro tuto chvíli já vám přeji buď teda krásný pěkný večer, anebo dobrou noc.
1: Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky s tebou, Martine, všechno to proběhlo perfektně, nebo téměř perfektně. A samozřejmě s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Ještě se chci omluvit závěrem za umístění na kanále Odyssey, kdy minulý týden došlo k problémům s renderováním, procesováním videa a nebylo to akt naší lenosti, nebo řekněme znak nějakého známky flákačství nebo něco podobného. Bohužel tam došlo k tomu, že se video stále procesovalo, renderovalo a objevilo se potom na Odyssey až zhruba za 2 hodiny po vysílání, myslím. Já jsem to tam nechal na noc asi po hodině, protože už jsem neměl jednak nervy, jednak ani energii, protože jsem v tu dobu byl na nohou od zhruba 4 hodin ráno. A nechal jsem to tam na noc s tím, že to v sobotu ráno znovu nahraji a vydá. Už jsem se zbudil někdy v 5 hodin v sobotu ráno, už to tam bylo, takže nevím, kde se tam přesně umístilo na Odyssey. Každopádně aspoň se to tam umístilo, doufejme, že dnes už to bude v pohodě, že to byla nějaká, řekněme, přechodná chyba, přechodný bug, kterým se je podařilo opravit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Tak, nebyl jsi sám, mě to taky dělal minulý víkend problémy a docela dost velký. No. Až přes noc se to nahrálo někdy nad ránem, já jsem nechal zapnutý počítač, jak jsem odpadl. Takže to zkrátka někdy to neovlivníme.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Už dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak charaptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám, tedy první zprávu. Já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet. Teď nevím, kde jsem. Tudleva jsem. A tady se mi to neotevřelo. Už se mi to otevřelo. Tak, koukneme se, já vám to tady přečtu. Zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině. Iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé bude. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevidím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válku, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News GR, tak on ten strejda Google systém moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože prý, že ruský prezident vytáhl žolika a byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jedeného podvodního dronu M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z Hoterí a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom se asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak, tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer. Vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
0: No, to je právě ono, že...
1: To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude, jako prostě jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku
1: z Ruské federace. Zprávu, ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získávají možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniska napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největším nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamaňského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výtěžek se dělili teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
0: Se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimírovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní dumy. Tak.
1: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě, myslím, někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím, jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál. Aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě, to je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to zná ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spal a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Zmínil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak a dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer kolem 8. hodiny zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník, který restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
1: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka případně už jsem měl se na to může podívat, že počet obětí už se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda vše to věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidský den, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum, a že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, jak je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlin rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 2026 dostávají všichni 18 letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 27 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, to znamená zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
0: Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Tady, co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována teda asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
1: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropol je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území, no to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termíny na její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tedy Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně v boji proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země, tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázal na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto k této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
0: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena, a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s volacím znakem, tady s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posíláni na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren, nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a soutěskami národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
1: No, další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Dněpropetrovské oblasti. A nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten skořil ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku. Takže až tam se, ale tam snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam skořil ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyrábené těžké drony typu Baba Yaga. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu, další ještě, co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokopterový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně, tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako dost, ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tady. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
0: Tak, další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo kolodězu, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky, posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slavjansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě řídelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavjanska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasy, Revky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podobný. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na Pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Spetsnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že Turecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžeme dál.
1: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se jaksi se zintenzivňuje. Rusové žijou si jenom 10 kilometrů od Sum. A teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická. A teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk Sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasija, a což budou tedy Čečenci a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičemž vytlačí jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Chotěň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do živelních prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk Sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a nebo raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny, od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odpalovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněný v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě Zavod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu, a to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost Elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogii tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
1: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zrkonem, klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou v plamenech, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské síly v noci zahájí nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev, a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK 2 a PAK 3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, přesouváme se do dalšího košiku, dalšího mailiku. Blízký východ a Írán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě, a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tanky. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
1: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jaksi ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nesary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něco uvrtat jako až předpříliš, což je Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domu, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, když to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně s tím pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník, který s tím plynem, to zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to bylo ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být tedy během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Tak dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi jestli spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že na svém prohlá nebo ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
1: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
0: No, z února, že jo.
1: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je zatím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že ale tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el-Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, a tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Irán cílí na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje jejich vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední 2 týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla 90 dolarů za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami, teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuwaitu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbolláhu, a silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska tady v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebují dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady odsud z oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale je třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jaksi z hlediska množství ropy vytěžené a prodávané, tak jako oni jsou jako v popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa, prostě no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
0: Dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a večer tak náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolláh Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Íránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
1: Tan Yug je, myslím, jugoslavská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jenom poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saudské Arábie, tak tam vede z toho, od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Jambů, kde se právě nakládala taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se teda vozit, ale tam je právě ten průjem.

protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, ty to už nechali ne jednou, až tam několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité, a ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde byl asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, když množí usilí o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. Když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lorence z Arábie, teď ho nedávno dávali. Ten Lorence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali a to Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořád je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svůj účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti třímu podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rysuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty Hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedenka Hutiů přistávalo v

0: tuším, Sana na tom letišti, a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání, tak jako tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka ničí ropná zařízení, takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, byť je hlavně teda v oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
1: Mrkneme se na další. Prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. A dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nachází pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány celkem zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímčo co část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
0: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 žije, miliony žije v Turecku. Další žijou v Sýrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, a tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá zimě a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména za situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A když jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání, když se tím zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou, všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě, prostě proto, protože on by teďka pro toho svého prezidentského období by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dál. Takže se objevují zprávy, že Trump je v zákulisí zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hliněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni, jak si používají. Já tady o těchto a i dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního vzestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně viděli, kam vstupujeme a byli si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam vzestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, oni tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tady je otázka, jestli v tom ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze. A dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak v lepším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa, o tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek, to jim asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF. To jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu. Tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jasají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstonová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
0: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To je jako to jako opravdu, to už je jako opravdu zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně, legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump nejdřív musí vlastně jak si ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to lepší chápat lidé, to lidé tím jako nechápali. Aby to lepší jako chápat lidé, teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, i když teď ten AIPAC přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom, aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval a chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt je začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník k tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu, několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily, máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele. jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto ho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izrael chce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechají zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku země, který měl ten Trump jako s tím Iránem, jako je do toho jít, měl se rychle stahnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava. Nic se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak se si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoc těm státům, aby se staly suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Tak dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát, napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. Zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čímž se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
0: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Seuty. A protože oni měli jako, Seuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten průplav do Středozemního moře. A Teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Ceuty, byť je teda na je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založená na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré. A ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému tři dary. A to když uznal suverenitu Maroka nad západní Saharou, jen tak jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě. A tady nám vypráví, jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No ale budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci zkorumpovanému systému, přičíst tedy zkorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blablabla. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na, co to je, cz24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené OSN. A jinak tedy, pokud jde tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud je vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a ty už, to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 25 vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako on, oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích těch raket proti protiletadové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že dneska asi to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebylo potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme, zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé, nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november,
0: prosinec,
1: asi prosinec, jo. A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 12 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradili ATAK-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině, a to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou, a aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude, ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
0: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě, a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí, oficiální tiskových prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pozbu ze senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednával další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Respondl Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí, a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku, stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevil Izrael tím, že by zpochybnil tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahu. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže tolik teda k této zprávě.
1: To byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknout na další pětka. To máme tady jednička a Německo, Geiropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Merz, Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. No, samozřejmě tady ty šméčka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v úvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku a Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v úvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AfD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
0: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde je teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, ono, tam byly jako menší titulky, kde to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli to tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch, zatím v těch východoněmeckých zemích, tak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jakým jiným to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu. Je znova z Německa. Světec Borse tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou, 24-hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba si uvědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit a to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO, takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na takzvané obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, teď to ta Evropská unie, teď to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt. Vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslové ekonomiky. Jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záměnky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc. Protože Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů, teď nevím, jako, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Tak jdeme Seutu. Jak 3000 Španělů prý zastavilo invazi 50 tisíc cizinců a to během 12 hodin. Je to z Pro News GR, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 tisíců nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněn pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Seuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začali vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a honí si tašky a nakradené matrošci odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi. Takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není situace, je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
0: No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic. Takže ono to tak jako slavné nebude a Tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Ceuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat schátralé ploty a vyslat na hranici dostatek personálu. Podporuje totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je jen divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli a ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
1: Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tučný nadpis. NATO zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B61-12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane, vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
0: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Thuna a ten republikánský líder v Senátu, John Thune. A tak je ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny, Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Thune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Thune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Thuna za efektivní realizaci projektu prostřednictvím Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Thune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Thune často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Húthíů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. před několik hodinami, ale zpráva je ze 27. tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer. Byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena po druhé a hlavní úzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť až již asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
0: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v uvozovkách od nadace Gatesových způsobil obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. A to, je to, ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě. Nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí Mosquitier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa v srdci údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytiér místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Bassa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiéry mají extrémně jemnou síťovanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku, a to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Bassa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdeme se kouknout na vyběhl nějaký raketky. Netanyahu veto, Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
0: Další zpráva je od Jakova Kedmyho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problémů by stačilo pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamene, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmy. Jak vidíte, přesto válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
1: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je, spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák tedy varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Brouselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk, tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o

0: zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopulku. Je to fakt důležité.
1: No, já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Za prvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Ne bojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra švižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vypravíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka je rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádají o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Schreiber poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž nepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizení klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace zejména v Izraeli mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají místo vysnechané domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákonná bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, jak to mohou

0: strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem, přičemž některé z kavern by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení. Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejvyšší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Blahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A, nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako spouru proti Apolonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje ktonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patřit však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí, avšak mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé, je to velmi zajímavé a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak z mírných zdírnek, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stála nějaké životy a tomu může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže to je ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
1: Tak tež, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele. Tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak? Vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte, zdraví F. Fafálka Jana. Tak zdravíme Janu.
0: Nezlobíme, jestli o to mohu říct pár slov.
1: Ano, víte, jasně.
0: Dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné. Tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět o to, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že za několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začněte se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to, jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat. Takže tolik ode mne.
1: Tak, dobře. Děkuji, pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové. My budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations. Ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval. Tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jedním z

0: Hezký večer. Vítejte u pravidelného pátečního pořadu na kanálu, aby bylo jasno, jsme ve válce. Budu diskutovat s Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, na tématy domácí i světové politiky. Začneme na mezinárodní scéně. Změní Donald Trump strategii Spojených států vůči Ukrajině? Volodymyr Zelenský přivezl z Bílého domu zprávu o poskytnutí licencí na výrobu raket Patriot. Na první pohled jde o zásadní průlom v obraně, který posune hranice zapojení Ameriky do konfliktu, ale podle včerejších zpráv z deníku Financial Times to nemusí být tak horké a my si řekneme aktuality. Zůstaneme u bezpečnostní hroze. Ruská raketa v polském vzdušném prostoru. Byla to pouhá technická chyba nebo vědomý test reakce na to? Rozebereme, zda bylo správné střelu nesestřelit a jestli podobné incidenty nezvyšují riziko přímé eskalace. Zabrousíme i na Blízký východ, kde skupina bývalých izraelských generálů varuje před katastrofou. Tvrdí, že násilí osadníků na západním břehu a oslabování palestinské samosprávy představují pro Izrael větší hrozbu než samotný sedmý říje. Mají tato varování reálnou váhu. A v druhé polovině se zaměříme na domácí politickou scénu. Prezident versus ministr zahraničí. Petr Macinka zveřejnil SMS od hradního kancléře a tvrdí, že prezident nám neříká pravdu o odmítnutí jmenování Filipa Turka ministrem. Teď končí diplomatická zdvořilost a začíná politická nejednoznačnost. A narušuje zveřejňování soukromých zpráv důvěru v českou diplomacii? A u Petra Macinky ještě zůstaneme. Kritizuje Hrad, ale vlastního kandidáta na prezidenta stavět nechce. Dává takový postup politickou logiku? A může absence vládního kandidáta otevřít cestu pro silnou nadstranickou osobnost? Nebo jen posílí pozici Petra Pavla? A na závěr otevřeme téma státní kontroly. Vláda bere ochranku nejvyššímu kontrolnímu úřadu a přesouvá ji k České národní bance. Jde o pouhé šetření a odborné rozhodnutí policie nebo o skrytý tlak na nezávislou instituci, která hlídá státní peněženku. Tak, uvedla jsem vás do témat dnešního povídání s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, se kterým se přivítám. Já tě zdravím, Honzo.
1: Já tě taky zdravím a zdravím i diváky a posluchače a prosím je, protože jsem si pořídil nový mikrofon kvůli různým stížnostem na nevyváženost našich hlasů, tak doufám, že to bude lepší. Eventuálně poprosím o okamžitou reakci do redakce naší, abychom to, když tak, upravili ten zvuk. Takže děkuji za tuto poznámku, že jsem mohl říct.
0: Tak já tě slyším velice dobře, což je důležité. A pojďme teda rovnou hned na první téma. Všichni jsme určitě se zájmem sledovali setkání, úterní setkání v Bílém domě Volodymyra Zelenského. Setkal se s Donaldem Trumpem a Donald Trump mu přislíbil licenci na rakety Patriot, protivzdušnou obranu. A Volodymyr Zelenský odjížděl s dobrým pocitem, oznámil to světu. Nicméně máme novou zprávu. Včera jsme se dozvěděli z Financial Times, že Donald Trump se včera, a já si vezmu brýle, abych to přesně citovala, že Donald Trump říká, nejsem si jistý a budeme se tím zabývat. To znamená udělení té licence, takže to zpochybnil. A já se tě chci zeptat, co říkáš tady tomuto obratu, je to taková aktualita, horká aktualita, kterou jsme se dozvěděli dnes.
1: No, já jsem od začátku, mě napadly takový ty dvě pořekadla český, jak se říká, slibem neurazíš a to druhý, nikdo ti nemůže dát tolik, kolik ti já toho můžu slíbit. Takže to je přesně výchozí pozice Donalda Trumpa, prostě řečičky podobné těm petropavlovským nápadům, jako ty L-159 Alka Ukrajině. Prostě je to takový okamžitý nápad, střeštěný, neprokonzultovaný, a pak, když přijede zpátky do Ameriky, tak oni mu naznačují, tak si asi po straně ťukají na čelo. A on pak, já jsem dokonce zaznamenal výrok, že Trump říkal, my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme. Jo. Takže to je prostě během dvou dnů jsme zase tam, kde jsme byli předtím.
0: Ale on taky v tom rozhovoru říká, že by chtěl tu válku ukončit a že pošle na Ukrajinu, a jak jsem já teda to pochopila, tak to bude poprvé, co přímo na Ukrajinu přijedou jeho dva hlavní vyjednavači, což je Jared Kushner a pan Witkoff. Takže já se chci zeptat, nejsou tyto obraty, a my už si nějakou dobu to pozorujeme a nechci říct, že si na to zvykáme, ale chci se tě zeptat, nemyslíš si, že tady tato nejednoznačnost a ty obraty jsou součástí nějaké taktiky vyjednávací?
1: Asi ano, strategie tam není a v tom vidím prostě takovou občas nečekaně se měnící taktiku, čili strategii zatím nějakou vidět velmi těžko. Zřejmě ta snaha ukončit ten konflikt tam bude, protože asi zjišťujou, počítat umějí docela dobře, že vlastně to nikam jinam nevede. Tihle ty dva vyjednavači se zřejmě budou podívat na tu Ukrajinu, jak to tam teďka dopadá, protože čím víc se Ukrajina dopouští těm útoků na civilní cíle, tak tím horší je odveta, balistická odveta, žádný patrioty nic nezmůžou, tolik patriotů ani nemají, ale oni opravdu už skoro žádný nemají. Navíc vedou minimálně dvě války a to znamená, že ta Amerika je vlastně nekrytá v případě, že by někdo se rozhodl na ně zaútočit, třeba jako Čína. Takže prostě myslím si, že jedou vabank a že se snaží to nějak ukormidlovat, takže oni mu zřejmě, možná jemu nebo tomu, kdo o tom není přesvědčen, o těch škodách, které trpí Ukrajina, tak se tam jdou přesvědčit na vlastní oči, aby je v té Americe přesvědčili o tom, že to prostě dál nemá cenu. Možná jdou taky přesvědčovat Zelenského, aby si zvolili nějakou ústupovou taktiku, protože rozhodně na to mírové jednání nemůže být, mírové jednání nemůže být vedeno s protivníkem, který je urážen a ponižován. Prostě musí to mít nějakou důstojnost, aby právě ty jeho lidi, aby Ukrajinci to mohli akceptovat. To znamená, prostě nemůžou to brát jako potupnou porážku. Nakonec vzpomeňme si na Versailles přes 100 lety. Prostě to nemělo význam a v podstatě to tu první válku neukončilo, pouze jí to vlastně tak jako utlumilo a pak to vyhřezlo prostě o 20 let později a to si tady asi nikdo nepřeje. Takže já doufám, že to přece jenom bude mít nějaký racionální vyústění.
0: Já bych se tě chtěla zeptat ještě na takovou odbornější věc, ale já to čtu, protože mě to zajímá. Já si totiž myslím, že ať nám tady můžou všichni propagandisté říkat, jak je Ukrajina skvělá, jak je určitě získala zkušenosti, jak jsou technicky vyspělí a kolik vyrábí dronů, dokonce jsme viděli Lindsey Grahama jako v továrně na drony a tak dále, tak já si přesto myslím, že licence na tak sofistikovanou prostě zbraň nebo respektive obranný systém, že to nemůžou zvládnout, že se na tom musí podílet ze zahraničí. A jak to musí vyhodnocovat Rusko? Já si myslím, že jestli i toto není ta součást toho, že v podstatě to byl jenom takový nástřel, protože to by znamenalo, že by se jasně otevřeně ukázalo, že na té pomoci už přímo na Ukrajině spolupracují odborníci z NATO.
1: No tak to je ta hranice vlastně toho jakoby konfliktu dvou stran byla dávno překročena, ale všichni se tváří, že ne, protože ono je to provokace ze strany Západu veliká, ale Rusové se nechtějí nechat vyprovokovat v podstatě se chovají jako v tom 41. roce, kdy to nacistické Německo prostě furt tlačilo, provokovalo a Rusové tenkrát vlastně na to neodpovídali. Tady sice odpověděli tou speciální vojenskou operací, ale nechtějí eskalovat, nechtějí se prostě nechat vytočit. Takže je to takový všechno strašně neupřímný, pokrytecký, nedůstojný. Prostě celý ten konflikt je takový, mě to připomíná takovou, jako nechci urážet vesničany, a takovou prostě nějakou spíš pavlačovou hádku, jo. Nemá to prostě žádný kontury a neprofiluje se z toho žádná osobnost, nemluvíme-li teda o ruském ministrovi zahraničí Lavrovovi, který vlastně konzistentně vystupuje po mnoho let a na jeho vystoupeních se dá vysledovat prostě ta eskalační linie celého toho konfliktu.
0: Jestli můžu, tak půjdeme dál, protože ano. Ty jsi použil eskalace a eskalační konflikt, no a já si myslím, že se právě k takovému tématu teď dostáváme, protože teď po mohutném útoku ze strany Ruska, raketovém útoku ze strany Ruska na Ukrajinu se stalo to, že jedna ze střel narušila vlastně vzdušný prostor Polska. Poláci vzlítli jejich myslím, že F-16 to jmenují, nesestřelili tady tuto raketu a teďka se dohadují tedy, jestli to byla chyba, jestli se stala chyba, nebo jestli to byla provokace. My samozřejmě takových případů jsme byli svědky už vícekrát, ať to bylo poprvé už v roce 2022 v tom Polsku, že jo? A nedávno to bylo v Estonsku. Jak hodnotíš, jak dalece nebezpečné jsou takové momenty, které se samozřejmě mohou stát dneska a zda to někdo, jestli nemůže být nějaká skupina, součást, protože ta Evropa se pořád nechce bavit o míru a diplomaci, ta pořád chce válčit, jestli nemůže tam dojít třeba i k nějakému zneužití momentu, kdy dojde k té eskalaci.
1: Já si myslím, že se točíš kolem té ústřední otázky, zdali, čí to byla raketa a kdo ji vypustil. Mm. Je možné opravdu, že to byla raketa ruské výroby, ale to furt neznamená, že ji vypustili Rusové. Tam se stačí narýsovat jednoduché kružnice toho doletu, jestli je možné, aby raketa nebo ta střela tohoto typu, ona to nebyla raketa, ale střela s plochou dráhou letu, jestli mohla dolítnout z Ruska. Podle mého soudu asi ne. Proto ty reakce Donalda Tuska byla velmi zajímavá, protože on řekl, že se nedomnívá, že by ta raketa byla vypuštěna s cílem zasáhnout Polsko. On to tak jako tu hranu ostrou otupuje, protože je možné, že se přijde na to, že to byla zase ukrajinská provokace, buď to tu střelu převzali do řízení, anebo ji sami vypustili. Právě proto, protože Ukrajina dělá všechno proto, aby zabránila mírovým jednáním, aby se dostala prostě k těm zbrojním dodávkám ze západu, prostě aby neupadla v zapomnění, protože ono po 5 letech to už spoustu lidí a politiků přestává bavit, už to přestává hrát takovou roli v těch průzkumech veřejného mínění. Takže se potřebují prostě nějak zviditelnit. Možná i proto tu raketu nesestřeli, možná ji nestihli sestřelit, protože ona, jak se říká, zmizela z těch radarů. Takže je to celý nejasný, pouze jasný je na tom ten Rutte, šéf NATO, který zase vystupuje jako naprostý idiot, že ještě ta raketa nevychladla na té zemi a on už věděl prostě, kdo ji sestřelil, kdo ji vypustil a proč, jo. Takže tam je zcela zřejmý, že to bylo prostě nahrávka pro ty pošuky tohodle typu a jsou všechny důvody zkoumat varianty, nejrůznější varianty, než jenom tu prostou, která je možná i technicky vyloučená.
0: No já ti děkuju, ty jsi přesně zase odhadl to, na co já teda myslím a myslím si, že nejsem sama. Já totiž opravdu začínám mít obavy z Ukrajiny jako takové a z Evropy jako takové a z těch evropských lídrů, kteří prostě nechtějí ten konflikt ukončit a já se bojím právě tady těchto momentů, aby k nějaké eskalaci nedošlo a navíc ta raketa padala do absolutně neobydlené oblasti, jako jo, takže vlastně tam nehrozilo ani to, že by ohrozila nějaké obyvatele nebo tak, tak já se obávám toho, že prostě asi, jestli to bude přibývat tady těchto momentů, nevím. Máš ještě něco tady k tomuto tématu?
1: Nemám.
0: Anebo půjdeme dál? Nemáme. Takže budeme doufat, že se to nebude opakovat. Já teďka k tomu dalšímu tématu a ten se týká Blízkého východu si dovolím, protože bych chtěla, aby to zaznělo přesně, to přečíst. Chci se tě zeptat na situaci, která se teďka začíná být zajímavá v Izraeli. Skupina bývalých generálů izraelské armády a bezpečnostních služeb zaslala Donaldu Trumpovi velmi ostrý dopis. Varují, že situace na západním břehu Jordánu se stává hrozbou pro samotný Izrael. Tvrdí, že bezpečnostní složky jsou politicky omezovány. Členy izraelské vlády obvinují z toho, že extremisty chrání. Varují, že pokud bude pokračovat násilí osadníků a oslabování palestinské samosprávy mohou být důsledky pro Izrael ještě ničivější než ten útok. A taky tady říkají, že mohou ohrozit Abrahamovy dohody a zájmy Spojených států na Blízkém východě. Myslí si, že tak tento dopis, že to může nějakým způsobem pohnout s Donaldem Trumpem a že to má svou váhu?
1: No, myslím si, že ten dopis má obrovskou váhu, protože pod ním jsou podepsány skutečně, jak se říká, šajby. Lidi, kteří emeritní zpravodajci a vojáci, kteří veteráni, kteří skutečně sloužili v ozbrojených zpravodajských složkách, nasazovali svůj život a teďka prostě zachovali si tu profesionalitu a tu pravdivost té informace nadsazují prostě nad svoje osobní třeba nepohodlí nebo prostě urážky nebo co to může následovat. Oslovili prezidenta Trumpa, protože si nemyslí, že by Netanyahu vrtěl Trumpem, ale vědí, že prostě k tomu jsou potřeba oba. Možná spíš bych od toho odvodil ještě to, že prostě ta Amerika měla vždycky vrch a že ten Izrael prostě teďka akorát zlobí, ale prostě ve skutečnosti bude muset udělat prostě to, co ten Trump rozhodne. Takže já mám k tomu veliký respekt, k tomu, co píšou, protože když si vzpomenu, to je ale mnoho a mnoho let, to byl 98. rok, když jsme tam s Jardou Baštou byli, tak ti kolegové na Shinbet mě právě říkali, byli z toho takový strašně špatní, prostě, že Shinbet musí rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Tenkrát to bylo politicky, vždycky to je politicky takový, jak se říká, vachrlatý, jo, ale prostě oni tam na tom dělali a věděli prostě, že nemůžou dělat nic jiného, prostě, že do toho musí jít, jo, že tam skutečně se odehrávají věci, které prostě oni jako lidé, kteří mají vynucovat dodržování zákona, prostě nemůžou opominout. Takže toto si myslím, takhle, není to vůbec první hlas, poprvé, co by se ozvali v Izraeli. Myslím si, že celkem sílí ta počet a váha těch hlasů. Na druhou stranu ta manipulace strachem a těmi médii tam taková. Oni totiž, tam bylo spousta takových velmi nadějných chvil v těch izraelsko-palestinských vztazích, a nakonec vždycky do toho někdo hodil vidle a já cítím jako z té většiny izraelských voličů takový pocit, že oni říkají, no to jsme se vždycky zklamali, tak do toho prostě praštíme silou, jako prostě ta síla je přece jenom taková, to jako nesklame, jenomže ono právě to práskání pěstí do stolu a tak dál v podstatě nikam nevede. Já psychologicky tomu rozumím, že jednání o míru s partnerem, který prostě mnohokrát, dá se říct, zklamal. Jo. Když to vemu z izraelské strany, Palestinci můžou říkat samozřejmě to samý. tak je velmi nejistý, kdežto přece jenom, když se bojuje, tak každý má v tom trošku jasno, prostě je to boj o život, na život a na smrt a do těchto těch riskantních mírových akcí prostě se chce menšině voličů, proto právě vyhrává tato válkychtivá strana. Napadlo mě, že tady je právě podobný fenomén jako na té Ukrajině, že tady jsou lidé, kterým prostě ten konflikt vyhovuje. Takže to je prostě, když odhlídneme od prostoru, od motivu a tak dál, prostě taková to válečné štvaní, prostě to je fenomén, který je přítomný v celé historii lidstva. No.
0: Ale stále nabízí otázka, nakolik ještě je Izrael vlastně právní stát, jako když přehlíží a jsou tam ty politické tlaky, že to se nějakým způsobem toleruje ten terorismus. A já se tě zeptám, má to samozřejmě souvislost s blížícími se volbami?
1: No, samozřejmě, takhle, ten dopis asi ne. Právě, že Bibi Netanyahu se na tomto musí orientovat a to jeho lavírování prostě je, zdá se, čím dál bezvýchodnější, protože množí se počet lidí, kteří třeba by i zastávali podobné postupy, ale prostě s tím, tím, jak to dělá on, už souhlasit nemohu, protože tam jak sláma z bod z toho kouká prostě ta jeho snaha tu situaci prodlužovat, aby nemohlo pokračovat jeho trestní stíhání. Jinak, co se týče vlády práva, no, ono to je vždycky těžký, ale tam ty snahy těch soudů jsou, jenomže ty soudy nejsou taky úplně vždycky nestranný, respektive některé výtky vůči soudům mají, zdá se, racionální jádro. Na druhou stranu ty soudy jako vůči vojákům, který se dopustějí nějakých trestných činů a tak dál, nedá se říct, že by nebyli. Jo. O té míře se samozřejmě můžeme dohadovat, ale když se podíváme na třeba americkou armádu, jako čeho se ona dopouští a nakolik je nakolik jsou ty trestné činy postihovány, tak ono to je vždycky spíše horší než lepší, jo. Ale není to jaksi věc, která by charakterizovala tu situaci v Izraeli, prostě to je, bohužel, prostě takhle se to děje. Nakonec to víme i u toho našeho vojáka z toho Afghánistánu, to jeho trestní stíhání je taky zvláštním způsobem, může být nahlíženo z jedné i z druhé strany. A když si vzpomenu na to, jak tenkrát ti americkí vojáci přetrhli to lano u té lanovky v Itálii, že tam bylo asi 17 nebo 19 mrtvých, no a pak prostě odjeli do Spojených států, zavřela se voda, nebyl stíhaný vůbec nikdo, jo, takže, a to nemluvíme o Vietnamu, že jo, o podobných věcech, no, takže ono je dobrý, takhle, nedává to příliš optimismu, ale zase je dobrý prostě to nehrotit jako proti jednomu případu, proti jedné zemi, prostě to je problém, který je velice obecný.
0: A jak dalece to může ovlivnit Donald Trump? Nebo myslíš si, že vůbec chce do toho vstupovat a ovlivnit? Bude slyšet na ten dopis, anebo bude čekat na podzimní volby?
1: No, jde o to, co si bude myslet, že mu nažene více hlasů ve Spojených státech. Jo?
0: Asi tak, ona rozumím.
1: Křesťanští sionisté tam mají velkou sílu, ale na druhou stranu ty volební průzkumy nebo ty průzkumy veřejného mínění zase zaznamenávají jako veliké snížení obecné podpory Izraele. Takže já si myslím, že se zase bude rozhodovat nikoli věcně, ale bohužel prostě co se týče těch předvolebních průzkumů.
0: Rozumím. Tak můžeme jít na další téma, dostaneme se domů, dostaneme se, já nevím, jestli jsi to viděla, ale já jsem to viděla živě, kdy ministr zahraničních věcí Petr Macinka ve svém úterním streamu na XTV zveřejnil SMS zprávu, kterou dostal od kancléře Vašiny, kterou psal ale prezident Pavel, protože reagoval na rozhovor prezidenta Pavla, který se odehrál asi před 10 nebo 14 dny na Pražském hradě, byl to rozhovor pro iDnes, kde podle něho, já to řeknu kulantně, prezident Pavel neříkal pravdu a dokazoval tam časovou souvislostí, že prezident na hradě tvrdil, že poslal SMS-ku 15 minut po skončení schůzky s Petrem Macinkou, kdy se bavili o tom, jestli prohození rezortu ministerstvo životního prostředí za zahraničí u Filipa Turka, jestli to bude akceptovat, tak ta prodleva tam byla 3hodinová. Popsal divákům, že tam stáli za dveřmi už nachystaní 3 poradci a evidentně probíhala 3hodinová porada. No a ta SMS-ka nebyla jednoznačným zamítnutím Filipa Turka. Co si myslíš o tom, že se tyto věci dozvídáme? Teď samozřejmě všichni víme, že ten konflikt bude pokračovat, eskaluje, ale jaký na to máš názor? Je to správné, co říkáš na zveřejnění té SMS zprávy jako reakci?
1: Rozhodně si myslím, že Hrad zveřejňoval Macinkovi SMSky, takže proč by nezveřejňoval Macinka? Navíc toto není nic jaksi pejorativního, toto je naprosto věcná reakce a jestliže on řekl, že to zamítl a ta SMS-ka zněla jinak, tak naprosto se nedivím a v podstatě souhlasím s tím, že on to zvedl, zveřejnil ten text ku konfrontaci, protože tu konfrontaci si v podstatě vykladoval Hrad sám svými kluskými řečmi. Já bych řekl, že to je prostě, ano, je to lež, ne, že nemluví pravdu, on lže, vymýšlí si, prostě flikuje to, nemluví jednoznačně, ovládají ho ty poslanci, teda ty poradci, nebo oni to nejsou poradci, oni to jsou konzultanti, nebo kdo ví co, přátelé po telefonu, kdo ví koho všeho, on vůbec poslouchá a je z toho občas magor, takže jednou řekne to, po druhý řekne to a je to celý spíš smutný a směšný, jo. Je to tragikomedie, prostě tohleto, co se tam hraje, je to velmi nedůstojný a nevím, proč se do toho pouští, prostě když nemá čistý svědomí, prostě on tu SMS-ku určitě, já nevím, jestli na ní zapomněl, prostě, ale poslat tu SMS-ku a pak tvrdit do médií, prostě úplně něco jiného. Nevím, jak to nazvat, prostě je to ubohost, no.
0: No, já ti můžu říct, já jsem čekala na tvůj názor, protože my jsme se o tom nebavili. Já s tebou souhlasím a já ti chci říct jednu věc. Já jsem několikrát řekla našim divákům, že já Petra Koláře znám od roku 97 a já čtu a poslouchám, co říká a poslouchám jeho rozhovory, protože ten člověk se vždycky od někud vynoří a ta SMS-ka zpočátku zněla, že tak arrogantně impertinentním způsobem, kdy hned na úvodu vzpomněl prezident Pavel, který já si myslím, že to psal Petr Kolář, vzpomněl akustických problémů na Hradě, což bylo míněno jaksi ironicky a arrogantně. Tím měl na mysli, když byla Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem na Hradě a byl tam ten nejednoznačný výstup z jednání a debaty kolem důchodu. Takže začít SMS-ku předsedovi strany, s kterým se domlouvám na jmenování ministra vlády z jeho strany, takovouto impertinentní urážkou, tak já si myslím, že ten rukopis je zcela jasný. Takže ano, máš pravdu, říkám, že s tebou souhlasím, protože je to opravdu ze strany Hradu provokace a pokračuje to a asi toho budeme svědky dál, ale já se tě zeptám jinak. Určitě to otráví spoustu lidí, protože jsme rozděleni na dva tábory, ale já se tě chci zeptat, myslíš si, že když už to vidíme, že se to dostalo i do zahraničí, teď mám na mysli summit v Ankaře, že nás to bude poškozovat v zahraničí, třeba tady tento nesoulad, tato kohabitace, která teď probíhá?
1: Myslím si, že na tohle tu otázku už reagoval někde Luboš Zaorálek. A říkal, no ono, to je někde ještě horší, takže oni se na to budou koukat s pochopením a příliš do toho nebudou vrtat, protože tím by zase jenom dávali návod jim nepříliš přátelsky nakloněným novinářům, aby se podívali prostě do minulosti těch dalších, těch kritizujících politiků zvenku. Takže já myslím, že to je prostě takový, jako je to trapný, no, prostě víc ne. Já si opravdu tady postrádám prostě nějakou velikost a nějaký, prostě nějakou noblesu. Noblesa, to je to správné slovo, co nám tady v těch reakcích politických chybí. Já opravdu marně vzpomínám prostě, nebo asi bychom museli dlouho přemýšlet, kdo kdy jednal noblesně. Paradoxně si vzpomínám, že takový vtipný noblesní poznámky měl Schwarzenberg. Jo.
0: Ano.
1: Ten to měl v repertoáru celkem, člověk s ním nemusel souhlasit, ale bylo to vtipný a bylo to na úrovni. Jo. Já si vzpomínám jednou, když unavený Karel Schwarzenberg po nějakém večírku spočíval tak jako v polodřímotě a nějaký takový devotní poddaný se loučil a říkal naschledanou, pane barone, nebo co, a on mu říkal, již tak hrabě, ty vole. To bylo moc pěkný, prostě byl takový lidský a tady mě právě chybí i třeba takový to, on uměl to slovo takový vulgárnější vtipně zasadit, bylo to v tom, že nebylo používáno příliš často, že jo? Takže pak to prostě mělo i určitý půvab, jo. Ale tadyhle si říkám, tohle to je prostě to, co sledujeme. Ty víš dobře, ty znáš to divadlo, ty víš, že asi nejlíp tomu odpovídá slovo šmíra.
0: Máš naprostou pravdu a jenom ti řeknu, že nemůžeme hledat noblesu tam, kde nikdy nebyla, protože já mám takový pravidlo, kdo o tom mluví, nedělá to. A Petr Kolář má neustále ústa plná diplomacie a když posloucháš, jak já ho mám naposlouchanýho, tak vždycky začíná tím já ze svých diplomatických zkušeností a teď tam řekne tu plejádu těch velvyslanství. Takže ano, jako máš naprostou pravdu, ale já si myslím, že zůstaneme ještě u Petra Macinky, protože ten neposuneme se moc dál od toho hradu, protože to mě zaujalo velice. Jak jsem říkala, že jsem se na to dívala živě, tak Petr Macinka tam řekl, že by vláda neměla stavět svého stranického kandidáta do těch prezidentských voleb a samozřejmě, že řekl taky správně, s tím já souhlasím a říkám to dlouho, od jak živa, teda, že přímá volba byla obrovská chyba, které jsme se dopustili jako zásah do našeho systému parlamentní demokracie, takže on říká, že by to měl být kandidát, který vzejde opravdu z lidí, když už jsme se dopustili toho činu, že jsme to ve sněmovně odhlasovali, tu přímou volbu. No, co ty si o tom myslíš, protože někdo si myslí, že to postrádá logiku, já si to nemyslím.
1: Já nevím, jestli mluvil za vládu. Já mám pocit, jestli nemluvil prostě jenom za motoristy, že motoristi nebudou stavět, protože kdo jiný než vláda, to tady má stavět jako milion chvilek nějakýho, nebo nějaká neziskovka, nebo to...
0: Ne, on samozřejmě mluvil za motoristy, ale já mám pocit, že to vyznělo celkově, jako že je to jeho názor, samozřejmě názor malé koaliční strany, ten samozřejmě může mít, ale to se nediskutovalo na vládě samozřejmě.
1: No, vzhledem k tomu, že mezi motoristy je ze stran vládní koalice nejvíc těch, kteří volili Petra Pavla, tak mám takové podezření, jako jestli to náhodou není návod, jak toho Petra Pavla tam udržet i na druhý mandát, jo? Protože prostě nezvolit silnou osobnost celou silou prostě té vládní koalice s využitím prostě podpory celé této koalice je naprosto sebevražedný, jako odkud by se kdo měl vynořit, jaká osobnost. Prostě opravdu tomu moc nerozumím. Tady spíš bych to viděl jako taktiku, že teď o tom nechtějí mluvit, jo? Že to nechají prostě běžet tu prezidentskou kampaň, velmi předčasnou prezidentskou kampaň, která se velmi unaví, velmi vyčerpá, když nebude s nikým srovnávána, jestli si nechávají toho kandidáta prostě až na velmi silné finále, které může být jako brutálně silné a mělo by být, tak tomu bych rozuměl, že teďka ho nechají prostě teda, ať se vypovídá, ať se strapňuje, ať je ho všude plno a až lidi budou mít strach otevřít sardinky, aby tam na ně nekouk prostě Petr Pavel, tak v tom okamžiku tam nasadit nějakého svého kandidáta, to pokládám za jednu z velmi rozumných variant. Jestli to je vítězná varianta, nevím. Ale takhle, kdybychom to takhle pojali, tak pak ano.
0: No, ono je to vůbec na diskuzi o tom, že v podstatě dokud byla ta volba na hradě, volila vlastně poslanecká sněmovna a volil senát, tak tam to jasně jako logiku dávalo, tam ta logika byla jasná a samozřejmě, že pokud chceme udržet naši demokracii, tak demokracie stojí na politických stranách. Jako možná, já si taky myslím, že se to oddaluje, protože není rozumné s tím kandidátem přijít včas a u motoristů ještě vidím další aspekt. Oni se teďka vlastně přidávají v rámci těch senátních voleb, které budou velice důležité k tomu, že budou podporovat kandidáty spolukoaličních stran ve vládě do toho senátu.
1: Jenom mě napadlo, když si spočítáš teď sněmovnu a senát dohromady, tak by vyhrál Petr Pavel.
0: No to určitě, když se podíváš na senát, tak v každém případě.
1: Takže je potřeba, aby posluchači se zamysleli nad těmi podzimními volbami, protože tam je šance opravdu s něčím docela výrazně pohnout.
0: Já si dokonce myslím, že teďka, jak to eskaluje, když je okurková sezóna, je léto, takže si myslím, že teďka sledujeme už vlastně tu kampaň, která se týká právě toho senátu a těch komunálních voleb. Takže všechno se vším souvisí, jsme pořád v kampani. Myslíš si, že můžu jít na další téma?
1: Určitě.
0: Tak, máme tady téma Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda se rozhodla po vyhodnocení policie, že přesune ochrannou službu policie z Nejvyššího kontrolního úřadu do České národní banky, protože se domnívá, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu žádné nebezpečí nehrozí a že prostě já si vůbec nemyslím teda tak, jak je to tady položeno, že by se Nejvyšší kontrolní úřad měl něčeho obávat, takže já to prostě považuji za logické řešení a ne řešení nějak politické. To mě zajímá tvůj názor jako odborníka, já nejsem.
1: Já akorát nevím, ten přesun k té České národní bance. No, teď jsme ve zprávách slyšeli, že někdo z České národní banky zdefraudoval nějaký peníze, ale tomu opravdu prostě žádná ochranka nepomůže. Jo. Čili tomu trošku nerozumím. Rozumím tomu, a to totiž není vůbec věc politická, to je věc v podstatě každoroční analýzy policejní, že vyhodnocují, které objekty jsou ohroženy, na které objekty prostě ty kapacity policejní dát a které by se bez toho obešly. A policie samozřejmě trpí tím, že ty prostředky nejsou neomezené a že by je radši měla prostě na operativu nebo na pořádkovou činnost, než někde, aby stály u nějakých objektů. Co se týče prostě toho, vím, že to NKÚ není poprvé navrhováno, jako že by ztratilo tu policejní ochranu. Podle mě to opravdu v tom není žádná politika, prostě to nejprostší vysvětlení bývá většinou nejblíž pravdě. K tomu si dovolím odskočit. Už jsem říkal, v tom 98. roce jsme byli s Jaroslavem Baštou v Izraeli, já jsem tam pak měli ještě jednání na Shin Bet a oni mi říkali, hele, můžeme se tě na něco zeptat, proč česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze. A byl to rok 98, byla taková napjatá finanční situace. Já jsem se tam teda kroutil a říkám, hele, je to blbý, ale víte, je to kvůli benzínu. No, tak oni jako, jo, dobrý, tak jo, díky. No a za nějaký čas přijel, mi volal kamarád, šéf protiteroristického odboru policie, který přijel z jednání z Izraele a říkal, hele, pojď na pivo, musím něco povím. Tak jsme šli na pivo a on říkal, hele, byl jsem tam na Shin Bet a oni říkali, hele, proč ta česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze? A on mi říkal, hele, tak jsem se tam kroutil prostě a jsem říkal, je to fakt blbý, ale je to kvůli benzínu. A oni prej se rozzářili, něco z nich spadlo a prostě říkali, no my jsme se na to ptali pana Schneidera, ale nechtěli jsme tomu věřit, že to je takhle. Takže si to ověřovali. Jak říkám, prostě ty To hospodaření, já se přiznám, někdy ta policie hospodaří, takže my jsme, když jsem dělal v kanceláři policejního náměstka Lenci Jakubíka, tak my jsme tam měli služebního favorita a ten měl letní gumy, jo. Furt je zimě, jo. Takže prostě někdy se tam šetří fakt jako už přes závit, jak se říká, jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že byste debata o tom, které objekty by měly být více a méně, či méně chráněny, by neměla probíhat veřejně, protože to jsou už taktické informace, které se podbíhají, naprosto logicky podbíhají utajení. Takže to, jak to vyhodnocuje policie, to je věc, kterou má diskutovat s poslanci, protože tam jsou od toho příslušné parlamentní výbory. Tam je to prostě v určitém stupni důvěrnosti a tam můžou říct některé věci, které prostě na veřejnost pustit nemůžou. Jo. Takže já si myslím, že by ta debata opravdu se neměla rozehrávat přes média, ale že by se prostě měli pánové, i pan Kala, prostě velice respektovaný muž, že jo, tak by se měli sejít v té sněmovně nebo na policejním prezidiu prostě a měli by si to chlapi vyříkat prostě úplně v klidu. Tohle to si myslím, že není úplně nejvhodnější způsob.
0: Já si taky myslím, že by to měla být ryze odborná debata, ale pan Kala jako se proti tomu ostře ohradil. Já jsem si ještě vzpomněla na pana Voleníka, prvního šefa nejvyššího kontrolního úřadu, a nepamatuju si vůbec, že by někdy nejvyšší kontrolní úřad měl jakoukoliv ochranu ze strany policie, ale on Kala argumentuje tím, že v podstatě NKÚ pracuje s utajovanými informacemi, že součástí je také parlamentní knihovna a tak dále, a navíc ještě tady je ten nový faktor, že součástí kontroly NKÚ, že by měla tam spadat veřejnoprávní média, a to už teda se mi zdá trošku jako sci-fi, protože když víme, co se děje v našich veřejnoprávních médiích, pamatujeme si spacáky, stávky, jestli nás chce pan Kala upozornit, že hrozí NKÚ nějaké nebezpečí, a to by mě teda opravdu zajímalo. Já se omlouvám, že mám takový ironický úsměv, trošku zajímal tvůj názor na to, jestli to může být i toto, tento důvod, že pan Kala chce, že se to rozšiřuje o ty média.
1: Jako myslíš, ze strany České televize a rozhlasu, že hrozí nebezpečí?
0: Ano, to, no, to se tě ptá právě.
1: Velmi, velmi vtipná douška, ale nemyslím si, že to jde takhle. Jenom ještě k tomu Voleníkovi, oni totiž seděli tenkrát v jiném objektu než teď a neměli tam vlastně tu parlamentní knihovnu a ten archiv, jo, takže proto si myslím, že ta situace je odlišná, ale tam jde asi o to, že prostě nebyl by to první státní úřad, který bude mít nějakou soukromou ochranku, ale tam jde samozřejmě o rozpočet, protože když to chrání policie, tak to nejde z rozpočtu NKÚ, jo. Takže tam je prostě zase to nejjednodušší vysvětlení je pravdě nejpodobnější.
0: Možná si pan prezident NKÚ poslechl některé výstupy stávkujících Moláčku a dalších redaktorů a třeba dostal obavy a teď si budou muset tu ochranku platit sami, ale to už je, to máš pravdu, ano. Já si myslím, že nám utíká čas a vždycky jsme rádi, když dostanou prostor naši diváci k dotazům, tak bych je poprosila, jestli pokud nemáš nic dalšího k tomuto tématu, nechceš ještě něco říct, tak bych nejdřív poprosila naše diváky, zda by mohli posílat do režie a do studia své dotazy, a budu se těšit, když nám představíš knížku.
1: Já si před tou knížkou ještě dovolím trošku zavtipkovat. Byl jsem na akci Svatopluku, kde vystoupil zpěvák Martin Maxa a řekl, že sleduje ten náš pořad a že se mu líbí, když se tam objeví občas něco vtipného. Takže já jsem si připravil jenom takový kratoučkej vtip, aplikaci jednoho starého vtipu, jak jeden nejmenovaný prezident řekl, že si natolik váží své cti a pověsti, že si je nechal pojistit na 10 milionů. A pak dostal dotaz, a co jste udělal s tolika penězi? Doporučím ještě před knížkou jednu akci, a to je příští sobotu, 8. srpna v Míšov, v Brdy, a to muzeum od 11 hodin. Andor Šandor tam bude vystupovat nejenom v roli přednášejícího, ale bude tam i bubnovat se svojí skupinou Hard Barok. A bude tam pan prezident Zeman a jestli to dobře dopadne, tak to bude moderovat paní Jana Bobošíková. Takže doporučuji, podívejte se, najděte si stránky Atom muzea a tam jsou všechny podrobnosti. Co se týče doporučené četby, velmi zajímavá knížka, Frederik Baldán napsal knížku

0: na licence odebrána. Mimo jiné je to zajímavé, že on se obrátil na Evropskou veřejnou ochránkyni práv Emily O'Reillyovou, která zahájila vyšetřování a té byl přístup k těm zprávám SMS odepřen. A potom v reakci na to komisařka Evropské unie pro transparentnost Věra Jourová uvedla, že vyhledávání textových zpráv mezi von der Leyenovou a Boudlem nepřineslo žádné výsledky. A pak to došlo vlastně k tomu, že se rozhodli požádat von der Leyenovou, aby na otázky odpověděla v soukromí někdy v budoucnu. Takže jedna z největších korupčních afér vůbec v dějinách moderní civilizace skončila tak, že ta podezřelá na to odpoví někdy privátně a až bude mít čas. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý. Já se omlouvám, doporučuji tady knížku, kterou jsem ještě nedočetl, ale jak jsem se do ní začetl, tak jsem si říkal, to o tom se musím zmínit, protože to spoustu lidí určitě zaujme.
1: Takže já ti děkuju a poprosíme do režie o otázky.
0: Tak, nedaleka zdraví do Havlíčkova Brodu. Díky moc. My zase zdravíme z Havlíčkova Brodu. Možná to není jen náhoda, ale Španělsko odmítá požadavky na to, v zápětí čelí obrovské migraci. No, já si myslím, že ta migrace byla ale způsobena rozhodnutím španělských soudů ohledně legalizace migrace. To byl zřejmě spouštěcí moment a pak taky zřejmě to mohla být nejenom to, že oponuje Spojeným státům a že si drze dovolili v Americe vyhrát fotbalový šampionát. Ne, to je trošku pokus o vtip. Samozřejmě, že se ty věci nedají úplně vyhodit z kontextu, ale nemyslím si, že by to byl ten spouštěč. Ten si myslím, že byl právě v tom rozhodnutí těch španělských soudů. Pěkný večer. Pana Schneidera je velice dobře slyšet i rozumět, takže jestli mikrofon zapůsobil, pán Bůh zaplať. Děkuju za reakci. K těm mikrofonům jsou oba kvalitní, jsou nevyrovnané úrovně. Paní Dostálová je moc, pan Schneider je málo, asi tak. No ale to je tradičně a to už opravdu nevíme, co s tím dělat, protože já už jsem vystřídal několik mikrofonů a vždycky ta úroveň ode mě jde slabší než od Kateřiny. Mikrofon je super, dobře. Tak jo, jak je to, co máme dál? Katastrofu vidím, že nikdo z vlády nemají kandidáta na prezidenta. Pouze motoristé jednoho, to si dělají srandu. No motoristé teďka řekli, že nebudou stavět a já si myslím, že asi není úplně takticky nejvhodnější říkat o možných kandidátech. Prostě je potřeba taky jako na tom pracovat. Je potřeba asi to nechat uzrát a je potřeba hlavně se na tom v rámci té koalice dohodnout, jo, aby tam pak jako nezačali zase nějaký odštěpenecký typ, protože tady si myslím, že jde poměrně o dost. Ne, že by ta vláda a sněmovna s tím hradem prohrávali, ale opravdu si myslím, že tady maříme energii, maříme čas naprosto čelením naprosto dětinských provokací, jo, dětinským provokacím. Jo, prostě to je něco tak nedůstojného, tak zbytečného. Prostě když budou mít kvalifikovanou oponenturu, jsem s ní, protože kvalitní oponentura může pouze zvyšovat, zkvalitňovat výkon té vlády. Ale tohle to je prostě jenom takový, to jsou poťouchlosti. Paní Dostálová by mohla nahradit dědka Pavka. Já nevím, jestli je už dědek, ale rozhodně bys na tom hradě, ano, jako dámě by to určitě slušelo na tom hradě víc, takže to by bylo, akorát co by tomu říkal první muž na hradě, jako ne první dáma.
1: Nestoupíš dvakrát do téže řeky.
0: Ne, ale tvůj muž, co by tomu říkal?
1: No, já si myslím, že to nepřipadá vůbec v úvahu.
0: Není před desátou hodinou. Na seznamu mluvili o Trojmoří. Jak vidíte, vliv na

0: takový pohyb v Evropě a pomohlo by nám to. Trojmoří si myslím, že ta idea je blokovaná Polskem. Tam ten Balt tam prostě není a Poláci si jedou prostě svoji hru, hrajou si svoji ligu, takže tam si myslím, že ne, ale on o tom mluvívá velmi odborně Petr Drulák, poslechněte si ho, tam je právě ta idea toho, ty podunajské spolupráce, jo, těch států kolem Dunaje, čili to je spíš ta střední a jižní Evropa a to si myslím, že je velice realistický, protože brát do úvahy Polsko je taková, řekl bych, ideologie zpozdila o mnoho let. Prostě nevidím to s těmi Poláky a navíc oni ty Poláci ani sami, řekl bych, teď nevědějí sami, co tam bude. Italské ministerstvo vnitra nařídilo uzavření námořních a vzdušných hranic se Španělskem, no, takže by Itálie sousedila se Španělskem, to je teda pro mě novum. Jo, takže asi ne, ale nevím.
1: Má na mysli možná, že italský minister zahraničních věcí vyzval, že by měly být uzavřeny hranice Schengenu se Španělskem.
0: Vůči Španělsku.
1: Ano, vůči Španělsku a přidala se k tomu premiérka Meloni.
0: Jo, takhle. No to znamená, že by to vlastně že by to chránilo Francii a Portugalsko, jo? Že by to zůstalo ve Španělsku. No, jako určitě se tomu nedivím, ale na druhou stranu tam bylo zajímavé, že v těch zprávách mluvili s nějakýma Maročanama, který se vraceli, že prostě asi polovina z těch Maročanů se vracela a že to brali prostě jako takový určitý happening. Takže kdo ví, jestli tam nebylo nějaké to ponoukání, jak bylo naznačeno v tom jednom z předchozích dotazů, jestli to nebylo prostě vyprovokované ještě kromě toho výroku španělského soudu ještě něčím větším, protože ten jeden Maročan tam říká, no já vlastně ani nevím, proč jsem šel, jo, tak jako jsem šli všichni, tak jsem se šel taky. Takže ta situace je zvláštní a rozhodně není jednoduchá. Myslí to Bibi Netanyahu s Izraelem dobře, nebo je to vlk, který Izraeli ubližuje? Co myslíte vy? No já si myslím, že on myslí především na sebe a na to, aby se ten jeho soudní proces neprobíhal a právě dělá všechno pro to, aby se ty věci nevyšetřovaly, aby se nevyšetřoval ten 7. říjen a tak dál. Nejsem sám, který si myslí, že prostě Bibi toho udělal asi hodně pro Izrael, asi opravdu i dobrý věci, ale v současné chvíli si myslím, že jeho činnost izraelské bezpečnosti neprospívá. Prezident versus vláda, zoufalá opozice, bezprecedentní rozdělování společnosti a stupňování nenávisti. Nezačínají takhle občanské války? Určitě začínají, ale je to zesilováno médií. Ono ta situace, kdy společnost je rozdělená, není vůbec v ničem nová. Tady je akorát vidět, jak ta mediální mafie, mediálně průmyslový komplex, prostě, který těží z čehokoliv, prostě jenom aby mohl prodávat tu reklamu, aby byl sledovaný a tak dál, tak dělají prostě všechno pro to, aby udrželi určitou sledovanost a sami si vymýšlejí a sami to hrotějí. Takže je potřeba asi uvědomit si to, že když čtu noviny, tak pouze čtu noviny. Když koukám na televizi, tak jenom koukám na televizi, ale k té skutečnosti to někdy může mít hodně daleko a často to má hodně daleko. Řekl bych, že ve skutečnosti to není tak vyhrocený, jak se to mediálně podává. Z Ceuty do Maroka se vrátilo více než 48 tisíc nelegálních migrantů. No, říká to španělská televize. No možná, že si Španělé zase trošku fandějí. To asi ten určitý skepticismus v té otázce je asi na místě, ale ten fakt, že se vrátili ty nějaká část migrantů, je pravda, což je zase do určitý míry neobvyklý a zase by to svědčilo o tom, že to byl prostě takovej nějaká hysterie, něco, nějaká vyprovokovaná vlna lidí, kteří to příliš nerozmýšleli, takže Bůh ví, kdo ví, jestli tam někdo třeba nerozdává nějaký peníze. Jo? To se jako těžko... Dovíme se to asi v nejbližších dnech. Tak máme tam ještě něco? A kdybychom, dost nereálná situace, zeptám se, chtěli vystoupit z EU, napadli by nás EU třeba i silově? No, ono by to nebylo třeba ozbrojeně, ale ta síla vyvinutá proti nám by byla dost brutální. Ono asi bude opravdu lepší počkat, až tak nějak odpadne, začnou odpadávat ty jednotlivý státy z té EU jako schnilý hrušky, prostě takže my budeme tou jednou schnilou hruškou. Ale jak je vidět, prostě proti těm státům, který se rozhodnou vystoupit z EU, ta EU se dokáže jako velice vztekle sjednotit. Jak to v úterý Macinka vysvětloval, tak čekají na opozičního kandidáta k Pavkovi z řad lidů, kterého pak jako vláda podpoří, ale co když žádný nebude, nad tím nikdo nepřemýšlí, no, tak oni můžou čekat a nemusí se dočkat. Já si myslím, že právě rolí politiků hledat, a rozhodně souhlasím, nemusí to být mezi politiky, dokonce bych doporučoval se zamyslet nad tím, aby to nebylo mezi politiky, a na druhou stranu, aby ten člověk byl volitelný. Musíme se zamyslet nad tím, díky čemu ten Petr Pavel vyhrál. A nebylo to díky nebo kvůli intelektu, nebylo to kvůli ničemu, byl to kvůli vizáži. Ten člověk byl, lidé se rozhodovali hodně jako vizuálně. Takže ten člověk, který by měl šanci ho porazit, musí být srovnatelný, jak si nějaký vizážista to musí prostě posoudit, aby měl určitou šanci, aby neměl okamžitě prostě jako handicap. A musí ho samozřejmě, a to si myslím, že není problém, ho převýšit morálně a intelektuálně, to není problém. Jo? Ale bohužel prostě... Je to smutný, ale prostě to je realita. Mnoho lidí rozhoduje prostě, že má krásně zastřížený fůziska, jo. Takže prostě, a když tak vypadá, ti lidi nemají čas to analyzovat, nemají čas to sledovat. Dobrý večer, ohledně kandidáta na prezidenta, co takhle Filip Turek, stejně nemáme nikoho a Turek by mohl aspoň pořádně nazvihnout mandle lepšovníku. Možná by Turek překvapil. No, Filip Turek určitě jako vizuálně ano, myslím si, že by jako mohl mít vrch nad tím Pavlem, jo? Protože on se prostě umí na rozdíl od toho prezidenta, který z té motorky padá, myslím si, že Filip Turek závodil a docela úspěšně, jo? Takže možná by to bylo, ale on je takovej hromosvod, takový na ty průšvihy. Takže
1: on sám ale řekl, že v žádném případě, pokud no. Vím správně.
0: Soňa Peková kandiduje do Senátu. Podpoříte ji, já nevím kde. Samozřejmě takhle...
1: Nakladně.
0: A nevím proti komu. Kdo bude mít jako proti kandidáty, ale rozhodně to je jako strašně zajímavý. Je to dobře, prostě, že takovýhle lidi jdou politiky. Nemusíme s ní určitě ve všem souhlasit, ale bylo by to zase závan čerstvého větru. V sobotu do Atomuzána jedeme, již se těším. Je potřeba si zabukovat stupenky? No to nevím, já myslím, že tam ten plac je velký. Je dobře tam přijet včas a je samozřejmě možný tam přijet i v jiné dny, protože a udělat si čas v klidu si prohlédnout tu expozici, kterou tam Václav Vítovec buduje. Je to neuvěřitelně potřebný v této době, kdy spousta lehkoživků mluví o atomové válce prostě a nevědějí, o čem mluvějí. Vašek Vítovec tam má úžasnou výstavu a myslím si, že někdy je potřeba říct takové věci, takové sny, aby se zhmotnily, tak je potřeba je vyslovit. Jestli někdo by měl kandidovat na Nobelovu cenu míru, tak si myslím, že tohle to je práce úžasná. Nakonec, když tam půjdete, uvidíte tam podpisy nejenom minulých a dokonce i současného prezidenta, i když to bylo z doby, kdy nebyl prezidentem, spousty vojáků, ale ze zahraničí, jezdí tam z Ameriky se dívat z univerzit. Celosvětově to je naprosto unikátní a hlavně to vyznění Václav dělal v té jaderné energetice, takže to je to chvála atomu, ale jeho mírového využití. Takže asi takhle.
1: Vidím, že nám vypršel čas, ale já jsem hrozně ráda, že se dostalo na pozvánku, je léto, už lidi mají dovolený volno čas, takže děkuju moc za to, že jsme se vlezli s pozvánkou a že jsme odpověděli na dotazy.
0: Já taky ti děkuju, Honzo. Taky děkuju.
1: Přeji krásné léto tobě a všem divákům.
0: Určitě neuvařte se a přečkejte to. Je potřeba skutečně neustále doplňovat nápoje.
1: Tak. Dobrou.
0: Naschled.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: už nezmůže nic.
1: Tak jo, zase vás vítám už při třetím vysílání, myslím, že to je, s Mílou Čechu. Já tě zdravím, Mílo, Miluško, ahoj, hezky ve vysílání, opět máš krásnou růžovou nějakou vestičku, nebo co to, já to takhle nevidím, krásně růžový. Ano, takový ženský.
2: Děkuju, ano. A samozřejmě, ano. Jsem taky žena.
1: Přesně tak. A dnes to bude opět už takové, no, téma, který ještě asi bude dlouho tady s námi. A jsou to Benešovy dekrety, jejich objasnění. Dneska si vezmeme na starost, nebo na paškál, jak se říká, tři z nich, co tady navrhla Miluška. Dekret prezidenta republiky 12, 16 a 17, všechno, myslím, že to bylo z července roku 45, a o všem o tom si popovídáme. Ale na začátku, už si vlastně pozdravila, asi ještě ne, vid, takže můžeš pozdravit posluchače.
2: Ještě jsem nestihla. Jinak zdravím posluchače, eventuálně diváky, kdo se bude potom dívat ze záznamu, eventuálně na to video. A rozhodně se máme na co těšit, protože nás teďkon se budeme věnovat vlastně jedlí 12 ještě jednou, ale malinko z jiného úhlu, protože my jsme hodně větrili, my jsme hodně utíkali do těch 90. A zároveň si dneska i srovnáme i současnost a potom další dekret je velice důležitý, je to ta částka 16 a to je o mimořádných lidových soudech a pokud se dostaneme k 17, tak je to o Národním soudu podle dekretu prezidenta republiky. A myslím si, že lidi se budou i hodně divit. Takže můžeme jít na to. A jestli tě můžu poprosit, tak to pust video, který jsem tě poslala.
1: Ano, tady vidíte naši Alenku Schillerojc a ona tam něco říká o Benešových dekretech. A poslechněte si to opravdu. Když jste to poslouchali, tak hned oba dva nás napadlo, jak se pěkně ukecla. Takže prosím.

0: Takže to
1: abych
0: to
1: nedávala do veřejného prostoru.
0: Ano.
1: Jo? Moc se o nich nebavme, aby se lidi moc nezajímali.
0: Ano, jsou nezrušitelné.
1: Nebudeme dávat do veřejného prostoru.
0: Jsou sice nezrušitelné, ale nevíme, co tam v nich je. Jsou nezrušitelné, ale nevíme, co v nich je. A vůbec to nedávejme, vůbec to nevytahujeme ven, aby se o to lidi nezačali zajímat. A my jsme právě udělali pravý opak, že? Miluška, která to vyšťourala všechno.
1: Přesně tak.
0: A přesně to do veřejného prostoru dáváme. Takže je to tady. Miluš, začni.
1: Takže je potřeba se opravdu ptát, co s těch dekretech skutečně je. A právě ta dvanáctka, dneska se na ní podíváme ještě právě z té současné doby. Protože pokud si dobře vzpomínáme, tak nedávno, je to dokonce na Seznamu, proběhl článek, kdy že prakticky, teďko nevím přesně, který univerzity, jestli to byl teda asi Hradecký soud, nebo respektive Hradecký soudce, buďme konkrétní, protože toto mají vždycky, jsou odpovědnost soudci, tak přeskřkl majetek rodu Walderode, tenhle ten rod právě, že kolaboroval s nacisty za druhé světové války tady na našem území a údajně jim teda patřily nějaké majetky. A je potřeba si uvědomit, že ty majetky jsou jim dneska navraceny na základě uznaného československého státního občanství z roku 47. A mě by docela zajímalo, jak vůbec ty listiny vypadají. Pokud vůbec ty listiny existují, to je jedna věc. Protože o těchto těch věcech, kdo má jaký občanství, pokud a navíc o prošetřování, jestli ty lidi kolaborovali či nekolaborovali, s kým spolupracovali nebo nespolupracovali, tak to prošetřoval zemní národní výbor, nebo nechal prošetřit, protože k tomu tady právě sloužila vlastně tehdejší policie a četnictvo ještě v té době. Takže oni všechno nechali důkladně ošetřit a prošetřit, jestli ten člověk kolaboroval, udával a tak dále, což je popisováno i v tomto dekretu. A tady je potřeba se ptát, jak je možný, že rodům, jako je třeba Kinský, jako je Colorado Mansfeld, jako je Lobkovic a další, nespomenu se na všechny, kteří tady jsou, tak jak je možný, že byly navráceny majetky a na základě čeho? Jo? Protože nám tady právě v 90. letech vznikly samozřejmě i ty tzv. Restituční zákony a bylo to prakticky hozené na odškodnění po roku 48. Ale to s tím vůbec nesouvislo. Protože a tady se dostáváme k tomu, proč ty lidi neznají obsah dekretu prezidenta republiky. A proč je důležitý to znát, protože kdyby lidi znali ten obsah, právě třeba konkrétně té dvanáctky, tak by protestovali proti jakýmukoliv navracení právě těmhletěm kolaborantům, protože sice to znárodňování probíhalo až po roku 48, to je sice pravda. Sice to nebylo úplně košer, jak se říká, ale bohužel proběhlo to tak, protože to všechno v podstatě spousta věcí dokonce proběhla i v rozporu s těma dekretama. Ale tam se to týkalo třeba znárodňování opravdu třeba malých drobných zemědělců nebo vůbec znárodňování drobných podnikatelů. To vůbec to tam nespadlo podle těch dekretů. Ale oni to tenkrát prostě znali už mahem úplně všechno. Ale to je zase jiná kapitola. To bychom zase od těch dekretů utíkali pryč. A tady je potřeba se ptát, co vlastně v těch dekretech skutečně je, co je v té dvanáctce. Protože aby lidi věděli, že třeba některé pozemky, protože to se týkalo hlavně zemědělské půdy, tak jak je možný, že dneska lesy má církev? Jak je možný, že dneska lesy, pole mají právě tyhle ty kolaborantské šlechtické rody? Navíc, když Masaryk, když si uvědomíme, tak Masaryk po roce 1918 tyhle šlechtické tituly zrušil. A to je další věc. To znamená, my si potřebujeme uvědomit, že nikdo nám tady od 90. roku začal aplikovat feudalismus. A to bez jakéhokoliv pardonu. Ať si o tom zeptíme se na to, jak to dneska opravdu funguje, že ve skutečnosti že ve skutečnosti ty lidi nevědí, co v těch dekretech je, a proto ještě s tím souvisí právě ten sjezd toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu tady v Brně, který tady proběhl právě letos květnu, ke konci května. A už je naplánovaný další sjezd, já nevím, jestli příští rok, nebo za 2 roky Liberci. Jo? A mezi tím prostě posled navštěvuje tady západočeské města. Dověděla jsem se, že byl v Mariánkách, že byl v Karlových Varech. Jo? A tohleto lidi tu vůbec netuší. Proto i říkám, že to Brno, to bylo odvedení pozornosti. To se spousta lidí prostě neuvědomuje. Takže teď se podíváme znova na tu 12. Mm-hmm. Aby si ty lidi opravdu uvědomili, že ta půda má 3 prostě národu, ne státu, národu. Mm-hmm. Že všecko mělo být správně pod tou národní správou.
0: Tak já to přečtu, o čem to tedy je, tak abych taky tady něco řekl, tak já to teda přečtu. Uh-huh. Dekret prezidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Tak a teďko tady píše právě ještě vykáze vstříc volání českých a slovenských rolníků a bezemků po důsledném uskutečnění nové pozemkové reformy a veden snahou především jednou provždy vzít českou a slovenskou půdu z rukou cizáckých, německých a maďarských statkářů, jakož i z rukou zrádců republiky a dát ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezemků k návrhu vlády ustanovuju. A teď to tam teprve bude. Ale tohle to je opravdu dobrý, tento, jak bych řekl, nadpis všeho toho celého toho dekretu, protože tady to je jasně řečeno. Dneska to tady máme všechno, ale všechno zpátky, všechno opět rozprodaný a už tam zase nepatří skoro vůbec nic. Takže začni s tím. Paragraf 1.
1: Takže s okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jež je ve vlastnictví za a všech osob německé a maďarské národnosti ohledu na státní příslušnost, za b státců nepřítel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti projevivších toto nepřátelství zejména za krize a války v letech 1938 a 45. Tady se chci ještě dostat k jedné věci. Ten dekret se třeba týká i Polska, neříkám, že znám jeho obsah. Mm-hmm. Ale je potřeba si uvědomit, že co vyváděli Němci v Polsku, když jsem viděla ty dokumenty, tak byl to filmový dokument, co vyváděli v Polsku, tak se tomu vůbec nedivím, že o tamtu, protože to řeknu svinským krokem. Mm-hmm. Jo, potřeba si uvědomit, protože oni se opravdu k nám, ke všem, prostě chovali opravdu jako k chovnému dobytku, který pro ně má prostě otročit. Mm-hmm. Tak jdeme dál.
0: Yeah.
1: Za C akciových a jiných společností a korporací, jejíž správa úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války nebo fašistických a nacistickým účelům. Tak. A tady jsme u jedné důležité věci, protože my to tady máme znova dneska.
0: Přesně.
1: Jak je možný, že mladoboleslavská Škodovka patří Němcům, to znamená Volkswagenu, a jak je možný, že my tady máme nadnárodní řetězce, jako je Globus, Kaufland, Lidl,
0: všechny prostě,
1: který jsou výhradně německý, prakticky všechny jsou německý. Takže tady právě se můžeme divit, co se nám tady děje, protože prakticky ty daně, ty nezůstávají tady, ty jdou do Německa. Mm. Takže my vlastně financujeme Německo. A podívejte se na takovej ČES, kolik my tady platíme, nebo lidi platí za elektriku, my teda neplatíme, protože my jsme mimo tu síť, ale
0: my na paloučku
1: potřeba
0: taky.
1: Si uvědomit.
0: My na paloučku taky.
1: No.
0: A jde to. Věřte mi, že 3/4 roku v roce
1: nám
0: to jde bez problému. Tak. No.
1: No. A teď je potřeba si uvědomit, jak je možný, kam jdou vůbec ty zisky třeba z toho ČEZu. A to nemluvím o bankách, jo? Tady prakticky je psáno o akciových společnostech. Jo, a třeba ČES je, má takový pocit, zrovna akciová společnost. Mm. A tak dál, a tak dál. Takže a dneska většina těch společností vůbec není v ruku, našich rukou. Jak je možné, že to prostě mají cizince? Mm. Takže tady, a to, proto i říkám, že se to týká ty dekrety i současní doby. A tady proto taky ta Alena Schillerová přece řekla, že nechtěla pouštět moc na veřejnost. Jo? A tady mě, máte důvod proč.
0: Mě by zajímalo, jestli všechny jsou nezrušitelné podle něj, nebo jenom ty, který nebyly zrušený. Jo, protože jak tam, minule jsme tam ukazovali seznam těch Benešových dekretů, těch je tam hodně, nevím, je to tady. Nevadí. Takže mě to zajímavé, jestli všechny myslela, anebo jenom ty, který nezrušili. Tito noví představitelé.
1: Je to jednoduchý. Proč by si Slováci dali do ústavy neplatné dekrety? Mm-hmm. To je nesmysl. To je za prvý nesmysl. A za druhý, kdo teda zrušil postupimskou dohodu, aby tady někdo mohl rušit ty dekrety? Mm-hmm. A nebo je to účel k tomu napsat, že je to prostě zrušeno, protože prostě tady někdo z těch politiků, už v té době, když to postupně rušili, nebyli to takhle náhodou právě znova objevící se právě kolaboranti a zráci našeho československého národa, aby takhle náhodou, jo, protože ty dekrety totiž nikdy zveřejněny oficiálně nebyly. Mm-hmm. Mezi lidma vůbec není znám obsah těch dekretů. Mm-hmm. Jo? Proto právě třeba to je ten dekret, o kterém se tak nějak všeobecně ví, že tady byl zkonfiskovaný majetek těm Němcům a těm Maďarům. Ale tady už není známo proč a za jakých okolností.
0: Ano, já ještě než...
1: Proto tohle děláme tuto osvětu.
0: Ano, než budeme pokračovat dál s těmi, aby nikdo si neřekl, že se někdo něco vytáhlo, že se někdo něco sfalšovalo, to ví co všechno, tak já vám tady ukazuju závěr, poslední stránku, paragraf 14. Tento dekret nabývá účinnosti v zemích České a Moravsko-Slezské dnem vyhlášení... Dnem vyhlášení...
1: Ano, Moravsko-Slezské.
0: Ano. Provedou její ministři zemědělství, financí, spravedlnosti, vnitra a výživy. A tady vidíte podpisy, kolik lidí to podepsalo, kdo to všechno podepsal. A hlavně tady vidíte razítko vlevo, vidíte ho tam. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se zněním dokumentu, který je a tak dále, to je jedno. Počet stran 10,
1: ověřil ten a ten a datum.
0: Ano, s originálem, ano. Datum 26.1.2026. To jste tam patrně byli s někým a vytáhli jste si to všechno, nechali jste si to okopírovat a nechali jste to potvrdit, že to je pravé. Ano, je to tak, jo? Takže abyste
1: tak.
0: Všichni věděli, že to nejsou žádné domněnky.
1: Sice jsme v archivu nebyli, protože oni do toho národního archivu jen tak nikoho nepustějí, ale je možný si ty dekrety u nich objednat. Jo? Napsat ten seznam, který prostě chcete. Ale jak jsem řekla posledně, není to zadarmo. Mm-hmm. Jo, takže něco prostě, byl to trošku takový ranec, ale zvládli jsme to. Dobře. Takže jdeme dál.
0: Dobře, tak to jenom, abyste věděli, o co jde. A to platí samozřejmě o všech dekretech, které tady budeme ukazovat, ano? Abyste prostě neříkali, že tady se něco vymýšlíme, jo? Tak, kdo to chce vidět, ano, musí se kouknout samozřejmě na video.
1: Přesně tak. Jak vidíš, tak ještě jako jak jsi o tom mluvil, každá jednotlivá listina je ověřená.
0: Zvlášť ověřená, přesně tak.
1: Takže nemůže nikdo nic napadnout, že ty dekrety jsou sfalšované a podobně. Jo, takže skutečně pocházejí, zdroj je Národní archiv.
0: Ano, a jak jste slyšeli už předtím od Aleny Schillerové, která jasně řekla, že to je nezrušitelné. Takže není o čem hovořit. Zabořme se do toho, jak se říká, a zkoušejme to, co tam vlastně teda všechno opravdu je. O čem ona nechtěla, ale naše rováře čemu.
1: Tak jdeme dál. Přesně tak. Takže osobám německé a maďarské národnosti, které se kolektivně zúčastnily boje aktivně za zachování celistvosti, osvobození, ano, aktivně, osvobození Československé republiky se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje. Mm-hmm. Za třetí,
0: to bychom mohli
1: připustit.
0: Počkej, ještě si k tomu něco můžeme říci, protože jsme řekli, no, že to tady máme všechno zpátky zase a tak dále, a tak dále. Takže ano. Zase, ano, lidé, kteří se aktivně zúčastní v současné době toho, aby se to objasnilo, abychom to nějak napravili, všechno tohle, co zase stalo, tak by se taky měl jim nějaký ten majetek jaksi naopak vrátit, jak to tam bylo. A mělo by se to prostě se takhle řešit. A naopak těch, kteří v současné době kolaborují, no tak ten by se to mělo opět sebrat. Takže tady, teď, když by mělo dojít k něčemu takovému, jako došlo prvé, a ono musí dojít, protože jsme ve stejné fázi, jako to bylo tenkrát. Ano, akorát tenkrát to bylo po válce, jako jsme ještě možná před válkou, červí, jak to tady všechno dopadne. Takže potom nám, kteří jsme se aktivně zúčastnili za zachování celistvosti a osvobození a já nevím, co všechno, objasnění všech těch, tak by se to mělo taky naopak všechno přidělit nám. Ale to jen tak říkám. Je to taková analogie, no, s tím, co se tady dělo předtím. Dobrý, jdeme dál.
1: Tak jdeme dál, takže odstavec 3. O tom lze-li připustit výjimku podle odstavce 2 rozhodne na návrh příslušné rolnické komise příslušný okresní národní výbor. Pochybné případy předloží okresní národní výbor zemskému národnímu výboru, který je se svým dobrozdáním postoupí ke konečnému rozhodnutí ministerstvu zemědělství, které rozhodne v dohodě s ministerstvem vnitra. A to je to, o čem jsem mluvila, o tom rodu Valderové a o dalších rodech, jak je možný, že jim byl navrácen majetek. Mm-hmm. Že o tom rozhodoval právě zemský národní výbor a tady dokonce máte ministerstvo zemědělství a potažmo později i ministerstvo vnitra. Takže tam bylo několik druhů šetření, než by jim vůbec ten majetek vrátili. Takže jak je možný, že v roce 1947 jim to teda sebrali, ale najednou se kdesi po nějakých 80 letech objeví nějaká listina, která tvrdí opak. To by mě docela zajímalo. Takže tohle by měli Valderode vysvětlit, ale nejen vysvětlit Valderode, ale další rody, jak se tady dostali vůbec k majetkům, protože ten majetek má být ve skutečnosti právě v té národní správě.
0: To by měl vysvětlit především ten, kdo jeho přisknul opět, že? Ten by to měl vysvětlit. A ten by to
1: je další.
0: Ten by to měl další. Ano.
1: To je právě potom v té 16. Tam jsou hodně jako, tam právě, tam se umluví, tam je i psáno o těchto těch věcech, o tom rozhodování a tak dále. Takže paragraf 2, odstavec 1. Za osoby národnosti německé a maďarské je spovažovat osoby, které při kterémkoliv čítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národní skupiny nebo útvarů nebo politických stran združujících osoby německé nebo maďarské národnosti. A tady je dobrý se zeptat přímo politiků, co ty politici jsou zač, jaký mají vlastně občanství. Protože o tom jsme mluvili i posledně, že Putin si takhle udělal čestku u sebe doma, kdy zjistil, že jeho ministři mají židovský pás, mají švýcarský pás, americký a podobně, tak je prostě blifroval. A tady by bylo dobré se dotazovat právě i politiků, jaký mají občanství, protože občanství Česká republika, jak je to dneska psáno, na občankách, To neexistuje. To je členství. Protože občanství Česká republika je blbost. Jo? Protože spousta lidí si myslí, že má občanství, že občance má napsáno občanství české. Ne, pouze je národnost česká a slovenská. A to je právě kolikrát psáno i v těch dekretech. Jo? Národnost. Ale občanství, ta státnost je z Československa. Proto právě my máme tu státnost, to máme všechno zakotvené právě v těch dekretech prezidenta republiky. A jestliže Alena Schillerová tvrdí, že jsou nezrušitelný, jenom to nechtěla dávat příliš na veřejnost, tak máme tady nad čím přemýšlet.
0: To je pravda, to je zajímavé. Tak. Ano.
1: Teď odstavec 2. Výjimky z ustanovení odstavce 1 budou určeny zvláštním dekretem. Paragraf 3. Odstavec 1. Za zrádce a nepřátele Československé republiky je považovati za a osoby, které kolektivně nebo individuálně vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, za bezpečnosti a ochraně Československé republiky a která k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby své stihleděly a záměrně a aktivně podporovaly jejich způsobem německé a maďarské okupanty. A tady zase, jak jsem upozorňovala na to, co se dělo v 90. letech, prakticky nám zanikla, nebo respektive rozložili nám národní bezpečnost, Sbor národní bezpečnosti, Česká národní armádu. Dneska nemáme, máme sice profesionální armádu, ale obávám se, že ta technika nebude nic moc. Jo? Takže to je další, to se dá právě kvalifikovat i podle toho dekretu, podle tohoto dekretu 90. leta ohrožení bezpečnosti státu a navíc, kde je naše samostatnost, kde je naše hospodářství, průmysl, to všechno s tím souvisí. I to je ohrožení bezpečnosti státu, protože zeptejme se těch zodpovědných, jakými tady máme zásoby potravin v případě nějakého válečního konfliktu. Jestli to je jeden a čtvrt dne nebo dva dny,
0: tady
1: ty zásoby prostě nejsou. Jo? Doví jestli, přesně tak. Jo, to je další věc. Takže pokud nemá vlastně ta vláda, nemá čím nasetit ty lidi, to znamená, ale to je i zdravotnictví. Podívejte se, jaký stav je zdravotnictví. I to je ohrožení bezpečnosti státu, když stát nedokáže zaopatřit prostě pravidelně nějakou zdravotní péči a hlavně bezpečnou a spolehlivou. Víme všichni, co se tady dělo před pár lety během covidu. Jo, a myslím si, že spousta lidí, kteří prokoukli tu lež, tak dneska nevěří těm lékařům nos mezi očima. Jo, protože já už jim nevěřím už mnohem delší dobu, než jako během covidu, ale tomu během covidu ten zdravotnický personál opravdu tomu dal korunu. Jo, takže opravdu doktorům se fakt opravdu zdaleka vyhybám. Nevěřím jim nos mezi očima. Jo, takže to je tak... Jo, aby jsme si vůbec uvědomili, co to všecko je ohrožení bezpečnosti státu.
0: Mm-hmm. Ty už jsi to četla ten bečko, jo? Z právnických osob ty, jejichž, nebo ne, jejich správa záměrně aktivně sloužila Německu. Tak já to přeštu, sloužila německému nebo maďarskému vedení války, nebo fašistickým a neonacistickým účelům. Já úplně v tom vidím, co se tu děje dnes, ale teď by mi zajímalo, ano. Jestli tyhle ty dekrety, jestli oni by nemohli říct v současné době, no jo, ale to se vztahovalo jako pro ty lidi do minulosti, co už se udělo. Jestli by ty Benešovy dekrety byly platný i na to, co se děje teď. Ano? Jestli mi dobře rozumíš, jestli se vztahuje do minulosti, nebo jestli to i co děje teď.
1: No. Za mě ty dekrety jsou platné i do té budoucnosti, protože proto tady jsou popsané ty zločiny, aby my jsme se z nich poučili. Aby jsme se z nich poučili, proto ten Beneš je nechal vydat. Aby on věděl moc dobře, co dělá, proto teď na něj začíná být pliváno ze všech stran, protože na toho Beneše útočeno, že on umožnil nástup komunismu a tak dále. Ale jak je potřeba si říct, projdeme se v jeho botách a potom možná změníme i názor. Jo, protože on v té době, v tom roce 48, už byl vážně nemocný. On byl velice vážně nemocný a víme všichni, že starý člověk, který je ještě navíc nemocný, tak je velice snadno zmanipulovatelný. Jo, takže a proto mu i obvinují, že neumožnil nástup komunismu. Prostě je potřeba si uvědomit, že Beneš byl v určité směr najemní. A proto právě byla za mě chyba ta, že on nenechal ty dekrety prostě zveřejnit. Jo, opravdu, aby ty lidi je používali skutečně jako ten nástroj. Zůstali uzavřený jenom v té knihovně té poslanecké sněmovny a nedostali se prostě dál. Jo, to je prostě za mě špatně. A proto je potřeba se tím opravdu zabývat. Jo, takže jestliže tady někdo něco chce říct, že to je minulost a že se nás to dneska netýká, tak můžeme oponovat otázkou, a je v pořádku to, co se dneska děje, to, že dneska policajti tady zaklekávají člověka jenom proto, že má jiný názor, dokonce je to prakticky, jedná se o politickou perzekuci. Lidi, co prakticky se hlásí k Československu, tak jsou prakticky perzekováni a jsou odlečeni prostě na stotožnění prostě na policii České republiky, na tu stanici. Tohle to není normální. Jako stejně není normální, a to jsou další věci, není normální prostě, aby OSPOD někam nakráčel a za asistence policie unesla děti z té rodiny, prostě od toho pečujícího rodiče. Tohle to taky není normální. Opravdu si vzpomeňme na to, že ta malá holčička, která prakticky 3 leta byla daná do péče otci, který fetoval, tak ji po 2 měsících zabil. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit opravdu. My dneska stojíme před tím samým, co se tady dělo právě vlastně v těch samých letech, jako byla prostě v těch, nebo pardon, letech 38 až vlastně 45, tak se nám tady odehrávají obdobné věci, akorát průšvih je ten, že ten okupant sem nám nakráčel mírovou cestou v průběhu vlastně mezi těmi lety, někdy 80, to všecko za těch, hlavně 80. letech, tam to všecko začalo, konce 80. nebo respektive jejich půlce. Pan nám sem prostě nakráčel v průběhu 90. A všecko to bylo velice nenápadné. Jo, předtím to bylo markantně viditelné, kdy jsem prostě nakráčela ta německá armáda a SS-áci tady prostě pochodovali, jo, a okupovali opravdu natvrdo, prostě vystěhovávali ty lidi, ty popravy byly naprosto veřejný. A proto dneska je to víc skrytý, není to tolik vidět, akorát s tím rozdílem, to jsem upozorňovala posledně, uvědomme si, že každý město, kde visí ukrajinská vlajka, je to to samé, jako když tam dáte hadr s Uhankou Krajcem. Je to úplně to samé. Akorát prostě je to takhle skrytý, je to míň viditelný, takže proto i policajti to vozí na autech, SS, jo, to tam je krásně vidět. Oni to jenom popírají. A přitom oni sami prosazují fašismus. Ten fašismus je markantní i na úřadech. Je to vidět na soudech. Soudci dneska nerozhodují podle zákonů, podle práva, ale plní zakázky. Prostě přijde objednávka, ta návka dostane číslo a je to odpincnutý.
0: No, není to asi ve všech případech, samozřejmě na těch soudech, ale v takových těch, který mají být takový markantní, který mají být prostě samozřejmě jasný, tak tam je to dan dopředu. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Není to u všech, jo, samozřejmě, ale je to značně ovlivněné.
1: Vy Ivan Kratochvíl.
0: Ano, teď se to stalo.
1: Ivan Kratochvíl, to je vyraženě vykonstruovaný politický proces, to je objednávka. Ten člověk neudělal nic z toho, z čeho byl vlastně obviněn, ale někdo se ho natolik bojí, že ho prostě museli odsoudit. Takže je, a to je proto říkám, je to prostě objednávka. Už to říkám další dobou, soudy tady plní objednávky. Nejednají podle vůbec zákonu, a to se právě dělo právě během fašismu, ne nacismu, ale fašismu v Německu. Ale dělo se to i tady. Tady prostě, i tady nám popravovali lidi. Jo, bez soudu prostě. Tohle to je prakticky samý. Je to proto, říkám, je to více skrytý, a proto spousta lidí si myslí, že je tady naprosto všechno v pořádku, že přece obchody fungují, všechno funguje. A teďko takové srovnání, jo? Za války nebylo máslo, ale byl margarín, to znamená náhražka. Ale dneska v tom krámu taky seženete margarín, a už někdy od 90. let. To jsou právě, proto říkám, jsou to nenápadné věci. Vemte si, kolik máme dneska syntetických jídel. Je to spousta polotovarů. Lidi to úplně se dějí, že to vůbec lidi kupujou. Jo? ať to jsou dobarvované věci, co se týká pití a tak dále. A ani nevím všecko, co v tom je, že to sama to nenakupuju, ale ty syntetiky je tam tolik. Ale to samé bylo v Německu vlastně během druhé světové války tady. Proto říkám, je to více skryto, je to víc dostupný a proto to nikomu nepřijde. Mm-hmm. Jo, protože ty lidi nemají to srovnání, protože nesledujou to, co bylo tenkrát a co je teď.
0: Ano, ono už, ono i ta válka. Někdo říká, že není. Já a mnoho lidí říká, válka už dávno jede. Akorát je vedena jinými prostředky. Takže není to tak na oko násilný, i když ve skutečnosti prostě je to ještě mnohem krutější, než jak to bylo tenkrát. Tenkrát možná byla nějaký váleční pravidla, nebo přeci jenom něco ještě dodržovali. Dneska už se nedržuje absolutně nic. Čím větší podraz, tím větší výhoda, že jo, vlastně v té válce, která tu je. Takže já si myslím, že už tu válka dávno frčí, ale je to jenom jinými prostředky. Ta druhá světová válka taky frčela po celém světě, ale někde třeba vůbec nebylo poznat, že jo? Kde nebyla fronta a to, takže to nebylo tak nějak jako striktně poznat, ale bylo to tam taky, samozřejmě ty represe a to všechno, co se dělo tenkrát, ale to se děje, přesně to samé se děje i dnes právě, i ty, s těma soudama, ta policie a všechno, to se přesně děje jako za války, to tu nikdy nebylo. Já nevím, pamětníci jistě pamatujou, a já taky, že tenkrát za to socialismu, když to tak vezmeme, tak ta policie zdaleka neměla takový pravomoci a zdaleka se tak netvářila, jako se tváří ty dnešní robokopové, říkají robokopové, jo, který dneska dokážou být úplně neuvěřitelně prostě akční a tak dále. To tenkrát vůbec nepřipadlo v úvahu, aby něco takového bylo. Jo. Takže možná nějaká skrytá STB, ano, budiš, ale to tu máme dneska desítky takovýchto organizací, které se takto o nás starají. Ví o nás úplně všechno, samozřejmě. A teď jde o tom jenom, jak se kdo ukáže, jak kdo, koho se potom mají bát, tak potom jdou. Potom jdou neuvěřitelně moc, no, jak jsi říkal správně, ten Kratochvíl a ještě asi 4 lidi kolem něj v tom jedou teď. Úplně hrozně. Čermák, myslím, je stále ve vězení, i když se tu změnila vláda a doví co všechno, ale tady u toho ministerstva vnitra a podobně, já nevím, jestli se něco změnilo, já bych řekl, že to je ještě horší. Takže tady to máme všechno zpátky. Krásně, když to tady čteme, ty Benešovy dekrety, tak je to úplně to samý. Takže neříkejte, že tu není válka, ta tu dávno zuří. To vidíme i na těch vnějších ukazatelích, které tady jsou, prostě jak s tím Ruskem. A taky vidíme evidentně, s kým se tu válčí, že jo. Vidíme to naprosto jasně, oni se tím netají. Takže asi tak.
1: No, teďko jsi mi jenom nahrál, protože spousta lidí totiž si myslí, mě úplně fascinuje, jak lidi jdou do té digitalizace.
0: No.
1: Jo, my jsme se dokonce o tom bavili před tím vysíláním a právě, že spousta lidí se bojí znárodňování. Ale vůbec nikoho nenapadlo, že právě ta digitalizace je to znárodňování, protože ten registr, někdo ho vlastní, je to něčí majetek. Proto my jsme tady ve skutečnosti podle nich teda buď provozovatel, ale nebo vlastník, ale nikdy ne majitel. Takže teď, pokud někdo šel do té centrální digitalizace těch psů, tak už ani ten pes jim nepatří. A takhle je to úplně se vším. Jo? To je právě to, že proto říkám, že ona ta válka tady je, protože třeba, a to je právě to nebezpečný, protože v Německu vytvořili za druhé světové války systém, kdy na každého jednotlivého člověka vedli složku. A teďko oni ho špízovali, jaký má názor a tak dále, ale hlavně takhle nejvíc mírovali lidi, kteří byli právě třeba v SA jednotce, v SS a tak dále. Prostě oni šmírovali, opravdu oni vymysleli naprosto dokonalý šmírovací systém. My si můžeme myslet, že tenkrát měli primitivní zařízení. Já jsem se nestačila divit, jak to už tenkrát v tom Německu měli zařízený. A prakticky o člověku rozhodla složka. Ne to, jaký má charakter, co umí. Ne. Prostě složka. A podívejme se, co je tady dneska. Jo? Oni nás dneska špízujou přes telefony, přes počítače, kdo má dneska doma televizi, dokonce lidi, co mají doma Wi-Fi, dokonce takzvaný smart home. Oni na nás, na každého jednotlivého člověka mají prostě složku, ať se to někomu líbí nebo ne, ale je to prostě tak. Jo? A to ani nemluvím o lidech, kteří mají doma prostě různě kamery a tak dále. Toto všecko odchází potom někomu, kdo tu složku prostě na nás má a prostě rozhodují o nás prostě na základě nějaký složky. Proto se tady děje to, co se tady děje. Je to prostě jenom skrytý. Je to všecko jenom skrytý. Proto hurá do digitalizace, odezdejte prostě otisky prstů a jenom co všechno. Jo? A prostě hurá. A to se spousta lidí neuvědomuje, že opravdu o něm rozhoduje papír. Proto se tomu i směju. Tady o nás rozhoduje papír. Jo? Od úředníka, od soudce rozhoduje o nás papír. Papír má větší moc než ten člověk, kam jsme se to pro Boha dostali. A tohle to právě bylo perfektně vymyšlené v tom Německu. A my to tady opravdu máme dneska v plný parádě a ještě vymakanější než tenkrát. A můžu říct, že proto taky, a už to řeklo spoustu lidí a říkám to taky, že Hitler by tleskal, jak se podařilo Němcům okupovat pomocí Evropského společenství a později Evropské unie prakticky celou Evropu. Bez jediného výstřelu. Jo? Ale diktát jde přímo, ale nejde tentokrát z Berlína, aby to nebylo tak vokaty, tak to chodí z Bruselu. Čili náhodou opět to začíná Bčkem. Jaká to náhoda? B jako B. Jo? Takže a to je, to jsou právě ty věci, kterým lidem vůbec nedocházejí. Jo? Oni se jenom uklidili dál, protože ten Berlín přece do těch Čech, do kostěch Čech není zas tak daleko. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit, že opravdu my tady ten fašismus, nám tady akorát chybí ten nacismus, ten tady nemáme, protože nacismus je něco jiného. Ale my tady ten fašismus máme v dokonalý a ještě sofistikovanější podobě, než to tady bylo za druhé světové války. Je to prostě jenom víc skrytý a bohužel spousta lidí na to naprosto skáče a myslí si, hurá, všechno je digitální, nemám, jo, můžu platit telefonem, hodinkama, prstenem, já nevím, čem všem možným. A vůbec si jim nevadí, že za chvilku budou platit čipem, který budou mít pod kůží. Jo, jenom naskakují na tuhle hru.
0: Ono by to
1: nebezpečný.
0: Samo o sobě by to nebylo vůbec špatný, kdyby to sloužilo pro dobro lidí a nikoli pro to, aby se šmírovalo podobně. Takže veškerý nový vynálezy jsou dobrý, ale jsou okamžitě zneužitý v neprospěch lidí. Jo, tak je taková poznámečka k tomu.
1: Tak. A teď, protože jsme si tak nějak řekli, co je v základu právě té dvanáctky, a protože nám pokročil docela čas, tak bychom teď, a to je právě ten základ té dvanáctky, protože pak jsou tam různý rozměry a tak dále, to už je takový ten detail, ale to je právě já jsem tady opravdu udělal s tou dvanáctkou to srovnání. A teď se vrhneme na tu šestnáctku, což je dekret prezidenta ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů o mimořádných lidových soudech. A to je ten úvod na návrh vlády, ano, toho prezidenta.
0: Ano, zase republiky. Zase najdem nakonec, abyste viděli, že to není žádný kec, že to také vidíte, kolik tady to je všechkyma razítkama, potvrzení, že se to shoduje s originálem. A tady vidíte, kolik těch, včetně, já jsem tady koukal někde, včetně, ne, tady to není, Klemenka
1: Gottwalda.
0: Je tady někde Gottwald taky podepsaný, to je takový, jo, tady ho máme, prostě tady vlevo.
1: Jo, ano,
0: tady
1: ano,
0: za
1: ano,
0: tebou akorát,
1: je tam
0: to, já to takhle vyjedu nahoru.

0: Tam jsem právě zaslechla, že lidi začnou prostě, na mě úplně vystartovali, že bude postavený předlidový soud. A Peťa, nebo Rakušan, ne, Rakušan to byl. A Rakušan odpověděl, ještě, že žádný lidový soudy nemáme. Takže tohle to je dekret, kterýho se opravdu politici fakt bojejí. Jo, opravdu se ho bojejí. Takže a co v něm teda je? O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterými se dopustili nacisté a jejich zrádní spolupracovníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili přitom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Pro ustanovení k návrhu vlády, proto ustanovuji k návrhu vlády takto hlava 1. Zločiny proti státu. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky, paragraf 18, dopustil na území republiky nebo mimo některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, částka 50 sbírky, úkladu o republiku, paragraf 1, trestá se smrtí. Kdo se dopustil přípravy úkladu, paragraf 2, ohrožení bezpečnosti republiky, paragraf 3, pro rady, paragraf 4, čísla, tak dále, zrady státního tajemství, nechám ty paragrafy, vojenské zrady a násilí činitelům trestá se těžkým zářem od 20 let až na doživotí a za okolností zvláště přitěžujících smrtí. Paragraf 2. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem nebo členem organizací, a teď řeknu tu zkratku NSDAP, protože ta Němčina, ta složení, ty složení jsou hrozný, potom SS, jo, potom tady zase, jo, potom FS, nebo Rodobrany, nebo Schutzbach,
1: Asi
0: něco, nebo jiných, nebo
1: Petoku, to bude něco to maďarský, že?
0: no, něco takového, nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy. Trestá se, nedopustili-li se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujícím těžkým žalářem od 20 let až na doživotí. Paragraf 3. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem nebo veřejném shromáždění schvaloval nebo ho nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, jména československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od 20 let až na doživotí nebo smrtí. A u tohle toho paragrafu se chci zastavit.
1: Ano.
0: Všichni si určitě vzpomínáme na to, na naše slavné herce, jo, když vystupovali na nějakém shromáždění a byly tam sláma u karabína. Nebudu říkat to heslo. A tohle to je jedna z těch věcí, které se dopustily. To samé se týká zpravodajství. Tady je to jasně vyjmenované. To znamená, že odpovědnost nesou novináři, redaktoři, jo, herci, kteří toto propagovali, tak všichni jsou tímto vinni.

0: Proto se toho těch dekretů a proto se i těch lidových soudů právě ti politici bojí. Protože oni vědí, a teď si vemte ten průšvih s tím covidem, co se tady odehrávalo. A mě se fascinuje jedna věc. Tady právě oni, ministerstvo zdravotnictví ustanovilo to, že budou odškodňovat ty, kteří byli poškozeni tou vakcínou. A kdo odškodní ty, kteří byli persekuováni, že jen odmítali nosit roušky, odmítali se testovat a odmítali se očkovat.
1: Tady je zajímavá...
0: Kdo odškodní tyhle ty lidi?
1: Ano, tady je zajímavá situace. Ti, kteří na to skočili a kteří byli protěžováni, ano, dostali tu vakcínu, tak ty budou ještě odškodnění. Ale ty, kteří to od začátku říkali, že to tak je, že to je blbost, že to je to, ty byli perzekuovaní samozřejmě, ti patrně nebudou nést následky, patrně ne, nevím, patrně ne, no a ty odškodnění nebudou. Takže kde jsme, jo? Ty, kteří byli protěžováni, tak ty ještě budou odškodněni. Ty, kteří byli perzekuováni, no tak ty na těch se všichni vykašlou. Je to zajímavý tohleto, je to zajímavý.
0: Jo, to je právě, to se spousta lidí neuvědomuje. Jo, protože, ale to nemluvím o těch lidech, kteří se právě dopouštěli i udavačství za to, že třeba někdo v autobuse nebo v metru neměl náhubek.
1: Ano.
0: Jo, tak ty lidi byli udaný, ale tím pádem ty lidi se dopustili trestního činu udavačství. To je trestný čin a vzpomeňme si, co se děje ve školách, nebo dělo. Dokonce i dneska učí děti ve školách, aby udávali svoje rodiče. Už i to je v našich školách, já když jsem to slyšela, tak jako, protože děti nemám, ale slyšela jsem to od jiných, od známých, co prostě kolikrát ty děti přinesou domů, nebo co prostě jako vyplňovali ve škole, tak se nestačilo divit. Jo? Takže a tohleto učej dnešní děti a to samý máme třeba propagaci LGBT. Tohleto, to je to samý. To jsou, jo, vzpomeňme na Piráty, na takzvaný Pride pochody po Praze anebo kde jakých ještě jiných městech. Teď tohle to je zvrácenost. To je zvrácenost. A tady právě v tomhletom dekretu je jasně napsáno, že ten, kdo se dopouštěl vlastně těho zločinu hlavně na dětech, na mladistvých, to znamená, že tady i toto je ošetřený. Takže pokud školy, ředitelé škol a učitelé propagovali něco, co je proti národu, prakticky i proti rodině v této současnosti, protože i tohoto souvisí s tím fašismem, ale i v tomto případě potom už to hraničí i s tím nacismem, protože najednou, jak je možné, že tady byla protěžovaná homosexualita a další deviace, že homosexualita je nějakým způsobem porucha, ale není přece tady rozšířena nějakým způsobem, jako takovým markantním způsobem, jako nám to tady předkládají teď. Ale hlavně je potřeba si uvědomit, že tady potom začaly být propagované deviace. Jak je možné, že dokonce, myslím, že v některých zemích Unie prakticky prochází pedofilie. Tohle to je deviace. A to je bohužel, to se začíná dít i u nás. Jo, že pedofilie začíná být pomalu pardonovaná. Přitom děti by měla být něco jako posvátnost. Prostě na dítě by se tímto směrem vůbec nemělo vůbec sáhnout. A to nemluvím, co se děje v církvi. Jo? Když slyším, kolikrát se poslechnu toho církevního advokáta, který ho prakticky vyhodili z té církve, co se tam prakticky tutlalo. To je šílený. Jo? Jak je možný, že jo, tyhle ty věci se tady dějou. A to jsou další a další věci. Najednou být muž nebo žena bylo špatný. Teď je to naše přirozenost. Prostě máme dvě pohlaví a další prostě neexistuje. Jo? A podívejme se, co to způsobilo. Teď prakticky tady rozjeli kastrace dětí. Jo? Nejdřív chemickou a pak někdy úplnou. Jo? A tohleto je právě ten i tohleto je nacionalismus. Najednou tady bylo potlačované něco, co bylo naprosto přirozené. Jo, takže i toto by mělo být trestáno a měly by být trestáni jak psychologové, kteří těm dětem nakukali Jo, když se necháš přeoperovat, tak ono se ti uleví a potom ve finále tyhle ty děti v největších procentech potom právě páchají sebevraždy, pak si po operaci uvědomili, že udělali něco blbě a zjistí, uvědomili si, že tím pádem jako bytosti skončily. A další je to, že prakticky ty doktoři, kteří dokázou tohleto udělat, ty by měli prostě odevzdat diplom. Ty by vůbec, jako, ty by si už neměli na operační sál, ty bych nedovolila, aby předepsali i prášky proti kašli. Ty by měli prostě odevzdat by diplom. Jo, to jsou to, to je potřeba si opravdu uvědomit, my to tady máme znova, akorát je to nebezpečnější, je to víc skrytý a nejhledě na to si uvědomit, jak je možný, že třeba v některých školkách dokonce děti mají psí anebo kočičí záchody, proboha, kde to jsme. Jako k čemu ty děti vychovávají? To prostě, to je fakt nemocný tohleto. Takže tady to jsou prostě, to je opravdu zdečen proti lidskosti, za mě. Že to je prakticky zbavení lidské důstojnosti. Jo, kam jsme se to dostali, ale hlavně, co, kde jsou ty rodiče, když tohleto dopustějí? To je otázka i na ty rodiče, že tohleto vůbec dopustili. To, i na nich leží ta zodpovědnost. Jo? A tak dále. Takže jdeme dál, teďko dočtu ještě ten druhý odstavec. Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích, teďko tady jsou ty, tady to NSDAP, nebo SSDP, nebo Vlajka Hlinková, nebo Svatopokova garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem, od 5 do 20 let. A tady to je, a to je právě třeba to hnutí LGBT, tam by mělo spadnout taky. Za mě určitě. Jo, a kdo to tady nejvíc propagoval? Piráti. Jo, a samozřejmě chvilkaři. Jo, to jsou další. Jo, takže tyhle ty by za tohleto měly všechno nést zodpovědnost. Jo, protože ty, co tady prostě propagovali, to je neuvěřitelné. A to nemluvím o tom, že dokonce schvalovali příchod migrantů na naše území. To je opět, to je dopuštění se ohrožení bezpečnosti republiky. Jo, pokud pustí na území někoho, nějakého muslima, který nemá problém použít mačetu nebo nůž, protože oni nepotřebují palné zbraně. Oni jsou vycvičení jinak. O to je to zákeřnější, to je to víc zákeřnější. To samé, že nám sem pustili Ukrajince. Jo? Jo, prakticky v tém tom roce 2022. Tak i toto je právě ohrožení bezpečnosti státu. A jestli si někdo myslí, že tady nemáme 90, my tady máme znova a v plný palbě. A dokonce opět je to víc sofistikovaný, je to víc skrytý, ale je to, ať to někomu líbí nebo ne. Máme to tady všecko zpátky. Jo, mně to přijde, že prostě máme tady druhou světovou válku, ale i 90, aby se to nepletlo, aby to bylo víc vidět.
1: No, tak. Já tomu nic nemám, protože krásně to vysvětluješ, já bych to tam jenom zbytečně to. Já jsem jenom chtěl říct, když jsi se bavila o těch různých dětech, jak co jim všechno platí, tak největší sranda je, že ty pojišťovny zdravotní kolikrát nejsou schopni zaplatit, já nevím, speciální zákrok nějaký na něco, ale jestli víš o tom, tak jsou tak normálně, když nějaký dítě vzpomene, že chce přeoperovat, nebo nějaké mladistvé, nebo něco, tak toto oni zaplatí.
0: Jak je to možný, že?
1: To je neuvěřitelný. Já jsem říkal, jak je toto absolutně, jak je to možný? No tak nevím, no. Kdo tam sedí a kdo takovéto zákony dělá, nevím. Ty by to měli. Prostě ten, kdo to dělá, tyto zákony. Naštěstí jsou tam snad pod tím vždycky podepsaný, takže víme, o koho jde. A ty by si to měli všechno uvědomit, že tyto zákony Benešovy nebo Bekrety, že by se mohly opáknout, by se mohly aplikovat, pokud by to platilo nejenom do minulosti, ale i do budoucnosti. Ale ono, kdyby to neplatilo do budoucnosti, tak by to prakticky nemělo žádný význam, že? Protože čeho by to bylo, kdyby se to jenom všechno, já nevím, potrestalo a tě dokončí. To je špatně, to se musí aplikovat i do budoucnosti. Takže
0: je to tak, protože je to za mě je opravdu si uvědomit, že nám tady skutečně upadl ne morálka, protože morálka ta se dá překroutit. To potom ten člověk může mít opravdu charakter jako vejvrtku. Jo, ale nám tady zmizel mrav. Mrav, úcta a čest. Jo, tady najednou mrav, úcta a čest se staly s prostými slovy prakticky. Jo, a ten, kdo nepodvádí, nelže, nekrade, prostě není in. Mně to tak přijde. Jo, protože všimněme se, jak nám upadla i ta morálka právě i v poslanecké sněmovně, kde prakticky nám tady tam fetují na záchodech. Jo? Ale budou nám tvrdit, že drogy jsou nelegální, ale jak já říkám naopak, trh s drogama je naprosto zcela legální, otevřeně legální, jenom my jim do toho nesmíme srkat pracky. Pak je to trestný, protože my jim hrabeme do jejich kšeftu. Takhle to mají totiž postavený. Jo, takže o tom to celý je. Trh s drogama je naprosto zcela legální. Jak by tady přes hranice, kolikrát to i zabaví policajti, když se jim to dostane do rukou, zabaví prostě tuny, já nevím, nebo půl tuny třeba nějakého kokainu nebo heroinu. Jo, je to o tom, že je to zcela legální. Ale občas prostě někoho musí takhle prostě lapit. Je to tak přijde. Je to taková zvláštní hra. Jo, jakmile nejste v klubu, tak já pácháte trestný činy. Tak. A jdeme na zločiny proti osobám. A tam jsou hodně zajímavé věci.
1: Mm-hmm.
0: Tak, paragraf 5. Kdo ve zvýšeném ohrožení republiky dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů těchto zločinů za A podle trestního zákona, blablabla, zločinu veřejného násilí, loupeží lidí, to znamená únosy, veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem, vraždy, zabití a těžkého poškození na těle. Za B, podle trestního zákona, blablabla, zločinu vraždy, úmyslného zabití, těžkého ublížení na těle s následky smrti a loupeže dětí trestá se smrtí. Podívejme se, už jsem o tom mluvila, co dělá OSPOD, co dělají soudci, kteří o tomhle těch věcech rozhodují, jak je možné, že policie tohleto všechno chrání. Jsou to loupeže dětí, tento dekret to jasně definuje. Odstavec 2. Do v téže době za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů za A podle trestního zákona, blablabla, zločinu veřejného násilí, neoprávněným omezováním osobní svobody člověka, vzpomeňme na COVID, veřejného násilí vydíráním, veřejného násilím nebezpečným vyhrožováním a těžkého poškození na těle. Za B, podle trestního zákona, zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka, těžkého ublížení na těle a vydírání trestá se těžkým žalářem od 10 let do 20 let. A tady zase jsme u toho, co se děje dneska. Vy nesouhlasíte s tímto režimem, vlastně víte, že tady jsou podvody, všechno, a jste perzokovan a vlastně ty lidi, a tady to je napsáno, že ty lidi jsou prostě omezováni na svobodě, veřejné násilí, to je to zaklekávání, jak to bylo i za covidu, prostě někdo neměl náhubek, tak prostě na ně naskákali jak měšťáci nebo stát, někdo prostě se nachomejt a tak dále. Takže tohle jsou zločiny proti osobám, a je to tady krásně popsané právě v těch dekretech, v tomhle tom dekretu. Jo, takže opravdu proto ty politici, tady to je krásně vidět, o těch dekretech nechtějí veřejně mluvit. Oni moc dobře vědí, co v těch dekretech je a proto se těch dekretů tolik bojí. Proto to nechtějí dávat příliš na tu veřejnost, aby se lidi právě příliš nezajímali. Jo? Aby jim prostě, jak se říká, zavřeli ústa.
1: Ano.
0: Tak, paragraf 6. Odstavec 1. Kdo v téže době zvýšeného ohrožení republiky nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci a ten, kdo při vydání a výkonu takového nařízení způsobil trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žářem od 5 do 20 let. Odstavec 2. Do 10. Odstavec 2. Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovat v cizině nebo za okolností, nebo na místech jeho životu nebo nebezpečí, trestá se viník bez ohledu na účel práce těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mm-hmm. A co si budeme nalhávat, třeba praktiky takových řetězců, co se třeba týká pokladních, kolikrát prostě, když to člověk slýchá, co se tam děje, tak si člověk řekne, že tohle to není možný. Ale to se třeba může vztahovat i právě na tohleto. Jo? Protože pokud tam dochází ohrožování nějakého zdraví, a to se týkalo právě zase opět nošení těch náhubků, protože to je vlastně zakrytí dýchacích cest. A přece, když si ještě zakryju ty ústa a nos, tak co se stane? Začnou se dusit. To je ohrožení zdraví. Takže a tak dále. A to nemluvím o tom, co se dělo v nemocnicích a v LDNkách. To je další. Jo, hezky se to vřenýma dveřma. Hezky si to ten personál zdravotní hezky si to vymyslel. Jo, to jsou prostě takovýhle věci. A proto říkám, my to tady opravdu máme. Proto i říkám, že my z druhé světové války proděláváme reparát. Aby ty lidi se to uvědomili, protože my jsme ztratili paměť, protože o těch věcech, co se tady během druhé světové války, tak se to tady moc o tom nevypráví. A bohužel, byť se to v některých rodinách předávalo, tak tady bohužel na druhé straně je školství, který systematicky o těchto těch věcech nemluví. Nemluví o tom, nemluví se o tom ve školách. A prakticky tohleto všecko, co se tady odehrávalo, během druhé světové války, tak je v paměti těch dětí tak je potlačováno. A teď jsem si vzpomínala na tu návštěvu Benta Posleta loňského roku v listopadu 10. a 11. listopadu v roce 2025. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka, že oni k převýchově dětí právě chtějí použít skauta, školství, chtějí tam použít vlastně junáka, jo, a církev, jo, mm-hmm. Ještě církev, protože vzpomeňme si ještě takovou věc, teďko se ještě vrátím k té mládeži, teďko jsem se na to vzpomněla. Vzpomeňme si, co říkají ve školách našim dětem, že nejsou Češi, ale že to jsou Evropané. To znamená, oni je vlastně vykořenují od toho národa. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka říct, že Češi, jakože děti, že jsou prostě naše současné děti, nemají vztah ke svýmu národu nebo vůbec jakýmukoliv, no tak budou převychovávaný k tomu německému národu. Tomu evropskému, celoevropskému. Jo, protože když někoho vykořeníte, to se tady děje systematicky více jak 30 let, tak ty děti prostě ztratí tu vazbu na ty kořeny. Jo? A víte, zase na druhé straně docela dost zajímavý, nevím, jestli jsi se toho všiml, tak začínají připomínat, co tady všecko bylo vyráběno během Československa za socialismu. Ať to byla Škodovka. Prostě najednou začínají vytahovat všechny ty patenty, které my jsme tady měli v Čechách. Protože proto i říkám, že Západ stojí na českých patentech. Mm-hmm. Západ český stojí na českých patentech, jenom se o tom nemluví. Že Češi dokážou vymyslet spoustu skvělých věcí. To je tak mimo jiný. Jo. Ale to je potřeba si uvědomit, jak nám opravdu lžou, jak politici ve školách prostě všude nám lžou. Tak a jdeme dál v té 17. V 16. Paragraf 7. Odstavec 1. Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa, jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí nebo jako jeho organizací či členů zavinil státu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trestem smrti. A schválně, co tě napadne při tomhletom odstavci?
1: No.
0: Jsou to uzavřený okresy. Uzavřený okresy. A vzpomeňme si na lidi, kteří byli takzvaně pozitivní na covid, a dneska už víme, že to všechno byl podvod, včetně těch testů. Tak to se právě na tyhle ty události.
1: Mě tady dřív jako docela celou dobu, jak tady slyším o tom trestu smrti, tak si říkám, že oni to všechno věděli a jak rychle po té revoluci, jak rychle dokázali to, aby se trest smrti zrušil. Já vím, že to jako, mně se to taky nelíbí, ale oni už mysleli i tady na to, tito lumpící, protože oni dostanou třeba 10-15 let, ale odsedí si rok, dva a oni je propustí, když to ten trest smrti samozřejmě, ano, tam už to jaksi zpátky vzít nejde. Je to obousečná zbraň, je to velice obousečný. Nicméně tady oni s tím počítají, že když něco provedou, ono se to zamázne za chviličku. Dostanou nějakou pokutku, zruší jim ten trest, vypustí je a hotovo. A je to. Takže to byla rychlost, proč to takto rychle zrušili trest smrti. Dobře, jdeme dál.
0: Tak a teď se vzpomněla na bývalou policistku, dokonce vystupovala v pořadu toho Klímy a ta tam i řekla, protože ona hodně studovala tyhle ty, ona vytvořila prostě takovou studii a velice dobrou koncepci, kterou dokonce prapod jako z Rakušan odmít na ministerstvu vnitra, ona to tam vyprávěla. Tak ona tam říkala, že kdyby tady byl tady vlastně trest smrti, tak ty zločinci by se spoustu věcí rozmysleli.
1: No přesně tak.
0: A opravdu spoustu. A protože ten trest smrti tady není, ten trest smrti je prostě brzda. Tak právě proto oni si tohleto dovolí. Jo? Je to takhle jednoduchý. A i když taky nejsem úplně nesouhlasen s trestem smrti, protože kdyby došlo k opravdu nějakému, protože ten se dá opravdu zneužít v rámci justičního omylu, dokonce i třeba justičního procesu, jako to vidíme dneska.
1: Ano.
0: Dokonce si říkám, že v tomhletom směru je lepší opravdu nějaký těžký pracovní tábor, aby tam člověk měl opravdu nad čem přemýšlet, protože to vnímám tak, že to je vlastně ulehčení toho života tomu dotyčnímu, který páchal tu trestnou činnost. Jo, takže na jedné straně taky je to fakt, prostě je to dvousečná zbraň. A co si budeme nalhávat? Během politických procesů od toho roku těch 50. letech a těch politických procesů tam bylo hodně, tak ten trest smrti byl ve mnoha případech skutečně zneužit. Jo, protože bylo popraveno spousta intelektuálů, kteří tady ještě po té druhé světové válce zůstali a byly to třeba různí generálové, protože se prostě někdo tady něčeho opravdu bál a proto i říkám, že tenkrát ty během těch procesů prostě ti takzvaní komunisti, jak já tomu říkám předlečení fašisti, tak vlastně likvidovali svoje svědky, aby takhle náhodou do budoucna nemluvili, aby nebyli usvědčeni právě z těch zločinů, právě podle těch dekretů prezidenta republiky. Ta doba byla velice, velice zvláštní ve spoustě věcech, ale my si potřebujeme opravdu i poučit z těchto chyb. Jo? Je to spousta věcí, kterých my se potřebujeme poučit a proto ty dekrety tady máme, aby jsme si řekli, co zvolit, co nezvolit a co použít a co nepoužít. A místo toho třeba právě použít úplně něco jiného. Jo? Vždycky je nějaká cesta. Ale tady je krásně vidět, že opravdu spousta věcí se dá aplikovat právě na spoustu věcí, nebo spousta těch prohřešků, co tady udělali, tak ty dekrety se na to dají krásně aplikovat, to prostě sedí. Tak pokračujeme dál. Odstavec 2. Do v téže době na týž za týž okolnosti, za týž účelem a tím způsobem způsobil obyvatel republiky těžké ublížení na těle, bez těžkých následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přetěžujícím žlářem od 20 let až na doživotí. Byl-li však tento postižen větší počet osob, může soud uložit trest smrti. A jsme zpátky u covidu. Protože ono právě spousta lidí si to neuvědomuje. Ale tenkrát tady měli koncentrační tábory. Ty druhý světový válce tady měli koncentrační tábory. A co jsem tak jako si všímám, jako když se opravdu tady člověk všímá, co se tady děje, tak mě úplně fascinuje, kolik lidí si dokázalo, a tomu neříkám vězení, ale kriminál, vytvořit vlastní hlavě. A mě úplně fascinovalo, kolik lidí nezapřemýšlelo a vůbec si neuvědomili vůbec, co vlastně se tady děje. Že mě fascinovalo, kolik lidí se nechalo na té ulici testovat, když testování ve skutečnosti probíhá v hermeticky uzavřených laboratořích, které jsou prostě absolutně sterilní. A teďko prostě tyčinka, která je tady někde na vzduchu a teďko se to tady nechali prostě strčit do toho nosu. To jsem už vůbec nepochopila. Říkám, toto ty lidi nevidějí. To je jedna věc. A za další je to očkování. A teďko, než si vezmeme, ta vakcína má doteďka, jako má nějaký následky. Že se u spoustu lidí, někoho to zabilo hned, někoho po několika měsících. A u spousty lidí se rozjela takzvaná turborakovina anebo jiný nemoci, jiný choroby, který tam prostě číhaly někde v pozadí a ta vakcína to jenom to prostě urychlila. A tenkrát, proto říkám, měli vyhlazovací tábory. Teďkon jim stačily takzvaný očkovací centra. A zase to ten rozdíl je nepatrný, všecko je to více skrytý a ty lidi tam šli dobrovolně. Oni tam viděli, že tam třeba někdo sebou seknou. A tam seděli dál a čekali prostě na to, až přijdu na řadu. Mě to úplně fascinovalo, já jsem si řekla, to za to nemyslí vážně. A navíc ty očkovací centra někde, co by stánky, někde na ulici, to už jsem vůbec nechápala. A navíc to aplikovali lidi, kteří měli nějaký rychlokurs prostě z pracáku. To vůbec nebyl zdravotnický personál ani. A to byla další věc, která mě dostala, ale ty lidi tam šli. A teďko ještě navíc, aby se to nepletlo, tak spousta lidí dostalo přece podepsat papír, že oni zodpovídají za svůj zdravotní stav a že nikdo nenese osobní zodpovědnost za to, za vedlejší následky. Prakticky nesou tu zodpovědnost sami, protože oni si to nechali prostě dobrovolně vpravit do žíly. Budu těla. Jo?
1: Já se musela napít. Ano?
0: Najdeme tři podrozdíly třeba, že? Pardon. Takže jdeme dál. Za třetí, kdo v téže době a za týž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil
1: soudním
0: usnesením, rozsudkem, nařízením nebo řízením nebo správním rozhodnutím nebo jinak smrt obyvatele republiky, těžké ublížení na těle obyvatele republiky s následkem označenými, teďko tady jsou ty paragrafy, blablabla, nebo jeho deportaci trestá se za zločin s smrtí. Takže tady zase, když ten člověk vlastně byl neprávem odsouzen, politický proces, to jsou právě ty politické procesy, které tady prostě probíhaly. A možná právě proto ty lidi v těch 50. letech prostě takhle byly likvidovaný, aby o tom prostě nebylo vidu ani slechu.
1: Myslím si, tak. Že dnes to probíhá úplně adekvátně.
0: Úplně stejně.
1: Ano.
0: Akorát více skryto.
1: Ano.
0: Je to více skryto.
1: Ano.
0: Tak, a teďko zločin proti majetku. Paragraf 8. Odstavec 1. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky se dopustil ve službách nebo zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice, nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů za A, podle trestního zákona, blablabla, zločinů veřejného násilí, zlomyslný poškozením cizího majetku a teďko s následky podle paragrafu a teďko odstavec teďko žárství, okolností a s následky podle paragrafu loupeže, za okolností a s následky podle paragrafu, to jsou prostě, to bychom tady byli dlouho, proto nečtu ty paragrafy. Za B podle trestního zákona zločinu žhářství, loupeže a za okolností s následky podle blablabla trestá se smrt. A teď si vemte, že teď jdeme schválně dál, jo? Odstavec 2. Kdo v téže době a za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů? Za A podle trestního zákona zločinu veřejného násilí, násilným loupáním do cizího nemovitého statku. Potřebuji napít.
1: Napíš se. No. Veřejného násilí. Ano. Zlomyslném, já to nemůžu přečíst,
0: poškození cizího majetku, potom žhářství, za okolnosti s následky podle písmena a tak dále, krádeže a podělnictví na krádeži nebo zpronevěře, loupeže a za okolnosti s následky podle paragrafu a tak dál, podělnictví na loupeži podvodu. Jo, ty paragrafy jsem záměrně nečetla, protože bychom to opravdu byli dlouho. A na co myslíš, že se to stahuje?
1: Tohle to všechno.
0: Ano, tohle odstavec, na co myslíš, že se stahuje?
1: No, tak já asi tuším, ale řekni to radši sama. Co si myslíš ty?
0: Jsou to exekutoři.
1: Jo, tak to mi
0: napadlo. Jsou to exekutoři, který by byl... Jo, jsou to exekutoři, kteří za asistence policie prostě vnikají lidem do baráků, na pozemky, do zahrad, na chaty a tak dále, nebo jim prostě berou, kradou auta. Tak tohleto se vztahuje na exekutory. Vysvětlím proč. Protože každý jednotlivý soudce neexistuje podle dekretu prezidenta republiky, neexistují samosoudci, ale pouze soudci. A všichni soudci, a to úředníci, musí být ve služebním poměru se státem. Pokud nejsou ve služebním poměru, což nejsou, tak tím pádem jednají opravdu čistě sami za sebe a tím pádem jednají v rozporu s dekrety prezidenta republiky. A tady je další důvod, proč se politici a úředníci, ty vyšší úředníci, na těch ministerstvech to vědí velice dobře, proč se těch dekretů tak bojí. Tohle to je na exekutory vyloženě, jak dělaný tenhle ten odstavec. Jedeme dál. Podle odstavec B, podle trestního zákona, a teď zase zločinu porušení domácnosti soukromými osobami, opět exekutoři, přečinu poškození cizího majetku, kterým se za okolnosti trestného zločinu poškození cizího majetku, kterým se za okolnosti odstavce 1 tohoto kvalifikuje podle zločinu žhářství, krádeže, nakolik čin není trestný podle odstavce 1 blablabla paragrafu podílnictví podvodu ve znění a tak dále, trestní novely, za okolností a tak dále, že to jsou opravdu starý, jsou tam těch paragrafů, je opravdu milion. A teďko svoje, potom je to nějaký svýjimku paragrafu 382. Tady to žhářství. Tady mě docela zajímá, teďko se chci vrátit právě k tomu požáru, co probylo v tom Zlíně, kdy tam schořel. Byl by záhadným způsobem ten sklad těch českých firm, výhradně českých firm. Nebudu je teď tady jmenovat, jo, opravdu jich tam bylo hodně. A mě jsem sama zvědavá, že vyšetřovatelé přijdou, protože mně to přišlo celý cílený a když jsem viděla i ten sesuv v té budově, tak to padlo opravdu k zemi, jak ty dvojčata pomalu. Mm-hmm. Jo, a všimlo se toho spousta lidí. Takže tam na to se vztahuje na podobné požáry, protože ono upřímně řečeno, je tady spousta najednou prapodivných požárů. A proč asi? Tady je potřeba se ptát, proč se to tak děje. A pravděpodobně země se na to vztahuje právě ten odstavec tohoto dekretu. Jo, a tady je vidět, že proč je tam třeba to žhářství? Vzpomeňme na to, co se tady odehrávalo v roce 1938, když tady ten Konrad Henlein vyhrál volby do parlamentu, do poslanecké sněmovny tehdejší, nebo to do toho národního shromáždění. Tak právě ty členové SA jednotek začaly podpalovat české baráky v pohraničí. Ale nejenom baráky, ale prostě opravdu tady vraždili. Jo, ty tady prostě vraždili. Kdo nemluvil německy, toho prostě nemilosrdně zlikvidovali bez jakýhokoliv soudu. To je potřeba si uvědomit. Co se tady opravdu, ale opravdu odehrávalo. Jo, to je prostě, tak to prostě je. Proto to tady v těch dekretu je tady popsaný. Tak další, konec toho odstavce. Trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žalářem od 20 let až na doživotí. Tak a teď paragraf 9. Kdo sám nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, že ze československému státu nebo právnické osobě či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jejich jmění zcela jeho nebo z části, trestá se nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujícím žalářem od 20 let až na doživotí. Mm-hmm. A máme tady kuponovou privatizaci. Jsme něco dodat.
1: No, taky by se nechalo tak říct. Ano, to jsou zajímavé souvislosti.
0: To jsou restituce.
1: Ale nechá se to, ano.
0: Jo, to jsou restituce a privatizace. Mm-hmm. Protože v jakých rukách dneska tady máme české podniky? No v německých, zejména v německých. Takže a třeba tady dokonce máme i dneska Francouze, máme tady dneska skoro nakvartírovaný skoro celý svět, co tady mají co dělat. Tady, jo, to je právě ta privatizace, kdy nám vlastně zlikvidovali náš průmysl a tohle to je výsledek. Tak, paragraf 10, kdo v téže době ohrožení republiky zneužil tísně způsobené národní, politickou či rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor státu právnické či fyzické osoby, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného na zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. A opět jsme právě u té malé a velké privatizace, protože teďko u mého známého Jirky Gajdaše, tam jsem právě viděla takový výňatek, o čem mluvil Jan Stráský, když odešel z politiky, že nikdy neměl takový kapitál v těch 90. letech, aby si tady mohli skoupit ty majetky.
1: Ano.
0: Tak dovolili, aby kradli. Jo, že to byl jediný způsob, aby se lidi dostali právě k těm majetkům, ale byly to ty správně vybraní
1: ano,
0: lidé.
1: Samozřejmě,
0: jo? A jo? Tak. A teď jsme právě u udavačství, paragraf 11. Tady a to je právě to, co teď učí i ty děti ve školách a to, co se tady dělo během covidu. v době zvýšeného ohrožení republiky a ve službách nebo v zájmu nepřítele nebo využívají situace přivoděné nepřátelskou okupaci jiného nebo nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody vyššího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, měl-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. Smrt za smrt. Takže to je dost takový, jo, a to proto říkám, proto se bojí těch dekretů. Teď si vemte, že my tady máme popsanou v tomto dekretu současnou dobu. Tuhletu dobu tady prožíváme od doby covidu. A upřímně řečeno, když jsem viděla, jak ty lidi opravdu si vytvořili ten kriminál v hlavě, to znamená, že oni dneska tady není nutná cenzura. Není. Těch cenzur na těch sítích je víc než dost. Víc než dost. Ani i těch udavačů. A to je právě, a tam je to i to nebezpečí právě, že samozřejmě za tím displejem se schová kde kdo. Jo? A tím pádem tady to sviští, tady to prostě jede. Jo? A teď si vemme, že co se tady odehrálo opravdu za toho covidu. A to je, že tady opravdu lidem, sice se lidi nasadili dáhůvky, aby právě byly ty anonymní, no ale spadly jim ty masky. Jo, a to jede do dneška, to jede do teď. Jo, to jede do teď. Jenom se to ještě víc se to třídit bude. Tak, všeobecná ustanovení, paragraf 13, podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jež se dopustil zločinu uvedeného v odstavci paragrafu 1 nebo některého ze zločinů uvedených v paragrafech 4 až 9 v cizině, dopustil-li se jich na československém státním občanu nebo na československém veřejném nebo soukromém majetku. To je právě, a to zase, je kuponová privatizace. Protože tady začaly prostě cizinci, protože tady to prostě ta vláda v těch 90. letech, ty to tady umožňovaly vlády, nebo ty členové vlád. Ty to umožňovaly, aby ty cizince se mohly. Proto taky ty v zahraničí taky se jim smaly, jaký to jsou vlastně amatéři, jaký to jsou primitivové. Jenom to asi nevěděli. Tak potom paragraf 13, stavec 1. Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než československého nebo orgány zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové neplatné předpisy za oprávněné považoval. Mm. A jsme tady u předpisů Evropské unie. Ne,
1: přesně tak, ano.
0: Jo? Takže jakýkoliv prakticky úředník, který tady prosazuje dokonce zákony České republiky, tak jedná v rozporu s tímto paragrafem dekretu částka 16. A to se týká každého jednotlivého soudce a dalších prostě osob, exekutorů.
1: Dokonce jo? I úředníků.
0: Takže to se týká
1: samozřejmě.
0: Všech.
1: Dokonce úředníků, ano, samozřejmě.
0: Ty nevím, co je tak?
1: No, to je úplně přesně ono, tohleto. Oni se to vůbec neuvědomují, když jim to člověk řekne, tak máme nadřízený, který nám to říkají, my za to neneseme zodpovědnost. Takhle to
0: ale
1: tvrdí.
0: Tady je přesně pravý opak.
1: Ano, tady je napsáno
0: ještě si to přečtíme se to ještě jednou.
1: Ano.
0: Jo? Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovaly předpisy jiného práva než Československo nebo orgány zřízené jinou státní mocí než Československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za ospravedlněné považovat. To jsou právě ty příkazy.
1: Ano, příkazy.
0: To je ten fašismus. To znamená, když nedodržují zákony, oni prakticky nedodržují ani svoje vlastní zákony, tak jo, protože vědí, že jsou neplatný, tak tím pádem jakýkoliv policajt, jakýkoliv i doktor, úředník, na jakýkoliv úrovni, to se týká všech úrovní, i těch nejmenších, právě porušil tohle ten odstavec, tak je plně odpovědný, protože nějaký takový, a toto i říkám, že mě nařídili nebo mě překázali, nikoho neomlouvá. To každý jednotlivý úředník podle tohoto odstavce, každý jednotlivý úředník.
1: Ano, je to tak, mají svobodnou funkce. Volbu, pokud jsou si tle toho vědomi, mají svobodnou volbu odstoupit z té funkce. Nemusí to dělat, že jo? Pokud něco mají dělat proti tomu, můžou odstoupit. Ano, ale to oni neudělají, protože řeknou, my jsme krytí těma zvorem. No i se na ně vykašlou, oni se na vás vykašlou, pokud to někde používat, až tomu tak dojde. Oni vás hodí okamžitě přes palubu, předhodí vám tomu davu. Vykašlete se na to, ano, přesně tak. Vy jste přišli do styku s těma občanama. Vy, ti poslední, ty nahoře ne, ty občané si budou pamatovat vás, a ne ty nahoře. Takže bacha na to, jestliže něco takového uděje, tak opravdu a někdo vás na to upozorní, tak byste toto měli znát, teď mluvím k úředníkům, toto byste měli znát. A pokud je to proti tomu, tak byste měli říct, ne, tohleto já se nedopustím, odstupuju ze své funkce. Jo, ať si to dělá někdo jiný. A ono by se to sakra rychle rozjelo a za chvilku by nebyl nikdo, kdo by asi tyto různé nařízení a exekuce, kdo ví, co všechno dělal. Já jenom tady slyším telefon, nevolá nikdo teda, ale slyšel jsem takový to bzukání. Můžete zavolat samozřejmě, byli bychom velmi rádi, kdybyste zavolali na telefon 608 12 14 19. Můžete a zvlášť teď. Teď to bylo velmi zajímavý paragraf nebo odstavec, nebo jak to nazvat. Takže
0: a ten druhý je taky zajímavý.
1: Tak jdeme na něj.
0: A tam je právě ten služební poměr, nebo respektive služební povinnost. Takže odstavec 2 také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li s obzvláštní horlivostí, překračuje tak ve značné míře morální rámec svých povinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců, jejich spojenců, poškodit či nařídit mařit válečné úsilí Československa, jeho spojenců, nebo jednal-li z jiné zvláště zavržitelné pohnutky. A odstavec 3. Neodolatelné donucení rozkazem představeného nesprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal členem organizací, jejich členství ukládalo vykonat každý či zločinný rozkaz.
1: Takže
0: to nikoho to nevylučuje a to jsou právě ty služební povinnosti, služební poměry. Takže ten, kdo zneužil služebního poměru ve státu a šel proti národu, šel proti majetku, šel prostě proti čemukoliv, hlavně to bylo vlastně proti Československu. Jako je to od 90. let tady rozjetý, tak na něj se stahují právě tyhle ty odstavce vlastně z paragrafu 13. Jo, takže to je potřeba a to je další, proč nešiřme ty opol mezi politikama, běží právě nešiřme ty dekrety obsah, ať lidi nevědí. Jo, takže proto je důležitý se s těma skutečně seznámit. Paragraf 14. Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu, vysloví zároveň za A, že odsouzený zodpovídá za určitou dobu nebo navždy.
1: Pozbývá.
0: Ono jak je to špatně vidět.
1: Já vím.
0: Jo, protože jim docházela ta průklopová páska.
1: Ano,
0: že odsouzený pozbývá za určitou dobu nebo navždy občanské cti. To znamená, že ty lidi prostě se byli vyškrtnutí z veřejného života. Za B, že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpiká ve zvláštních nucených pracovních oddílech, které se řídí zvláštním zákonem. Za C, že celé jeho jmění nebo část nebo jmění propadá ve prospěch státu. Jo, takže teď se vemte, kdyby jsme měli skonfiskovat majetek všem politikům, eventuálně rodinám od roku 1990. To by bylo peněz, co?
1: Kteří se tomuto propůjčili, a to byli skoro všichni, že jo? Protože oni tvrdí, že
0: ano, přesně tak.
1: Jsou, já nevím, přitáhli nebo cokoliv a prostě ty zákony jsou takhle udělaný. Oni si udělali vlastně sami, že jo? Protože ty dělají zákonodárci, čili v parlamentu, si to dělají sami ty zákony. No, tak to by bylo fakt zajímavý. Teda kdo z nich by, na kterého z nich by se to nevztahovalo, tyto zákony. To by mi zajímalo. Tak. Našli by se čest výjimkám,
0: a
1: ale...
0: Pozbytí
1: jo. Občanské cti.
0: Občanské cti, jo. A teďko znamená za prvé trvalou ztrátou vyznamenání řádu a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočinkových a zaopatřovacích požitků, platů z milosti a všelikých jiných platů z peněz veřejných. Schválně, na co se to vztahuje.
1: To je zajímavý. No, dotace?
0: A je to ze současné doby.
1: No, tak řekni.
0: Přece hnutí tam a Piráti. Jak je možný, že vůbec se v parlamentu?
1: Jasně.
0: Co tady vyvedli? Co tady vyváděli? A taky, jak je možný, že Babiš je zpátky na premiérském postu? Jak je možný, že Vojtěch je zpátky na ministerstvu zdravotnictví? A Alena Schillerová opět na ministerstvu financí? To je trošičku postavený na hlavu. Jo? Takže přesně na tohle se stahuje paragraf 15 tohoto dekretu 16. Jo? A teď za druhé, podůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci. Za třetí ztrátu způsobilosti.
1: Ani nevím, co je kasace, abych pravdu řekl.
0: Já také tuším, ale nejspíš, asi nejspíš je to úplný prostě vyřazení, prostě vyhození prostě z armády bez jakýchkoliv prostě nějakého toho služného a tak dále, toho, ty renty.
1: Ano,
0: jo?
1: Vypadá to
0: a tak dále prostě ty, jo, za mě. Můžu se domnívat. Jo, ztrátu, jako za třetí ztrátu způsobilosti k nabití výkonu a opětovnému nabití práv uvedených pod číslem 1 a 2, práv ztracenými hodnostmi pod míněních. A teď za čtvrté ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci nebo hlasovati ve věcech veřejných. To je právě to, co jsem řekla, to se vztahuje na Piráty, ale ono se to vztahuje upřímně řečeno úplně na všechny politiky, který prakticky, vzpomeňme si na pana Bendu, že? Jo, takže to je další.
1: Hele,
0: jo? Co tam kasace, ty lidi vůbec pohledávají?
1: Ano, kasace znamená také odebrání úřadu, hodnosti nebo platnosti nějakého dokumentu. No, tak to tady vysvětluju, takže možná, že to bylo myšleno trochu jinak, ale určitě to něco podobného bude. Tak.
0: Potom odstavec 5. Ztrátu způsobilosti zastávat je funkce ve služebních a teďko spolcích nebo ve združeních spolcích nebo jiných ústavech podobných.
1: Utvarech.
0: To znamená, že ty lidi byly úplně, nebo útvarech, Jo, prostě byli opravdu prostě vyřazeni z toho veřejného života. Za šestý, ztrátu způsobilosti být vlastníkem, vydavatelem nebo redaktorem nebo jakoukoliv způsobilosti při vydávání redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a zveřejňovati tiskopisy neperiodické. To znamená, to se týkalo novinářů.
1: Ano.
0: Už si neškrtli. A tohle to se týká prostě i všech dnešních současných třeba redaktorů, nebo právě i těch takzvaných mainstreamových médiích. Mm-hmm. Jo? Novinky.cz a tak dále. Mm-hmm. Za sedmé, ztrátu způsobilosti konat veřejné přednášky

0: Svobodné zaměstnání to bude asi něco jako umělci a podobně, ne? No, takže...
1: Asi nejspíš herectví, ano, jo, něco takového. Nebo nějaký ty komedianti, jestli
0: tak.
1: Tenkrát něco takového ještě bylo. Za 11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva, správní rady a teďkon společností a společenstev. Za 12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém.
0: Konce.
1: Jo? Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od 1 týdne až 3 měsíců. Jo, to prostě ty lidi byli prostě vyškrtnutý, ty si prostě neškrtli, ty mohli opravdu někam jít maximálně na nějaký statek, dělat nějaký pomocný práce, když to řeknu.
0: Ale tady už je vidět, teď si to tak všímám, bude potrestán, takže tady už ty zákony nebo dekrety platí do budoucnosti. Platí do budoucnosti, ano. A to je ono, dneska je to samej lump v těch podnicích, v těch představenstvách a podobně, to jsou samý lumpové, samý zloději a podobně, tam by se normální člověk vůbec nemá šanci nějak uplatnit, protože to jako to nefunguje. Takže toto už je do budoucnosti, ano? Takže jestliže to není zrušený, jestli to platí stále, tak je to všechno úplně jinak, než jak to dneska říkají. Tak.
1: Vzpomeňme na takzvané správní rady. Mm-hmm. Tam se může přece uklidit kde kdo.
0: Ano.
1: A že tam těch politiků je. A to jsou politici kolikrát i v parlamentu. Jo? Takže co tam dělají v těch správních radách?
0: No, tady přímo správní rady v tom bodě 11, to je ztrátu způsobilosti ve správních radách. Společenství a společenstev, ano. A tam jsou všichni tito. No, dobrá.
1: Přesně tak. Tak, paragraf 16, za prvé trest. Na svobodě nelze snížit pod dolní hranici sazby a zaměnit ji jeho způsob za zmírnění. A teďko. Za druhé, soud může snížit trest pod okolnostní podolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku opustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahu prokázati, že obžalovaný jednal s úmysl prospět českému či slovenskému národu nebo Československé republice při jejím spojencům, či jejím spojencům obecného zájmu, nebo že se později svou činností zasloužil o osvobození republiky a republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že se po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Se povinnosti vytrval. Toto ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda pachatele zaviněná neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. To znamená, že ten člověk prostě byl potrestaný, protože ta čeština je opravdu jiná, než ji známe dneska. Jo, je to malinká jiný prostě i slovosled. Ale když to řeknu svými slovy, prostě se koukalo, prostě při těch soudech koukali i na to, nebo měli dohlížet i na to, že ten člověk, byť třeba za začátku se přidal na tu nesprávnou stranu a potom si uvědomil, co udělal, tak mohlo se na ty jeho zásluhy potom přihlídnout, ale nesmělo to být na poslední chvíli, protože i takový případy prostě byly, že na poslední chvíli se prostě takzvaně obrátili na tu správnou stranu, ale prostě prakticky bylo pozdě, prostě byl to takovej ten pokus, jak já říkám, o vykoupení. Takže to prostě nefungovalo. Jo, protože i toho můžeme být i my v budoucnu vlastně svědky. A tady je jasně napsáno, škodil si předtím, teďko se snaží zachránit, na nás to neplatí. A tady máme nástroj.
0: Ano.
1: Paragraf 17. Zločiny trestané podle toho dekretu a výkon trestu

0: se
1: nepromlčují. Ano.
0: Tak jak je možný, že se to promlčuje dneska, že? Jo, protože jak je možný, že tady třeba jsou promlčované vraždy? Jo? Mně se teď ještě napadá taková věc v souvislosti s těma vraždama, ať to jsou vakcíny, především vakcíny u malých dětí a hlavně většinou se jedná u novorozenců nebo kojenců. Je zvláštní to, že jakmile to dítě třeba umře doma, okamžitě se toho chopí policie a já nevím co všecko a teď se zkoumá, jestli takhle náhodou rodiče něco nezanedbali.
1: Ale
0: když to dítě umře v porodnici nebo po aplikaci vakcíny, většinou je to právě po aplikaci vakcíny, tak se to pojmenuje náhle úmrtí kojence a nikdo nic neřekne. Prostě neskoumá, prostě to zavřou, protože to řekl prostě doktorovu, má titul, tak to řešit nebudeme. Jo, ale jak se to stane doma, okamžitě prostě ty lidi jsou popotahovaný a já nevím, kde si, co si. A tady je jasně napsáno, že vlastně takováhle věc, která se stane, to tam máme výše popsané vlastně ty zločiny, tak jsou nepromlčitelný. Takže jak je možné, že dneska je promlčitelná vražda? Paragraf 18. Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se od 21. května roku 1938 do dne, kterým bude určen zvláštním nařízením. Jo, to znamená, že je prostě určen vládní nařízení a právě od 20. května tady bylo ohrožení republiky. A my dneska, když se to podíváme, jo, jak já říkám, dívejme se na symboly, třeba rok 8, když přehodíme trojku a osmičku, máme rok 83 a ten, kdo se zajímá, tak ví, že už v 80. letech se tady prostě děli takové nějaké prazvláštní věci. Hlavně od roku 1985. A
1: perestrojka a podobně, ano, se to nazývalo, že?
0: Ano, přesně tak. Jo, takzvaná přestavba, u nás se tomu říkalo přestavba. Vlastně v Sovětském svazu to byla perestrojka, ale ve skutečnosti to byl právě ten plíživý postup toho fašismu a toho nacismu, hlavně především fašismu, který tady opět dneska máme. Tak, a teď paragraf 19. Zločiny trestné podle toho do dekretu buď též pokládány vždy za zvlášť zavržitelné ve smyslu paragraf 1 odstavce zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931 123 sbírky. To znamená, je to trestné neustále. Tady máš zase další odpověď, že ty zločiny jsou neustále trestné.
1: Ano.
0: Teď jsi se ptal na tu budoucnost, takže ano. Je to neustále platné. Jo, tady máš další odpověď. Ne, že budou, nebo že byly, ale prostě neustále to platí. Paragraf 20. Nadržování zločinu trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito změnami. Za prvé, u zločinců proti státu trestá se nadržováním stejně jako tyto zločiny. Za druhé, u těch zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých. Taky dneska je to používané na ochranu republiky. Trestné jako zločin se trestá se těžkým žlářem od jednoho roku od 10 let. Ukládá se-li však na zločin sám tento dekret trest smrti. Těžkým žlářem od 5 do 20 let. Odstavec 3. U ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žlářem za a od 10 do 20 let, ukládá-li zločin sám tento dekret trest smrti nebo těžkého žaláře v trvání více než 20 let, sebe od jednoho roku do 10 let ukládá-li za zločin sám tento dekret trest nižší. To znamená, když to přeložím do dnešní řeči, tak je to o tom, že ten soudce, který nadržoval tomu trestanému, tak byl potrest, tak se stával spolupachatelem. Mm-hmm. Je to vlastně spolupachatelství. Jo, takže je to vlastně zkráseno těmi to. A teď tady máme.
1: Já tě musím zastavit. Já tě musím zastavit. Čas. Čas, bohužel.
0: Já už to vidím.
1: Máme 21 hodin.
0: Naplněnej.
1: Čas je naplněnej a já asi zkusím na závěr vás pozvat právě, pokud vás to zaujalo, a já si myslím, že vás to určitě zaujalo, kdo to sledoval, protože ta sledovanost nebyla nějaká extra velká, to je pravda, nicméně byla jakási kontinuální. Jak tak vidím, tak neupadala, naopak ještě trochu stoupala. Takže je vidět, že ty, kteří si to pustili, tak je to zaujalo a zůstali u toho. To je dobře. Koho to teda opravdu zaujalo, chtěli by to ještě vědět něco více. 25.7. to už bylo. Tak my to tady asi nemáme pozvánku na Paloučku ještě. Pozvánku na tom www.mezisvými.cz. Já jsem říkal Markétě, aby to tam šoupla. Ona to ještě asi nestihla. Jsme od pátku denně. 27. Teď je kolikátý? Teď už je víc, jo? Teď už je 28.
0: Ano. 28,
1: ano, ano, ano, no. Tak vás teda pozvu od vlastně pátku do neděle, samozřejmě. Miluška tam bude určitě a bude tam přednášet ty samé věci, které byly tady, nebo podobné věci, nebo to bude rozšiřovat ještě tu ty věci.
0: Bude to rozšiřovat, ano.
1: Bude to rozšiřovat, ano. A vy se tam můžete samozřejmě úplně klidně ptát a když vás to bude zajímat. Takže přijďte, přijďte, koukněte se na ty stránky www.mezisvými, tady to takhle mám a co na to více říct, zkuste se přihlásit, že přijedete, aby jsme věděli, ale není to tak nutný teď tentokrát, protože ono vás tam zase asi tolik zase tentokrát nebude, ale to nevadí, záleží opravdu jenom na vás. Takže, Miluško, já tě moc děkuju. Pozvánka byla učiněna. My se domluvíme, jakmile to přepojím, tak se domluvíme možná na dalším pokračování, anebo to necháme až na někdy díl, to je jedno celkem. Uvidíme a to je pro dnešek všechno. Já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou, to bude s Petrem Taubigrem, Zeitgeist, takže to bude trochu jiné téma, ale taktéž zajímavé, od 21 hodin. No a to je vše tady z plzeňského studia. Dál je připraveno studio Midgard, takže mu za chvilku, jakmile se rozloučíme, tak mu předáme slovo. Děkuji tě moc, Miluško, zůstaň mi tady, ještě neutíkej, já přepojím a jdeme na to, jdeme se domluvit, jo? Měj se hezky, rozluč se s posluchači.
0: Mějte se hezky a děkuji za další prostor u tebe, díky za to a díky za doplňování a zase příště tady opět u tebe na Svobodný vysílače. Těším se moc.
1: Já taky, děkuji, měj se hezky, ahoj, ahoj.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Duch to není ani moje intuice, je to Vítek, takže určitě s VKáčkem už nachystán, tak chlapci, je to vaše.
2: Čau Martine, já tě zdravím, jsem rád, že to technicky funguje perfektně, my jsme ještě chvilku poslouchali, jak jsem dohovoříval v rámci té předchozí reportáže nebo toho tématu, jak jsem to nechtěl úplně přímo vstupovat, tak jsem tak počkal citlivě až na nějaký zhruba pseudo nebo nějaký konec, abych ti do toho úplně neskočil. Takže já tě zdravím, zdravím, přeju krásný večer všem i vám, hlavně milí posluchači, kteří jste tu s námi, kteří jste se připojili a určitě se nemůžete dočkat našeho hlavního hosta, kterým je šéf redaktor Aeronet News, pan VK, kterého zároveň tímto zdravím. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače a čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jo, po týdnu opět jste se dožili a přežili, že všechny ty teploty, které jsou v Evropě, takže já doufám, že dneska to bude takzvaně cool, že jo, říkají Američani, skvělý, ale zároveň doslova jako chladný, že si dáte něco prostě vychlazeného a že si nás prostě poslechnete a právě přináším jmenová témata i z domova, i když samozřejmě Vítek zase za to nemůže, protože zase nové téma, které není nachystané. Je to velká kauza, obrovská migrační vlna, která vypukla včera večer, respektive včera v podvečerních hodinách do Evropy. Prorazilo 60 tisíc invazních migrantů, kteří se hrnou do Evropy. Španělská vláda před 2 hodinami nasadila armádu, obrněnou techniku bez šance, sedli na kamiony, jsou na kamionech a jedou sem do Německa, už jsou na dálnici ve Francii. Dávka 60 tisíc migrantů na hranicích s Marokem je dalších 72 tisíc migrantů. Obrovská migrační vlna, která teď otřásá celou Evropou. Náš samozřejmě premiér, že jo, Andrej Babiš vyzval k tomu, aby s okamžitou platností bylo Španělsko vyškrtnuto z schengenského prostoru, aby byly uzavřeny hranice mezi Francií a Španělskem. Takže pustíme se do tohoto zásadního tématu, které je úplně mimo všechny perspektivy, protože já k tomu chystám ještě dneska večer komplexní článek, jsou tam videa, která unikla od neziskovka, jak natáčí migranty, jak tam jásají její moderátoři a křičí, pomáháme migrantům, jsou tam děti, vidíte, jsou tam děti, nezaměřujte děti, ne, to nejsou děti, ale jsou to jako děti, podívejte se, už konečně se dotkli španělské půdy, dívejte se, konečně tady jsou. S obrovskou radostí zaměstnanci španělských neziskovek vítají migranty. Všechno budete mít večer v článku, bude tam video s titulkama, budete mít další záznamy, ale musíme samozřejmě probrat hlavní téma, to je migrační vlna 2026. Po 11 letech se to znovu povedlo všem organizátorům migračních toků. Znovu máme letní migrační vlnu, obrovskou invazní vlnu. Takže to je hlavní téma dnešního pořadu. Víte, ten o tom asi vůbec netuší, nebo to neplánoval, ale pustíme se do tohoto tématu.
2: Neplánoval jsem to, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že bude pekelná zima, aspoň minus tak 10, 15, možná 20, aby se tady hezky měli u nás. Možná si to rozmyslí a možná se repatriují zpět, i když v to málo kdo doufá.
3: Jenom prosím tě, Vítku, já hned ti do toho skočím, protože to není dobrý vtip, protože v Berlíně, že tady u nás v Reichu, minulý rok zavedli pravidlo v Berlíně, že byty, které jsou neobydlené, musí být povinně svými majiteli nabídnuty městu k poskytnutí azylového bydlení.
2: Soukromé byty, ne městské byty, ale soukromé byty.
3: Soukromé byty.
2: To je masakr.
3: O tom jsme vůbec ani nemluvili, nebyl k tomu důvod, ale teď to můžeme velmi čerstvě zopakovat. Takže to není legrace, to není o tom, že budou, to ne, my Evropani budeme kušovat a mrznout na ulicích, zatímco oni budou mít státem a jednotlivými státy placené byty. násilně nastěhované majitelům soukromých investičních bytů. Máte investiční byt, který je prázdný, který je neobsazený, máte ho umístěný v Berlíně. Smůla. Musíte ho, pokud je neobydlený déle než 6 měsíců v roce, musíte ho nabídnout městu a město ho může nabídnout takzvaně sociálně potřebným, což je jenom takový krycí mechanismus na označení migrantů. Takže to není vůbec žádná legrace. Pozor na to. A soukromé vlastnictví není žádný zájem. Je to jako v 50. letech, když tehdy v Československu takzvané uliční výbory dělali takzvané bytové soupisky. Já vím, že to už pamatují jenom pamětníci, co bylo v 50. letech, ale takzvaná uliční soupiska, to chodily komise, uliční komise, které chodily po bytech, měly dekret, měly status veřejného činitele, vcházely do bytu a metrem vyměřovaly nadměrné byty. A lidem, kteří měli velké byty, velké prvorepublikové byty a podobně, tak tam stěhovali podnájemníky. Vyčlenili jim jednu místnost a řekli, vy tady bydlíte jenom 3, ale máte 4 pokoje. Takže 1, 2, 3, ale ten jeden pokoj bude teď pronajmut jednomu dělníkovi anebo dělníkovi a jeho manželce s dítětem a budete mít tady podnájemníka. Tohle to bylo v 50. letech. A to dělali soudruzi. A dneska to dělají samozřejmě neomarxisté. Dělají to už tady u nás. U vás ještě možná ne, ale to není vůbec žádná legrace. Takže to jenom tak na okraji. Hned na začátku jsme začali pěkně z ostra. Takže Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do tady toho tématu. Že?
2: My tady budeme trošičku jako na orloji, protože my jsme samozřejmě informovali už před, jak se říká, před více jak 10 lety o migrační krizi. Byla tady migrační krize několik let. Potom začaly lesní požáry Amazonie, obrovské simulované. Jak jsme se později dozvěděli, to byla Greta, že jo, rok 2018-2019, to bylo vlastně po migrační krizi 2 roky, pak začal COVID 20 až 22, pak začala válka na Ukrajině 22 až 26. Po fiasku v rámci, já nevím, co to bylo, malárie, nebo ne, nějaký virus na té lodi, který byl, tomu jsme se bavili před několika měsíci, to zjevně nebyla ta správná karta, takže znovu začíná tedy 26 až nekonečno, možná do příštího kola nějaké Ukrajiny, Bůh ví, co bude, tak začíná znova jako na orloji migrační krize, tak jenom abychom si to trošku jaksi se sumírovali dohromady, jak vlastně postupují ty agendy v řadě za sebou. Migrační krize, ekokrize, covidokrize, válkokrize a zase migrační krize znovu opět. Oni asi nic jiného v rukávu nemají. Ale abychom tady nebyli právě, abychom to neřešili úplně stejně, možná to VK vezmeme trošku z jiného úhlu, kdo to instrumentalizuje, nebo kdo to orchestruje. Samozřejmě neziskovky jsou, řekněme, statisté, kteří jaksi servisují tu celou operaci, ale ví se, kdo nějakým způsobem, protože oni se nemohli zvednout všichni dohromady a jenom tak hurá do Evropy. To muselo být nějakým způsobem.
3: Je to samozřejmě organizované, už o tom, bude to všechno v článku, protože to nejde prostě dělat všechno s takovým způsobem, že jako bychom se tvářili, protože to by byla taková jako urážka našich posluchačů. Oni samozřejmě vědí, všichni víte, kdo je hlavním konstruktorem těchto procesů. Samozřejmě sionistické procesy řízení kontrolované z Londýna. To znamená, cílem je takzvaný The Great Replacement, velká výměna. Velká
2: jasně,
3: výměna.
2: Ale to je prostě Evropské. Takový vágní, jo? Já se omlouvám, že to skáču, takový
3: ale
2: vágní. Zkusme jako
3: jména. Já vím, že to je vágní, ale pokud jste nebyli na Marsu, dosud ubytováni a teď jste nepřiletěli, tak si musíte uvědomit, co se děje v Evropě. Proč všichni politici ženou Evropu do války s Ruskem? Kontrolní otázka. Obrovský hřev, nebo ne obrovský, ale od některých čtenářů takový hřev, že co jsem si to prý dovolil říct minule v našem pořadu. Že prý co jsem si to dovolil, jak jsem měl tu poznámku, že? Že pokud začnou lítat rakety, pokud Evropa vstoupí do válečného konfliktu s Ruskem, takže já mám připravené kufry a s manželkou letíme za rodinou zpátky do Spojených států, protože tam máme rodinu, děti, že jo. Takže tohleto je zkrátka, že jak je to prý možné, nebo co? To znamená, musíte si uvědomit, že já nebudu a nebudu s ženou tady čekat prostě v Evropě na to, až nás prostě TCK nebo ženu ne, ale prostě mě prostě odtáhnou prostě někam na frontu do války proti Rusům. Snad takový debil nejsem. Musíte si uvědomit, nebo vy nevidíte, co se děje na Ukrajině. Že tam ti, kteří neutečou z Ukrajiny, ti skončí v mobilním masomlínu na Donbasu. V ruském mobilním masomlínu. Nikdo jiný nepřežije. Nikdo jiný. A víte, kdyby aspoň ta situace byla nějakým způsobem manažovatelná, že by v Evropě byli politici, kteří by chtěli prostě mírový proces, kteří by chtěli, aby mír byl de facto prosazovaný jakožto politické řešení toho konfliktu a nejenom konfliktu na Ukrajině, ale mír, aby byl prosazovaný i na Blízkém východě. Aby tamní sionisté nevyhlazovali Palestince, aby se nesnažili o, aby nezabíjeli iránské ajatoláhy, aby nehořel Perský záliv, aby se nezdražovaly pohonné hmoty, aby se svět takzvaně nesměřoval, aby nebyl mířen ke své vlastní záhubě a k vlastnímu zničení. To znamená, pokud by byla někde nějaká šance, kdyby byl někde nějaký politik, nějaké politické hnutí, ale když se podíváte, co se prostě děje v Evropě, tak každý, kdo je zodpovědný, tak musí mít připravený záložní plán B. Já nemám evakuaci z Evropy jako plán A, že už tady už mám zbalenou a zítra letím a to ne, tak to nefunguje, ale ve chvíli, kdy začnou padat rakety na Berlín, začnou padat tam u vás, no, na Holešovice, že jo, tam jak je ta továrna ukrajinská, jak vyrábí drony a na různé cíle začnou padat v Evropě, tak v tom okamžiku je celá Evropa ve válce, začnou mobilizace, začnou mobilizační povolánky, začnou přicházet jednotlivým ročníkům. Je jasné, koho vezmou, protože my máme v redakci nějaké informace, máme samozřejmě neveřejné, ale plán je takový zhruba, že mobilizační vlny by byly dvě. Jedna by byla ta první, která by brala všechny lidi do 55 let. A druhá, ta doplňující, ta by brala lidi do 60. Ta by byla až druhá, jako nouzová, kdyby se to vyvíjelo špatně, tak by brali každýho do 60 let. První vlna by byla do 55 let. Každýho. A musíte si uvědomit, že ta válka by v nějaké chvíli se transformovala do termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Nezlobte se na mě, na něco takového já s rodinou, já čekat nebudu. Nebudu. A to si musí každý udělat sám. Někteří lidé samozřejmě nejsou světoběžníci, nejsou kosmopolitně založení, nikdy nebyli v cizině, nemají jazyk, nemají angličtinu, nemají němčinu, nemají španělštinu, nemají jiný světový jazyk, já to chápu. A nikomu to nevyčítám. Ale je jasné, že lidé, kteří zůstanou ve válečném prostoru, tak budou v tom nejlepším případě budou trpět jako psy, ale v tom horším případě to nepřežijou. Ani oni, ani jejich děti. To je šílené. A kdo to chystá, kdo to připravuje? Naši evropští politici. Chystají a plánují tuto konfrontaci. Všude v médiích mluví o tom, musíme se připravit. Musíme se připravit na rok 2030. Rusové zaútočí. Už v roce 2030 musíme se připravit. Musíme zbrojit, musíme se připravit. Musíme zbrojit. Pořád dokola. Mluví o tom neustále. Pořád. Každý den. Akorát, že lidé už jsou trochu otupělí a nevnímají to. To je chyba. Protože když o tom mluví pořád, tak to znamená, ne, že by se jako toho báli, ale je to součást tvorby informačního pole. A o tom jsme už mluvili tolikrát. Jak fungují globální procesy řízení. Než chcete cokoliv provést, než chcete cokoliv nabídnout veřejnosti, musíte utvořit a sformátovat informační pole. Jako při práci na počítači. Máte počítač, abyste mohli na něm něco dělat, máte ho úplně novej, musíte sformátovat pevný disk. Že? Nebo dneska už nejsou pevný disky, dneska už jsou nějaké ty SSD disky a podobně, ale zkrátka obrazně musíte prostě sformátovat systém a to je tvorba informačního pole. Vy si zkrátka vyškatulkujete procesy řízení v informačním poli, ovládnete média a ta média začnou takzvaně posunovat žádaný narrativ. A to, co vidíme v Evropě, je žádaný narrativ přípravy na válku s Ruskem. To není o tom, že teď by se někdo ptal, a jak to bude s tou válkou? To jí začne Evropská unie, ta jí začne proti Rusku, nebo to bude obráceně a Rusko začne proti Evropské unii? A já vám na to odpovím. To je úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží, kdo tu válku začne. Jestli tu válku vyprovokuje Evropská unie a Rusko bude to, které se bude bránit, anebo to bude obráceně, že Rusko bude vyprovokováno, jako v roce 2022, a Rusko provede nějaké propagační údery na Evropskou unii a to bude záminka pro vyhlášení mobilizace a to bude záminka pro článek 5 a to bude záminka pro nastavení válečného stavu a tak dále, a tak dále. To znamená, to je úplně bezpředmětné. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, co budeme dělat? My, občané, obyčejní, co budeme dělat? Víte, největší tupost člověka je, nedokáže-li se poučit z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných okolo sebe. Chceme-li se poučit, jak bude ta válka vypadat, podívejme se na Ukrajinu. Tak se podívejte na videa na Telegramu. Protože na mainstreamu je samozřejmě neuvidíte, ale na Telegramu vidíte každý den, jak to tam probíhá. Mobilizace násilná, brutální, vytahují řidiče z kamionu, vytahují řidiče autobusů, cpou je do busíku, že jo, busifikace, protože už nemají lidi. Všichni vojáci ukrajinské armády již umřeli za ty 4 roky. Už nemají nikoho. A tak berou důchodce. Oni už dokonce prolomili hranici 60 let, berou 70-leté starce, odchytávají na ulici, prolomili hranici 60 let, už nikoho to nezajímá. Berou 70-leté chlapy. Chápete? Myslíte si, že v Evropské unii bude ta mobilizace během války s Ruskem vypadat jinak? Že se budou brát ohledy na lidi? Že to bude jiné? Že evropské TCKčka, evropské odvodové komise a ty skupiny, že jo, v ulicích, že se budou slušněji a lépe chovat, že nebudou odchytávat lidi na ulici. Ve chvíli, kdy zařve na frontě s Ruskem celá aktivní česká armáda, úplně celá, kompletně i s generálem, co myslíte? Koho budou brát? Oni si sednou a řeknou, nevyšlo to, tak před Rusama kapitulujeme. Ne. To skončí jedině tak, že ti Rusové přijdou znovu do Prahy, přijedou znovu do Berlína, nastaví nové systémy řízení a všude okolo bude radiací zničená země, protože to bude trochu vypadat jinak než v roce 45. A jestli vůbec přijedou, protože jestli vůbec budou chtít přijet, protože pokud se jenom trochu díváte na ty výroky, jakým způsobem se vyjadřují na adresu Evropské unie, tak teď, co tam zaznělo od Medvěděva, v Evropské unii není už vůbec nic, jenom dluhy a migranti. To je ten výrok. Už nic, jenom dluhy a migranti. A samozřejmě, že to je nekorektní výrok, protože v Rusku samozřejmě mají tolik migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu, že tady s těma výrokama by Medveděv a další měli být velice opatrní, protože to jsou takové příměry, které jsou spíš střelbou do vlastní nohy, ale samozřejmě, že v Rusku teď je před volbama, že jo, do Dumy 20. září, takže tam teď je dovoleno všechno de facto, ale to je na jinou diskuzi. Každopádně, že to, co vlastně probíhá ohledně migrace, tak ty migrační toky, které jsou nastartovány, tak de facto jsou součástí onoho procesu. To znamená, mluví se dlouho o takzvaném velkém nahrazení obyvatelstva, the great replacement. To znamená, bílé obyvatelstvo, které je v Evropě podle proroctví, že talmudických proroctví, má být samozřejmě zničeno v rámci likvidace Edomu. O tom hovoří jednotliví rabíni, sionističtí rabíni. Máte o tom video, mnohokrát už jsem ho dával do článku na Aeronetu, znáte to video, tam to je ten kompilát, ta kompilace těch několika rabínů, kteří tam mluví o tom, co je to Edom, jak Edom musí být zničen, jak Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom v obrovském ohni, o tom, jak Evropa a Severní Amerika je součástí takzvaného poslední říše, posledního Edomu, který musí být prostě zničen, který musí být úplně zlikvidován a již více ho nebude. To znamená, tohle je součást o něch talmudických proroctví, a protože ta proroctví jsou samo naplňující, oni je realizují, sionističtí je realizují, tak už vám to skanat musí skutečně dojít. Je plánem, je cílem uvrhnout Evropu znovu do války, do zničující války. Je to plánem, je to součástí plánu. To znamená, kdyby to nebylo plánem, tak by nikdo z evropských politiků do té války s Ruskem neburcoval. A oni burcují. A oni burcují. A pořád burcují. A pořád do války. A pomáhají Ukrajině střílet rakety dlouhého doletu a drony dlouhého doletu do Ruska na jejich cíle, aby Rusové byli vyprovokováni. Aby byli vyprovokováni. Vyprovokováni. A podívejte se, včera spadla ruská raketa do Polska. Raketa, ta H-110, že? A teď hned velký řev, hned si předvolali ruského velvyslance ve Varšavě, co se to děje, co slučilo, že tam ta spadla ta raketa a ona spadla nějak za hranici, nějak nedaleko a tak dále, tak dále. Hned byl z toho řev, ale to nebylo to, co oni chtěli. Oni samozřejmě chtěli, aby ta raketa zlikvidovala nějaký podnik v Polsku. To bylo cílem. Tohle to byl spíš nějaký omyl, ale chápete, jakmile skončí v Rusku volby, tak se může stát úplně cokoliv. Jakmile bude zvolená nová Duma, budou se dít obrovské věci. Samozřejmě, že všichni to popírají. Medveděv to včera popřel. Stejně jako Peskov to popřel. Úplně stejně jako popíral speciální vojenskou operaci 20. února 2022. Dodneška si to pamatuju, jak Peskov měl tiskovou konferenci a 20. února říkal, že všechny informace o tom, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, jsou lživé, jsou to dezinformační nesmysly šířené Spojenými státy a evropskými nepřáteli, že nic takového se nechystá, že žádná invaze na Ukrajinu nebude. O 4 dny později to bylo všechno jinak. To znamená, není to tak, že byste mohli úplně věřit všechno, co říkají ruští představitelé. Předtím bych opravdu varoval. Tak to nefunguje. Ve válce totiž se samozřejmě používají úskoky. V každé válce se používají lsti, používají se dezinformace na zmatení systémových procesů řízení nepřítele a tak dále. S tím se musí počítat. To je zcela normální. To dělají úplně všichni. To dělají Američani, dělají to Rusové, dělají to všichni. Ale pravda je taková, že sami Rusové vědí, co se teď říká v celém Rusku. Bude mobilizace. Bude mobilizace. Chtějí vzít 500 tisíc Rusů. 500 tisíc, už ne 300, 500 tisíc Rusů chtějí vzít. Chtějí vzít a chtějí otevřít novou frontu na Černigivskou oblast, z Brenské oblasti na Černigiv. To znamená, Rusové chtějí východní Kyjev obsadit. Chtějí půlku Kyjeva, východní Kyjev na východním břehu. To je proces, který teď se spustil. A po volbách, co se začne dít v Rusku? Ježiš Maria, to si vůbec ani nechci představit. To znamená, Oni vědí, co se začne dít po tom 20. září. Evropčiky. A teď si to musíme probrat. Protože bude o tom zřejmě hovořit i Pjakin v příštím v příštím pořadu. A já to můžu načnout. Ve chvíli, kdy se chystá tahleta operace, kdy se chystají tyhle ty procesy, tak je nejlepší doba, když je Evropa oslabená, nasunout co nejvíce migrantů, co nejvíce překreslit mapu Evropy a co nejvíce ji zevnitř destabilizovat. Jak destabilizujete gojské země, jak destabilizujete Evropu, jak destabilizujete Edom? No, rozbouráte bezpečnost v ulicích. Nahrnete migranty, rozbouráte bezpečnost. Začnou pobíhat po ulicích černoši z Afriky s nožema. A kdokoliv to bude kritizovat, půjde sedět. Kdokoliv nakreslí nějakého černocha s nožem na plakát předvolební, budou ho soudy, soudcokracie ho takzvaně zahájí. Že? To znamená, takhle je to nastavené. A co je hlavní, co je zásadní, že vždycky, pokaždé, když chcete rozbít jakýkoliv současný existující, jestvující proces řízení, tak se to vždycky dělá tak, že první rozvrátíte systém a proces řízení, který vychází z první priority, světonázorově vzdělávací. Jak se to udělá nejrychleji? No, do země, která je křesťanská, přitáhnete muslimy s kinžálama a s nožema, aby začali podřezávat nevěřící. Takhle se to dělá. Takhle. Takhle. Přesně takhle se to dělá. To znamená, destabilizujete proces řízení v daném národním státě. A někteří politici v Evropě si začali uvědomovat, jak je migrace nebezpečná, samozřejmě s křížem po funusu. S obrovským křížem po funusu, protože takovéhle uvědomění měli mít před 11 lety, v roce 2015, ne v roce 2026. Dneska je to s křížem po funusu. To znamená to, že migranti prolomili bariéry ve španělské exklávě v Ceutě, že na severu Afriky vedle Maroka, že tam prolomili ty bariéry, že odplavali okolo a že vstoupili na španělskou půdu a jich tam 60 tisíc a dalších nějakých 72-70 je na cestě z Rabatu do Ceuty. To znamená, to je proces, který byl vlastně spuštěný díky tomu, že celá Evropa je momentálně takzvaně rozšněrovaná, obrazně řečeno, je rozpolcená, protože řeší spoustu problémů. Řeší problém s takzvanou vlastní bezpečností před Ruskem. Válka na Ukrajině. Řeší kolaps vzájemných vztahů se Spojenými státy. Řeší kolaps odchodu Spojených států z Evropy. Řeší palivovou krizi, kdy hoří Blízký východ a kdy vzrůstají ceny paliv. Řeší emisní povolenky. Řeší kolaps tady našich německých automobilek, které nedokážou konkurovat Číně. To znamená krize, krize, krize, krize. A právě v téhle chvíli, v tomhle okamžiku, je naprosto nejjednodušší, jak destabilizovat společnost a spustit migrační vlnu a urychlit proces rozpadu evropského křesťanského Edomu. Je to ten nejlepší způsob. Když je totiž nepřítel oslaben, tak tím, když destabilizujete jeho ulici, tak rozpad procesu řízení urychlíte. Je to naprosto logické. Proto oni to udělali, proto oni to spustili. Proto pracovníci neziskových organizací včera dostali povel, pokyn, dát signál a spustit tu operaci. Je to jednoduché. Takhle to funguje. Jeliko byla raněná, je nejsnazší vzít nůž a podříznout jí krk. Protože ona nebude kopat, ona se nebude bránit, respektive bude se starat o spoustu dalších problémů, které má kolem sebe. To znamená, takhle to funguje, takhle je to nastavené. A co je hlavní, je, že část politiků, která vidí trochu dál, jenom o kousek dál, než je volební období. A takových politiků není moc, to si přiznejme. Většina politiků se jenom dívá, co je a co bude do konce volebního mandátu dál, se nedívají. Ale ti, kteří se dívají trochu dál, tak je musí jímat hrůza toho, co se děje v Evropě v posledních několika letech. Protože není-li zájem o ukončení války na Ukrajině, není-li zájem o jakákoliv jednání, není-li zájem o reflektování reality na bojišti, není-li zájem o vyřešení příčin toho konfliktu, proč vůbec vznikl, protože to je nejzásadnější, tak to znamená, že ta Evropa chce tu válku, aby pokračovala. A pokud někdo chce, aby válka na Ukrajině pokračovala, tak tím současně říká, že zároveň usiluje o eskalaci a prohloubení té války, aby ta válka se rozšířila z Ukrajiny i do Evropy. A to, že spadne někde nějaká raketa jedna, singlovka, včera, jak spadla v Polsku, tak na to se můžete dívat prostě z té pozice poloprázdné a nebo poloplné sklenice. Poloprázdné v případě, že řeknete, no byl to omyl, byla to náhoda, někomu asi ulítla ruka při zaměřování. A z pohledu poloplné sklenice je to varování. Vidíte, Rusové už vystřelili první raketu, vysílají první signál, aby bylo jasno, že to myslí vážně, dámy a pánové. Zatím jenom propagační raketu, zatím nemířila na žádný sklad, ale vidíte, první raketa, ruská raketa už dopadla na území Severoatlantické aliance. A kde jsme, dámy a pánové? Jsme v té části sklenice, která je poloprázdná, nebo už je poloplná? Jak se na to budeme dívat? To znamená, a dokonce, protože v Rusku budou ty volby do Dumy, není to dokonce nějaké takzvané flexing muscles, to znamená ukazování svalů ruské armády, aby ukázala voličům, my se nebojíme střílet naše rakety na zemi Severoatlantické aliance, i když zatím jenom propagačně, někam do pole, někam do louky v Polsku. Signál vyslaný takzvaně synapticky, to znamená, aby to vzala veřejnost, aby si domyslela, jaká je souvislost, že takzvaný, by se říkalo, ruský vojensko-mediální chozrasčot, že? To znamená blahé, neblahé paměti 80. let, nebo konce 80. let. To znamená, posílají se nějaké signály, nějaké vzkazy, které jsou natolik primitivně konstruované, aby veřejnost si je uměla vysvětlit. Aby si veřejnost řekla, aha, ono je to takhle. Sice nikdo nám to neřekl, ale aha, ono je to takhle. Proto znovu říkám, to, že Evropa se na něco chystá, to znamená, že pořád říkají, že generální tajemník NATO mluví o tom, že v roce 2030 bude Rusko schopné zaútočit na Evropu a do roku 2030 musí být celé NATO připraveno na válku s Ruskem z toho důvodu, že Rusko zaútočí v roce 2030. Když tohle to říká náš náčelník generálního štábu Bundeswehru, úplně to samé, že musíme se připravit na rok 2029 anebo 2030, protože Rusko bude připraveno zaútočit. Když to říká vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, vrchní velitel NATO, že v roce 2030 bude Rusko schopno zaútočit na Evropu, to znamená všichni tyhle tři hlavouni říkají totéž, no tak asi to bude to, co mají na mysli. To znamená, není to náhoda, není to, že by to někdo vytáhl z šuplíku a ostatní by to dementovali, že to není pravda. Ne, všichni to mají takhle naplánované. Všichni říkají úplně to samé. Všichni se chystají úplně na to samé. To znamená šílenství Evropy, které nechce ukončit válku na Ukrajině a chce pokračovat ve válce, znamená, že ta Evropa se rozhodla lajznout si, risknout si termonukleární výměnu mezi Východem a Západem. Protože oni musí vědět, že když tu válku takzvaně vyvolají, Rusy vyprovokují, vytáhnou medvěda takzvaně z díry, donutí ho, aby bojoval, jako ho donutili v tom roce 2022, aby vytáhnul na Ukrajinu. To znamená, oni, když to udělají, tak kdo tam bude bojovat v té válce? Migranti, které oni si natáhnou sem do Evropy? A nebo místní obyvatelé, my, gojím, my, křesťané, my, Evropané, kdo myslíte, že půjde do té války? Já doufám, že znáte odpověď, že nejste tak tupí. Věřím, že nás poslouchají jenom bystří a chytří lidé, že není třeba, abych jim na to odpovídal, protože vědí, jak to bude, jak to dopadne. Migranti budou ti, kteří budou nová sorta Evropy. Ti, kteří budou novými majitele Evropy. A staří majitelé, my, Evropané, pro nás, oni, sionističtí, plánují pochod do zničující války proti ruské mobilní válečné mašině. Takhle to mají naplánované. A kdokoliv si chce namlouvat něco jiného, tak si lže do své vlastní kapsy. A pokud někdo nemá záložní plán B připravený, pokud někdo se nepřipraví na tady tu situaci, a byli bychom všichni rádi, kdyby nenastala, ale kdokoliv sleduje politické procesy, musí už dávno mít připravený plán B. Dávno. A to je moje výzva, to je moje varování. Protože já myslím, že za ta léta poslouchání našich pořadů už byste měli nabrat trochu konceptuální gramotnosti a měli byste vědět, že politici v Evropě se rozhodli pro válku s Ruskem. A že už byste měli konečně pochopit, co to znamená pro vás, pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše rodiče, prarodiče. Protože přesně to, co oni chystají, už si takzvaně střihli na Ukrajině. A tam vidíte, jak to funguje. Tam máte vzor. Ve chvíli, kdy se to rozšíří do Evropy, tak to, co teď vidíme na Ukrajině, se rozšíří do celé Evropy. Bylo by krásné, bylo by nádherné, kdyby najednou nějací politici vystoupili v televize a řekli, protože se blíží válka s Ruskem a my chceme té válce zabránit, s okamžitou platností zastavujeme veškeré státní i soukromé dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Zakazujeme vývoz veškeré naší munice na Ukrajinu a kdyby to udělala i Evropská unie a jménem Evropské unie by zakázala veškeré další dodávky munice na Ukrajinu, v tom okamžiku válka na Ukrajině by skončila. A vidíte, že nikdo to neřekne. Nikdo z politiků. Mluvil jsem o tom minulý týden. Nejzásadnější vůbec pořad, který jsme měli za několik posledních let. Minulý týden. Nejzásadnější. Znovu si ho poslechněte. Protože není-li v Evropě nikdo, kdo by skutečně a autenticky chtěl konec války na Ukrajině, není ochoten nikdo zastavit dodávky soukromých zbrojovek, munice a zbraní na Ukrajinu, nikdo, naprosto nikdo, tak to znamená, že pochodujeme a směřujeme do války s Ruskem. A teď je úplně irrelevantní, znovu opakuji, irrelevantní, kdo tu válku nakonec rozpoutá. Jestli Rusové vtrhnou a zaútočí na Evropu, anebo obráceně Evropa provede nějaký útok na Rusko a Rusko se bude bránit, to je naprosto irrelevantní. To nás vůbec nemusí zajímat, kdo bude viníkem. Stejně jako dneska to nezajímá Ukrajince a rodiče a matky a otce, ti, kteří přežili, ti, kteří nebyli mobilizováni, a jejich prarodiče, že jejich potomci jsou likvidováni v bratrova vražedném boji mezi Ukrajinci a Rusy někde na Donbasu, někde na východě. Ve válce, která začala v únoru 2014 státním převratem na Majdanu v Kyjevě. Válka vyprovokovaná státní převrat, vyprovokovaný Spojenými státy a Velkou Británii. Tehdy v roce 2014. A pokud někdo chce takzvaně přežít v procesu tohoto šílenství a pokud lidé vidí, co se děje a ve chvíli, kdy Rusové už nebudou schazovat na Polsko propagační rakety do polí, ale nějaká ta jejich raketa spadne na polský výrobní závod, nějakou zbrojovku v Polsku, tak v tom okamžiku musí být lidé připraveni přijmout těžká rozhodnutí. Protože v tom okamžiku bude jasné, že ti, kteří řídí Evropu, se rozhodli rozšířit proces z Ukrajiny na celou Evropskou unii.

0: se takzvaně dekluje nebo ekluje to, že prostě někdo prostě emigruje, že jo. Tak lidé jako Karel Kryl a mnozí další, mnozí jiní a Ivo Nepřenosilová a další, kteří emigrovali v roce 68, tak emigrovali z politických důvodů. A my můžeme se dneska bavit, jestli z politického hlediska to bylo správné, jestli třeba Karel Kryl se raději měl nechat zavřít do kriminálu za svoje písničky, nebo jestli měl někdo prostě začít kolaborovat s režimem a vstoupit do strany a podobně. To je spíš morální kázání a snaha o nějakou morální výsledovku, na kterou my nemáme právo zpětně. Ale pokud dojde k vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, potažmo mezi NATO a Ruskem v následujícím období, a to je jedno, jestli to budou měsíce nebo roky, kdy k tomu dojde, tak už to nebude o té otázce, jestli člověk ten daný konkrétní emigruje kvůli politice, protože to už nebude o politice. To už bude o uchování vlastního života, protože kdo neuteče, nepřežije. Tohle to říkají dneska Ukrajinci. Všichni ti, kterým se podařilo utéct, kteří utíkají přes rumunské hranice, říkají, že ten, kdo neuteče na Ukrajině, nepřežije. Všichni budou nakonec temleti v ruském mobilním velkokapacitním masomlíně. To říkají Ukrajinci, to neříkám já. A tohle to teď platí pro Ukrajince. Ve chvíli, kdy vstoupí Evropa do války s Ruskem, bude to platit pro všechny Evropany. A na to já se svojí rodinou čekat nebudu. To nikdo ani po mně nemůže požadovat. Takže takhle bych jenom odpověděl na některé ty e-maily, které přišly, aby lidé si uvědomili, že se to nedá srovnávat s rokem 68, protože v roce 68 šlo o politické emigrace, ne o záchranu svého vlastního života. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, pokud máš nějaké doplňující otázky, tak ještě zodpovím a když tak se pustíme do dalšího tématu, pokud máš.
1: Dáme samozřejmě tématu, které jsme měli naplánované jako první, než do toho vstoupila migrační krize právě spuštěná. A podíváme se na Anthony Fauciho, na farmaceutickou lobby, protože to je velmi důležitý a myslím, že to hýbe sociálními sítěmi a veškerým zpravodajstvím nebo tím zahraničním zpravodajstvím. Senátní fraška ve Washingtonu potvrdila obrovskou moc farmaceutické lobby. Anthony Fauci odmítl vypovídat o Wuhanu, financování i roli CIA a raději zvolil pátý dodatek, který opakoval neustále dokola. Fauci se dokonce odmítl i podívat za sebe na stojící oběti covidového teroru v Americe. A co v Česku? Kdy začnou tribunály a slyšení s českými fašisty, terorizujícími obyvatelstvo během covidu? Na tom je velmi zajímavé to zarámování. Určitě si VK procházel některé zpravodajské outlety v České republice a ten framing, v podstatě zarámování, kde se to snaží posadit do té roviny, že v denících Anthony Fauciho se našlo něco, že tam prý špatně psal o Donaldu Trumpovi a to je úplně ta nejhlavnější zpráva v českých médiích, jak se odsouvá na vedlejší kolej. To vlastně hlavní, že tam probíhá opravdu obrovská diskuze a vůbec terorizování během covidové mašiny.
0: Ano.
1: Česká média to takto neuvěřitelně posunou úplně na jinou úroveň. Jo?
0: Ano, samozřejmě, protože ta média byla součástí onoho spiknutí proti lidu a proti národům. Oni byli součástí, samozřejmě, to je veřejně známé, že brali peníze od farmaceutických společností za reklamu. Ty reklamy na očkování, které byly na velkých českých zpravodajských serverech, ty byly placeny farmaceutickými společnostmi. To samé tady v Německu, úplně to samé. Tady byly reklamy na Comirnaty 500, že? Na tu vakcínu od Pfizeru. Tady byly úplně všude. To bylo v novinách, to bylo v tisku, to bylo v časopisech, to bylo na internetu. Banéry vyskakovaly na webových stránkách. Ale na jakých webových stránkách? No na webových stránkách hlavních zpravodajských deníků. Chápete? Takže oni jsou součástí toho

0: procesu. Oni jsou součástí toho biznesu. A Ursula von der Leyen, která narychlo ze svého služebního telefonu v rozporu se zákonem vymazala všechny soukromé SMSky s Albertem Bourlou, to znamená se šéfem, že no, samozřejmě, že jo, židovský šéf Pfizeru, tam ona si s ním dohadovala soukromně vakcínky, soukromně, kolik za kolik, kolik se bude platit, tohleto všechno. A když se začalo vlastně zjišťovat, jak to tenkrát bylo s objednáváním těch vakcín, mnoho z nich se vyhodilo, mnoho z nich se vylilo, zlikvidovalo, spálilo, že jo, protože nebyly využité, lidé to nevyčerpali takzvaně, a nevyčerpalo se to hlavně kvůli tomu, že vypukla válka na Ukrajině v únoru 2022, to znamená skončila covidová éra, najednou zůstaly obrovské sklady šmakulády, že jo, na skladech, takže všechno se to spalovalo ve spalovnách. A prostě obrovské vývary tam byly, začalo se to vyšetřovat, ona to všechno smazala, tím se dopustila ničení důkazů, hned několik paragrafů bylo vyjmenováno, že ona porušila, ale nikdo ji nezahájil, nikdo ji neobvinil, nebylo dovoleno. Chápete? Je nedotknutelná. Porušila zákon, je nedotknutelná. Fauci alibisticky přijde ke slyšení k vyšetřovací komisi amerického senátu a tam použije pátý dodatek, že nebude vypovídat, protože se odvolává na pátý dodatek. Pátý dodatek, všechno na nic. Více než 70krát použil tu frázi o tom, že se odvolává na pátý dodatek. Více než 70. 70krát. To znamená, to je neuvěřitelné, ale kdokoliv to sleduje, tak to nikoho prostě nepřekvapí. Takhle je to nastavené. To znamená, je jasné, že média nechtějí mluvit o tom, o čem se tam hlavně mluvilo. To znamená o tom, jak vůbec vznikl ten virus. Jak je možné, že ten virus pochází z amerického výzkumu, který probíhal ve Fort Detrick. A v roce 2014 ty viry byly přesunuty do čínského Wuhanu. Jak je to možné? Jak je možné, že se potom tvrdilo, lživě tvrdilo, že ten virus má přírodní původ? Jak je možné, že to nebylo odkryto a odhaleno? Jak je možné, že k tomu převodu toho nelegálního výzkumu do Wuhanu dal souhlas přímo Fauci? To znamená, ten virus pocházel z amerických laboratoří. Jak jsme o tom psali na Aeronetu, tam máte článek, se na to podívejte, jak tam o tom píšu, že z vysokou pravděpodobností jde o americký virus. Vidíte, tenkrát říkali, že to je prostě dezinformace Aeronetu, a je to teď pravda. Teď je to pravda po 5 letech nebo po kolika. Chápete? To znamená, takhle to funguje. A oni nechtějí přiznat, česká média nechtějí přiznat, že Aeronet měl zase pravdu. Oni by museli totiž si vylít pekáč špíny na hlavu, museli by si pomazat hlavu máslem, oni to nechtějí dělat, takže oni to raději odsunou stranou, řeknou, že se tam bavili o nějakých prostě nepěkných věcech, které Fauci napsal prostě o Trumpovi a podobné bláboli a žvásty. Prostě mainstreamová média škrtněte, vypněte, polijte benzínem, zapalte, zapomeňte, zrušte, hoďte do koše, zakopejte pod zem a čtyřikrát proklejte a už se nikdy k ním nevracejte, tak je to úplně nejlepší. Takhle prostě fungují prostě ta média. Pokud jste dneska viděli ten takový ten miniskandál, jak byla tisková konference ministerstva zahraničí a pan Macinka tam nepozval prostě nějaké novináře z nějakého toho deníku N, nebo jak se to jmenuje, a jakože tam nebyli pozváni a syndikát novinářů prý vyzval k bojkotu tiskových konferencí českého ministerstva zahraničí. Prostě chápete, to jsou organizované skupiny, je to organizovaná skupina, oni píšou někde podle nějakého zadání a v době covidu psali podle zadání farmaceutických korporací. Proto během covidu mainstreamová média ztratila 60% svých čtenářů. To je statistika, která vyšla tady v Německu, ve Spiegelu. 60% německá mainstreamová média ztratila během covidové éry ze svých čtenářů. 60%. Proč? No, protože ti lidé zjistili, že všechna ta mainstreamová média psala propagandu. pro očkovací, pro farmaceutickou propagandu. Chápete? Takže hotovo, vymalováno. Takhle se na to musíte podívat. Vítku, mě už skoro úplně zaskočilo v krku, vyschlo v krku, já se musím občerstvit, něčeho se napít, protože jsem z toho úplně vynervovaný ze všeho. Doufám, že teda naši posluchači se nebudou zlobit, že to tady zapíchneme o 4 minuty dřív, protože já jsem úplně vyřízený dneska. Doufám, že teda jsme to probrali úplně všechno. Dáme si přestávku, Martin tam najde nějakou písničku nebo dvě a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě lidé už jsou připraveni a budou to zajímavé, pěkné dotazy. Prosím jenom o jednu, otázku, protože dvě většinu nestihneme.
1: Nestihneme, VK, s těmi médii je to úplně stejné, jako jsme hovořili o Joe Bidenovi, že má mentální postižení a tak dále. Všichni jsme byli dezinformátoři a potom najednou všechna média, hurá, začala informovat o Joe Bidenovi, ale jestli ještě zvládneš takovou bleskovku s tou von der Leyen, tak se tě chci zeptat, přece to vůbec nic neřeší, když ona smazala SMSky, jenom taková opravdu bleskovka, jo, já tě nebudu trápit, taková bleskovka, když ona smazala ty SMSky na svém mobilním zařízení, to přece nic neřeší, však ten operátor pro boha si všechny SMSky uchovává na cloudových serverech, sledují každý pohyb, na tož každou
0: SMSku. Ano, ano, tak já, tak je to pravda, je to pravda, Vítku, je to pravda, ale pouze jenom po dobu 6 měsíců. Operátoři podle evropských předpisů mohou skladovat data pouze 6 měsíců, to je takzvaná retenční doba, retention time. Takže retenční doba je 6 měsíců a jedině v případě, že přijde soudní příkaz o třeba zadržení nějaké informace, tak tam je potom doba neomezená. Ale k tomu musí být soudní příkaz. To znamená soudní příkaz na dané telefonní číslo a zadržet informace od této chvíle na celou dobu. To znamená, kdyby v roce 2022 tam byl takový příkaz, no tak až do dneška by to bylo všechno zálohované. Ale ne, tam to bylo jinak, protože oni dohodli, nebo ona dohodla s Bourlou v prosinci 2022 a tohleto se začalo řešit až teď nedávno, to znamená už to dávno bylo smazané od operátora a jediné místo, kde ty SMSky byly uchované, byl její mobilní telefon, služební telefon, ne soukromý, služební telefon na služebním čísle Evropské unie, ona má své vlastní číslo, Uršula, jo, svoje unijní číslo. A ona ho normálně smazala. To znamená, ty SMSky, co tam měla v tom mobilu, tak prostě fyzicky smazala, dopustila se ničení důkazů, trestný čin ničení důkazů, potom zneužití datového spojení nebo připojení, to jsou ty speciální předpisy. No zkrátka asi 4 nebo 5 paragrafů tím porušila, ale nebyla obviněna, nebyla zahájena, zkrátka se to přišlo mlčením a zkrátka, chápete, je chráněná, je nedotknutelná, že? Je chráněná, nedotknutelná, nikdo se na ní nedostane, takže takováhle je realita, takhle to prostě funguje. A na to se prostě lidé prostě musí jako dívat z toho pohledu, že prostě někdo je rovný, ale někdo je samozřejmě rovnější. No, takže takhle bych na to reagoval a dáme si teď tu přestávku.
1: Samozřejmě známe i její napojení na BlackRock, že od roku 19 a tak dále, všechny organizace v rámci smluv, které podepsala v rámci životního prostředí a tak dále, Tak Martine, dáme si písničky, zahrajeme si.
2: Dobro, jdeme na to. Nuž, tak já se optám, zdeli VK a Vítek, jejíž jsou napojení, občerstvení a nachystání. Jo, a technická, já se mi ozvou, dámy a pánové. Dneska je to Studio Kadaň, takže budete volat na WhatsApp. Na WhatsAppové telefonní číslo 775-829-812 zůstává stále stejné, ale nevolejte na mobilní číslo, tedy volejte přes WhatsAppovou aplikaci. Když už to Pavel nastavil, tak to rovnou tady pokřtíme a vrhneme se na to, než někdo zavolá. Mám tu dotaz, prý, zeptám se, co je prý pravdou na tom, že Alexandr Vondra a Petr Pavel mají finanční podíly ve zbrojařských podnicích s tím, že to propálil někdo na Slovensku v televizní diskuzi, jak tam byl Sáša Vondra a on tam byl, teď nevím, jestli tam byl s Romanem Michelkem nebo s někým a on přece Saša Vondra utekl z té diskuze, že tam nebude poslouchat, tak jestli VK má nebo Vítek.
1: Ano, to je pravda, protože když tady ještě byly informace ohledně pražského radaru, amerického radaru v Brdech, to bylo ještě v roce 2007-2008, tak už od té doby vlastně loboval Alexandr Vondra právě za americký radar, protože on měl nějaký podíl ve společnosti Dutko World, respektive Ami Communications, což byla vlastně, ano, hned pustíme vás, což byla vlastně česká firma, která měla na starosti PR a marketing a on vlastně loboval za ty pandury, rakouské pandury, což bylo vlastně přes rakouskou firmu, tuším Šter.
2: Ano, slyšíme.
1: A byla to, ano, slyšíme se, hned vás pustíme, jenom chviličku.
2: Vydržte.
1: A to byla právě, to je velmi důležité, a to byla právě americká firma, americká korporace Dutko World. A to byl právě Saša Vondra, který v podstatě vystupoval za tuto firmu. VK, máš k tomu ještě nějaké krátké doplnění k tomuto?
0: Prosím vás, to je nošení dříví do lesa, bylo by to velice naivní. Všichni politici samozřejmě mají svoje všimného zbrojařů. Naposledy jsme viděli, co se začalo dít ve chvíli, kdy jedna skupina lidí, respektive skupina vlády okolo Andreje Babiše a ministra zahraničí a té oficiální delegace na summit NATO chtěla vyšplouchnout druhou skupinu, která se nachází okolo Pražského hradu a Petra Pavla. Jak nebylo dovoleno, jaký křik, dokonce jak museli honem rychle večer volat na ústavní soud, aby se soudci v noci, v nočních hodinách, aby zasedali, aby se sešli. A nad ránem rychle honem, aby se psali předběžné opatření, aby Babišova vláda byla povinna vzít do Ankary Petra Pavla. Takže to mě nepřekvapuje, ale pojďme se pustit do prvního volajícího.
2: Jdem se na něj pustit. Tak, svobodný vysílač, konečně se nám to podařilo, ale nemůžu vás vzít do zákulisí, takže můžete položit dotaz.
3: V první řadě vám chci poděkovat celému týmu za skvělou práci. Těším se, až bude toto, řekl bych, vzdělávací pořad v každé rodině, jestli se toho dožijem. Ale mám jednu otázečku už delší dobu, chtěl bych se zeptat pana VK, aby na ní odpověděl. Adolf Hitler nesnášel Židy a ve velkém je samozřejmě hubil, ale zajímá mě jedna věc, zdali to byl už nějaký boj uvnitř židovské komunity, anebo jestli to bylo něco, co vedlo Adolfa Hitlera jakékoliv pomstě, jelikož v podstatě ze začátku je jasné, že sponzoři banky a firmy patřili zrovna židovským rodinám. Děkuji.
0: No, já děkuji za dotaz.
1: Krásně slyšet. Tak.
0: Já děkuji za dotaz. Já jsem o tom už několikrát hovořil, mám o tom dokonce i na Herodotu několik článků. A je to velice komplikované téma, velice rozsáhlé, protože se to celé vlastně vztahuje zpátky k roku 1934 a ke smlouvě Havara, kdy vláda Adolfa Hitlera chtěla vyřešit takzvanou židovskou otázku ve spolupráci s londýnskou Rothschildovou bankou, která byla hlavním sponzorem operace Havara a cílem bylo v podstatě poskytnout všem Židům tady v Německu možnost vystěhování do Palestiny, kde od britské a Brity a Rothschildem kontrolované tehdejší britské Palestiny měly být nakoupeny pozemky pro přestěhování tady německých Židů směrem do Palestiny. Celé se to zhroutilo ve chvíli, kdy začal útok Luftwaffe na Velkou Británii kdy začala britská operace bombardování Británie, v tom okamžiku ta smlouva padla a celý ten plán se zhroutil a s ním se zhroutilo i financování Německa pro další operace, které byly naplánovány v žoldu zahraniční londýnské nebo zahraničních londýnských bank. Protože není žádným překvapením, že Adolf Hitler byl přivedený k moci díky penězům pařížské Rothschildovy banky, pařížské pobočky. Ta zafinancovala vzestup NSDAP k moci. To byly peníze z Paříže od Rothschilda. To znamená, Rothschild dostal k moci tady v Německu Adolfa Hitlera. Rothschild. To je to strašné tajemství, které věděl Rudolf Hess. A proto až do své smrti nebyl propuštěn z věznice Spandau v západním Berlíně. Jenom kvůli tomu, aby nemohl psát paměti, aby nemohl mluvit o tom, jak to tehdy bylo, jak bylo financování Německa z Londýna vzestup k moci, jak vlastně byla dohodnutá Mnichovská dohoda, protože Mnichovská dohoda byla plně zafinancovaná. Bylo rozhodnuto tedy v Londýně, že takhle to bude rozhodnuté a tam byli bankéři, Rothschildovy banky, kteří rozhodovali o takzvaném oškubání republiky, o území. To znamená, oni byli sponzoři toho procesu Mnichovské dohody. Tohle to všechno. A to je zásadní, to je klíčové. A o tom to se mohl mluvit pouze Rudolf Hess, který tehdy vyletěl v tom letadle bez vědomí Adolfa Hitlera, doletěl do Velké Británie, byl zatčen a namísto toho, aby dojednal s Rothschildy nějaké pokračování financování Německa a německé provenience Havara, tak místo toho byl zatčen. A následně se začalo řešit, jakým způsobem tedy ty majetky, které byly plánované, že budou v podstatě financované skrze Rothschildovu banku, válečné tažení proti Sovětskému svazu mělo být financované z majetku, který byl prodán tady místním židům, kteří místo toho měli být odsunuti do britské Palestiny. Ve chvíli, kdy Německo začalo válku s Velkou Británií, tak odsunutí německých občanů, německých židů do Palestiny, do britské Palestiny již nebylo možné. A tam začal proces, který vedl k tomu, co oni potom začali připravovat, to znamená náhradní řešení židovské otázky. No a to potom víte, jak to dopadlo. Koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a další, že? To znamená, to je komplikované téma a jediný člověk, který o tom věděl, že to takhle fungovalo, že takhle to bylo, byl Rudolf Hess. Proto, přestože on nikdy nikoho nezabil, on nikoho nezavraždil, on nikoho neposlal na smrt, on nebyl soudce, který by vynášel rozsudky, to znamená, ale byl vysoký pohlavár strany, byl vysoký pohlavár NSDAP, a spojenci, přestože Rusové tehdy nebo Sověti tehdy s tím neměli problém, tak Velká Británie, jakožto jedna z vítězných mocností, vetovala návrhy na jeho propuštění v 80. letech. Rudolf Hess vetovala všechny návrhy na jeho propuštění. Nechali ho v Spandau zemřít, aby nemohl mluvit o tom, kdo zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera k moci, a kdo zafinancoval plán útoku na Sovětský svaz a kdo v podstatě vedl ty procesy řízení, které v Německu tehdy v roce nebo v těch letech, 40. letech, byly tedy vedeny k takzvanému náhradnímu řešení, když nebylo možné odsunout v rámci operace Havara německé židy do Palestiny, tak byl zavedený jiný proces. Takže já jsem o tom psal článek, mám o tom několik článků, takže si to můžete vyhledat, tam to všechno máte, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobře, zatím, že nej, tak, ale nevadí.
1: Martine, lidi se tě bojí, protože jsi zakázal, aby volali telefonem, oni se tě bojí.
2: No, tak na telefon zkouším furt.
1: Jo, telefon na
2: tak to
1: pořád.
2: Zkusíme. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, zkuste to přes telefon.
4: Dobře. Vidíme se?
2: Ano.
4: No, výborně.
2: Tak můžete.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som chcel začať o jednej téme, o ktorej sa dosť málo hovorí, a to je to, že Ukrajina alebo Zelenský zaútočili na Irán a na iránsku loď v Kaspickom mori. Irán obvinuje Zelenského, že konal v mene Izraela. Ďalej iracký poradca pre národnú bezpečnosť dal rozhovor, v ktorom prezradil, že na vládne iracké budovy v Bagdade, ale aj v iných mestách chytili teroristov, ktorí boli, alebo prezradili, že sú napojení na Ukrajinu. Pán Zelenský, tu sa, pán Veka, tu sa teraz pretínajú dve vojny. Zelenský chce začať niečo s Iránom a je veľmi symbolické, že Zelenský aj Netanyahu sa stretli v ten istý deň v Bielom dome s Trumpom. A obidva hovorili o rusko-iránskej vojenskej hrozbe. Tak čo myslíte, Ukrajina...
0: Já ještě zůstaňte na telefonu, já se vás schválně zeptám, jestli tušíte, nebo jestli, já myslím, že to víte, k čemu to vede, když se nahá z Izraele rozšířit válku na jinou zemi, na Perský záliv, na Irán. Co to je snaha? O co? No je to samozřejmě snaha o vyvolání světové války. To je proces snaha o internacionalizaci války na Ukrajině. Přesně o to jde. Takže já děkuju za dotaz. Jo, děkuju za dotaz. Na tady to je třeba se dívat tak, že všechno to, co provádí Zelenský, tak snaha Zelenského je samozřejmě splnit přání svých mecenášů a svých vládců a vůdců z Londýna. A ti usilují o jednu jedinou věc. O přelití té války z hranic Ukrajiny do celého světa. Minimálně do Evropy, ale pokud se to podaří rozlít i na Blízký východ, i do Iránu, no to by bylo úplně fantastické, protože to by bylo internacionalizované. Ta válka v tom okamžiku by měla internacionální charakter, byla by skutečně světová, stala by se světovou válkou. A přesně o to Zelenský, respektive, abychom byli přesnější, na pokyn Londýna Zelenský usiluje. Protože tohle to není z jeho hlavy. To nejsou jeho rozhodnutí, že Zelenský se ráno probudí, řekne, kam bychom ještě mohli zaútočit, tak zaútočíme na Irán, na jeho loď v Kaspickém moři. Ne. To jsou instrukce z Londýna, MI6. Funguje to jednoduše. Zelenský je v Kyjevě. Jednou za dva měsíce za ním přijede nějaký hodnostář z Londýna. Přiveze kufr. Vždycky, když za ním přijedou, mají sebou kufr. V tom kufru je kokain, tam je koks, tam je kokeš. Vždycky na dva měsíce mu to vydrží. Dostane instrukce a potom následující dva měsíce plní zadané úkoly. Pak přijedou za dva měsíce, vyhodnotí, znova mu přivezou další kufr a takhle se to pořád opakuje. Vždycky po návštěvě britského nějakého vrchnostáře se podívejte na to následující večerní video po odjezdu vrchnostáře. Vždycky se na to podívejte, jak má podlité rudé oči Juchačenko, jak si dal pořádný lajny z nového balíku koksu, který dostal. Takhle to funguje. Proto oni ho tak milují. Když si můžete koupit komedianta v roli prezidenta za hrst koksu, tak jste vyhráli jackpot, protože ta figura, ta marioneta drogově závislá, vám bude zobat z ruky a bude dělat a bude vám plnit všechna přání. Klidně na vaše přání vyvolá třetí světovou válku, klidně provede internacionalizaci války na Ukrajině, jakékoliv přání. Takhle to funguje. A Není to tak u všech politiků. Některé politiky takhle jednoduše nemůžete ovládat, i když oni se dají ovládat jinak skrze peníze a skrze vyhrožování a kostlice ve skříni a další věci, ale takhle snadno pomocí kufru s koksem to opravdu jde jenom v případě Zelenského. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Nemám tak rychlý ruce, nevím, co tam dělá ten volající, že to neustále padá. Tak.
1: Tak uvidíme, předchozí posluchač ho slyšet velmi dobře, zdroje to mi to bylo telefon. Tak. Uvidíme, co tady bude lepší. Každopádně zkuste, lidé, prosím, mají milí posluchači, potrápit WhatsApp. Zkusíme třeba příště pouvažovat, kdyby třeba Martin nebyl dobrý i Messenger, protože hodně lidí má Facebook, Messenger, tak i to by šlo třeba, ale nevím, jestli to je technicky možné.
2: Teď jsem byl dost rychle, abych to stihl vzít. Tak svobodný vysílač, jestli se slyšíme, hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer, trošku na hlas, poprosím, trošku na hlas.
5: No, ještě raz?
2: No, tak, můžete teď, položit otázku.
1: Zkuste křičet na nás.
5: Dobré, Nika zo Slovenska, dobrý večer. Já by som sa ešte ohľadom tej otázky Ježíša Krista chcela opýtať, že teda všetci ľudia, ktorí sme momentálne tu na Zeme Guli, sme tí, čo sme doteraz boli veriaci. Že tieto duše sa zachovali, keď odpočítam tie úplne nové duše, ktoré sú tu trebárs prvýkrát. A minule som sa ešte pýtala, že či je možná aj taká variácia, že v priebehu života neveriaci človek sa prepracuje k tomu, že bude veriaci. To sa akceptuje. Ďakujem pekne, pekný večer všetkým, dopom.
0: No, já děkuju za dotaz. Podívejte se, zase, abychom to uvedli na pravou míru, protože někdy prostě jako si něco řekne a lidé si to vysvětlí trochu jinak. Spasení skrze Ježíše Krista je cestou splynutí s Bohem, který teda má to označení Jehova, Jehova, Jehvh a tak dále. To znamená, ty názvy jsou různé. Ale jedná se o splynutí s Jehovou. To je konec konců ta poslední knížka moje, Kanon okulty. Tam to máte. Tam, pokud potřebujete, tak tam opravdu si objednejte a tam máte úplně všechno. To je zásadní. Co se týče jiných náboženství, tak v podstatě oni po své smrti jsou konfrontováni s tím samým, s tou samou Jehovou, s tím samým prostorem, který představuje jakousi valhalu, jakýsi tunel, jakýsi chrám, jakousi halu s vysokými sloupy po stranách, s různými názvy. Někdo, když to vidí, tak okamžitě ví, že to je valhala. Někdo, kdo to vidí, tak to je jako nějaký tunel světla. Podobně. To znamená, je to stejné pro naprosto všechny lidi. Všechny lidské bytosti je to úplně stejné, ale pro různé víry jsou různé archetypální prostředky ke splynutí s Jehovou. A co je zásadní, co je zajímavé, co je děsivé, je, že ten zaručený způsob onoho spasení, onoho splynutí je pouze skrze Ježíše Krista, skrze tento konkrétní archetyp. Protože jenom co je to archetyp? Archetyp je v vtělení. Vtělení Boha do fyzického těla, tedy do těla Ježíše Krista. To znamená vtělení. A tenhle ten archetyp je nejsilnější. Má největší moc, má největší sílu a tím, a teď zároveň odpovídám na tu druhou otázku, jestli v průběhu života, když je člověk nevěří, ale v průběhu života věří nebo uvěří v Ježíše Krista, jestli to je možné a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě ano. Člověk může kdykoliv přijmout Ježíše Krista. Jakýkoliv člověk může přijmout Ježíše Krista.
1: Slyším vás, vydržte chviličku.
0: Takzvaný akt. takzvaný takzvaný akt křtu, když je někdo se narodí, je křtěný a že ten, kdo není křtěný, zkrátka, že nedojde prostě spasení a tak dále, tak dále. Prosím vás, to už jsou církevní manuskripty, to jsou církevní katolické postuláty, které já bych tady vůbec nechtěl rozebírat a já osobně bych ani se o ně nějak úplně až tak maximálně neopíral, protože to důležité je to, co řekl Ježíš Kristus, to znamená, skrze mě dojdete spasení. Nikoliv skrze církev, nikoliv skrze křest, skrze něco jiného, ne. Skrze víru ve mně, skrze mě. To je důležité, to je zásadní. Proto jenom paní říkám, ano, je to tak, jak si myslí, nebo myslela, že i lidé, kteří nevěří, ale uvěří skrze v době života, někde v půlce života nebo před sklonkem, před smrtí Krista, tak mohou být spaseni úplně stejně, jako kdyby byli křtění a pokřtění a tak dále. Přičemž samotný křest, prosím vás, znovu, to není nějaká propustka, že jo, křtění a běžmování a další a zpověď. To nejsou nějaké propustky k tomu, aby člověk byl spasen. I když samozřejmě zpověď svatá má nějaké své úkoly a tak dále a tak dále. Je to na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale to zásadní, to hlavní je, že když člověk skutečně uvěří v Ježíše Krista, uvěří, tak v podstatě navazuje komunikaci přímo s ním, tedy skrze něj směrem k Bohu. A nepotřebuje k tomu žádnou církev, nepotřebuje k tomu kněze, nepotřebuje k tomu faráře, nepotřebuje k tomu biskupa, ani arcibiskupa, ani papeže. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já jenom technická připomínka, my nemáme ještě možnost, protože WhatsApp je poměrně čerstvá novinka, kterou zavádíme do vysílání a nemáme možnost vás vzít jaksi mimo vysílání a domluvit se s námi, abyste počkali na telefonu. Takže když zavoláte na WhatsApp a uslyšíte přímo ze sluchátka, na které voláte pana VK, že hovoří, tak vězte, že už jste v rádiu a my vás slyšíme. Takže opravdu počkejte, prosím, my se nemáme jak s vámi domluvit mimo vysílání, aniž bychom nerušili přímý přenos odpovídání pana VK. Tak pokud ho uslyšíte v telefonu, tak vězte, že už jste ve vysílání, takže stačí jenom počkat chviličku, než pan VK domluví a už vás vezmeme 100% na WhatsAppu. Takže to jenom technicky. Slyšíme, že tam je nějaká paní posluchačka, Martine.
2: Děkuji, Vítku, protože někdo tady haló, tak se můžete optat, jste ve vysílání.
6: Já vás všechny zdravím, já bych akorát doporučil možná trošku ještě vyladit ten WhatsApp, je tam slyšet ozvěna a není slyšet zpětná vazba, o čem si tam kluci povídají. Takže člověk neví, jestli je na WhatsAppu, jo. Nebo...
1: Aha, to ani neslyšíte, ale slyšíte nás, to je zajímavé.
6: Hlavně čeho by se člověk měl bát, je to napsáno v knize knih a je tam napsáno, že v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. Takže toto je to kritický. Hezký večer.
2: Dobře, děkujeme. Hezký večer o té ozvěně. Už mi to tady taky někdo psal, první volající, že se slyšel asi třikrát. Tak nevím, jak jsme to s Pavlem odladili, tak budeme muset ladit ještě.
1: Ještě, ale ještě. Jsme těsně před cílem, je to perfektně slyšet ten WhatsApp, je to paráda. Jinak...
2: Propracujeme se k tomu postupně. Tak Slovensko volá, tak teď ho vezmu napřímo, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
7: Haló, počujeme se?
2: Ano.
7: Dobrý, já bych se chcel opýtať. Zase já jsem počujem.
1: Zkuste si za to.
7: Ale Evropa si systematicky zničila svoje výrobné kapacity. A to preto, lebo si Spojené štáty americké mysleli, že budou predávať zbraně Evropě, ona ich za to bude kupovať. No a to potom, ako si predstavuje Evropa, že půjde do vojny, keď sama nie je schopná vyrobiť zbraně a Spojené štáty americké tiež majú veľmi výrazne znížené výrobné kapacity na zbranie, nakoľko tam každý, kto má peniaze, tak ich investuje do finančných služieb a nie do výroby zbraní alebo vôbec do priemyslu. Preto tá priemyselná výroba v Amerike padá. A zároveň v Európe je budovaný kult metrosexuálnych mužov, ktorí nemajú vôbec záujem o nejakú manuálnu prácu, už vonkoncov neísť na front, nakoľko, ako, keď sa neosprchujú, tak za dva dní skolabujú. A nie je absolútne záujem ísť bojovať. No tak ako potom Európa chce ísť do vojny s Ruskom, keď nemá na to výrobné kapacity, keď nemá vojakov a migranti nebudú vstupovať do armády. A potom ešte druhá taká otázka, keď sa dá, ako chápete to, že Rusko umožňuje Severnej Koreji vlastniť jadrové zbranie, respektíve nenamieta, a pravdepodobne táto otázka sa si musela veľmi nepačiť Číne a prípadne ako to zhorší vzťahy medzi Ruskom a Čínou, nakoľko podľa mňa uzavretím tej spojeneckej zmluvy režim Severnej Koreje získa veľmi významného spojenca a trošku sa môže vymaniť spod moci Číny. Tak ďakujem. Do počutia.
2: Dobre, dobře, ďakujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Samozřejmě, co se týče Ruska, tak Rusko se snaží nebýt úplně závislé na Číně a respektive vyvažovat, to znamená vyvažování moci. Čína disponuje obrovskou silou a jakési spojenectví mezi Pekingem a Moskvou je čistě z vypočítavosti, a ta vypočítavost je v podstatě na obou stranách. To není nějaké přirozené přátelství. Naopak, obě dvě velmoci jsou spíše jako de facto, dalo by se říct, protivníci. To znamená, sledují své vlastní cíle a své vlastní zájmy, takže to je naprosto zjevné. A zkrátka, to není ani žádné jako překvapení. Co se týče té otázky ohledně toho, že Evropa nemá zbraně a tohleto. Pozor. Tady je třeba rozlišovat. Podívejte se. Co dneska, jaké zbraně se dneska používají k útoku na Rusko? No, používají se drony. Žádné jiné zbraně. Občas teda Ukrajinci vystřelí nějakou západní raketu, jednu nebo dvě, nebo něco, co prostě smontujou z plynových trubek v těch závodech podzemních v Kyjevě, nebo v Gostomelu. A vypustí na Rusko, ale většina těch útoků, to jsou všechno drony. A ty drony jsou vyráběny po celé Evropě. Jenom pánovi řeknu, není pravda, že Evropa nezbrojí a nemá čím bojovat. V Evropě se vyrábějí každý den skoro, no, to bylo to číslo, které bylo minulý víkend na ruské televizi. V celé Evropě se každý den vyrobí přes 18 000 dronů, z nichž všechny končí na Ukrajině. 18 tisíc. A všechny jsou vypouštěny na ničení Ruska. To znamená, jenom tady je asi nepochopení toho, co se myslí válkou, nebo jakými prostředky se povede válka. No, povede se drony. To znamená, Evropa začne, pokud vypukne konflikt, bude útočit na Kaliningrad drony. Bude útočit na Petrohrad drony. Na Moskvu drony. Všude budou drony. Protože dronů vyrábí Evropa obrovské množství. Ničeho jiného nevyrábí skoro nic. Ale co se týče dronů, vyrábí obrovské množství dronů, které teď končí všechny na Ukrajině. Takže já chápu, že lidé si představují dneska válku, že válka se vede ve chvíli, kdy Evropa má dostatek tanků, dostatek bojových vozidel pěchoty, dostatek obrněné techniky, dostatek helikopter, dostatek stíhaček, dostatek houfnic, dostatek dělostřeleckých granátů a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, to jsou koncepty staré války. To, co se dneska válčí, nebo to, co předvádí kolektivní západ v úderech na Rusko ukrajinskýma rukama, tak jsou všechno dronové útoky. To jsou škody způsobované drony. A dronů má Evropa obrovské množství. Respektive v obrovské množství dodává na Ukrajinu. Takže tohleto je třeba takhle vnímat, že ve chvíli, když začnou tyhle ty útoky, tak hádejte, co udělají Rusové. No, Rusové pustí na Evropu také drony a v nějaké chvíli, když je to přestane bavit, tak udeří kinžálama, zirkonama a orešníkama na velké výrobní závody v Evropě a budeme krůček od termonukleární výměny, protože na odpověď na ruské balistické rakety Evropa nemá. Evropa má v zásobě na odpověď, aby Evropa atvičála, jenom v podstatě balistické rakety s jadernými hlavicemi, to znamená Francie a Velká Británie. A nemá jich moc, má jich pár. A ono by ani nešlo o to, kolik jich má nebo nemá, protože pokud platí to, o čem hovořím, to znamená, že cílem je zlikvidování Evropy v rámci The Great Replacement, to znamená výměny obyvatelstva, vehnání národů Evropy do války, tak nezáleží na tom, kolik má Evropa zbraní, kolik má tanků, kolik má děl a kolik má bomb nebo jaderných bomb, ale záleží jenom na tom, kolik lidí pošle do války s Ruskem, kolik jich zničí ve válce s Ruskem. A to je ten hlavní leitmotiv, o který usilují ti, kteří řídí procesy v Londýně. To znamená, pozor, je to důsledek konceptuální války, to znamená válka, která je vedena mezi dvěma domy globálního řízení, to znamená mezi domem Sion a domem Chabad. A ten, kdo má být zničen, jsou ti, kteří se nacházejí mezi těmito dvěma domy. To je komplementární válka a o tom hovoří všechna proroctví, všechna hebrejská proroctví hovoří o tom, že takhle to přesně bude. Válka mezi Evropou a Ruskem, to znamená Gog Magog zaútočí na Evropu a tak dále, že k tomu dojde ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena muslimy. Ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavená islamisty, v tom okamžiku dojde k té válce, která je předpovídaná. A podívejte se, ono se to děje. Do Evropy míří další desítky tisíc migrantů z rovníkové Afriky. Takže takhle bych na to reagoval, slyším tam sám sebe, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: No, máme trošku na třetí kurdej.
2: Čeká. Tak. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz?
8: No, dobrý večer, tak já jsem to ještě zase já. Len to je přesně to, co jsem aj hovoril, že teda Evropa nemá vojakov, kterých by tam poslala. A tým pádom, keď by malo dôjsť ku nejakej termonukreálnej výmene, tak má, alebo teda, keď tak potom akože sa má viesť tá vojna len vo forme bombardovania rakiet. Navyše podľa mňa krajiny ako Slovensko, Bulharsko, ono v podstate napríklad aj Česká republika, tu bola Veľká Morava a Rusi k tomu majú istý sentiment. Myslím si, že to nie je pravdepodobné, že by išli predovšetkým tou cestou, že by išli bombardovať teda krajiny, ktoré sú do istej miery kultúrne a nábožensky s nimi spriaznené. A koniec koncom to, že sú napísané proroctvá, predsa neznamená, že k tomu aj dôjde. Veď koniec koncom Donald Trump zložil prísahu Chabadu, Chabad ho poslal bojovať do Iránu, všetci to rozporovali, kopec generálov, admirálov muselo byť dobrovoľne, nedobrovoľne odísť. A výsledok je aký? No žiadny. Že budú musieť jednoducho vypadnúť z Perského zálivu. To znamená, že to, že oni niečo naplánujú, to ešte neznamená, že sa to aj stane. Takisto aj COVID. Áno, urobili strašne veľa zla, ale
7: ten celkový výsledok, aby zredukovali počet obyvateľov minimálne o polovicu, no to im nevyšlo. Ale potom by som mal ešte, prípadne na to môžete reagovať, ale ja by som sa potom ešte chcel opýtať, ak teda dôjde k tomu, že teda nedôjde k spinutiu s tým svetlom, s tou žehovou, tak a my ideme teda do tej siene, kde si máme vyberať nejaký osud, tak ja len ako, že ako to funguje, lebo a prečo si niekto potom vyberie osud prostitútky a niekto si vyberie osud napríklad vedca, ktorý dostane Nobelovú cenu. Alebo teda ten výber osudu je čisto postavený len na našej vôli, alebo je postavený aj na základe iných skutočností. Alebo prečo si niekto vyberie osud masového vraha, alebo to je na našej vôli, že aj keď si zvolíme nejakú cestu a nejaký osud, tak ho potom môžeme transformovať.
0: Jasne. Ja vám na to odpoviem.
7: Teda naše zatratenie, alebo nejaký, ďalšiu návštevu tej siene, kde si znova vyberieme nejaký ten osud na naše
0: oči. Dobře, já vám odpovím.
7: Odčinění toho zlého.
2: Dobře.
0: Vezmu to velice, velice rychle. Tohle to jsou věci, které jsou zodpovězené v té knize Kanon okulty. Je to moc komplikované na to, abychom tady rozebírali. Takže jenom pánovi velice rychle. V takzvané síni Valhaly si člověk nevybírá svůj, je-li tedy odsouzen k reinkarnaci, nevybírá si to, jakým dalším životem projde podle toho, jak se mu to podle jeho vědomí a svědomí zdá nejlepší. Ne, tak to nefunguje. O tom rozhoduje váš karmický status, který vás přitáhne k vašemu druhému osudu. A vy si vybíráte několik cest, které vás tím karmickým osudem a takzvanou cestou nápravy provedou. To znamená, ten karmický systém je takhle nastavený. To znamená, jestliže máte potřebu vaše entita, nechci říkat psyché, protože psyché, o tom se hovoří pouze v případě, že se jedná o takzvané vyšší vědomí, tak nechci do toho příliš zabíhat, by se to nekomplikovalo, ale pokud zůstaneme u té duše, tak ta si v podstatě vybírá to, co je, jí, to, co je potřebné pro ní, pro její růst. Takže jestliže pro její růst je potřebné, aby projevovala větší soucit a lásku, dejme tomu chudým, tak daný člověk se narodí v podmínkách naprosté chudoby, v podmínkách naprostého soužení, protože tím životem má projít a naučit se soucitu a lásce k chudým lidem. Říkám příklad. Jiný příklad. Osoba je, nebo daná duše potřebuje získat větší odvahu, potřebuje získat větší průbojnost, větší sílu, větší stabilitu rozhodování, tak v takovém případě se ta osoba narodí do vojenské rodiny a stane se z ní generál, dobyvatel, nějaký hrdlořez a podobně. Takhle ten systém karmického řízení probíhá. To znamená, to si nevybíráte vy, to za vás vybírá karma. Karmické pojítko. Vy si nevybíráte nic, ale to, že se to jako vybírá, je, že vy si vyberete v té galerii, vy si vyberete rodinu, která vám bude nejlépe vyhovovat pro dosažení té cesty, dosažení toho cíle. To znamená, dostanete nabídku třeba 12 nebo 15 různých rodin v různých zemích, v různých časových iteracích, na různých planetách, různě umístěných ve vesmíru, v projektovaném vesmíru. To znamená, jednou se narodíte, dejme tomu, ve Španělsku na planetě Zemi v 16. století. Po druhé se narodíte na Alpha Centauri, na jedné z planet a žijete tam prostě život nějakého výzkumného vědce. poté se narodíte zase někde jinde a narodíte se na sklonku poslední doby ledové zase u nás na naší planetě. To znamená, je třeba se na to dívat tak, že projekce jsou vždycky stanovené tak pro danou osobu nebo danou duši, kterou zrovna potřebuje ta osoba si projít. A pokud mluvíme o osobě, je to tak jako nejlepší mluvit o osobě, nejedná se o osobu jako fyzické tělo, ale jako o duši, ale mluvme tady v té rovině jakoby osoby, jako si představíte osobu, že by si někde něco vybírala. V podstatě si vybírá cestu, ale nevybírá si cíl. Cíl si nevybírá, respektive úkol cesty si nevybírá, ale vybírá si formu. To znamená, vybere si, jestli to bude takhle, jestli to bude tahle rodina, tamhle ta rodina, bude to tohle časové období, jiné časové období, tahle ta planeta, tamhle ta planeta, to si ta duše sama vybírá. Takže abyste tomu rozuměli, já vím, že je v tom prostě trošku zmatek, trošku chaos, ale skutečnost je taková, že pokud nedojde ke splynutí s Žehovou, pokud nedojdete ke spasení, to znamená nesplynete se světlem po své smrti a jste odsouzeni k reinkarnaci, tak projdete právě do této galerie, kde vaše karmické pojítko vás předurčí k nějaké cestě v nějaké roli a vy si vyberete rodinu, ve které rodině tu roli budete plnit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Je připojen svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
9: No, dobrý večer, jsem rád, že jsem se dovolal, odkaz funguje. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně vlastně toho, dá se říct, Ježíše Krista. Jestli bychom se teda měli ztotožňovat vlastně s tím, aby jsme byli ukřižováni, obřezáváni, podřezáváni a košerováni, protože mně připadne, že vlastně celá Bible je jenom zbraň manipulační, vytvořená Židy, aby nás na ten kříž dostali, mohli obětovat krev naši podzemnímu bohu Jahvemu, který krev potřebuje a vždy žádá. Takže rád bych teda slyšel, jestli se máme nechat ukřižovat a tím se necháme
0: spát. Ne, prosím vás, tady se jedná o zaměňování pojmů, to znamená přece víra v Krista není nic o tom, že se člověk musí nechat ukřižovávat, ani o tom, že si prostě ubližuje a nějaké sebetrýznění nebo nějaké obřezávání a podobně. To prosím vás, to je jako motání, nezlobte se, 5. přes 9. Jo? Víra v Ježíše Krista je víra ve spasení a osvobození se od věčného a nekonečného reinkarnování do dalších utrpných životů, které žijeme. To je ten hlavní cíl. Osvobození se z reinkarnace skrze Ježíše Krista. To je ten hlavní cíl. Takže někomu to nevadí. Někomu je to jedno. Někomu je jedno, jestli bude reinkarnován a bude v příštím životě třeba nějakým vědcem, který bude mít krásný život a zažije strašné utrpení, protože přijde o rodinu a přijde o děti a zažije strádání, ale bude slavný a bude mít peníze a podobně. To znamená, projde si nějakou zkušeností. Někdo to vidí jako prostě něco, co je ochotný prostě provést, zopakovat si, vyzkoušet si. Mimochodem je mnoho duší, je mnoho entit, které po tisících a milionech reinkarnacích v podstatě propadají v jednotlivých inkarnacích více a více a více a více zlu, až nakonec se stávají stělesněním zla a jejich duše se mění v démonické struktury. To jsou ale situace, kdy po mnoha tisících, milionech reinkarnací prostoupení ke zlu je tak hluboké, že je neodčinitelné je nenapravitelné a dobrovolně oni propadají v podstatě do struktury takzvané, no, plně se vlastně odají negativní entitě a tak dále, ale o tom tady nebudeme teď hovořit, to bylo se na jiné téma, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Máme toho pustit, svobodný vysílat, hezký večer, můžete položit dotaz.
8: Dobrý, tak to jsem zase já. A potom s ohľadom teda na to, čo ste už uviedol, podľa vás, aký osud stihne Lindseyho Grahama? A ešte len taká... Že ten dôvod, pre ktorý Lindsey Graham zomrel, nebola napríklad vakcína, že, lebo on mal nejakú výduť aorty. A to je teda pravidelný dôsledný

0: asi zřejmě asi ne, tak bude v příští reinkarnaci pravděpodobně tady karmicky si projde životem, kde zopakuje některý z životů lidí, které on nechal zabít, které nechal zlikvidovat, vybombardovat. To znamená, projde si některým z životů, který jeho činy pomohl zmařit. To je velice pravděpodobné. To znamená, není vyloučeno, že se narodí někde v nějakém časovém prostoru, kdy mu nějaký válečník nebo nějaká armáda mu zabije ženu, matku, děti, on to přežije, zůstane sám, nebo bude zmrzačený do konce života, bude na tom hodně špatně celý život. To znamená, projde se něčím takovým. To je velice pravděpodobné. No, ten druhý dotaz, co se týče očkování, vakcinace. Podívejte se, já jsem přesvědčený o tom, že on, jak byl na té návštěvě v Kyjevě, tak tam se prostě něco stalo, tam se něco odehrálo. A jestli na něho spadla ruská bomba, ruská raketa, nebo něco se stalo a on zemřel prostě někde, prostě tam navštěvoval to si tu fabriku, on se tam nechal fotit s těma dronama zrovna v ten den, když tam Rusové tu fabriku bombardovali. Nikdo tu rakev neviděl otevřenou, je možné, že se jedná o ostatky rozmláceného ruskou raketou roztrhaného Lindseyho Grahama. Není to vyloučené. Prostě zařval při návštěvě Ukrajiny a protože by to byl obrovský skandál, že Ukrajina ho nedokázala ochránit, že Rusům se podařilo zlikvidovat Lindseyho Grahama, tak to udělali tak, jako že nejprve odletěl do Spojených států a potom večer se mu udělalo špatně a zemřel. Časově to dokonce ani neodpovídá, protože se ukázalo, že cesta do Spojených států trvá nějakých 12 hodin, cesta vlakem z Ukrajiny taky nějakých, prostě kolik hodin se to spočítalo, kolik to je. No a když to analytici počítali ty hodiny, tak se ukázalo, že on vlastně v podstatě, že to bylo prostě celé podezřelé, že vlastně to oznámení toho, že jako zemřel, tohleto, jakože časově jak prostě nevycházelo, že to nesouhlasilo. Zkrátka, že se to nedalo prostě stihnout takhle rychle na to oznámení a na ten odlet. Jako kdyby byl skutečný ten odlet a kdyby ten odjezd byl skutečný a skutečně jako by měl odjet nejprve vlakem z Kyjeva do Varšavy a z Varšavy potom letecky zpátky do Washingtonu. Je tam mnoho u toho otazníků, velmi mnoho otazníků. A tím, že ani oni Američani mimochodem rakve často neotevírají, to je zase další věc, aby se to dalo na pravou míru, že to není úplně tak, že by vždycky měli otevřenou rakev. Američané nemají často otevřené rakve, protože u protestantů se nezvykne, není zvyk otevírat rakve. U katolíků ano, katolíci mají vždycky rakev otevřenou, protestanti to nedělají, velmi často to nedělají. Některé baptistické skupiny mají otevřenou rakev, některé to odmítají. To znamená, musíte do toho brát i tu otázku toho, že ve Spojených státech až na nějaké malé výjimky, třeba v New Yorku, nebo ve Washingtonu, kde jsou malé katolické kongregace, tak to jsou jenom výjimky. Celé Spojené státy jsou tvrdě, brutálně protestantské. Tam je protestantství. Jo? Takže pozor, nezaměňovat to. Tam jsou jiné zvyky, jiné liturgie. Tak není to tak úplně zcela jednoznačné. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, který bude úplně poslední.
1: Jo, máme 21. 00, tak zatím nikdo nevolá, tak to můžeme, teda 22.00,
2: tak to odpískáme.
1: Tak to můžeme.
0: Dobře, tak v pořádě, takže já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní, loučím se s tebou Vítku, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a se všemi našimi posluchači, že jo. Doufám teda, že jste si z toho něco odnesli, no a příští týden v pátek opět po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. No, užijte si samozřejmě dovolené, užijte si krásné teplé dny, že jo, když bude teplo, tak ať je teplo, a když bude pršet, tak ať prší.

0: No a my se uslyšíme opět za týden a pro tuto chvíli já vám přeji buď teda krásný pěkný večer, anebo dobrou noc.
1: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky s tebou, Martine, všechno to proběhlo perfektně, nebo téměř perfektně. A samozřejmě s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Ještě se chci omluvit závěrem za umístění na kanále Odyssey, kdy minulý týden došlo k problémům s renderováním, procesováním videa a nebylo to akt naší lenosti, nebo řekněme znak nějakého známky flákačství nebo něco podobného. Bohužel tam došlo k tomu, že se video stále procesovalo, renderovalo a objevilo se potom na Odyssey až zhruba za 2 hodiny po vysílání, myslím. Já jsem to tam nechal na noc, asi po hodině, protože už jsem neměl jednak nervy, jednak ani energii, protože jsem v tu dobu byl na nohou od zhruba 4 hodin ráno. A nechal jsem to tam na noc s tím, že to v sobotu ráno znovu nahraji a vydá. Už jsem se zbudil někdy v 5 hodin v sobotu ráno, už to tam bylo, takže nevím, kde se tam přesně umístilo na Odyssey. Každopádně aspoň se to tam umístilo, doufejme, že dnes už to bude v pohodě, že to byla nějaká, řekněme, přechodná chyba, přechodný bug, kterým se je podařilo opravit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Tak, nebyl jsi sám, mě to taky dělal minulý víkend problémy a docela dost velký. No. Až přes noc se to nahrálo někdy nad ránem, já jsem nechal zapnutý počítač, jak jsem odpadl. Takže to zkrátka někdy to neovlivníme.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Už dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak charaptělo, bylo to divný jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste prosím vás na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet. Jaký mám zvuk? Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem, a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak, koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, no, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé půjde. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevidím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válkou, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News.gr, tak on ten strejda Google System moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože rýže ruský prezident vytáhl žolika. Byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jaderného podvodního dronu M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z loterii a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom si asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak, tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer. I vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
0: No, to je právě ono, že...
1: To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, jo, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude, jako prostě jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku z Ruské federace.
1: Zprávu, ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je byla debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získávají možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniskem napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největším nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamaňského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je delší, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek se dělili teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket, bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní Dumy. Tak.
1: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě, myslím, někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě, to je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to znamená ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spal a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Zmínil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je to, k této zprávě.
0: Tak a dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer, kolem 8. hodiny, zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to, kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
1: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě ustanovení se na to může podívat, že počet obětí se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda k této věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidských dějin, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem. Jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum. A že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, jak, je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlín rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 2026 dostávají všichni 18 letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 27 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako, jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před záživými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, zná zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
0: Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Tady co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována tedy asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
1: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropol je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Takže dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termín na její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tedy Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně boje proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázala na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto k této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
0: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzivu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena, a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s volacím znakem, tady s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny, násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posílány na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren. Nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a soutěžkami národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
1: No, další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a pro Petrovské oblasti a nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten schořel ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam schořel ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyrábené těžké drony typu Baba Yaga. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu, další ještě, co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokoptérový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tady. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
0: Tak, další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého koloděze, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slavjansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě řídelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavjanska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasirevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podobný. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na Pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Spetsnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že turecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžeme dál.
1: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se, jak si se zintenzivňuje, Rusové žijou jenom 10 kilometrů od Sum a teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická a teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk Sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasija, a což budou tedy Čečenci a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičemž vytlačí jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do ženových prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk Sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny, od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odpalovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněny v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu, a to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost Elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogy tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
1: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem, klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou plamenech, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájily nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev, a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK-2 a PAK-3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, přesouváme se do dalšího košiku, dalšího mailiku. Blízký východ a Irán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě, a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tanky. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
1: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nesary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu, on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něčeho uvrtat jako až přespříliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domů, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, když to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně svým pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník, který s tím plynem, to zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, bylo ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být tedy během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Tak dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že na svém nebo ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
1: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
0: No, že jo.
1: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je zatím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že ale tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje jejich vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední 2 týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla 90 dolarů za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami. Teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuwaitu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbolláhu, a silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže že ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska tady v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebují dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady odsud z oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale i třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni jaksi z hlediska množství ropy vytěžené a prodávané, tak jako oni jsou jako popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa, prostě no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
0: Dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolah Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
1: Tan Yug je, myslím, jugoslávská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jinou poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saudské Arábie, tak tam vede z toho, od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Jambů, kde se právě nakládá taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se teda vozí, tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutiové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasi.

kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich vojitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně jak na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň v přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, ty to už nechali ne jednou, ale několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité, je to a ten vlastně, ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde byl asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, když množí usilí o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tady připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. Když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lorence z Arábie, když ho nedávno dávali. Ten Lorence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali a to Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodnostní plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořád je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svůj účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti třímu podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rysuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty Hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedenka Hutiů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání, tak se ozvali a

0: teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka ničí ropná zařízení, takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, bytě hlavně teda v oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
1: Tak, mrkneme se na další. Prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. A dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímco část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
0: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 žije, milionů žije v Turecku. Další žijou v Syrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá zimě a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména za situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A už jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání, když se tím zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou, ovšem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě prostě proto, protože on by teďka v průběhu toho svého prezidentského období by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dále. Takže se objevují zprávy, že Trump je v zákulisí zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hliněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního vzestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně viděli, kam vstupujeme a byli si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam vzestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, on tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tady je otázka, jestli v tom skutečně ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak v lepším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa, o tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek, to jim asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF, to jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu. Tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jasají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstonová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
0: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To je jako to jako opravdu, to už je jako opravdu zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump musí vlastně jak si ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to lepší chápat lidé, to lidé tím jako nechápali. Aby to lepší jako chápat lidé, teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom, aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval a chce to čas. Chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník k tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu, několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele. jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto ho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izrael chce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechá zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku země, který měl ten Trump jako s tím Iránem, jako do toho jít, měl se rychle stahnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava. Nic se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak se si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoc těm státům, aby se staly suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Tak, dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát, napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. A zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čímž se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
0: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Seuty. A protože oni měli jako, Seuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten nebo průplav do Středozemního moře. A Teď tam byl teda vpád lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Ceuty, byť je teda je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založená na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré. A ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému tři dary. A to když uznal suverenitu Maroka nad západní Saharou, jen tak jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měli reagovat podobně a měli by poslat Mexiku podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě. A tady nám vypráví, jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No ale budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci zkorumpovanému systému, přičíst tedy zkorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blablabla. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na, co to je, cz24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené OSN. A jinak tedy, pokud jde tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud je vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a ty už, to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 25 vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako on, oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích raket proti protiletadové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že dneska asi to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavestí do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebudu potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme, zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé, nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november,
0: prosinec,
1: asi prosinec, jo. A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 12 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradili ATAK-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině, a to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou, a aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude, ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
0: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě, a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí, oficiální tiskové prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pozbu ze senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednával další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Respondl Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí, a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku. Stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022, a dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevilo Izraeli tím, že by spochybnilo tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahu. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže tolik teda k této zprávě.
1: To byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknout ti na další pětka. To máme tady jednička a Německo, Geiropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Merz, Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. Samozřejmě tady ty šméčka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v úvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku a Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v úvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AfD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
0: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde je teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, ono, tam byly jako menší titulky, kde to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli to tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch východoněmeckých zemích, jak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu. Je znova z Německa. Světec Borse tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou s 24-hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba si uvědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit a to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO, takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán, takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku z toho energii. Dalo se očekávat, že přechod na tzv. Obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, teď to ta Evropská unie, teď to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt, vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslové ekonomiky. A jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záměnky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc. Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů, teď nevím, jako, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme se tu. Jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 000 cizinců a to během 12 hodin. Je to z Pro News GR, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 000 nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněný pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Seuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily 1000 migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začali vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a oni si tašky a nakradené matroš si odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi. Takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není situace, je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
0: No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic. Takže ono to tak jako slavné nebude a Tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Ceuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat schátralé ploty a vyslat na hranice dostatek personálu. Podporuje totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je jen divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli. A ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
1: Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tučný nadpis. NATO zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B61-12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
0: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Tuna. A ten republikánský líder v Senátu, John Thune, tak je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny, Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Thune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten čun otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Tuna za efektivní realizaci projektu prostřednictvím Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Tune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Tune často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Houthiů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. před několik hodinami, ale zpráva je ze 27., tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer. Byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena po druhé a hlavní uzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť až již asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
0: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v uvozovkách od nadace Gatesových způsobil obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. A to, je to, ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě. Nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí Mosquitier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa v srdci údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytier místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Bassa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiery mají extrémně jemnou síťovanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku, a to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Bassa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytierami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdeme se kouknout na vyběhl nějaký raketky. Netanyahu veto, Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany, a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
0: Další zpráva je od Jakova Kedmyho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačily pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamene, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmy. Jak vidíte, přesto válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
1: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je, spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák, který varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Brouselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk, tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Bruselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny větrníky, včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování, mluvíme také o administrativní

nazývat věci pravým jménem. Za prvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Ne bojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vypravíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka je rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádali o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Shriver poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizení klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace zejména v Izraeli mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají, místo aby si nechali domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákonná bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem.
Přičemž některé z kaven by se mohly zřídit.

0: zjistit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení. Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejvyšší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Vlahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako spouru proti Apolonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje ktonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patří však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí a však mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé, a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak z mírných zdírnych, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stála nějaké životy a tomu může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže tolik ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
1: Tak tež, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele. Tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak? Vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte, zdraví F. Fafalka Jana. Tak zdravíme Janu.
0: Nezlobíme, jestli o to mohu říct pár slov.
1: Ano, víte, jasně.
0: Dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné. Tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět od toho. To, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že na několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začnete se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to je jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat, takže tolik ode mne.
1: Tak, dobře, děkuji pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové, my budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations, ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval, tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný

0: Hezký večer. Vítejte u pravidelného pátečního pořadu na kanálu, aby bylo jasno, jsme ve válce. Budu diskutovat s Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, na tématy domácí i světové politiky. Začneme na mezinárodní scéně. Změní Donald Trump strategii Spojených států vůči Ukrajině? Volodymyr Zelenský přivezl z Bílého domu zprávu o poskytnutí licencí na výrobu raket Patriot. Na první pohled jde o zásadní průlom v obraně, který posune hranice zapojení Ameriky do konfliktu, ale podle včerejších zpráv z deníku Financial Times to nemusí být tak horké a my si řekneme aktuality. Zůstaneme u bezpečnostních hrozeb. Ruská raketa v polském vzdušném prostoru. Byla to pouhá technická chyba nebo vědomý test reakce na to? Rozebereme, zda bylo správné střelu nesestřelit a jestli podobné incidenty nezvyšují riziko přímé eskalace. Zabrousíme i na Blízký východ, kde skupina bývalých izraelských generálů varuje před katastrofou. Tvrdí, že násilí osadníků na západním břehu a oslabování palestinské samosprávy představují pro Izrael větší hrozbu než samotný sedmý říjen. Mají tato varování reálnou váhu? A v druhé polovině se zaměříme na domácí politickou scénu. Prezident versus ministr zahraničí. Petr Macinka zveřejnil SMS od hradního kancléře a tvrdí, že prezident nám neříká pravdu o odmítnutí jmenování Filipa Turka ministrem. Teď končí diplomatická zdvořilost a začíná politická nejednoznačnost. A narušuje zveřejňování soukromých zpráv důvěru v českou diplomacii? A u Petra Macinky ještě zůstaneme. Kritizuje Hrad, ale vlastního kandidáta na prezidenta stavět nechce. Dává takový postup politickou logiku? A může absence vládního kandidáta otevřít cestu pro silnou nadstranickou osobnost? Nebo jen posílí pozici Petra Pavla? A na závěr otevřeme téma státní kontroly. Vláda bere ochranku nejvyššímu kontrolnímu úřadu a přesouvá ji k České národní bance. Jde o pouhé šetření a odborné rozhodnutí policie nebo o skrytý tlak na nezávislou instituci, která hlídá státní peněženku. Tak, uvedla jsem vás do témat dnešního povídání s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, se kterým se přivítám. Já tě zdravím, Honzo.
1: Já tě taky zdravím a zdravím i diváky a posluchače a prosím je, protože jsem si pořídil nový mikrofon kvůli různým stížnostem na nevyváženost našich hlasů, tak doufám, že to bude lepší. Eventuálně poprosím o okamžitou reakci do redakce naší, abychom to když tak upravili, ten zvuk. Takže děkuju za tuto poznámku, že jsem mohl říct.
0: Tak já tě slyším velice dobře, což je důležité. A pojďme teda rovnou hned na první téma. Všichni jsme určitě se zájmem sledovali setkání, úterní setkání v Bílém domě Volodymyra Zelenského. Setkal se s Donaldem Trumpem a Donald Trump mu přislíbil licenci na rakety Patriot, protivzdušnou obranu. A Volodymyr Zelenský odjížděl s dobrým pocitem, oznámil to světu. Nicméně máme novou zprávu. Včera jsme se dozvěděli z Financial Times, že Donald Trump se včera, a já si vezmu brýle, abych to přesně citovala, že Donald Trump říká, nejsem si jistý a budeme se tím zabývat. To znamená udělení té licence, takže to zpochybnil. A já se tě chci zeptat, co říkáš tady tomuto obratu, je to taková aktualita, horká aktualita, kterou jsme se dozvěděli dnes.
1: No, já jsem od začátku, mě napadly takový ty dvě pořekadla český, jak se říká, slibem neurazíš a to druhý, nikdo ti nemůže dát tolik, kolik ti já toho můžu slíbit. Takže to je přesně výchozí pozice Donalda Trumpa, prostě řečičky podobné těm petropavlovským nápadům, jako ty L-159 Alka Ukrajině. Prostě je to takový okamžitý nápad, střeštěný, neprokonzultovaný, a pak, když přijede zpátky do Ameriky, tak oni mu naznačují, tak si asi po straně ťukají na čelo. A on pak, já jsem dokonce zaznamenal výrok, že Trump říkal, my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme. Jo. Takže to je prostě během dvou dnů jsme zase tam, kde jsme byli předtím.
0: Ale on taky v tom rozhovoru říká, že by chtěl tu válku ukončit a že pošle na Ukrajinu, a jak jsem já teda to pochopila, tak to bude poprvé, co přímo na Ukrajinu přijedou jeho dva hlavní vyjednavači, což je Jared Kushner a pan Witkoff. Takže já se chci zeptat, nejsou tyto obraty, a my už si nějakou dobu to pozorujeme a nechci říct, že si na to zvykáme, ale chci se tě zeptat, nemyslíš si, že tady tato nejednoznačnost a ty obraty jsou součástí nějaké taktiky vyjednávací?
1: Asi ano, strategie tam není a v tom vidím prostě takovou občas nečekaně se měnící taktiku, čili strategii zatím nějakou vidět velmi těžko. Zřejmě ta snaha ukončit ten konflikt tam bude, protože asi zjišťují, počítat umějí docela dobře, že vlastně to nikam jinam nevede. Tyhle ty dva vyjednavači se zřejmě budou podívat na tu Ukrajinu, jak to tam teďka dopadá, protože čím víc se Ukrajina dopouští těm útoků na civilní cíle, tak tím horší je odveta, balistická odveta, žádný patrioty, nic nezmůžou, tolik patriotů ani nemají, ale oni opravdu už skoro žádný nemají. Navíc vedou minimálně dvě války a to znamená, že ta Amerika je vlastně nekrytá v případě, že by někdo se rozhodl na ně zaútočit, třeba jako Čína. Takže prostě myslím si, že jedou vabank a že se snaží to nějak ukormidlovat, takže oni mu zřejmě, možná jemu nebo tomu, kdo o tom není přesvědčen, o těch škodách, které trpí Ukrajina, tak se tam jdou přesvědčit na vlastní oči, aby je v té Americe přesvědčili o tom, že to prostě dál nemá cenu. Možná jdou taky přesvědčovat Zelenského, aby si zvolili nějakou ústupovou taktiku, protože rozhodně na to mírové jednání nemůže být vedeno s protivníkem, který je urážen a ponižován. Prostě musí to mít nějakou důstojnost, aby právě ty jeho lidi, aby Ukrajinci to mohli akceptovat. To znamená, prostě nemůžou to brát jako potupnou porážku. Nakonec vzpomeňme si na Versailles před 100 lety, prostě to nemělo význam a v podstatě to tu první válku neukončilo, pouze jí to vlastně tak jako utlumilo a pak to vyhřezlo prostě o 20 let později a to si tady asi nikdo nepřeje. Takže já doufám, že to přece jenom bude mít nějaký racionální vyústění.
0: Já bych se tě chtěla zeptat ještě na takovou odbornější věc, ale já to čtu, protože mě to zajímá. Já si totiž myslím, že ať nám tady můžou všichni propagandisté říkat, jak je Ukrajina skvělá, jak je určitě získala zkušenosti, jak jsou technicky vyspělí a kolik vyrábí dronů, dokonce jsme viděli Lindsey Grahama jako v továrně na drony a tak dále, tak já si přesto myslím, že licence na tak sofistikovanou prostě zbraň nebo respektive obranný systém, že to nemůžou zvládnout, že se na to musí podílet ze zahraničí. A jak to musí vyhodnocovat Rusko? Já si myslím, že jestli i toto není ta součást toho, že v podstatě to byl jenom takový nástřel, protože to by znamenalo, že by se jasně otevřeně ukázalo, že na té pomoci už přímo na Ukrajině spolupracují odborníci z NATO.
1: No tak to je ta hranice vlastně toho jakoby konfliktu dvou stran byla dávno překročena, ale všichni se tváří, že ne, protože ono je to provokace ze strany Západu veliká, ale Rusové se nechtějí nechat vyprovokovat v podstatě se chovají jako v tom 41. roce, kdy to nacistické Německo prostě furt tlačilo, provokovalo a Rusové tenkrát vlastně na to neodpovídali. Tady sice odpověděli tou speciální vojenskou operací, ale nechtějí eskalovat, nechtějí se prostě nechat vytočit. Takže je to takový všechno strašně neupřímný, pokrytecký, nedůstojný. Prostě celý ten konflikt je takový, mě to připomíná takovou, jako nechci urážet vesničany, a takovou prostě nějakou spíš pavlačovou hádku, jo. Nemá to prostě žádný kontury a neprofiluje se z toho žádná osobnost, nemluvíme-li teda o ruském ministrovi zahraničí Lavrovovi, který vlastně konzistentně vystupuje po mnoho let a na jeho vystoupeních se dá vysledovat prostě ta eskalační linie celého toho konfliktu.
0: Jestli můžu, tak půjdeme dál, protože ano. Ty jsi použil eskalace a eskalační konflikt, no a já si myslím, že se právě k takovému tématu teď dostáváme, protože teď po mohutném útoku ze strany Ruska, raketovém útoku ze strany Ruska na Ukrajinu se stalo to, že jedna ze střel narušila vlastně vzdušný prostor Polska. Poláci vzlítli jejich myslím, že F-16 to jmenují, nesestřelili tady tuto raketu a teďka se dohadují tedy, jestli to byla chyba, jestli se stala chyba, nebo jestli to byla provokace. My samozřejmě takových případů jsme byli svědky už vícekrát, ať to bylo poprvé už v roce 2022 v tom Polsku, že jo? A nedávno to bylo v Estonsku. Jak hodnotíš, jak dalece nebezpečné jsou takové momenty, které se samozřejmě mohou stát dneska a zda to někdo, jestli nemůže být nějaká skupina, součást, protože ta Evropa se pořád nechce bavit o míru a diplomaci, ta pořád chce válčit, jestli nemůže tam dojít třeba i k nějakému zneužití momentu, kdy dojde k té eskalaci.
1: Já si myslím, že se točíš kolem té ústřední otázky, zdali, čí to byla raketa a kdo ji vypustil. Mm. Je možné opravdu, že to byla raketa ruské výroby, ale to furt neznamená, že ji vypustili Rusové. Tam se stačí narýsovat jednoduché kružnice toho doletu, jestli je možné, aby raketa nebo ta střela tohoto typu, ona to nebyla raketa, ale střela s plochou dráhou letu, jestli mohla dolítnout z Ruska. Podle mého soudu asi ne. Proto ty reakce Donalda Tuska byla velmi zajímavá, protože on řekl, že se nedomnívá, že by ta raketa byla vypuštěna s cílem zasáhnout Polsko. On to tak jako tu hranu ostrou otupuje, protože je možné, že se přijde na to, že to byla zase ukrajinská provokace, buď to tu střelu převzali do řízení, anebo ji sami vypustili. Právě proto, protože Ukrajina dělá všechno proto, aby zabránila mírovým jednáním, aby se dostala prostě k těm zbrojním dodávkám ze západu, prostě aby neupadla v zapomnění, protože ono po 5 letech to už spoustu lidí a politiků přestává bavit, už to přestává hrát takovou roli v těch průzkumech veřejného mínění. Takže se potřebují prostě nějak zviditelnit. Možná i proto tu raketu nesestřeli, možná ji nestihli sestřelit, protože ona, jak se říká, zmizela z těch radarů. Takže je to celý nejasný, pouze jasný je na tom ten Rutte, šéf NATO, který zase vystupuje jako naprostý idiot, že ještě ta raketa nevychladla na té zemi a on už věděl prostě, kdo ji sestřel, kdo ji vypustil a proč. Jo. Takže tam je zcela zřejmý, že to bylo prostě nahrávka pro ty pošuky tohodle typu a jsou všechny důvody zkoumat varianty, nejrůznější varianty, než jenom tu prostou, která je možná i technicky vyloučená.
0: Ne, já ti děkuju, ty jsi přesně zase odhadl to, na co já teda myslím a myslím si, že nejsem sama. Já totiž opravdu začínám mít obavy z Ukrajiny jako takové a z Evropy jako takové a z těch evropských lídrů, kteří prostě nechtějí ten konflikt ukončit a já se bojím právě tady těchto momentů, aby k nějaké eskalaci nedošlo a navíc ta raketa padala do absolutně neobydlené oblasti, jako jo, takže vlastně tam nehrozilo ani to, že by ohrozila nějaké obyvatele nebo tak, tak já se obávám toho, že prostě asi jestli to bude přibývat tady těchto momentů, nevím. Máš ještě něco tady k tomuto tématu?
2: Nemám.
0: Anebo budeme dál? Nemáme. Takže budeme doufat, že se to nebude opakovat. Já teďka k tomu dalšímu tématu a ten se týká Blízkého východu si dovolím, protože bych chtěla, aby to zaznělo přesně, to přečíst. Chci se tě zeptat na situaci, která se teďka začíná být zajímavá v Izraeli. Skupina bývalých generálů izraelské armády a bezpečnostních služeb zaslala Donaldu Trumpovi velmi ostrý dopis. Varují, že situace na západním břehu Jordánu se stává hrozbou pro samotný Izrael. Tvrdí, že bezpečnostní složky jsou politicky omezovány. Členy izraelské vlády obvinují z toho, že extremisty chrání. Varují, že pokud bude pokračovat násilí osadníků a oslabování palestinské samosprávy mohou být důsledky pro Izrael ještě ničivější než ten útok. A taky tady říkají, že mohou ohrozit Abrahamovy dohody a zájmy Spojených států na Blízkém východě. Myslí si, že tak tento dopis, že to může nějakým způsobem pohnout s Donaldem Trumpem a že to má svou váhu?
1: No, myslím si, že ten dopis má obrovskou váhu, protože pod ním jsou podepsány skutečně, jak se říká, šajby. Lidi, kteří emeritní zpravodajci a vojáci, kteří veteráni, kteří skutečně sloužili v ozbrojených zpravodajských složkách, nasazovali svůj život a teďka prostě zachovali si tu profesionalitu a tu pravdivost té informace nadsazují prostě nad svoje osobní třeba nepohodlí nebo prostě urážky nebo co to může následovat. Oslovili prezidenta Trumpa, protože si nemyslí, že by Netanyahu vrtěl Trumpem, ale vědí, že prostě k tomu jsou potřeba oba. Možná spíš bych od toho odvodil ještě to, že prostě ta Amerika měla vždycky vrch a že ten Izrael prostě teďka akorát zlobí, ale prostě ve skutečnosti bude muset udělat prostě to, co ten Trump rozhodne. Takže já mám k tomu veliký respekt, k tomu, co píšou, protože když si vzpomenu, to je ale mnoho a mnoho let, to byl 98. rok, když jsme tam s Jardou Baštou byli, tak ti kolegové na Shinbet mě právě říkali, byli z toho takový strašně špatní, prostě, že Shinbet musí rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Tenkrát to bylo politicky, vždycky to je politicky takový, jak se říká, vachrlatý, jo, ale prostě oni tam na tom dělali a věděli prostě, že nemůžou dělat nic jiného, prostě, že do toho musí jít, jo, že tam skutečně se odehrávají věci, které prostě oni jako lidé, kteří mají dodržovat, vynucovat dodržování zákona, prostě nemůžou opominout. Takže toto si myslím, takhle, není to vůbec první hlas, poprvé, co by se ozvali v Izraeli, myslím si, že celkem sílí ta počet a váha těch hlasů. Na druhou stranu ta manipulace strachem a těmi médii tam taková, oni totiž, tam bylo spousta takových velmi nadějných chvil v těch izraelsko-palestinských vztazích, a nakonec vždycky do toho někdo hodil vidle a já cítím jako z té většiny izraelských voličů takový pocit, že oni říkají, no to jsme se vždycky zklamali, tak do toho prostě praštíme silou, jako prostě ta síla je přece jenom taková, to jako nesklame, jenomže ono právě to práskání pěstí do stolu a tak dál v podstatě nikam nevede. Já psychologicky tomu rozumím, že jednání o míru s partnerem, který prostě mnohokrát, dá se říct, zklamal, jo. Když to vemu z izraelské strany, Palestinci můžou říkat samozřejmě to samý, tak je velmi nejistý, kdežto přece jenom, když se bojuje, tak každý má v tom trošku jasno, prostě je to boj o život, na život a na smrt. a do těchto těch riskantních mírových akcí prostě se chce menšině voličů, proto právě vyhrává tato válkychtivá strana. Napadlo mě, že tady je právě podobný fenomén jako na té Ukrajině, že tady jsou lidé, kterým prostě ten konflikt vyhovuje. Takže to je, prostě, když odhlídneme od prostoru, od motivu a tak dál, prostě taková to válečné štvaní, prostě to je fenomén, který je přítomný v celé historii lidstva.
0: No, stále nabízí otázka, nakolik ještě je Izrael vlastně právní stát, jako když přehlíží a jsou tam ty politické tlaky, že to se nějakým způsobem toleruje ten terorismus. A já se tě zeptám, má to samozřejmě souvislost s blížícími se volbami?
1: No, samozřejmě, takhle, ten dopis asi ne. Právě, že Bibi Netanyahu se na tomhletom musí orientovat a to jeho lavírování prostě je, zdá se, čím dál bezvýchodnější, protože množí se počet lidí, kteří třeba by i zastávali podobné postupy, ale prostě s tím netím, jak to dělá on, už souhlasit nemohu, protože tam jak sláma z bod z toho kouká prostě ta jeho snaha tu situaci prodlužovat, aby nemohlo pokračovat jeho trestní stíhání. Jinak, co se týče vlády práva, no, ono to je vždycky těžký, ale tam ty snahy těch soudů jsou, jenomže ty soudy nejsou taky úplně vždycky nestranný, respektive některé výtky vůči soudům mají, zdá se, racionální jádro. Na druhou stranu ty soudy jako vůči vojákům, který se dopustějí nějakých trestných činů a tak dál, nedá se říct, že by nebyly. Jo. O té míře se samozřejmě můžeme dohadovat, ale když se podíváme na třeba americkou armádu, jako čeho se ona dopouští a nakolik je nakolik jsou ty trestné činy postihovány, tak ono to je vždycky spíše horší než lepší, jo? Ale není to jaksi věc, která by charakterizovala tu situaci v Izraeli. Prostě to je, bohužel, prostě takhle se to děje. Nakonec to víme i u toho našeho vojáka z toho Afghánistánu, to jeho trestní stíhání je taky zvláštním způsobem, může být nahlíženo z jedné i z druhé strany. A když si vzpomenu na to, jak tenkrát ty americký vojáci přetrhli to lano u té lanovky v Itálii, že tam bylo asi 17 nebo 19 mrtvejch, no a pak prostě odjeli do Spojených států, zavřela se voda, nebyl stíhaný vůbec nikdo, jo, takže a to nemluvíme o Vietnamu, že jo, o podobných věcech, no, takže ono je dobrý, takhle, nedává to příliš optimismu, ale zase je dobrý prostě to nehrotit jako proti jednomu případu, proti jedné zemi, prostě to je problém, který je velice obecný.
0: A jak dalece to může ovlivnit Donald Trump? Nebo myslí si, že vůbec chce do toho vstupovat a ovlivnit? Bude slyšet na ten dopis, anebo bude čekat na podzimní volby?
1: No, jde o to, co si bude myslet, že mu nažene více hlasů ve Spojených státech. Jo?
0: Asi tak, ona rozumím.
1: Křesťanští sionisté tam mají velkou sílu, ale na druhou stranu ty volební průzkumy nebo ty průzkumy veřejného mínění zase zaznamenávají jako veliké snížení obecné podpory Izraele. Takže já si myslím, že se zase bude rozhodovat nikoli věcně, ale bohužel prostě co se týče těch předvolebních průzkumů.
0: Rozumím. Tak můžeme jít na další téma, dostaneme se domů, já nevím, jestli jsi to viděla, ale já jsem to viděla živě, kdy ministr zahraničních věcí Petr Macinka ve svém úterním streamu na XTV zveřejnil SMS zprávu, kterou dostal od kancléře Vašiny, kterou psal ale prezident Pavel, protože reagoval na rozhovor prezidenta Pavla, který se odehrál asi před 10 nebo 14 dny na Pražském hradě, byl to rozhovor pro iDnes, kde podle něho, já to řeknu kulantně, prezident Pavel neříkal pravdu a dokazoval tam časovou souvislostí, že prezident na hradě tvrdil, že poslal SMS-ku 15 minut po skončení schůzky s Petrem Macinkou, kdy se bavili o tom, jestli prohození rezortu Ministerstvo životního prostředí za zahraničí u Filipa Turka, jestli to bude akceptovat, tak ta prodleva tam byla 3hodinová. Popsal divákům, že tam stáli za dveřmi už nachystaní 3 poradci a evidentně probíhala 3hodinová porada. No a ta SMS-ka nebyla jednoznačným zamítnutím Filipa Turka. Co si myslíš o tom, že se tyto věci dozvídáme? Teď samozřejmě všichni víme, že ten konflikt bude pokračovat, eskaluje, ale jaký na to máš názor? Je to správné, co říkáš na zveřejnění té SMS zprávy jako reakci?
1: Rozhodně si myslím, že Hrad zveřejňoval Macinkovi SMSky, takže proč by nezveřejňoval Macinka? Navíc toto není nic jaksi pejorativního, toto je naprosto věcná reakce a jestliže on řekl, že to zamítl a ta SMS-ka zněla jinak, tak naprosto se nedivím a v podstatě souhlasím s tím, že on to zvedl, zveřejnil ten text ku konfrontaci, protože tu konfrontaci si v podstatě vykladoval Hrad sám svými kluskými řečmi. Já bych řekl, že to je prostě, ano, je to lež, ne, že nemluví pravdu, on lže, vymýšlí si, prostě flikuje to, nemluví jednoznačně, ovládají ho ty poslanci, teda ty poradci, nebo oni to nejsou poradci, oni to jsou konzultanti, nebo kdo ví co, přátelé po telefonu, kdo ví koho všeho, on vůbec poslouchá a je z toho občas magor, takže jednou řekne to, po druhý řekne to a je to celý spíš smutný a směšný, jo. Je to tragikomedie, prostě tohleto, co se tam hraje, je to velmi nedůstojný a nevím, proč se do toho pouští, prostě když nemá čistý svědomí, prostě on tu SMS-ku určitě, já nevím, jestli na ní zapomněl, prostě, ale poslat tu SMS-ku a pak tvrdit do médií, prostě že úplně něco jiného. Nevím, jak to nazvat, prostě je to ubohost, no.
0: No, já ti můžu říct, já jsem čekala na tvůj názor, protože my jsme se o tom nebavili. Já s tebou souhlasím a já ti chci říct jednu věc. Já jsem několikrát řekla našim divákům, že já Petra Koláře znám od roku 97 a já čtu a poslouchám, co říká a poslouchám jeho rozhovory, protože ten člověk se vždycky od někud vynoří a ta SMS-ka zpočátku zněla, že tak arrogantně impertinentním způsobem, kdy hned na úvodu vzpomněl prezident Pavel, který já si myslím, že to psal Petr Kolář, vzpomněl akustických problémů na hradě, což bylo míněno jaksi ironicky a arrogantně. Tím měl na mysli, když byla Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem na hradě a byl tam ten nejednoznačný výstup z jednání a debaty kolem důchodu. Takže začít SMS-ku předsedovi strany, s kterým se domlouvám na jmenování ministra vlády z jeho strany, takovouto impertinentní urážkou, tak já si myslím, že ten rukopis je zcela jasný. Takže ano, máš pravdu, říkám, že s tebou souhlasím, protože je to opravdu ze strany Hradu provokace a pokračuje to a asi toho budeme svědky dál, ale já se tě zeptám jinak. Určitě to otráví spoustu lidí, protože jsme rozděleni na dva tábory, ale já se tě chci zeptat, myslíš si, že když už to vidíme, že se to dostalo i do zahraničí, teď mám na mysli summit v Ankaře, že nás to bude poškozovat v zahraničí, třeba tady tento nesoulad, tato kohabitace, která teď probíhá?
1: Myslím si, že probíhat. Na tohle tu otázku už reagoval někde Luboš Zaorálek, a říkal, no ono, to je někde ještě horší, takže oni se na to budou koukat s pochopením a příliš do toho nebudou vrtat, protože tím by zase jenom dávali návod jim nepříliš přátelsky nakloněným novinářům, aby se podívali prostě do minulosti těch dalších, těch kritizujících politiků zvenku. Takže já myslím, že to je prostě takový, jako je to trapný, no, prostě víc ne. Já si opravdu tady postrádám prostě nějakou velikost a nějaký, prostě nějakou noblesu. Noblesa, to je to správné slovo, co nám tady v těch reakcích politických chybí. Já opravdu marně vzpomínám prostě, nebo asi bychom museli dlouho přemýšlet, kdo kdy jednal noblesně. Paradoxně si vzpomínám, že takový vtipný noblesní poznámky měl Schwarzenberg. Jo.
0: Ano.
1: Ten to měl v repertoáru celkem, člověk s ním nemusel souhlasit, ale bylo to vtipný a bylo to na úrovni. Jo. Já si vzpomínám jednou, když unavený Karel Schwarzenberg po nějakém večírku spočíval tak jako v polodřímotě a nějaký takový devotní poddaný se loučil a říkal naschledanou, pane barone, nebo co, a on mu říkal, již tak hrabě, ty vole. To bylo moc pěkný, prostě byl takový lidský a tady mě právě chybí i třeba takový to, on uměl to slovo takový vulgárnější vtipně zasadit, bylo to v tom, že nebylo používáno příliš často, že jo? Takže pak to prostě mělo i určitý půvab, jo. Ale tadyhle si říkám, tohle to je prostě to, co sledujeme. Ty víš dobře, ty znáš to divadlo, ty víš, že asi nejlíp tomu odpovídá slovo šmíra.
0: Máš naprostou pravdu a jenom ti řeknu, že nemůžeme hledat noblesu tam, kde nikdy nebyla, protože já mám takový pravidlo, kdo o tom mluví, nedělá to. A Petr Kolář má neustále ústa plná diplomacie a když posloucháš, jak já ho mám naposlouchanýho, tak vždycky začíná tím já ze svých diplomatických zkušeností a teď tam řekne tu plejádu těch velvyslanství. Takže ano, jako máš naprostou pravdu, ale já si myslím, že zůstaneme ještě u Petra Macinky, protože ten neposuneme se moc dál od toho hradu, protože to mě zaujalo velice. Jak jsem říkala, že jsem se na to dívala živě, tak Petr Macinka tam řekl, že by vláda neměla stavět svého stranického kandidáta do těch prezidentských voleb a samozřejmě, že řekl taky správně, s tím já souhlasím a říkám to dlouho, od jak živa, teda, že přímá volba byla obrovská chyba, které jsme se dopustili jako zásah do našeho systému parlamentní demokracie, takže on říká, že by to měl být kandidát, který vzejde opravdu z lidí, když už jsme se dopustili toho činu, že jsme to ve sněmovně odhlasovali, tu přímou volbu. No, co ty si o tom myslíš, protože někdo si myslí, že to postrádá logiku, já si to nemyslím.
1: Já nevím, jestli mluvil za vládu. Já mám pocit, jestli nemluvil prostě jenom za motoristy, že motoristi nebudou stavět, protože kdo jiný než vláda, to tady má stavět jako milion chvilek nějakýho, nebo nějaká neziskovka, nebo to...
0: Ne, on samozřejmě mluvil za motoristy, ale já mám pocit, že to vyznělo celkově, jako že je to jeho názor, samozřejmě názor malé koaliční strany, ten samozřejmě může mít, ale o to se nediskutovalo na vládě samozřejmě.
1: No, vzhledem k tomu, že mezi motoristy je ze stran vládní koalice nejvíc těch, kteří volili Petra Pavla, tak mám takové podezření, jako jestli to náhodou není návod, jak toho Petra Pavla tam udržet i na druhý mandát, jo? Protože prostě nezvolit silnou osobnost celou silou prostě té vládní koalice s využitím prostě podpory celé této koalice je naprosto sebevražený, jako odkud by se kdo měl vynořit, jaká osobnost. Hmm. Prostě opravdu tomu moc nerozumím. Tady spíš bych to viděl jako taktiku, že teď o tom nechtějí mluvit, jo? Že to nechají prostě běžet tu prezidentskou kampaň, velmi předčasnou prezidentskou kampaň, která se velmi unaví, velmi vyčerpá, když nebude s nikým srovnávána, jestli si nechávají toho kandidáta prostě až na velmi silné finále, které může být jako brutálně silné a mělo by být, tak tomu bych rozuměl, že teďka ho nechají prostě teda, ať se vypovídá, ať se strapňuje, ať je ho všude plno a až lidi budou mít strach otevřít sardinky, aby tam na ně nekouk prostě Petr Pavel, tak v tom okamžiku tam nasadit nějakého svého kandidáta, to pokládám za jednu z velmi rozumných variant. Jestli to je vítězná varianta, nevím. Ale takhle, kdybychom to takhle pojali, tak pak ano.
0: No, ono je to vůbec na diskuzi o tom, že v podstatě dokud byla ta volba na hradě, volila vlastně poslanecká sněmovna a volil senát, tak tam to jasně jako logiku dávalo, tam ta logika byla jasná a samozřejmě, že pokud chceme udržet naši demokracii, tak demokracie stojí na politických stranách. Jako možná, já si taky myslím, že se to oddaluje, protože není rozumné s tím kandidátem přijít včas a u motoristů ještě vidím další aspekt. Oni se teďka vlastně přidávají v rámci těch senátních voleb, které budou velice důležité k tomu, že budou podporovat kandidáty spolukoaličních stran ve vládě do toho senátu.
1: Jenom mě napadlo, když si spočítáš teď sněmovnu a senát dohromady, tak by vyhrál Petr Pavel.
0: No to určitě, když se podíváš na senát, tak v každém případě. Ano.
1: Takže je potřeba, aby posluchači se zamysleli nad těmi podzimními volbami, protože tam je ano. Šance opravdu s něčím docela výrazně pohnout.
0: Já si dokonce myslím, že teďka, jak to eskaluje, když je okurková sezóna, je léto, takže si myslím, že teďka sledujeme už vlastně tu kampaň, která se týká právě toho senátu a těch komunálních voleb. Takže všechno se vším souvisí, jsme pořád v kampani. Myslíš si, že můžu jít na další téma?
1: Určitě.
0: Tak, máme tady téma Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda se rozhodla po vyhodnocení policie, že přesune ochranou službu policie z Nejvyššího kontrolního úřadu do České národní banky, protože se domnívá, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu žádné nebezpečí hrozí a že prostě já si vůbec nemyslím teda tak, jak je to tady položeno, že by se Nejvyšší kontrolní úřad měl něčeho obávat, takže já to prostě považuji za logické řešení a ne řešení nějak politické. To mě zajímá tvůj názor jako odborníka, já nejsem.
1: Já akorát nevím, ten přesun k té České národní bance. No, teď jsme ve zprávách slyšeli, že někdo z České národní banky zdefraudoval nějaký peníze, ale tomu opravdu prostě žádná ochranka nepomůže. Jo? Čili tomu trošku nerozumím. Rozumím tomu, a to totiž není vůbec věc politická, to je věc v podstatě každoroční analýzy policejní, že vyhodnocují, které objekty jsou ohroženy, na které objekty prostě ty kapacity policejní dát a které by se bez toho obešly. A policie samozřejmě trpí tím, že ty prostředky nejsou neomezené a že by je radši měla prostě na operativu nebo na pořádkovou činnost, než někde, aby stály u nějakých objektů. Co se týče prostě toho, vím, že to NKÚ není poprvé navrhováno, jako že by ztratilo tu policejní ochranu. Podle mě to opravdu v tom není žádná politika, prostě to nejprostší vysvětlení bývá většinou nejblíž pravdě. K tomu si dovolím odskočit. Už jsem říkal, v tom 98. roce jsme byli s Jaroslavem Baštou v Izraeli, já jsem tam pak měli ještě jednání na Shin Bet a oni mi říkali, hele, můžeme se tě na něco zeptat, proč česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze. A byl to rok 98, byla taková napjatá finanční situace. Já jsem se tam teda kroutil a říkám, hele, je to blbý, ale je to kvůli benzínu. No, tak oni jako, jo, dobrý, tak jo, díky. No a za nějaký čas přijel, mi volal kamarád, šéf protiteroristického odboru policie, který přijel z jednání z Izraele a říká, hele, pojď na pivo, musím něco povím. Tak jsme šli na pivo a on říkal, hele, byl jsem tam na Shin Bet a oni říkali, hele, proč ta česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze? A on mi říkal, hele, tak jsem se tam kroutil prostě a jsem říkal, je to fakt blbý, ale je to kvůli benzínu. A oni prej se rozzářili, něco z nich spadlo a prostě říkali, no my jsme se na to ptali pana Schneidera, ale nechtěli jsme tomu věřit, že to je takhle. Takže si to ověřovali. Jak říkám, prostě ty To hospodaření, já se přiznám, někdy ta policie hospodaří, takže my jsme, když jsem dělal v kanceláři policejního náměstka Lenci Jakubíka, tak my jsme tam měli služebního favorita a ten měl letní gumy, jo. Furt je zimě, jo. Takže prostě někdy se tam šetří fakt jako už přes závit, jak se říká, jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že byste debata o tom, které objekty by měly být více a méně, či méně chráněny, by neměla probíhat veřejně, protože to jsou už taktické informace, které se podbíhají, naprosto logicky podbíhají utajení. Takže to, jak to vyhodnocuje policie, to je věc, kterou má diskutovat s poslanci, protože tam jsou od toho příslušné parlamentní výbory. Tam je to prostě v určitém stupni důvěrnosti a tam můžou říct některé věci, které prostě na veřejnost pustit nemůžou. Jo. Takže já si myslím, že by ta debata opravdu se neměla rozehrávat přes média, ale že by se prostě měli pánové, i pan Kala, prostě velice respektovaný muž, že jo, tak by se měli sejít v té sněmovně nebo na policejním prezidiu prostě a měli by si to chlapi vyříkat prostě úplně v klidu. Tohleto si myslím, že není úplně nejvhodnější způsob.
0: Já si taky myslím, že by to měla být ryze odborná debata, ale pan Kala jako se proti tomu ostře ohradil. Já jsem si ještě vzpomněla na pana Voleníka, prvního šefa Nejvyššího kontrolního úřadu, a nepamatuju si vůbec, že by někdy Nejvyšší kontrolní úřad měl jakoukoliv ochranu ze strany policie, ale on Kala argumentuje tím, že v podstatě NKÚ pracuje s utajovými informacemi, že součástí je také parlamentní knihovna a tak dále. A navíc ještě tady je ten nový faktor, že součástí kontroly NKÚ, že by měla tam spadat veřejnoprávní média, a to už teda se mi zdá trošku jako sci-fi, protože když víme, co se děje v našich veřejnoprávních médiích, pamatujeme si spacáky, stávky, jestli nás chce pan Kala upozornit, že hrozí NKÚ nějaké nebezpečí, a to by mě teda opravdu zajímalo. Já se omlouvám, že mám takový ironický úsměv, trošku zajímal tvůj názor na to, jestli to může být i toto, tento důvod, že pan Kala chce, že se to rozšiřuje ty média.
1: Jako myslíš ze strany České televize a rozhlasu, že hrozí nebezpečí?
0: Ano, to se tě ptá právě.
1: Velmi, velmi vtipná douška, ale nemyslím si, že to jde takhle. Jenom ještě k tomu Voleníkovi, oni totiž seděli tenkrát v jiném objektu než teď a neměli tam vlastně tu parlamentní knihovnu a ten archiv, jo, takže proto si myslím, že ta situace je odlišná, ale tam jde asi o to, že prostě nebyl by to první státní úřad, který bude mít nějakou soukromou ochranku, ale tam jde samozřejmě o rozpočet, protože když to chrání policie, tak to nejde z rozpočtu NKÚ, jo. Takže tam je prostě zase to nejjednodušší vysvětlení je pravdě nejpodobnější.
0: Možná si pan prezident NKÚ poslechl některé výstupy stávkujících Moláčku a dalších redaktorů a třeba dostal obavy a teď si budou muset tu ochranku platit sami, ale to už je, to máš pravdu, ano. Já si myslím, že nám utíká čas a vždycky jsme rádi, když dostanou prostor naši diváci k dotazům, tak bych je poprosila, jestli pokud nemáš nic dalšího k tomuto tématu, nechceš ještě něco říct, tak bych nejdřív poprosila naše diváky, zda by mohli posílat do režie a do studia své dotazy, a budu se těšit, když nám představíš knížku.
1: Já si před tou knížkou ještě dovolím trošku zavtipkovat. Byl jsem na akci Svatopluku, kde vystoupil zpěvák Martin Maxa a řekl, že sleduje ten náš pořad a že se mu líbí, když se tam objeví občas něco vtipného. Takže já jsem si připravil jenom takový kratoučkej vtip, aplikaci jednoho starého vtipu, jak jeden nejmenovaný prezident řekl, že si natolik váží své cti a pověsti, že si je nechal pojistit na 10 milionů. A pak dostal dotaz, a co jste udělal s tolika penězi? Doporučím ještě před knížkou jednu akci, a to je příští sobotu 8. srpna v Míšov, v Brdy, a to muzeum od 11 hodin. Andor Šandor tam bude vystupovat nejenom v roli přednášejícího, ale bude tam i bubnovat se svojí skupinou Hard Barok. A bude tam pan prezident Zeman a jestli to dobře dopadne, tak to bude moderovat paní Jana Bobošíková. Takže doporučuji, podívejte se, najděte si stránky Atom muzea a tam jsou všechny podrobnosti. Co se týče doporučené četby, velmi zajímavá knížka. Frederik Baldán napsal knihu, která se jmenuje Ursula Gates, von der Leyenová a síla lobby v Bruselu. A je to opravdu zajímavé, protože on tam rozebírá to podezření z korupce, zneužití moci a ničení dokumentů v souvislosti s tím Pfizer

0: zahájila vyšetřování a té byl přístup k těm zprávám SMS odepřen. A potom v reakci na to komisařka Evropské unie pro transparentnost Věra Jourová uvedla, že vyhledávání textových zpráv mezi von der Leyenovou a Bowlem nepřineslo žádné výsledky. A pak to došlo vlastně k tomu, že se rozhodli požádat von der Leyenovou, aby na otázky odpověděla v soukromí někdy v budoucnu. Takže jedna z největších korupčních afér vůbec v dějinách moderní civilizace skončila tak, že ta podezřelá na to odpoví někdy privátně a až bude mít čas. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý. Já se omlouvám, doporučuji tady knížku, kterou jsem ještě nedočetl, ale jak jsem se do ní začetl, tak jsem si říkal, to o tom se musím zmínit, protože to spoustu lidí určitě zaujme.
1: Takže já ti děkuju a poprosíme do režie o otázky.
0: Tak, nedaleka zdraví do Havlíčkova Brodu. Díky moc. My zase zdravíme z Havlíčkova Brodu. Možná to není jen náhoda, ale Španělsko odmítá požadavky na to, v zápětí čelí obrovské migraci. No, já si myslím, že ta migrace byla ale způsobena rozhodnutím španělských soudů ohledně legalizace migrace. To byl zřejmě spouštěcí moment a pak taky zřejmě to mohla být nejenom to, že oponuje Spojeným státům, ale že si drze dovolili v Americe vyhrát fotbalový šampionát. Ne, to je trošku pokus o vtip. Samozřejmě, že se ty věci nedají úplně vyhodit z kontextu, ale nemyslím si, že by to byl ten spouštěč. Ten si myslím, že byl právě v tom rozhodnutí těch španělských soudů. Pěkný večer. Pana Schneidera je velice dobře slyšet i rozumět, takže jestli mikrofon zapůsobil, pán Bůh zaplať. Děkuju za reakci. K těm mikrofonům jsou oba kvalitní, jsou nevyrovnané úrovně. Paní Dostálová je moc, pan Schneider je málo, asi tak. No ale to je tradičně a to už opravdu nevíme, co s tím dělat, protože já už jsem vystřídal několik mikrofonů a vždycky ta úroveň ode mě jde slabší než od Kateřiny. Mikrofon je super, dobře. Tak jo, jak je to, co máme dál? Katastrofu vidím, že nikdo z vlády nemají kandidáta na prezidenta. Pouze motoristé jednoho, to si dělají srandu. No motoristé teďka řekli, že nebudou stavět a já si myslím, že asi není úplně takticky nejvhodnější říkat o možných kandidátech. Prostě je potřeba taky jako na tom pracovat. Je potřeba asi to nechat uzrát a je potřeba hlavně se na tom v rámci té koalice dohodnout, jo, aby tam pak jako nezačali zase nějaký odštěpenecký typ, protože tady si myslím, že jde poměrně o dost. Ne, že by ta vláda a sněmovna s tím hradem prohrávali, ale opravdu si myslím, že tady maříme energii, maříme čas naprosto čelením naprosto dětinských provokací, jo, dětinským provokacím. Jo, prostě to je něco tak nedůstojného, tak zbytečného. Prostě když budou mít kvalifikovanou oponenturu, jsem s ní, protože kvalitní oponentura může pouze zvyšovat, zkvalitňovat výkon té vlády. Ale tohle to je prostě jenom takový, to jsou počouchlosti. Paní Dostálová by mohla nahradit dědka Pavka. Já nevím, jestli je už dědek, ale rozhodně bys na tom hradě, ano, jako dámě by to určitě slušelo na tom hradě víc, takže to by bylo, akorát co by tomu říkal první muž na hradě, jako ne první dáma.
1: Nestoupíš dvakrát do téže řeky.
0: Ne, ale tvůj muž, co by tomu říkal?
1: No, já si myslím, že to nepřipadá vůbec v úvahu.
0: Není před desátou hodinou. Na Seznamu mluvili o Trojmoří. Jak vidíte vliv na takový pohyb v Evropě a pomohlo by nám to? Trojmoří si myslím, že ta idea je blokovaná Polskem. Tam ten Balt tam prostě není a Poláci si jedou prostě svoji hru, hrajou si svoji

0: svoji ligu, takže tam si myslím, že ne, ale on o tom mluvívá velmi odborně Petr Drulák, poslechněte si ho, tam je právě ta idea toho, těch podunajské spolupráce, jo, těch států kolem Dunaje, čili to je spíš ta střední a jižní Evropa a to si myslím, že je velice realistický, protože brát do úvahy Polsko je taková, řekl bych, ideologie zpozdila o mnoho let. Prostě nevidím to s těmi Poláky a navíc oni ty Poláci ani sami, řekl bych, teď nevědějí sami, co tam bude. Italské ministerstvo vnitra nařídilo uzavření námořních a vzdušných hranic se Španělskem. No, takže by Itálie sousedila se Španělskem, to je teda pro mě novum. Jo, takže asi ne, ale nevím.
1: Má na mysli možná, že italský minister zahraničních věcí vyzval, že by měly být uzavřeny hranice Schengenu se Španělskem.
0: Vůči Španělsku.
1: Ano, vůči Španělsku a přidala se k tomu premiérka Meloni.
0: Jo, takhle. No to znamená, že by to vlastně odnes, že by to chránilo Francii a Portugalsko, jo? Že by to zůstalo ve Španělsku. Mm-hmm. No, jako určitě se tomu nedivím, ale na druhou stranu tam bylo zajímavé, že v těch zprávách mluvili s nějakýma Maročanama, který se vraceli, že prostě asi polovina z těch Maročanů se vracela a že to brali prostě jako takový určitý happening. Takže kdo ví, jestli tam nebylo nějaké to ponoukání, jak bylo naznačeno v tom jednom z předchozích dotazů, jestli to nebylo prostě vyprovokovaný ještě kromě toho výroku španělského soudu ještě něčím větším, protože ten jeden Maročan tam říká, no já vlastně ani nevím, proč jsem šel, jo, tak jako jsem šli všichni, tak jsem sem šel taky, takže ta situace je zvláštní a rozhodně není jednoduchá. Myslí to Bibi Netanyahu s Izraelem dobře, nebo je to vlk, který Izraeli ubližuje? Co myslíte vy? No já si myslím, že on myslí především na sebe a na to, aby se ten jeho soudní proces neprobíhal a právě dělá všechno pro to, aby se ty věci nevyšetřovaly, aby se nevyšetřoval ten 7. říjen a tak dál. Nejsem sám, který si myslí, že prostě Bibi toho udělal asi hodně pro Izrael, asi opravdu i dobrý věci, ale v současné chvíli si myslím, že jeho činnost izraelské bezpečnosti neprospívá. Prezident versus vláda, zoufalá opozice, bezprecedentní rozdělování společnosti a stupňování nenávisti. Nezačínají takhle občanské války? Určitě začínají, ale je to zesilováno médií. Ono ta situace, kdy společnost je rozdělená, není vůbec v ničem nová. Tady je akorát vidět, jak ta mediální mafie, mediálně průmyslový komplex, prostě, který těží z čehokoliv, prostě jenom aby mohl prodávat tu reklamu, aby byl sledovaný a tak dál, tak dělají prostě všechno pro to, aby udrželi určitou sledovanost a sami si vymýšlejí a sami to hrotějí. Takže je potřeba asi uvědomit si to, že když čtu noviny, tak pouze čtu noviny. Když koukám na televizi, tak jenom koukám na televizi, ale k té skutečnosti to někdy může mít hodně daleko a často to má hodně daleko. Řekl bych, že ve skutečnosti to není tak vyhrocený, jak se to mediálně podává. Z Ceuty do Maroka se vrátilo více než 48 tisíc nelegálních migrantů. No, říká to španělská televize. No, možná, že si Španělé zase trošku fandějí. To asi ten určitý skepticismus v té otázce je asi na místě, ale ten fakt, že se vrátili ty nějaká část migrantů, je pravda, což je zase do určitý míry neobvyklý a zase by to svědčilo o tom, že to byl prostě takovej nějaká hysterie, něco, nějaká vyprovokovaná vlna lidí, kteří to příliš nerozmýšleli, takže Bůh ví, kdo ví, jestli tam někdo třeba nerozdává nějaký peníze, jo? To se jako těžko, dovíme se to asi v nejbližších dnech. Tak máme tam ještě něco? A kdybychom, dost nereálná situace, zeptám se, chtěli vystoupit z EU, napadli by nás EU třeba i silově? No, ono by to nebylo třeba ozbrojeně, ale ta síla vyvinutá proti nám by byla dost brutální. Ono asi bude opravdu lepší počkat, až tak nějak odpadne, začnou odpadávat ty jednotlivý státy z té EU jako schnilý hrušky, prostě, takže my budeme tou jednou schnilou hruškou. Ale jak je vidět, prostě proti těm státům, který se rozhodnou vystoupit z EU, ta EU se dokáže jako velice vztekle sjednotit. Jak to v úterý Macinka vysvětloval, tak čekají na opozičního kandidáta k Pavkovi z řad lidů, kterého pak jako vláda podpoří, ale co když žádný nebude, nad tím nikdo nepřemýšlí, no, tak oni můžou čekat a nemusí se dočkat. Já si myslím, že právě rolí politiků hledat, a rozhodně souhlasím, nemusí to být mezi politiky, dokonce bych doporučoval se zamyslet nad tím, aby to nebylo mezi politiky, a na druhou stranu, aby ten člověk byl volitelný. Musíme se zamyslet nad tím, díky čemu ten Petr Pavel vyhrál. A nebylo to díky, nebo kvůli intelektu, nebylo to kvůli ničemu, byl to kvůli vizáži. Ten člověk byl, lidé se rozhodovali hodně jako vizuálně. Takže ten člověk, který by měl šanci ho porazit, musí být srovnatelný, jak si jste nějaký vizážista to musí prostě posoudit, aby měl určitou šanci, aby neměl okamžitě prostě jako handicap. A musí ho samozřejmě, a to si myslím, že není problém, ho převýšit morálně a intelektuálně, to není problém, jo. Ale bohužel prostě je to smutný, ale prostě to je realita. Mnoho lidí rozhoduje prostě, že má krásně zastřížený fúziska, jo. Takže prostě, a když tak vypadá, oni, ti lidi nemají čas to analyzovat, nemají čas to sledovat. Dobrý večer, ohledně kandidáta na prezidenta, co takhle Filip Turek, stejně nemáme nikoho a Turek by mohl aspoň pořádně nazvihnout mandle lepšovníku. Možná by Turek překvapil. No, Filip Turek určitě jako vizuálně ano, myslím si, že by jako mohl mít vrch nad tím Pavlem, jo, protože on se prostě umí na rozdíl od toho prezidenta, který z té motorky padá, myslím si, že Filip Turek závodil a docela úspěšně, jo, takže možná by to bylo, ale on je takovej hromosvod, takový na ty průšvihy. Takže
1: on sám ale řekl, že v žádném případě, pokud no. Vím správně.
0: Soňa Peková kandiduje do Senátu. Podpoříte ji, já nevím kde, samozřejmě takhle.
1: Nakladně.
0: Nakladně a nevím proti komu. Kdo bude mít jako proti kandidáty, ale rozhodně to je jako strašně zajímavý. Je to dobře, prostě, že takovýhle lidi jdou politiky. Nemusíme s ní určitě ve všem souhlasit, ale bylo by to zase závan čerstvého větru. V sobotu do Atomuzeum jedeme, již se těším. Je potřeba si zabukovat stupenky? No to nevím, já myslím, že tam ten plac je velký. Je dobře tam přijet včas a je samozřejmě možný tam přijet i v jiné dny, protože a udělat si čas v klidu si prohlédnout tu expozici, kterou tam Václav Vítovec buduje. Je to neuvěřitelně potřebný v této době, kdy spousta lehkoživků mluví o atomové válce prostě a nevědějí, o čem mluvějí. Vašek Vítovec tam má úžasnou výstavu a myslím si, že někdy je potřeba říct takové věci, takové sny, aby se zhmotnily, tak je potřeba je vyslovit. Jestli někdo by měl kandidovat na Nobelovu cenu míru, tak si myslím, že tohle to je práce úžasná. Nakonec, když tam půjdete, uvidíte tam podpisy nejenom minulých a dokonce i současného prezidenta, i když to bylo z doby, kdy nebyl prezidentem, spousty vojáků, ale ze zahraničí, jezdí tam z Ameriky se dívat z univerzit. Celosvětově to je naprosto unikátní a hlavně to vyznění Václav dělal v té jaderné energetice. Takže to, je to chvála atomu, ale jeho mírového využití. Takže asi takhle.
1: Vidím, že nám vypršel čas, ale já jsem hrozně ráda, že se dostalo na pozvánku, je léto, už lidi mají to volený volno čas, takže děkuju moc za to, že jsme se vlezli s pozvánkou a že jsme odpověděli na dotazy.
0: Já taky
1: ti děkuji, Honzo.
0: Taky děkuji.
1: Přeji krásné léto tobě a všem divákům.
0: Určitě neuvařte se a přečkejte to. Je potřeba skutečně neustále doplňovat nápoje.
1: Dobrou,
0: naschled.

Příběh ze španělské Seuty opět malinko poodhrnul opon divadla, které hraje svůj part 24 hodin denně, 365 dní v roce, již po mnoho let neúnavně dál a dál. O migrantské invazi se přesto, nebo právě proto, už v korporátních médiích téměř nezmiňují. Recenze tohoto děsivého kusu se v nich omezují na útoky proti těm, kteří v hledišti pískají a volají zastavte to. Tomio Okamura a vedle něj i celá SPD si už několik let užívají skandalizaci a trestní stíhání za plakát, který varoval před důsledky tohoto maratonského kusu u nás, pokud svým nezájmem připustíme, abychom byli transportováni z hlediště přímo do arény, kde se ta zabijácká opera odehrává. Chirurgové z dovozu sice denně v západních arénách vraždí, znásilňují, kradou a opevňují se v celých městských čtvrtích proměněných v přistěhovalecké zóny, do nichž už nesmí vstoupit ani policie, ale připomenout to před volbami docela podeřeným plakátem vydávají represivní složky fialového státu za trestný čin. A podle zatím nepravomocného výroku jednoho soudu to tak vidí i jistá část politické justice, jak jinak. Pokud se ve veřejném prostoru, případně i v korporátu vedeném Českou televizí a rozhlasem, objeví někdo, kdo si v souvislosti s touto politickou kauzou vůbec dovolí nadhodit řeč o totální ztrátě svobody slova, musí se nejprve zaklínat. Ten plakát je samozřejmě odporný, jsem z něho znechucen a tak dále a tak dále. Teprve poté, někdy až den poté, smí přidat nějaké to ale o svobodné soutěži politických stran a jejich právu na způsob a metody komunikace, jaké si zvolí, s drzým argumentem, že jediným soudcem má být přece volič, který to odmítne nebo se s tím ztotožní hlasovacím lístkem. Tím bylo názorové pluralitě učiněno zadost a odvážný naiva je v zápětí zasypán přizvanými nositeli těch správných fašonských výkladů o tom, že svoboda je sice v naší svobodné liberálně demokratické společnosti principem zcela základním, ale má hranice. Prostě nesmí zpochybňovat totalitu vydávanou za demokracii. Někde v této orwellovské bažině ta takzvaná diskuse obvykle uvízne a utopí se. A hle, už vůbec nejde o to, co onen odporný plakát sděloval a vyjadřoval. Ale pluralitně žvaníme o tom, jestli smí nebo nesmí vůbec existovat. Nikoli problém na nějž upozorňuje, ale jeho znázornění. V některých případech je tomu zase ovšem naopak. Pokud jde o soudruha na správné straně barikády obrany tyranie, zobrazení je vedlejší. Jde výhradně o obsah propagandistické teze. Třeba když Vít Rakušan nechá za státní peníze zhotovit a spustit z oken svého ministerstva útlaku obří billboard, na němž je prezident největší země světa a největší jaderné mocnosti, minimálně evropského kontinentu, zapnutý pokrk do pytle na mrtvoli, je vše v pořádku. Haha, haha, to se mu to povedlo. Nejde o to, zda v někom vyvolává znechucení to rozpustilé explicitní zobrazení mrtvého člověka, zjevně vykuchaného nějakým chirurgem se žluto-modrým nožem. Pluralitně diskutujeme výhradně o té vtipné myšlence. Pluralitně znamená, že nikde nesmí zaznít, že smrt státníka, který řídí operaci na záchranu milionů lidí vystavených genocidě nacistického režimu, který se dostal k moci krvavým státním převratem, při němž odstranil demokraticky zvoleného prezidenta. Říct něco takového by se totiž mohlo rovnat trestnému činu. Schvalování genocidy. Že to nedává smysl? Jak pak ne?
Vždyť ten žlutomodrý demokratický nacistický režim, který ani neskrývá formální znaky příslušnosti k dědictví po Adolfu Hitlerovi, je přece vystaven agresi. V jejímž důsledku hrozí jeho likvidace, v pravdě genocida nacismu 21. století. Pokud se tezí o údajné agresi Ruska vůči báječným banderovcům nezaklíná případný mluvčí hned v první větě, nesmí být připuštěn do veřejného prostoru, v němž je samozřejmě svoboda slova pro němé zaručena. Tak funguje vít rozparovač cizích státníků a jeho liberálně demokratická parta. Byl to on, kdo sem zavlekl trojského koně takzvaného migračního paktu Bruselu. A byl to Jiří Pospíšil z TOP 09, člen jeho pětihlavé vládní party v okruhu Dozimetru na pražském magistrátu, kdo podal na Okamuru trestní oznámení za onoho chirurga z dovozu. A právě se obojí naplňuje. Španělský premiér, socialista Pedro Sánchez, otevřel cestu přes Ceutu migrantům z Afriky hranice. Tím ji ovšem otevřel v celé bruselské unii, neptajíš před časem, hranice jednotlivých států přece zrušila. Nemluví se o tom, že jde o absolutní útok proti suverenitě členských států. Řeč se vede výhradně o tom, jak je skvělé nemuset ukazovat na hranicích pas, ale jen volně projet či projít. Kdo se v první větě nezaklíná touto spektakulární výhodou, nemá právo ve veřejném prostoru mluvit o rizicích v úvozovkách, abych tak řekl, této pokrokové metody integračního procesu. Vždyť to by zpochybňoval už samotný princip EU, která přece vznikla proto, aby z kontinentu už nikdy nemohla vzejít válka. Jako když chtěl Hitler útokem na sovětské Rusko zajistit Germánům nový životní prostor, téměř nekonečné suroviny a otrockou pracovní sílu slovanských podlidí. Rozdíl proti dnešku je přece v tom, že tento záměr má dnes celá Evropská unie 27 Německem demokraticky okupovaných států. A to je jiná. V takovém případě ani ten kyjevský nacismus není starodávný, ale veskrze moderní a konstruktivní. Nemluvě o tom, že už nyní hrne Zelenský do Evropy otrockou pracovní sílu těch Slovanů, které nepotřebuje na zkušebním poligonu bojiště západu proti Rusku. A tak se migrantské invazi otevírají brány jak na jihu, tak na východě. Sánchez nejenže otevřel Ceutu, ale asi milionu dosud příchozích ilegálů pobyt legalizuje a brzy jim dá volební právo, čímž si zajistí další setrvání v úřadě, odkud by ho jinak ti spitomělí nemoderní Španělé by poklonkovali. V Německu zase brzy zakážou protimigrantskou alternativu pro Německo a doufejme, že pošlou do díry i její šéfku Alici Weidelovou. Hrozí totiž, že se její strana brzy stane bezkonkurenčně atraktivní pro původní Němce. Nemluvě o Francii a vůdkyni protiimigrační, ku podivu dnes opět nejpopulárnější strany, která už flastr dostala. A kdo ví, jestli se vůbec bude smět blížících se prezidentských voleb zúčastnit. U nás zatím hlavní postavu protiimigrační strany ještě odsoudit nestihli, ale má to hodně nakloněné. A to bez ohledu na to, že voličské hlasy vynesli jeho SPD až do vlády, respektive právě proto. Ale třeba to nebude tak horké. Vždyť i současný premiér, šéf dlouhodobě vůbec nejpopulárnějšího hnutí, je proti přílivu imigrantů. Tedy jen těch z Afriky, o nich se zmiňuje Okamurův plakát. Proti těm z východu Andrej Babiš naopak nic nemá. Ba přímo po nich volá. Prý je potřebujeme jako levnou pracovní sílu do soukromých firm i těch jeho. Už jich tu bude brzy na 10% z celkového počtu Čechů, Moravanů a Slezanů. A tím se z nich stane
právoplatná menšina. Bez pochyby si rychle řekne o stejná práva jako ta africká ve Španělsku. Ale nevadí, tihle přece nejsou z Afriky. A chirurgické výkony v ulicích zatím provádějí umírněně, očekávajíce příval hlavních primářů a operatérů z fronty, až kyjevská junta kapituluje. Kdy? Coming soon, už brzy, jak stojí v reklamách na otřesná hollywoodská představení typu Nolanovy Odyssey, na níž dobrovolně lidé stojí před kyny fronty. Asi, že se chtějí podívat, jak už jsou tam všichni pěkně promíchaní, jak to má být a jak je ta jejich civilizace odporná a znechucující. Ostatně z Řeků přece ti černoši už také brzy budou. A tak se v krásném horkém létě mísí původní příslušníci unijních národních států při cestách za dovolenou na neexistujících hranicích s hordami invazních jednotek. Zatím jen na jihu. Ti, co jsou uvnitř, se ve svých vozech řítí na jih, ti druzí na sever. Z východu je to zatím jednosměrka, ale brzy, no, coming soon. Představení prostě nabírá na obrátkách. Wir schaffen das, zvládneme to, mekla před pár lety jedna německá babizna, když otevírala trojskému koni ve střední Evropě brány, jakoby v předtuše velkopředstavení Odysseji. Její následovník Sanchez je teď koníkovi otevírá rovnou pro celý kontinent. Už asi stihl ten Nolanův hrozný film vidět, ale je to soutěž, jak má být. Kyjevský následník ještě většího režiséra, toho s tím malým směšným knírkem, se totiž pokusí nahradit Odysseu novou verzí staršího velkofilmu Den poté. Bude to napínavé. Mají sice jiné vzory, ale cestu a cíl stejné. To by bylo, aby to alespoň jednomu z nich nevyšlo. Sie schaffen das.

0: Dobrý den, dámy a pánové, přeji vám vše dobré a vítám vás u Modrého Jelena. Dnes jsem pro vás připravil společný rozhovor s českým a slovenským hostem, kteří mají za sebou mimořádné zkušenosti s fungováním státu. Doktor Štefan Harabin působil jako místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Slovenské republiky. Dvakrát stál v čele Nejvyššího soudu Slovenské republiky a kandidoval na prezidenta Slovenské republiky. Doktor Stanislav Novotný je bývalý policejní prezident České republiky, právník a publicista. Oba mají za sebou desítky let zkušeností s fungováním státních institucí. Poslední týdny přinesly summit NATO, debaty o výdajích na obranu i řady ostrých veřejných sporů. Když se na všechny tyto události podíváme v širších souvislostech, kam podle nich dnes směřují Česká republika a Slovensko? Dobrý den, pane Harabine.
1: Dobrý den, pozdravujem vás, všetkých vašich divákov aj poslucháčov vašho kanála, aj pana kolegu, s ktorým práve si spomínam, sme boli pred 7-8 rokmi v Prahe.
0: A vítam samozrejme pana Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta České republiky, právníka a publicistu. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání Petru Bohužovi a samozrejme veľmi som rád, že opäť po tolika letech môžeme navázať na komunikaci se Štefanem Harabinem.
0: Já bych dnes s vámi nechtěl rozebírat nějaké konkrétní výroky jednotlivých politiků, tak jak se to děje běžně. Mě by mnohem více zajímalo, co nám všechny ty události, které prožíváme v těch posledních obdobích, říkají o budoucnosti České republiky a Slovenské republiky. Já jako první téma bych chtěl otevřít summit NATO.
2: Ta Česká republika je naprosto v lokajském postavení, nebudu mluvit za Slovensko, to si myslím, že pan Harabin řekne za sebe sám, ale my jsme prostě v postavení, kdy sloužíme jenom cizím zájmům. Konec konců nastoupila nová koalice, mnoho jsme si o toho slibovali, ale paragraf 318a zůstal v arzenálu, to znamená, že kdokoliv, kdo nějakým způsobem, kdy se rozhodne státní zástupce a soudce, kdo nějakým způsobem bude nahrávat takzvanému agresorovi, tak je naprosto prostě gumový paragraf, tak může být zatčen, zavřen a až zčerná. Ne, to je nehoda, protože samozřejmě ten paragraf 318a v podstatě naplňují všichni, kdo se účastní té válečné štvanice. A ta válečná štvanice samozřejmě vyvrcholila na tom summitu NATO, kdy my jsme tam v podstatě jako outsideri, ale zaplať pánu, že jsme aspoň nebyli ti, kteří naplňujeme zcela vrcholně ty normy toho utrácení peněz na naprosto zbytečné krveprolití a zabíjení Slovanů navzájem. Ale nicméně jsme tam byli zase jenom jako ti, kteří přizvukují, možná, že bychom měli všechny poslat do háje. Nicméně to, co k tomu předcházelo ještě, to znamená rozhodnutí ústavního soudu, kdy dva lidé, kteří samozřejmě jsou známí napříč všemi režimy, jak se chovali pan Baxa, předseda, a pan Šámal, který v podstatě napsal to rozhodnutí, to opatření, které jaksi mělo donutit vládu. To bylo tak nesmírně trapné, že ta vláda měla odmítnout i ten ústavní soud už dnes, protože ústavní soud nemůže aktivisticky řídit politiku exekutivní. Kam jsme se to až dostali? Já vím, že je zde pan Harabin soudce, ale já věřím, že rozumí tomu, co říkám, protože krize americké justice se přenáší k nám. Americká justice rozhoduje politicky, to znamená, že rozhoduje o tom, kdo smí a nesmí a jak smí vládnout, a u nás je to se vším všady takto naplňováno. Všechno v zájmu vojenského průmyslového komplexu, všechno v zájmu zbrojení. Celý ten summit nedělal nic jiného, než prostě podporoval všechny ty zbrojní chůdky, všechny ty vratky peněz, které budou živit všechny ty zločince, kteří dnes stojí čelem států Evropské unie, tak bude živit prostě to, že se bude zbrojit a bude se vraždit.
0: A není to tak, jako že to není otázka jenom toho posledního vývoje, ale vlastně celých více než 30 let jako od změny režimu v tom roce 89, že vlastně bylo dáno, že budeme v jakémsi submisivním vztahu se Západem, že nebudeme úplně rovnocenní partneři.
2: No samozřejmě ten stát nám byl odcizen, ukraden se vším všady po dohodě Východu a Západu.
0: Co, pane Harabine, říkáte na ty události na summit NATO. Naznačuje to nějakou hlubší změnu, nebo pojedeme dál setrvačně v tom, co vidíme před sebou?
1: Tak správně jste začali aj v tom smere, že treba sa odvíjať od udalosti po roku 89, kedy bolo jasne na samite medzi, myslím, ešte prezidentmi Gorbačovom a americkým, že NATO skončí, pokiaľ končí Varšavská zmluva. No, nakoniec sa to vyvíjalo takým smerom, ako sa vyvíjalo, čiže išlo o kardinálny podvod vo vzťahu k, dá sa povedať už potom aj Ruskej federácii, a jednoducho nadobúda to jasné kontúry nasmerovania zostatkového kolektívneho západu anglosaského, kde sme vťahnutí aj my v tomto priestore proti Ruskej federácii. Kolega Novotný dobre povedal, že ide o stretnutie vojnových štváčov za účelom podpory banderovského režimu, ktorého prvky ukronacistické, hitlerovské a banderovské sú sprítomnené všade. Posledne už sa to premietlo aj do roviny znovu pochovávania Melníka, vytvorenia panteónu všetkých banderovských pohlávarov, a za tým účelom sa stretáva v Ankare najvyššia natovská verchuška podporovať ukronacistický režim proti komu? Proti Ruskej federácii. Čiže o čo ide? Ide to zoskupenie nového štvrtého rejchu. To treba otvorene hovoriť. Oni hovoria o veľkých sumách peňazí. Posledne, keď len zoberieme do úvahy obsah rozhovoru Margarity Simonian s nejakým švajčiarským novinárom, Západ sa ani už jednoducho nebráni tomu, ani vyčítkam zo strany Ruskej federácie, že v masívnom rozsahu podporu všetkými zbrojárskymi, vojenskými dodávkami a peniazmi banderovský režim. Čiže v podstate sa stávame účastníkmi konfliktu už teraz v tejto podobe, a reakcia Ruskej federácie, keď ju zoberieme posledne ústami ministra zahraničia Lavrova, je úplne jasná. Kedy hovorí, že Západu sa nedá veriť a že budeme už postupovať inač. Ja si myslím, že nedošlo v Ankare k nejakej jednote a skôr bola tam demonstrovaná nezhoda v tom smere, že čas štátov, myslím si, že aj Slovensko, Česko sme v tej polohe, že by sme sa nemali zúčastňovať novej finančnej podpory, ale či to tak skutočne bude, to je ťažko vysvetliť, pretože ja už som viackrát zaregistroval, že aj vaši ústavní činitelia, aj naši ústavní činitelia jedno hovoria pred kamerami, pred svojou voličskou základňou, a druhé sa realizuje a podpisuje v zákulisí, čo nemôže byť akože na povrch. Na druhej strane som tam registroval aj určitú nejednotu medzi USA a tými európskymi jastrabmi Nemecko, Francúzsko a Británia, keď Trump jasne povedal, že on prišiel na summit iba preto, lebo summit sa uskutočňuje alebo realizuje v Ankare, kde šéfom štátu je jeho osobný priateľ, a zároveň demonstroval zrušenie sankcií vo vzťahu k Turecku za nákup S-400. S tým, že tie by sa mohli predať do nejakej arabskej krajiny. Čo ma veľmi zaujalo z pohľadu toho, čo to vlastne znamená. Pretože keď S-400 má Turecko od Ruska, tak tam je klauzula, že bez súhlasu predávajúcej strany S-400 nemôžu ísť nikde. A Turecko zrejme nechce ísť do konfliktu s Ruskou federáciou. Teda či tu zo strany Trumpa nejde o nejakú snahu nadviazať nový kanál spojenia s Ruskou federáciou, ktorý kanál sa ako otupil alebo znevieryhodnil z americkej strany, ktorý bol nadviazaný na Aliaške. A či teda Trump s vzhľadom na problémy, ktoré má v Hormuzskom prelive, nepotrebuje posilniť pozície. To, že dochádza k rozkolu s európskymi členmi NATO, je takmer jasné, aspoň je to tak demonstrované, keď Trump povedal, ako vy keď chcete vojnu s Ruskom, tak pokračuje vojne my, ako že do toho veľmi nepôjdeme, ale zbranie vám budeme predávať. No tak sa opakuje aj prvá, aj druhá svetová vojna, že Američania podporujú vo vojnovom konflikte aj jedného a druhého a vo vyššej intenzite, vyššej miere toho, kto prehráva.
0: Myslíte, pane Novotný, tak jak mluví o té provázanosti třeba Turecka s Ruskem, pan Harabin, že to předznamenává i nějaké jako zásadnější změny pro to, jaká bude budoucnost NATO nebo Evropské unie?
2: Ano, já si myslím, že opravdu to NATO se rozkládá v podstatě a NATO může existovat jenom tak, že budou dominovat Spojené státy, ale veškeré náklady bude nést Evropa. Tak myslím, že je celá ta věc vymyšlená. To, co se dělo kolem toho Turecka, kolem těch S-400, já jsem to zaznamenal také, tak mi to přišlo docela úsměvné. Samozřejmě za každou cenu prodat F-35, což je velmi drahý šrot, který už dnes nikdo nepotřebuje a ty Američané potřebují za každou cenu dělat kšeft. Je to, myslím, tlak ekonomický. Američané prostě potřebují nějakým způsobem srovnat svůj deficit zahraničního obchodu. To je celé a potřebují prodat cokoliv, ale oni cokoliv už dohromady nemají. Oni mají jenom teda nějakou ještě energetiku, jakousi svojí a tu ještě musí doplňovat z nejrůznějších zdrojů z celého světa a pak mají zbraně. Nic jiného dohromady nemají. Made in America už toho moc není. Takže já si myslím, že je tu tlak na to, aby se ať to stojí, co to stojí, ať to dává smysl jakýkoliv, musí se ať už skrze agentury nebo skrze jakékoliv jiné vydírání, musí se prodat to, co v té Americe je a to je zejména tedy ten zbrojní materiál, což samozřejmě se děje v celé Evropě, to vidíme, jak podepisují nesmyslné kontrakty na nějaké F-35 a nejde o to, jestli je vůbec dostaneme, ale hlavně by se platilo a pak je možná ani nedostaneme, ale je to stejně jedno, protože by byly ovládány z zahraničí. Takže je vidět, že jde hlavně o problém s dolarem. Dolar je v takové krizi, že když už to nebyl schopen vyřešit Fed před několika lety, zdá se, že byly nasazeny potom politické páky. To znamená, že Trump přišel s tím, že ten jediný nástroj, který měl, byla ta cla a začal nějakým způsobem hartusit na té veřejné scéně mezinárodní, protože nikdo se nechtěl moc v tom Fedu pohnout, aby tedy začal dedolarizovat, protože jiná možnost není. Amerika je v hluboké krizi. No a zpátky k tomu, co říkal pan Štefan Harabin, co se týká Ruska, pro boha, ten soustavní útok, to je útok lidí, kteří představují dnes evropskou politiku, jsou všichni vlastně pod tou egidou deep stateu takzvaného, kde kam můžeme zahrnout všechno možné, samozřejmě na prvém místě třeba tajné služby, ale pak tu jsou různé akademická sféra, média a tak dále. To všechno je v podstatě deep state dnes a musíme si uvědomit, myslím, že to vyjádření je docela přesné, to označení toho instrumentu, který používají bankéři, oligarchové západního světa, kteří tímto způsobem tlačí na to, protože vytunulovali ten svůj finanční svět, tlačí na to, aby se tedy nějakým způsobem buď ten svět zotavil, nebo aby se zhroutilo všechno ostatní a tím pádem se mohl mohli smazat jejich dluhy, tak na tom přece stojí dnes ten náš slavný euroamerický svět. My jsme jenom hloupí v tom, že nejsme schopni vyslat alespoň trošku nějaký pozitivní signál, že v tom nechceme jet, a alespoň trošku teda, jak si, ano, se zazdálo něco v té Ankaře, že nechceme platit tolik, jako jsme platili a jako platíme díky tomu, co se tady odehrálo po listopadu 89, ale nicméně my nemáme v podstatě dnes jiného spojence než ty, kteří vyrovnávají tu světovou nerovnováhu vlastně, kdy dominátor sedí za oceánem, ale zároveň už nestíhá vůbec nic, vyrábí Čína, to je lokomotiva tohoto světa. Tady nějaké diskuze o tom, že je na prvním, druhém místě, jsou úplně nesmyslné, je to na prvním místě Čína, bez jakékoliv diskuze. No a pak je tady Rusko, které je nám alespoň nějak kulturně blízké, a my si to Rusko jak si necháváme vzít, místo abychom s ním alespoň nějak korektně jednali. Ta válka na Ukrajině prostě jednoduše není naše, je to válka zločinců, kteří potřebují zlikvidovat slovanstvo, je to válka lidí, kteří potřebují nějakým způsobem, něčím hamatatelným, podpořit ten svůj nafouknutý dolar, že jo, to znamená jakékoliv suroviny, na co se dá sáhnout, to je třeba prostě ukrást, vykrást, což čeho jsme byli svědky v uplynulých letech v Severní Africe, na Blízkém východě, na Středním východě, všude jsme byli svědky jenom jako obrovských loupeživých výprav, jenom proto, aby se podepřel celý ten podvod, který se dnes jmenuje Amerika. Tak to dneska stojí. A teď jsme toho v poslední době byli svědky a konec konců každý den budeme sklízet teď jaksi to svoje mlčení, nějaký trest za to, že jsme dovolili, aby se stalo to, co se stalo, útok na Irán, samozřejmě ve jménu jakéhosi velkého Izraele, to je prostě něco naprosto nehorázného. A hormuzský průliv, kde nám naposled oznámil pan Trump, že on bude vybírat peníze, takže jako samozřejmě vždycky účetní z Ameriky prostě na prvním místě, že jo, jako America first, jako já už toho mám dost, jako když tady někdo pojmenoval Česká republika na prvním místě, co si měl by si vzpomenout, že to bylo kdysi tak, že toto hnutí v roce 40 znamenalo raději s Hitlerem než s Židy. Já bych to rád připomněl, to bylo to hnutí ve Spojených státech, nejsem rád, když někdo něco takového opakuje i v České republice.
3: Jsme jakoby rozděleni na takové ty dva pomyslné tábory proti sobě. Myslíte si, že se dá s tím něco dělat, jak teda v České republice i na Slovensku, aby si lidé mezi sebou porozuměli? Je tady něco nebo někdo, kdo nás takhle i záměrně rozděluje?
2: No rozhodně, já kvůli tomu budu teď publikovat nějaký takový textík, kde jak vznikla ta umělá rusofobie, která se zde pěstovala. Měl jsem tu čest teď být tedy začátkem června, jsem se stal součástí kulturního fora, Pskovského kulturního fora pro napravování křivd, které se týkají přepisování historie a likvidace ruské kultury, na tom stajím se to jmenovalo, a byl jsem nadšen z toho, že se tam dostavilo hodně Britů, například skvělý Richard Sapa, Christopher Reed, Jakob Rapkin třeba z Montrealu, Renfrew, Mercuris, to jsou všechno obrovská jména, která dnes v různých podcastech pro miliony lidí zjevuje tu pravdu vlastně o tom, jakým způsobem se rusofo to znamená ta nenávist vůči Rusům, vůči Východu, jakým způsobem se uměle vytváří. Byl jsem nadšen, protože je to jedno z nejvýznamnějších fór vůbec jako v Rusku, které na tom kulturním a historizujícím poli funguje, a bylo to pro mě prostě velmi, velmi příjemné, když jsem viděl, jaký lidé tam vystoupili, když tam vystoupili umělci skočtí, italští, čínští, indové, a všichni nějakým způsobem se hlásili k tomu, že prostě si to nesmíme nechat líbit, ale byly to opravdu osobnosti. Pro mě je velmi příjemné také to, že i z té Británie, to jsou všechno lidi z vyhlasných univerzit, jsou to lidé, kteří tam nejsou stíháni kvůli paragrafu 318a, mohou nějakým způsobem fungovat, ale my jsme v tomhle tom ještě horší. My vždycky přeplňujeme, my jdeme ještě dál, my prostě budeme jako sami sebe tady zavírat za to, co, že se snažíme napravit vztahy, které samozřejmě naprosto přirozeně se měly kultivovat, protože jaká kolektivní vina, to je pro mě ten nejzásadnější problém. Od roku 45 jsme si říkali, že už se nesmí nikdy nic takového opakovat, že žádná kolektivní vina nějakého národa, že to nesmí být něco, za co by byl někdo lynčován, a my jsme se k tomu snížili, že někdo, kdo je Rus, tak je prostě prašivý, nebo je to rovnou zločinec a musíme se k tomu němu takto chovat. To je přece něco, co můžeme odstraňovat sami, a říkám na tom poli kulturním a říká se tomu národní diplomacie. Já jsem se pokusil na to pole vstoupit, nebo lidová diplomacie, bez ohledu na to, že nemám žádný mandát od nějakých vládních kašparů, a myslím si, že to je to, co musíme dělat.
3: Jsme schopni jako společnost se dát nějak dohromady, když každý si vedeme svou, ať už, a netýká se to jenom Ruska, jako je to mnoho témat. Jde mě o to, jestli to rozdělení naše, jestli vidíte nějaké cesty pro to, abychom začali spolu o všem možném, co potřebujeme, diskutovat.
1: Treba povedať na samom začátku, že čo najviac vadí anglosasom. Najviac im vadí, keď Slovania spolupracujú. A keď mali dobré, korektné vzťahy, to už je jedno, na akých úrovniach, za akých režimu. Veď si zoberme len udalosti pred druhou svetovou vojnou. Kto podrazil Československo? Kto? Francúzi s Britmi. Hodili Československo Hitlerovi ako psovi kosť. Ešte vtedy Stalin povedal, hej, že Francúzi odstúpili od zmluvy, ale my vám aj tak poskytneme pomoc voči Nemecku a obrane západných hraníc, teda Sudet. A dokonca urobil aj veľké manévre na východe s tým, že nestarajte sa, my už si nájdeme priestor, ako realizovať pomoc. Bez Rumunska alebo Polska otvorenia vzdušného priestoru. Čo sa stalo, vieme. Hej. Po druhej svetovej vojne je tu inštalovaný nejaký medzinárodnoprávny systém a uznávanie výsledkov druhej svetovej vojny, hej, na podklade ktorého systému vznikla aj OSN, Bezpečnostná rada, ale na podklade ktorého, hej, boli aj prijaté Benešové dekrety, ktoré odrážajú výsledky druhej svetovej vojne v právnom priestore Československa, vrata nie aj hranic Československa. Ja napríklad vo vzťahu k Českej republike teraz. Francúzi, Británia garantujú západné hranice české? Nie, po druhej svetovej vojne. Jedine Sovietský zväz garantoval a garantuje doteraz prostredníctvom právneho nástupcu Ruskej federácie hranice, čo je mimoriadne vážny fakt, keď berieme do úvahy, čo robí Česká republika a čo robí aj Slovenská republika, že dodávajú peniaze a zbranie banderovcom. Pretože vieme, že akákoľvek sankcia môže byť prijatá vtedy, keď rozhodne o tom Bezpečnostná rada OSN. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla a Európska únia uvaluje sankcie, už vieme, ktorý balík od 2014, aj vrátanie je teraz. Všetko je v rozpore so základnou zmluvou EÚ a zmluvou o fungovaní EÚ. Pokiaľ váš premiér, aj náš premiér hlasujú, porušujú tieto zakladajúce zmluvy, porušujú chartu OSN, porušujú Českú ústavu a Slovenskú ústavu. Aj vy máte článok 1 aj my máme, Slovenská a Česká republika sa zavezie dodržiavať medzinárodné zmluvy. Taká je tvrdá realita. No a keď my, aj vy, aj Česká republika, aj Slovenská republika chce udržať štátnosť, tým pádom chce udržať existenciu národa, lebo štát je za tým účelom, aby udržal existenciu národa, tak je totálne nezodpovedné, aby naši reprezentanti a vaši reprezentanti provokačne hlasovali za protiruské sankcie alebo za akékoľvek iné opatrenie, ktoré je namierené proti Rusku. Či už dodávanie financií. Napríklad ja xkrát vytýkam Slovenskej republike, či už predchádzajúcej vláde, aj tejto vláde, že nie je možné, aby sme dodávali zbranie banderovcom. Momentálna vláda sa bráni tým, že ako my to dodávame cez súkromné firmy, hej, cez Trnadovú firmu. Ja hovorím jednu vec. Nielen Slovenska, ale aj Česká republika je signatárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Do konfliktnej oblasti. A konfliktná oblasť je špeciálna vojenská operácia. Čiže keď my dodávame cez súkromné firmy, evidentne porušujeme medzinárodné záväzky. Pretože vláda, keď zistí, že akákoľvek zbraň, mína, sa spritom, vyrobená u nás náboj, sa spritomní v konfliktnej oblasti, je povinná odňať licenciu, ktorú súkromná firma dostala. Ďalej si povedzme, že ani jeden cent, ani jedna koruna sa nevráti ani Čechom, ani Slovákom, ktoré sme dali banderovcom. Pritom životná úroveň našich občanov aj vašich občanov prudko klesá. Toto považujem za totálne nezodpovedné správanie zo strany aj našich, aj vašich ústavných činiteľov. Nehovoriac už o tom, že vidíme, aké sú aktivity napríklad v Maďarsku, že maďarský premiér povie, že Maďarsko susedí so sebou samým. Ešte predtým spochybňuje Benešové dekrety, ešte predtým spochybňuje výsledky prvej svetovej vojny a trianonskú zmluvu, čiže evidentne sprítomňuje ambície na obnovenie impérie. Impérie, či už pod maďarským vedením, alebo pod rakúskym vedením. A vaši reprezentanti tolerujú existenciu a dokonca aktivity sudeto nemeckého Landsmannschaft. Keď to dáte do priestoru našeho, v ktorom žijeme, čo to znamená? Neznamená to náhodou ohrozenie existencie Slovenska aj Česka, aj obidvoch národov. Bez garancie našich hraníc, aj vašich hraníc, Ruskou federáciou my sme v pozícii, že nemusíme udržať štátnosť, keď registrujeme aktivity, ktoré som spomínal, a tzv. Vatikánsky projekt, ktorý chce obnoviť Habsburskú impériu. No a to, keď dávame do konštelácie konkrétnych krokov voči Ruskej federácii, tak hovorím, že ide o totálnu nezodpovednosť momentálnych ústavných činiteľov na najvyšších riadiacich postoch v Českej republike aj Slovenskej republike. Lebo čo robí vaša vláda momentálne, aj predchádzajúca, aj naša, aj predchádzajúca, je vždy to isté. To znamená, že sú riadení z rovnakého centra. A keď ideme ešte ďalej, Trump s Putinom sa na Aliaške v podstate dohodli. Východná Európa je sféra vplyvu Ruska a západná Európa americká, pokiaľ tam nebude ešte inštalovaný európsky islamský kalifát. Presne to isté, čo po druhej svetovej vojne Stalin povedal. Ani jeden náboj od Berlína na východ nebude sprítomnený proti nám. A toto isté požaduje Putin. To povedal na Mnichovskej konferencii 2007. Bezpečnostné garancie. No a celá západná Európa sa správa úplne opačne. A to, že sa dostaneme do tejto sféry vplyvu, už nechce pochopiť a nechce čítať iba zaslepenec, alebo ľudia, ktorí sú vydieraní a nemôžu nič iné prezentovať. Oni aj vedia, že o čo sa hrá, ale sú vydieraní. Ako sú vydieraní? To už je druhá otázka. Aká rovina korupčného správania? Po každej vojne sa menia hranice. No a jednoducho tento východoeurópsky priestor sa dostáva do ruskej sféry vplyvu aj ekonomické. To bude rublová zóna. To neznamená, že my budeme platiť rublami. Vôbec nie. Keď sa budeme správať normálne, Rusi nechcú rozširovať svoje územia od historicky ruského domu. Nie. Veď keby to chceli, veď Stalin bol v Berlíne v máji. Keby chcel, tak vtedy britská, francúzska armáda neexistovala. Wehrmacht bol rozložený, britská armáda nebola schopná braniť sa ani dvom, trom naletom. Čiže bol by sa dostal až na absolútny západ Francúzska. Nie, že by nebol ovládal. Čiže ja chcem tým povedať, že Rusi nechcú iné územia tak, ako sa to propagandisticky hlása v celej západnej Európe, že Rusi chcú zautočiť na nás, na NATO a tak ďalej a tak ďalej. Toto je konštelácia, hej, ktorá sa tu skutočne bude realizovať plynutím času a na to neprežije 2-3 roky.
3: Tak jaká východiska vidíte v tom,

0: rusofobie, podpore banderizmu je pokryvané, dá sa povedať, liberálnym spektrom. Hej. Ja napríklad na Slovensku by som charakterizoval predchádzajúcu vládu a tam tú prítomnú zostavu celú liberálnu a dnešnú vládu Smer, Hlas, to sú liberáli alebo strední liberáli a jediná sila je národno-vlastenecká SNS, ktorá aj vo vláde u nás sa vymedzuje s tým, že je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, proti podporovaniu finančnému, proti hlasovaniu za protiruské sankcie a navyše ešte táto strana vytýka premiérovi, že jediný z členských štátov EÚ vedie spoločné rokovanie s banderovskou vládou. No ale to som odbočil len z toho pohľadu, že vaša vláda momentálna robí to isté vo vzťahu k banderizmu a neviem, či sa nejak vymedzili proti LGBTI ideológii, proti migrácii. Čiže v budúcnosti dôjde k profilácii takej, že budú na tomto minimálne vo východoeurópskom priestore bojovať proti sebe alebo politicky superiť proti sebe dva prúdy. Hej. Liberálny a národno-vlastenecký. Liberálny ten, ktorý pôjde v intenciách doterajšieho smerovania bruselskej verchušky a tam prítomných skorumpovaných elít. Druhý bude národno-vlastenecký prúd, ktorý bude prioritne dominantne presadzovať záchranu rodiny, národa, spoločnosti, záujmov Českej, Slovenskej republiky. A to isté čaká, dajme tomu, Polsko, aj Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. No, tak samozrejme Srbska, tak tam je to prítomné už dávno.
1: Tam, pane Novotný, ale nevidíme ta východiska, jak bychom mohli začít společně táhnout za jeden provaz, aby nějaké ty nadnárodní struktury už námi neřídily a zároveň my, abychom si v tom našem dialogu, ne že porozuměli, ale aby ten dialog vůbec začal, protože my jsme svědky toho, že vlastně tady žádný dialog nemáme, my tady žijeme v nějakých paralelních světech vedle sebe a každý si vede svou, že? Vidíte tam nějaká východiska, nějaké kroky, které by se daly uplatnit tak, abychom si začali jako společnost rozumět?
2: No prostě jedna jiná možnost jako je vzít veškerou odvahu do rukou a chovat se prostě směle, chovat se ostře, chovat se jednoznačně. Já prostě vůbec nerozumím těm postojům vlády, která naslibovala spoustu věcí. Ani to minimum, ani ten paragraf 318 nebyla schopna zrušit. Nic, neřeší vlastně vůbec nic. Ti samí lidé, kteří mohli za covidovou krizi, tak jsou dosazováni zpátky do funkcí, kteří zlikvidovali skrze covid ekonomiku. Ti samí lidé, kteří tady vlastně souvisí s celou tu energetickou krizí, tak pokračují vesele dál. Nic se neděje, nebo se naopak vymýšlí koncepty, kde prostě stát bude platit opět všechno. To znamená, že všechno prostě bude padat na hlavu daňového poplatníka. Lidi se budou dál prostě znásilňovat, v podstatě budou se zlikvidovat ve své aktivitě tím, že nebudou mít prostě už vůbec žádný prostor k svobodnému pohybu a uvažování, protože budou mít svých starostí dost a to je něco, proti čemu se můžeme zepřít jenom tou odvahou. A politika samotná, pokud by měla něco zachraňovat, tak má samozřejmě tady nějakou možnost, je tady nějaký prostor. Západ bude padat, Západ se dostane do strašných turbulencí, je zvykl si na příliš velké pohodlí, pýcha, která ho ovládá, tak ho bude zároveň likvidovat. A my v této situaci máme jedinou možnost vytvářet alespoň ve střední Evropě dnes nějaký rozumný blok, to znamená ta V4, která byla původně určená pro úplně jiné účely, může nějakým způsobem alespoň zastavit tu tendenci toho pádu. Alespoň ve střední Evropě se může zpomalit trošku ten pád, protože všechno to LGBT a všechny tady ty nesmysly, všechny ta zvěrstva, která likvidují rodinu a národní státy, to všechno musí být striktně odmítnuto. Vidíme vidíme, že i současná vláda, která má nějaké motoristy, nebo co to vlastně je zač, jako co ti lidé se chtějí dokázat,

0: ve svém středu prostě boje proti Green Dealu neudělali zatím vůbec nic. Je prostě potřeba tlačit, nic jiného nám nezbývá. To znamená, že to národní hnutí, o kterém mluví Štefan Harabin, to je prostě klíčová věc. Ono k tomu dojde, protože nebude za chvíli opravdu co jíst. Ty národy se propadnou na úplné dno. A problém je v tom, že nám byly odcizeny státy. Ano, stát je ten instrument, který má realizovat nějakou národní politiku, proto se musíme opřít o národ. Musíme znovu začít národ utvrzovat v tom, že je důležité, aby tady zůstal, aby nestratil svůj jazyk, aby nebyl zcela zničen právě v těch proudech, které byly rozpoutány. Tady dlouhodobě se připravoval ten Drangnachosten z Německa. To, co se stalo teď v Brně, ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který tak nádherně koreluje a člověk se musí říct, že mu to nepřipadá nekoordinované s tím maďarským postojem vůči Benešovým dekretům. Tady je vidět, že už tady vzniká jasné spojenectví, že tu vzniká spojenectví, které má v podstatě z nás, minimálně z České republiky, učinit zpátky prostě jakousi kolonii Německé spolkové republiky. Výroků na toto téma je tady celá řada a ti lidé jsou velmi dobře placeni, typu Daniela Hermana a dalších, kteří říkali, ano, bylo by dobré, kdybychom byli jednou ze spolkových republik Německa a samozřejmě Slovensko by čekalo potom pohlcení Uhry. Je otázka, jak by ty Uhry byly organizovány, ale samozřejmě zase jenom ze Záporu, zase by se jim ani těm Maďarům by se nedovolilo, aby se dělali, co budou chtít. Takže je potřeba se schopit a pokusit se dělat středoevropskou politiku. Co se týká České republiky, tak by měla daleko více zintenzivnit vztahy se Slovenskem. Se Slovenskem to by mělo být opravdu, já vím, že to bude znít po staru, skutečně nerozborné přátelství, které se nedá rozsekat jako těmi všemi hoštaplery, kteří jsou velmi dobře živeni v pražské a třeba i bratislavské kavárně. Je potřeba se tomu prostě vzepřít a bratrské národy nejbližší si ve střední Evropě by měly opravdu vytvořit velmi pevný tandem, jestli nebudeme na toto tlačit i u těch současných vlád, protože nevidíme tu intenzitu, kterou je nutné prostě dnes jak si uchopit. Je třeba vyjednávat s těmi okolními státy. Vidíme, že Poláci v mnoha věcech si dnes uvědomují, že nemohou spolupracovat s banderovci, že přece jenom ty resentimenty tam jsou velmi, velmi silné. Ty poslední kroky polské vlády nebo respektive polského prezidenta vůči Vladimíru Zelenskému. Já prostě nevím, proč by měl být Volodymyr, když vždycky jeho původní jazyk je ruština a mizerně mluví ukrajinsky. Takže tyhle ty kroky by měly být také zohledněny někdy i u nás třeba a to znamená začít v některých naprosto podstatných věcech držet basu. Tady myslím, že ta šance je, protože Západ je křehčí, než si myslíme, protože je daleko jako zkaženější, než si myslíme. A to neustále ovívání, jak si toho západu, ta hrubá, hloupá rétorika, že patříme kam si na západ, my patříme do střední Evropy. Láskavě, ať se ty dámy a pánové, ať se podívají na mapu. My jsme ve střední Evropě a vždycky tady byla docela zajímavá středoevropská politika, historicky mimořádně zajímavá a měla svoji kulturu. My jsme tady nevedli odpadní vody jako v Chicagu na stožárech. My jsme je měli vždycky zakopány, my jsme měli svoji kulturu, svoji estetiku, svoji etiku. Mně se moc líbilo, když jsem na tom fóru, na kterém jsem byl, nakonec tam vyslechl jednu mimořádně zajímavou přednášku jednoho stoupence Alexandra Zinovjevova. To byl ten člověk, který obnovoval filozofii po 45. v Sovětském svazu, jako, že prostě musíme už jasně říct i v oblasti estetiky, že něco je ošklivé, ale je to ošklivé. Musíme i takové věci jasně formulovat. prostě nebudeme si tady přece nalhávat, že to, co tady vytváří naše kulturní scéna, že je něco, co nás podpoří, nemůže tady jakýsi bezbarvý, nezajímavý člověk, jako je pan Hádek, hrát tady Jana Husa nebo Karla IV. To je prostě výsměch, to je jako devalvace vlastně národní. Nesmíme dovolit, aby česká televize a další média nás likvidovala kulturně a vysmívala se nám, protože oni jsou přece dál, oni přece už jsou s těmi Němci téměř zajedno, ještě kdyby tak je převinuli víc na hruď. Ne, ne, prostě od Aše na východ námi anglosasové pohrdají. Tak si to laskavě uvědomte. I vy, Ukrajinci, si uvědomte, že z vás mají legraci a že vás považují jenom za kanonenfutr, že vás obětují, že vás zlikvidují, že vás nenávidí, že vás nesnášejí, že jste pro ně jenom lidé pro mizernou pracovní kvalifikaci. Ne, ne, ne, je potřeba se takto postavit.
1: Pane Hrabine, čeká nás Českou republiku a Slovenskou republiku společná budoucnost. Jakou vidíte časovou osu jako těch změn, které naznačujete, že nás čekají zásadní změny?
2: Já navážu na kolegu Novotného, v mnohom má skutečně nespornou pravdu, o co išlo po roku 89. Prosperitu, vysokou životní úroveň vo východoevropském prostore, vysoké sociální jistoty, zdravotní starostlivost, školstvo. Jsme mali na špičkové úrovni ekonomiky, byly samostatné. Išlo len a len o to ovládnout tento priestor a jednoducho oddialit krízu, která nastupovala v západoevropském priestore. V podstatě ekonomická kríza západu a vrátane Spojených štátov amerických bola oddelená rozkladom socialistického tábora a vykradaním surovinových zdrojov a celej ekonomiky. K tomu len kozmicky som sa vrátil. Zkrátke napokon Hitler, keď spúšťal operáciu na východ. Ako bolo to pod nejakou symbolikou proti bolševizmu, ale v skutočnosti všetky výroky aj ďalšie smerovali k tomu, musíme zlikvidovať Slovanov, nie bolševizmus. Slovanov a rozdeliť Rusko na surovinový prívesok a vykrádať zdroje všetkých Slovanov a urobiť zo Slovanov presne hej, podriadení. My jsme anglosasi, hej, my jsme nadriadená rasa a vy jste rabi, hej, vy budete nám sloužit. A jejich procesy na rozdělování Slovanů hned spustili samozřejmě v Jugoslávii, kde dostali do konfliktu Srbov a Chorvátov. Takisto teraz sa to deje na Ukrajine, aby sa navzájom Slovania zabíjali, aby sa znížil počet Slovanov a tým pádom, aby ľahšie ovládli tieto priestor. My môžeme vďaka našim velikánom v našej histórii, tej novodobej, pánovi Mečiarovi a Klausovi ďakovať za to, že my sme sa rozdelili mimoriadne inteligentným spôsobom, bez krvi prelievania dokonca. Dostali sme naše vzťahy na oveľa vyšší úroveň, ako boli predtým. Žiaľ, oni boli zaťažené čechoslovakizmom, pretože vieme, že táto teória tu bola ešte aj pred druhou svetovou vojnou a potom aj po druhej svetovej vojne. Ale toto už sú veci, ktoré sú za námi a aj Slováci, aj Česi zistujú, že vzájomná väzba týchto dvoch bratských národov je tak silná, že jednoducho tu je potreba absolutného zbližovania týchto dvoch národov, aby sme zachránili našu existenciu, či už národov a takisto aj štátov. V akej forme hej, spolupráce v štátoprávnej rovine, to je jedno. Ale tu treba spomenúť to, že práve teória a taktika anglosasov bola rozdeliť slovanské národy a dostať ich do Európskej únie z pozície trpazličích členov, ktorých my môžeme ovládať a ktorým môžeme diktovať všetko. Nenormálne ekonomické podmienky, nejaké dotácie, potom zavádzanie sankčných mechanizmov, doslova korupčné vydieračské správanie, ktoré oni premietajú na úroveň demokratických metód. Ale v skutočnosti išlo a ide len o vykrádanie našej ekonomickej a ľudskej podstaty. Ja si myslím, že pre budúcnosť aj Česká republika, aj Slovenská republika má potenciál dostať sa z tohto marazmu v prvej etape normalizáciou vzťahov s Ruskom. Normalizáciou bilaterálnych vzťahov s Ruskom, či už v rovine hospodárskej, myslím si, že aj kultúrnej, ale aj vojenskej spolupráce. Takisto vstup Českej a Slovenskej republiky, ja som za Slovenskú republiku viackrát avizoval, že by som dal okamžite prihlášku do BRICSu, pretože BRICS je spoločenstvo, ktoré je založené na rovnoprávnosti všetkých subjektov, tam pritom ich bez ohľadu na spoločensko-ekonomický systém alebo politickú režimovú formáciu. No a nesporné je, že v budúcnosti, vzhľadom na tie aktivity, ktoré sú v tomto priestore mimoriadne silné, my budeme musieť po normalizácii a stabilizácii vzťahov s Ruskou federáciou vstúpiť aj do obranných zväzkov, obrannej zmluvy. Ja som napríklad v kampani viackrát hovoril, že ako prvé, čo by bolo, by som išiel na návštevu do Moskvy a inicioval by som uzavretie obrannej zmluvy s Ruskou federáciou. Ešte ma tam napadali, že ako, my sme člen NATO. Hovorím, no aj USA je členom NATO, uzavrelo obranú zmluvu s nečlenom NATO s Kosovom. To už teraz hovorím len nad rámec, ale z hľadiska perspektívneho, aby sme mali garantované hranice, vám musí garantovať takému malému štátu, či už v pozícii neutrálnych subjektov, alebo aj bez neutrality vyššia mocnosť, silnejšia mocnosť, a že Rusko sa dostáva do super globálnej pozície, to je už dnes asi každému jasné, aj z hľadiska výsledkov vojenských operácií, špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, kto rú výslednicu, samozrejme západná štát zamlčiava a pomary vyzerá to tak, ako Goebbels v apríli 45 kričal na filmových festivaloch, vyhrávame, a nakoniec 9. maja Rusi vyvesili na Reichstagu zástavu. Čiže toto je budúcnosť, myslím si, že z pohľadu Ruskej federácie bude takisto záujem normalizovať vzťahy aj so Slovenskou, aj v Českou republikou, alebo s obidvomi štátmi v akejkoľvek štátoprávnej pozícii, pretože idú do histórie. Veď vieme, ako ruský car podporoval rakúskeho cisára, pokiaľ išiel o revolúciu 1848, a potom rakúsky cisár v Krymskej vojne podrazil hneď Rusko. Čiže aj Ruská federácia do budúcnosti bude mať záujem, aby v tomto stredoeurópskom priestore existoval a rozvíjal sa štátoprávny subjekt slovanský, čiže aj Česko, aj Slovensko už v štátoprávnej rovine, aká bude priateľná pre obidva subjekty.
1: Na závier, pohled do budoucnosti, kdybychom si představili Českou republiku a Slovenskou republiku za 10 let, tak jak byste to viděli?
0: No, realisticky si myslím, že ta šance tady je prostě v souvislosti ovšem s tím, jak se pohnou geopolitické kry. Tak to je, ono to obyvatelstvo tak odhodlané zase není, to zase si nenamlouvejme. Takže bude asi záležet na tom, a bohužel vždycky to tak je, že bude v tom i dosti oportunismu a tak dále, pokud se prostě věci pohnou tak, že bude to, ta nová příležitost komunikovat lépe s východem, budu velmi šťasten a pak si myslím, že se i ti lidé objeví, kteří budou moci takto komunikovat. Nicméně doufám, že to nebudou ti samí, kteří už třeba po čtvrté v životě převlíknou kabát. To by byl velmi rád, aby se nedělo, tedy protože už toho mám dost. Co se týká takové té strukturální budoucí nějaké představy, tak já opravdu trvám na tom, že musí mít nějakou svou identitu střední Evropa. To znamená střední Evropa, která byla různě historicky vykládána, Němci se považovali za střední Evropu a tak dále. Já si myslím, že tentokrát je třeba nutné považovat za střední Evropu to, co v té střední Evropě opravdu existuje. Reálně to jsou Slované, jako je, to jsou tady samozřejmě Maďaři, doufejme, že věčně tam nebudou ti lidé, kteří se seskupili kolem toho současného premiéra. Myslím si, že to je určitá šance, včetně třeba i toho Rakouska a tak dále, ale bavit se o tom, že budeme svébytné seskupení států, které bude potom schopno třeba vytvářet i tady nárazníkový nějaký prostor mezi tím zmarem, ke kterému dojde v západní Evropě. Samozřejmě jako vztahy s Východem a s Ruskem jsou naprosto nezbytné a je to ale přání. Jako já bych velmi rád byl, abychom vstoupili do mezi státy BRICS, abychom dělali to, co jsme měli dělat už dávno. My jsme mohli mít například celou tu slavnou hedvábnou stezku dotaženou až sem. My jsme tady mohli mít široko rozchodnou kolejnici. Všechno bylo zamítnuto, protože by nám to, nás to ekonomicky zvýhodnilo. V Praze mohla být široko rozchodná kolejnice. Naši politici všechno zamázli, protože jsou normálně skorumpovaní, vydíratelní, jak říkal pan Harabin. Celá řada z nich je vydíratelná proto, já to budu ilustrovat tou jednou větou, jak kdysi náš bývalý velvyslanec v Německu se v Berlíně za přítomnosti celého velení německého, včetně paní Merkel, zeptal, co byste tomu řekli, kdybychom vypověděli smlouvu z roku 73, to je ta smlouva, kde tehdy Československo garantovalo, že jako nebude nic požadovat žádné reparace, protože zabralo teritoria sudetských Němců a majetky. A co kdybychom vypověděli a požadovali reparace? A bylo mu odpovězeno, vy nic rušit nebudete, protože my víme, jak jste privatizovali. Myslím, že ta věta je za 100 zlatých. Jo? Jako prostě myslím, že to tím je řečeno všechno. Proč jsou tady lidé vydíratelní a proč dnes se velmi obtížně s nimi jedná. Padlo tady jméno Strnad, oslněvé jméno zbrojního průmyslu, vzhledem k tomu, co člověk ví o něm, jakým způsobem se domohl majetku a jakým způsobem také se chová v tom zbrojním průmyslu, tak si představme třeba to, že platí milion chvilek a že si z vedlejšího domu na Kavčích horách se na recepci dívá na to, jak otroci dole demonstrují za nezávislost České televize a přejí ty velké úžasné poplatky obyvatelstva. Tak to jenom jak si ilustruje tu situaci, ilustruje to, na čem ten stát stojí, že, protože na Strnadovi stojí celá ta kamarela, která sedí na hradě a která drží nad dvorou soudruha Pávka. No tak jenom to byl taková jenom drobná zmínka k tomu, jak ta těžká cesta je, protože dnes zjišťuji, že kdo něco v politice se snaží znamenat, tak začíná být závislý na zbrojení. Ta taktika je poměrně průzračná, to znamená, my chceme válku, my, Evropa, my tady otroci, v podstatě oligarchie finanční, americké zejména, a my prostě vás všechny budeme motivovat tak, že budete mít zájem na tom zabíjení. Takže to je teď současná situace. Já doufám, že to pomine právě proto, že se posune ta geopolitická situace tak, že v podstatě prohraje to na té východní frontě, prohraje zlo. A to zlo je jasné, kde dnes je.
1: Pane Harabine, naše budoucnost za 10 let, čeho byste měl tak největší obavy nebo naději naopak, co nás za těch 10 let může čekat?
2: Já si myslím, že nemůžeme izolovaně hovorit o vývoji na Slovensku a v Česku bez zobratia do úvahy všetkých udalostí, které se dají předpokládat v nejbližší budoucnosti.
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
4: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
5: A pak člověk je zbytečně zahleněný a tady to všechno dělá, protože ty hleny, to jak se čistí průdušky a tady to, tak to odchází pryč, jo. Jo? Takže já mám pro mě tady to. Jo? Ale spousta lidí, říkám, mám lidi, ten má takový makový problém, ale na všech lidech to funguje. Neznám případ, že by to nefungovalo.
6: No dívej.
5: A hlavně ta houba dělá to, co potřebuje vaše člověk, co potřebuje vaše tělo. Ne, co vy chcete, aby to dělal.
6: Jo. Maro, za chvilku budem končit, ale to nevadí. Dívej, no tak jako Iva spolupracuje. Hele, já píšu několika stránkové sdělení právní spolu s Muchomurkou a je to super. No tak nehledě k tomu, Ivuško, že vůbec není potřeba psat úředníkům, ale jako tu Muchomurku ti schvaluju. Já ji teda denně, ano, beru, protože vždycky, když si mě zavolá, no a třeba brnkám na kytaru, chodí mě takové nápady, nebo píšu nějaké texty z písní,

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni u dnešního pořadu komentovaného čtení. Prázdniny se nám tak z lehýnka přehouply do své druhé poloviny. Dneska máme 3. srpna, pondělí. No a tady z Midgardu tedy opět můžete poslouchat další pořad komentovaného čtení. Tak pokusím se dneska dát nějaká zajímavá témata dohromady k sobě, tak aby jsme trošku nahlédli na ten vývoj všech aktuálností, které nás teď zahrnují. No je taková to okurková sezona, ale i tak se spousta věcí zkrátka dobře děje, takže na to nesmíme rozhodně zapomenout. Tak, my se spolu podíváme asi, myslím, na to, kdo má dneska svůj svátek. A když se na to podíváme, 3. v pondělí máme 3. srpna, jestli se nepletu, má svátek Miluše. Miluška, Miluše, to je krásný jméno, si myslím. Žena jménem Miluška musí být milá, vždyť jí to bylo dáno do vínku. Nositelky jména Miluše jsou také předurčeny k tomu, aby byly milované. Nositelkou jména je dnes například herečka Miluše Šplechtová. Vdaná jako Miluše Hrušínská je manželkou herce Jana Hrušínského. Její kolegyní je herečka a moderátorka Miluše Bittnerová. Známou nositelkou jména je také herečka a zpěvačka Miluše Oborníková, manželka Petra Spáleného. A asi bychom jich našli ještě celou řadu. Ženské křestní jméno Miluše má slovanský původ. Vyvinulo se z přídavného jména Milí přidáním koncovky uše. Význam jména koresponduje s jeho vznikem. Vykládá se jako milá, milovaná nebo milující. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba jména Miloslava. Je možné, že jeho vznik souvisí právě s jménem Miloslava. Jméno by pak mělo obdobný význam, znamenalo by tedy slavná svojí milostí, slavná dvojí dobrotou nebo svojí dobrotou. Původ jména Miluše může být až také v latině. Některé výkladové teorie se přiklání k variantě, že jméno vzniklo jako slovanská podoba latinského jména amata. I v tomto případě by znamenalo milá, příjemná, líbezná. A teď kolik těch Miluší, tedy Milušek, je 4383. 123. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Čili máme tady 4383 Milušek, Miluší v České republice. A tak prosím vás, já teďko přeji všem vám, Miluškám, pevné zdraví, hodně štěstí, hodně dárků, hodně obdarování, hodně promožování. Mějte ten svůj svátek krásný, pěkně ho oslavte. A nezapomínejte tedy na to, že promořování je základ bytí. No a vy, kteří znáte nějakou Miluši, Milušku, Milunku a podobně, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím nadělíte zdraví, protože ji nastartujete a podpoříte imunitní systém. To je důležitá věc, důležitá záležitost. No, tak to byly Milušky, které slaví svůj svátek. Dneska nemáme žádný takový ten zběsněný nějaký ten den. No, co dál, co dodat? Máme tady pár témat, to se rozumí. To bez sporu. Nějak, že dneska si dáme nějaké čtení. No ale já jsem chtěl říci jednu takovou věc, že jsem dostal spoustu doporučení na naprosto krásné knihy od jedné dámy, novinářky, takže seženu ty knihy a pokud ještě bude prostor na to, aby jsme si je přečetli, tak si určitě přečteme a budeme je také komentovat. No, to za prvé. Za druhé, takové, ten zákon, znáte ten Archimedův zákon? Teď je novela Archimedova zákona. Jestli to nevíte, tak já vám tu novelu řeknu. Archimedův zákon po novele zní: každé těleso do vody ponořené si po sobě umyje vanu. To je tedy inovované znění Archimedova zákona. Archimedes pochopitelně neměl ten problém, že by ho někdo přistih, že si po sobě neumyl obroučku na vaně. My, kteří jsme občas pracovali ve stížených podmínkách, tak víme, že když se nesprchujete, ale dáte si vanu, tak i z toho mýdla, které bylo předtím používané, dneska už jsou to ty gely, ale standardní mýdlo, tak ono udělá takovou sraženinku a bastu a ta se usadí jako obroučka na té vaně. No a to je vždycky o tom, kdo tu obroučku si po sobě jak si umeje. Většina dětí, nebo i pánů, má s tou obroučkou tak trochu problém. Takže novelizovaný Archimedův zákon zní: každé těleso do vody ponořené si po sobě umyje vanu. Tak. To je jenom tak, abychom se rozehřáli, rozpohybovali na začátku toho vysílání. No a teď, když přemýšlím, čím bychom mohli začít, tak možná bychom mohli začít Vladimírem Putinem, který udělal takové krásné antré, sám někde přednášel a vyjádřil svůj vztah, jak on naciťuje děti, co on vidí v dětech, jaký potenciál on vidí v dětech. A to se právě odráží na řadě zákonů, které Vladimír Vladimirovič iniciuje, na kterých nechává pracovat a které nechává přijmout a které se týkají dětí, jejich vzdělávání, jejich zabezpečení, jejich zajištění, podpory vůbec porodnosti, podpory mladých rodin a tak dále. Takže pojďme si dát Vladimíra Vladimiroviče.
1: Co může být důležitější než utváření jeho názoru na život, na vztah ke společnosti, k lidem? Co může být důležitější než vztah dorůstající generace dětí ke svým rodičům, k babičkám, k dědečkům, úcta k tomu, co celým svým životem dělali i pro něj, i pro jeho budoucí děti a pro jeho vnoučata? Co může být důležitější než to všechno pro zachování a rozmnožení, posílení státu ruského? Nic.
0: Se teďko malinko přesuneme na jiné téma. Dáme si takové téma, abych tak řekl, zpátky do minulosti, bych řekl. A bude to bude to sonda, bude to exkurze do médií na Slovensku, kde Peter Kotlár se snažil nějakým způsobem v jednom z pořadů, kam byl pozván, vysvětlit vůbec ta svá opodstatněná podezření a dává do souvislostí statistická čísla a údaje, ze kterých vyplývá, jak to období covidu očkovací nástroje, které byly nazývány vakcínami, přitom je to součást vojensko-agenturní operace na, řeknu, likvidaci stávajících určitých genotypů, tak, a na brutálním omezení populace jako takové. Tak pojďme na Slovensko za Peterem Kotlárem.
2: 7 minut. Nech sa páči, môžete to odprezentovať.
3: Pán poslanec.
2: Ak chcete nejaké zásadné zistenia teda odprezentovať, tak nech sa páči, môžete to odprezentovať. Toto bude asi ten prelomový okamih, ak to tak chápem, nie v tom kontexte.
3: Nemusíme to až tak veľmi navkoť, ale pre mňa to bolo prelomové. Ja som rok čakal na to, pretože tieto dokumenty a tieto informácie mala na stole prokuratúra aj polícia. Čakal som rok a zatiaľ som riešil veci iné a dá sa povedať z boku, aby som sa dostal k tým istým výsledkom, ktoré dnes a aj vtedy počas pandémie, a myslím si, že mal k ním prístup aj pán poslanec Salaj vo svojej pozícii, mali takto na monitore a mohli vidieť jednotlivé závery. Tak ak dovolíte, tak ja to poviem. Celkovo bolo zaočkovaných 2 831 112 občanov. Následne po očkovaní, koľko bolo pozitívne nameraných na prítomnosť vírusu? Keď teda hovoríme napríklad o účinnosti. Keby sme hovorili o antigenovom testovaní, ktoré nebolo presné a neodlišovalo v úvode napríklad chrípku a iné respiračné ochorenia od covidu, bolo to 651 tisíc. Ale PCR testovaním to bolo 581 884. Ešte raz. 2,8 milióna bolo zaočkovaných. Následne pozitívnych po očkovaní bolo skoro 600 tisíc. To je prvá vec. To je závažné zistenie. Dobre? Bežná účinnosť dodnes používaných vakcín je 97-99%. Toto nie je názor, toto je oficiálny fakt. Počty oficiálne uznaných zomretých na COVID po očkovaní proti COVIDu je takéto. A toto je zásadné. V polovici roka 2021 z tých, čo zomreli oficiálne na COVID, bolo už 20% očkovaných. Áno? Vtedy práve v čase očkovacej lotérie, ktorá mal názov Zdravie je víra. V roku 22 z tých, čo zomreli na COVID, bolo proti tomuto COVIDu očkovaných 30%. A teraz podstatné, v roku 23 z tých, čo umreli na COVID, bolo už 53% očkovaných proti tomuto COVIDu, ktoré ich malo chrániť pred ťažkým priebehom. Ak pokladáme smrť za ťažký priebeh, tak si myslím, že to je ťažký priebeh, alebo výsledok ťažkého priebehu. V roku 2024 z tých, čo zomreli na COVID oficiálne, bolo zaočkovaných proti COVIDu 60%. Rozumieme sa? Ja si myslím, že diváci si toto potrebujú trošku premyslieť, o čo tu teda ide. Ešte raz, ak bol niekto vykázaný v roku 2024, že umrel na COVID, 60% z nich bolo proti tomuto COVIDu zaočkovaných. Vakcíny sú neúčinné a nechráni ani pred nákazou, ani pred šírením, ani pred ťažkým priebehom. To nie je názor, to je štatistický štátny fakt. To je dôkaz. Jednoznačne. Poďme ďalej.
2: Toho 18.3., keď ste boli na tej generálnej prokuratúre 2025, tak tieto štatistiky ste im tam odniesli.
3: Nie, tie štatistiky oni mali na to. V rámci prvého trestného oznámenia bolo zrealizované záchyt alebo zabezpečenie týchto údajov, z ktorých oni mali robiť analýzy. Polícia a aj prokuratúra.
2: Ako si vysvetľujete, že zatiaľ nič nezverejnili z tých analýz, ktoré mali
3: robiť? Ja som im pomohol, o to nič nejde. Ja mám svoj analytický tým, ktorý na tom pracoval, je to 10 miliard 0 jednotiek, máme okolo 100 grafov. Poďme ďalej, nádory. Ak teda hovoríme o účinnosti, sú absolútne neúčinné. Áno? Ak by sme hovorili o bezpečnosti, tak s tým, že 60% z tých, čo zomreli na COVID, bolo očkovaných, už tam je otázka bezpečnosti naozaj spochybnená. Ale nádory. Národný onkologický register je súčasťou národných zdravotných registrov, ktorých správcom je NCZD. Na základe kvality dát, to patrí medzi špičkové svetové onkologické registre. Prezentujú epidemiologickú situáciu onkologických ochorení na základe spracovaných údajov od roku 1978 do roku 2015. My máme nula informácií o nádorových ochoreniach od roku 2015. Nula. Rozumieme sa, nula. To znamená, že objektívne o nádoroch od roku 2015 my nevieme takmer nič. Nerozumiem preto, ako napríklad z čoho vychádza aj stratégia boja proti nárastu nádorových ochorení, ktorá predstavuje značnú časť výdavkov zo štátneho rozpočtu. Aj preto NCZD vydáva tzv. Odhady, založené na pomerne presnom hlásení od zdravotných poisťovní, a tie odhady jasne poukazujú významný nárast novovzniknutých, novodiagnostikovaných nádorov v roku 2024 a 2025. Ten nárast predstavuje zhruba 300%. Ale teda, ale my nevieme urobiť koreláciu od týchto poisťovní s očkovanými osobami. Ale vieme to urobiť o hospitalizovaných pacientov. A teraz poviem len jednu informáciu.
2: Poprosím, stručne už dokončite, nechajme reagovať ešte pána Salaja.
3: Dobre, pokiaľ sledujeme teda napríklad nádory s nejasným správaním alebo neurčité nádory, medzi ktoré môžeme zaradiť aj turborakoviny, tak napríklad v roku 2024 vidíme nárast o 42% proti predchádzajúcemu nárastu a v roku 2025 52% oproti tomu predchádzajúcemu nárastu. Ak v roku 2020 bolo týchto neznámych novodiagnostikovaných nádorov 4009, tak v roku 2025 ich bolo 6145, kde až skoro 70% pacientov bolo očkovaných.
2: A teraz chcete naznačiť čo? Že to súvisí teda s vakcináciou?
3: Jednoznačná korelácia.
2: Že to je dôsledok vakcinácie.
3: Ak by sme neriešili nežiaduce účinky?
2: Pán Sala, nech sa páči, reagujte.
4: Dobre, ďakujem vám pekne, stačí, akože stačí. Ako keby ste chceli, viete si tú analýzu urobiť aj s dátami o očkovaniach, keď sa budete rozprávať s tými zdravotnými poisťovňami a vedeli by ste to veľmi presne vytitrovať a nepotrebujete k tomu ani 100 grafov. A ja si myslím, že kandidovať budete, pretože na tomto vytlkáte len politický kapitál. A najdôležitejšia vec, s ktorou s vami ale súhlasím, je, že počas covidu došlo k rozpolteniu spoločnosti, ale nie za to zodpovedné len očkovania, len hoaxy spojené s očkovaním, ale aj celý ten manažment pandémie, celé to chaotické riadenie, plačovky, Igor Matovič a jeho boj s jeho koaličnými partnermi zasiali obrovské semeno nedôvery do slovenskej spoločnosti, či je vláda spôsobila v takýchto krízových situáciách správne reagovať. A vašou úlohou bolo toto prešetriť, tu pomenovať, kde robíme chyby, aby keď príde najbližšia takáto krízová situácia, sme sa znovu nedostali do improvizácie. Napríklad teraz stúpajú ceny pohonných hmot, tak vláda znovu improvizuje ešte horšie, ako im sa improvizovalo počas pandémie za Matoviča. A toto ste mali vy priniesť, nie sa tu navážať do vakcín, ktoré už zrejme tieto vakcíny v ďalšej pandémii používať nebudeme, ale budeme potrebovať nejaký management tej pandémie. Ten tu bol tristný, to videla celá krajina. A toto máte vyrobiť. A vy ste za celý čas sa tu naťahujeme, odkedy ste splnomocnenca, sa tu naťahujeme o vakcíny.
2: Pán Kotlár, na záver už iba jednou vetou, teda toto vám vyčítali aj koaliční partneri, teda ministri, najmä za Hlas, ktorí hovorili, že ste nedoručili to, čo bolo objednané, takže budete sa zameriavať aj na to manažovanie pandémie?
3: Samozrejme budem, ale zásadné otázky, s ktorými som vstupoval vtedy aj v predvolebných sľuboch, bolo pandemická dohoda, novelizácia medzinárodných zdravotných predpisov a neúčinnosť a nebezpečenstvo očkovacích látok. To boli moje témy, na ktorých teraz pracujeme a ukazuje sa, že to má ďaleko siahle následky a toto treba rozhodne dokončiť.
2: Dobre, tak uvidíme, ako to bude.
0: Niekteří politici sa opravdu dokážu chovať ako blbci a používají jistá spojení nespojitelných argumentací. A jednu takovou vám představí Petr Holec. A je to z dílny Pirátů. Jedná se o naprosto hrubou propagandistickou manipulaci s veřejným míněním, kdy jako argumentační nástroj byl zneužit větrný mlýn. Tak to si pojďte poslechnout.

0: středa, 9 hodin večer a Petr Holec živě. Tak tu máme další důkaz, jaký je prezident Petr Pavel, lhář, levák a podrazák. Jako by už jich nebylo dost, včera ho tady z tohohle křesla a tady od tohohle stolu národu přednesl ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka, který tady ukázal po vzoru prezidenta Pavla SMS hradní jeho prezidentskou a já myslím, že je to všem jasný. Ale on není problém takový Petr Pavel. Problém je, že víme, že, jak se říká, ryba vždycky smrdí od hlavy a na Hradě to smrdí od hlavy neboli skutečného prezidenta Petra Koláře, který je skutečným prezidentem a nadřízeným Petra Pavla. Se na to.
1: Ahoj, ahoj, vyrazili jsme na rodinný výlet na Moravu a tady u Štípy, u Zlína jsme narazili na větrný mlýn z roku 1860. Takže jak vidíte, zařízení na energetické využívání větru mají u nás velkou tradici. A vidíte, že krajinný ráz to teda rozhodně nijak nehyzdí. Hold, tehdy ještě neexistovali žádní vládní zmocněnci, kteří by chtěli, aby lidi měli drahší elektrickou energii. No jo, časy se mění.
0: Ahoj, ahoj. Je možný, že někdo takovýhle debil? To snad dokáže jenom hřib. Viděli jste ten větrný mlýn? Já nevím, jestli Zdeněk Hřib někdy viděl skutečný moderní větrník. On je tak třikrát vyšší než tady ten historický větrník. Je taky hlučnější, je taky dost vošklivej a hyzdí krajinu. Tady ty větrníky nikdy nehyzdily krajinu a nerušily lidi v místě jejich bydlení. Ale tohle to prostě dokážou jenom piráti, to je skutečně banda extrémistů, antisystémáků a nepřátel společnosti. No já bych dodal, když stavili tyhle ty větrný mlýny, měli štěstí, neexistovali ještě piráti, protože kdyby tehdy už existovali piráti Zdeňka Hřiba, tak by ty větrníky, tak by jim řekli, stavte tak desetkrát vysoký. A prosím vás, kdyby se to točilo tiše, tak je tam potřeba udělat pořádný bordel, ať ty lidi strestáme, protože my jsme prostě debilové z Pirátů. Já jenom podotýkám, tohle není fake, to video. To Zdeněk Hřib myslí vážně. To je originální tvorba Zdeňka Hřiba. To není dezinfo z Kremlu. To je poctivý video Pirátů a jejich šéfa Zdeňka Hřiba. Takže blíží se nám volby teď na podzim, místní a senátní. Motoristi mají takový hezký krédo tady v Praze, že Piráti napadli Prahu, svatá pravda, a v podstatě ji zničili, ale nebo minimálně zastavili život tady, ale oni nenapadli jenom Prahu, oni napadli i jiná města, případně i obce, tak určitě budete volit taky ve svých bydlištích, tak si když tak vzpomeňte tady na to video a zvlášť třeba, jestli tam máte větrníky.

Pojďme si přečíst tedy článek, ve kterém uvidíme, jak se dělá novinařina. To se prostě vezme a vytrhne se několik vět z nějakých vyjádření a uvaří se z toho bramboračka, kterou se potom snažíme ukázat, jak nám někdo vyhrožuje. A jak je důležité zbrojit. Jo? Já jsem viděl takovou teďko diskuzi, kdy se bavilo o 35. Saša Vondra, který tomu rozumí asi jako negramot a blb poezii, tak Saša Vondra si vyjádřil, že lepší zbraň neexistuje. Že lepší zbraň než F-35, které jsme si objednali, neexistují. On je úplně blázen. Jako to jsou fanatici, to jsou lidi, kteří úplně jsou mimo realitu a jenom papouškujou věci, které se od nich chcou papouškovat. Zasévají mantry do obyvatelstva, ale hlavně je potřeba se chránit před zlým Rusem, který číhá na to, aby se zmocnil naší republiky. Tak, tady je výběr ruských výroků o České republice. Napsal Vojtěch Bauer.

pak různí lidé pravidelně vyhrožují konvenčními jadernými údery proti evropským metropolím, včetně Prahy. Já jsem právě v té diskuzi tam někdo vykřikoval, že myslím, že Saša Vondra tam dokonce vykřikoval, jak nám chtěli zabránit ve vstupu do NATO, jak nám Rusko vyhrožovalo, že nesmíme vstoupit do NATO, ale naštěstí se nám to podařilo obejít. Takže, pane Vondro, a vy všichni, co jste úplně pomatený a zblblí, přečtěte si protokoly o vyjednávání dohody 2+4 při sjednocování Německa. Přečtěte si ne tu dohodu jako takovou, ale přečtěte si vyjednávací protokoly. Ve vyjednávacích protokolech najdete spoustu odpovědí na to, co tady kritizujete, bez toho, že byste to znali. Říká se tam, a to je to, co oni neustále popírají, že tam není, že to není pravda. Ano, v dohodě to zakotveno není, ale je to zakotvené v těch protokolech, kdy se zavázali. Němci se zavázali k tomu, že na území bývalého východního Německa nebude ani jedna základna či stanoviště, na kterém by byl americký voják. Tak toto není vůbec, toto je přímo v té dohodě napsané a to tam vůbec se nedodržuje. V protokolech je napsáno, že Sovětský svaz souhlasí s touto dohodou, je za předpokladu, že se země NATO, aby se na to nepohne ani o milimetr směrem k Ruské federaci. Země, a to řekl, Vondra to přiznal, že jsme se museli zavázat, že nevstoupíme do NATO. Čili země bývalého východního bloku se zavázaly, že nevstoupí do NATO. To bylo všecko v rámci podmínek, které úhrnem umožňovaly podpis dohody 2+4. Československo, aby se vyhnulo z odpovědnosti, se rozdělilo na Česko a Slovensko, aby mohli tento slib a tuhletu podmínku, aby nemuseli dodržet. Mysleli si, že se z toho vyvlíknou. Řada zemí to udělala úplně stejně, Rumuni to ignorovali a tak dále, a tak dále. Pokud dneska někdo kritizuje dění na Ukrajině z pohledu toho, že někdo je agresor, tak pozor. Za A, agresorem nebylo Rusko oficiálně uznané. To dělá buď soud v Hágu, anebo Rada bezpečnosti OSN. Takže ze strany OSN nikdy nedošlo k tomu, že by Rusko bylo agresor. A to z toho důvodu, že Vladimír Putin Guterrezovi jednoznačně vysvětlil článek 51, který navazuje na chartu, respektive článek 51 charty OSN, který také zmiňuje a navazuje na články 106 a 107 ohledně řešení nacistických vzniku nacistických ideologií a nacistických skupin kdekoliv na světě. Úplně nejvíc se mi líbí, když ta soudružka, mladá umělkyně, zrzavá od Pirátů, její 21 a už je v parlamentu, jak ona kritizuje Turka za hajlování, jo, co brala do pusy někde. Já mám fotografii, na který tato dáma pochoduje s partou potetovaných hákovými kříži. Na sobě mají všichni mají stejná trička s nacistickou tematikou, tedy adoruje nacismus a fašismus. Okolo ní všichni hajlujou, ona ne, ale jde s nima v řadě a má na sobě stejné tričko jako oni, kteří hajlují. Jak bych to nazval? Tenhle ten smrad bude se do někoho navážet. A teď všichni, kdo jako Turek, toho vůbec neobhajuju, jenom reflektuju, jak všichni

skáčou proti Turkovi. Hradnímu pánovi se nelíbí na Turkovi některé věci a sám jezdí na motorce podporovat sudetoněmecký Landsmannschaft. A podporuje Ukrajinu. Na Ukrajině se podporuje nacistická chunta kyjevská. A Turek nemůže hajlovat, i kdyby hajloval. Tak Turek nemůže hajlovat? Zaslí? Když to vezmu úplně lapidárně, proč by Turek nemohl hajlovat, když tyhle ty podporujou nácky? Finančně a bacha, peněz daňových poplatníků. O co je ten Turek teda horší než oni, kteří ho kritizují? A pořád platí presumpce neviny. A pořád platí, že si Turek za to nebyl odsouzen, tak nic špatného nevykonal. Buď vykonal něco špatného a je potřeba ho odsoudit, potrestat podle zákona, že adoruje nacismus, anebo nelze ho odsoudit, protože nejsou k tomu důkazy, nebo je to sfalšované, nebo nevím co. Pokud ho nelze potrestat, no tak mu nemůžou bránit v čemkoliv. Dvojí metr? To je přeci normální u nácku. No. Tak zpátky do toho článku. Domníváme se, že návrhy, které byly předloženy USA a NATO již v prosinci 2021, zůstávají plně relevantní a mohly by sloužit jako výchozí bod nebo jedno z východisek pro takové diskuze, řekl Lavrov minulý týden v reakci na mírový plán, o kterém se v současnosti hovoří. Lavrov přitom hovořil o návrhu, v němž Moskva požadovala rozložení evropských sil před rok 1997, kdy došlo k rozšíření NATO o Pobaltí, Česko, Slovensko, Maďarsko a další země. Tehdy Moskva uvedla, že na území nových členských států nesmí být trvalé rozmístěni vojáci NATO, ani tam vzniknout alianční základny. To Západ okamžitě odmítl. Ale ten Západ to předtím slíbil tomu Sovětskému svazu Gorbíkovi. Oni to slíbili, zavázali se k tomu. Neslíbili je perhuba. Ve vyjednávacích protokolech je to zachyceno a zaneseno jako podmínka, na kterou Západ přistoupil. Z tohoto návrhu je patrné, že Rusové si opět přejí vytvořit ruskou sféru vlivu ve východní a střední Evropě. Lavrov přitom Česko i Polsko počítá mezi země východní Evropy, což zopakoval například v únoru 2009 na setkání s tehdejším českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Bohužel musím připomenout, že podle regionálních skupin OSN leží Česko a Polsko ve východní, nikoli ve střední Evropě, řekl tehdy Lavrov. Předně bychom si měli ujasnit, že Česko a Polsko neleží ve východní, ale ve střední Evropě. Kontroval mu Schwarzenberg s tím, že podle něho měl Lavrov potřebu to říct kvůli tomu, že dříve byly tyto státy součástí východního bloku. Tak jestli to je podle regionálních skupin OSN, tak asi si to nevymyslel Lavrov. Jaderné zbraně na rusofoby. Lavrov sice nehovoří přímo o válce, tuto roli pohodlně zajišťují v Rusku jiní politici či osobnosti. Například ex-prezident Medvěděv hrozí Evropě pravidelně. Na konci března uvedl, že evropští představitelé trpí rusofobií, kterou lze vyléčit pouze jadernými zbraněmi nebo balistickými střelami. Léčba je symptomatická. Běžné léky jsou obvykle neúčinné. Nejlepší terapeutický účinek byl pozorován při kombinovaném užívání silných sedativ, jako je střela s plochou dráhou letu, kalibr, ruská nadzvuková těžká protilodní střela Onyx, balistická střela Iskander nebo silné vícesložkové sedativum balistická raketa Orešník. Ve zvláště závažných případech lze použít nukleární neuroleptika mezikontinentální balistické rakety JARS a SARMAT, uvedl tehdy Medvěděv. Ano, ale na co reagoval Dmitrij Medvěděv? Dmitrij Medvěděv reagoval na to, že aliance nebo ta ochotných, ta aliance ochotných spolu s
s tou Kalasovou, začali vytvářet návrhy, že Rusku budou diktovat, kolik může mít vojáků, kolik můžou mít čeho, že odzbrojí Rusko. Tak na tyto věci reagoval se nadsázkou a s úsměvem Dmitrij Medveděv, že se úplně zbláznili a že jsou úplně mimo realitu. Takže jim tady naordinoval tyhle ty léky. Jindy vyhrožoval českým politikům či českým osobnostem. Na začátku února popřál senátorce Miroslavě Němcové ODS smrt v krvavých vichrech nového pražského jara. Nedlouho poté pak vzkázal rusofobovi Dominiku Haškovi, aby si dával pozor při přecházení silnice či při pití piva na neznámých místech. Medveděv hrozil Evropě také potrestáním všemi dostupnými prostředky, až skončí hybridní válka mezi Západem a Evropskou unií. Ano? Výkřiky typu, že je potřeba bombardovat Moskvu jadernými hlavicemi, což říkala paní Němcová, no tak na to reagoval Medveděv přiměřeně. Kde berou tu drzost naši takzvaní politici, jako je Němcová, brát si do huby Rusko v takových ohledech, jako co je potřeba. Černochová, ta tam vysílala taky na Moskvu prostě jaderný hlavice a já nevím co všechno. Oni se úplně zbláznili a když jim je odpovězeno, tak se to pak tady takhle zneužije. Je zajímavé, že tady nepíše soudruh, který napsal tento Bauer, tento článek sepivšivší, tak nepíše tady na jaké vyjádření a na jaká vyjádření paní Němcové toto vzkázal Medveděv. A myslím si, že taky Němcová mě si brala do papuly nějak ty události v Oděse. Jo? Takže Hašek, to je taky rusofob jako prase a vykládal něco o tom, že všichni, kdo jsou v NHL, pardon, v ruské lize, v KHL, tak, že jsou to zrádci, já nevím, co, jak je nazýval různě. A že by ty peníze tam neměli brát a podporovat Rusko. On, který v KHL vydělal víc peněz, jak v NHL. Magor, normální magor, Hašek. Navážel se tam do Vladimíra Putina. To je v pořádku? Nějaký usmrkaný Hašek? Úder na Prahu. Do České republiky se na začátku prosince opřel také místopředseda Ruského parlamentního výboru pro obranu a poslanec Ruské státní dumy Alexej Žuravljov, který pohrozil Praze úderem na rozhodovací centra. Tehdy reagoval na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Ten uvedl, že přijde chvíle, kdy NATO bude muset sestřelit ruské letouny, které narušují alianční vzdušný prostor. Pokud Petr Pavel osobně vydá takový rozkaz, měl by být připraven na odvetný ruský úder na centra rozhodování v Praze. Cituje ruský server Gazeta Žuravljova. Mezi evropskými politiky se rozmnožilo příliš mnoho žvanilů, kteří neručí za svá slova, dodal. A má pravdu. Takže, co je na tom špatného? Oni si sami narušují prostor, svádějí to na Rusko, sami dělají provokace tohoto typu a ještě by chtěli, aby Rusko mlčelo, kromě vrcholných politiků. Česku a střední či východní Evropě vyhrožují pravidelně také hosté v show propagandisty Vladimíra Solovjova či sám Solovjov. Ruský propagandista. Například letos v květnu pohrozil útoky Německu a Francii. Prostá odveta za 17. balíček sankcí. Prostě je vymažeme z mapy. Elizejský palác je dávno zastaralý, není tam vůbec co dělat. Říšské kancelářství můžeme bombardovat ze zvyku, uvedl tehdy Solovjov. Česko do Rakouska-Uherska. Já si musím zobrazit vše, jestli to půjde. V prosinci 2023 se u Solovjova objevil bývalý ruský agent KGB Andrej Bezruko. Já jsem se lehl, že tam byl Pavel z Hradu.
Naštěstí ten agent KGB se nejmenoval Petr Pavel, ale jmenoval se Andrej Bezrukov. Ten se nechal slyšet, že by Rusko mělo vytvořit nové Rakousko-Uhersko, které by bylo pod ruskou vojenskou ochranou. V jeho představě tohoto státu by byla i Česká republika. Udělejme ze střední Evropy neutrální území. Udělejme Rakousko-Uherské území. Popsal svoji vizi Rakouska-Uherska, v níž by kromě Česka bylo také Maďarsko, bývalá Jugoslávie, Srbsko nebo Slovensko. Mnozí ruští politici či propagandisté sami přiznávají, že Ukrajina není jejich cílová destinace. Soloviev tvrdí, že by Rusové měli táhnout až na Paříž či na Berlín a německého kancléře Friedricha Merce pak zavřít do klece. No a co s ním, s bláznem? Na Ukrajině se nezastaví. Před ruským postupem za ukrajinské hranice varoval i právě Merz, který tento týden prohlásil, že ruský vůdce Vladimír Putin je stejný jako nacistický vůdce Adolf Hitler v roce 1938. To je ale silné. Já si myslím, že Merz to bude muset zopakovat před nějakým tribunálem. Teď. Anketa. Berete vážně ruské vyhrožování válkou proti evropským zemím, včetně České republiky? Pozor, 82,5% lidí si o tomu opravdu věří. Stejně jako Sudety nestačili v roce 1938, Putin se nezastaví na Ukrajině, řekl Merz s odkazem na část Československa, kterou spojenci postoupili nacistickému vůdci na základě dohody. Hitler poté pokračoval ve své expanzi do Evropy. Ale pane Merz, vy mluvíte o vašem Adolfovi Hitlerovi, vy mluvíte o té velké zradě v Mnichově. Pane Merz, teď vy jste Němec, ne? A jestli se nepletu, tak máte nacistické předky. Pane Merz, nespletl jste se. Adorovat tady Adolfa Hitlera, jakože stejně jako Sudety nestačily v roce 1938. Komu nestačily? No nestačili přeci Hitlerovi. Německu nestačili ty Sudety. Pane Merz, to byste neměl takhle. Opravdu, že ne. To už je fakt jako úlet. Můžete jako trochu až takhle. Pokud Ukrajina padne, nezastaví se tam, řekl Merz s odkazem na Putina. Jedná se o agresivní válku Ruska proti Ukrajině a proti Evropě, uzavřel Merz podle bruselského listu Politico. Šéf Kremlu ovšem tvrdí, že žádnou zemi NATO Rusko neplánuje napadnout. Je to lež, blábol, prostě blábol o jakémsi domnělé ruské hrozbě evropským zemím, řekl Putin ve středu. Stejně ale ruští představitelé, včetně Putina, Lavrova či mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovové, hovořili těsně před začátkem ruské plnohodnotné agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Ukrajinu nakonec stejně napadli. Ale proč? Když tam vraždili rusky mluvící obyvatele, původní Rusy tam vyvražďovali, včetně dětí. 15 000 lidí bylo vyvražděno nacistickou kyjevskou chuntou. Tak prostě šli udělat pořádek. Tak dlouho je varovali, až to šli udělat. A pokud někde v Evropě sídlí nacisté, tak podle článku 51 a navazujících článků 106 a 107 Charty OSN má povinnost jakákoliv vítězná mocnost. Má zapovinnost, bez toho, že by to druhým oznamovala, se s touto nacistickou verbeží vypořádat. To je zakotveno v chartě OSN, článek 106-107. Vladimír Putin vysvětlil šéfovi OSN, že Rusko postupuje v rámci Ukrajiny při speciální vojenské operaci přesně podle charty OSN, konkrétně podle článku 51. Guterres to, jestli to byl to Guterres, myslím, to přijal jakože faktum a odjel z Moskvy s tím, že pochopitelně Moskva je v právu. Ale to se nechce slyšet. Varují před možnou válkou.
Takže jenom připomenu, pokud se někde na území Evropské unie nalézá nějaké ohnisko nácků, pak pochopitelně Rusko má zapovinnost, nebo Amerika má zapovinnost, nebo Britové mají zapovinnost, nebo Francouzi mají zapovinnost tohleto hnízdo zlikvidovat, aby se všichni nesešli nakonec v Bruselu. To by bylo, co? No ale ono to není jenom v Bruselu, že? Podívejme se, co za verbež odešlo teďko z vlády. Kdy to byl jedenáctek vedle druhého. A navíc, kdyby to byly náckové, kteří se k tomu otevřeně přiznají a řeknou, že podporují svoje v tom Kyjevě a opravdu je poctivě podporovali, byť penězma daňových poplatníků, tak se to dá ještě pochopit. Ale když si někdo z podpory nacismu a kyjevské nacistické chunty udělá dojnou krávu na peníze českých občanů, tak je mi z toho smutno. Varují před možnou válkou. Evropští lídři v poslední době stále otevření hovoří o nutnosti připravit Evropu na možnou válku proti Ruské federaci. Více rodin bude vědět, co znamená obětovat se pro náš národ, řekl v pondělí naprosto bez obalu šéf britských ozbrojených sil Richard Crichton. Jeho francouzský protějšek Fabien Mandon hovoří podobně. Podle něj si lidé ve Francii nepřipouští, že utrpí ztráty při obraně vlastních hodnot. Vysvětlil také, proč podle něj může země selhat a prohrát. Protože není připravena na ztrátu svých dětí. Chápete, kam až jsou ochotni zajít? Kdo požene ty děti do té války? No oni. Kdo si tady vymyslel válku na Ukrajině? No oni přece. Kdo připravil Majdan a všechny tyhle ty atributy? No oni přece. Takže pokud bude umírat Francouz, Němec, Čech, Ital, Španěl, bude umírat na Ukrajině proti Rusovi? Nebo bude umírat ve své zemi při obraně před Ruskem? Ne. My se nemusíme bát toho, že by nás Rusové chtěli. Co by si tu vzali? Když jim dobrovolně vydáme tu verbež, která tady proti Rusku celou dobu hřívá nesmysly, výplody, bludy a keci o tom, jak Rus se nás potřebuje zmocnit, co by tady ten Rus jako od nás měl? Co by jsme tomu Rusovi my mohli tak nabídnout? Po čem by tak pásl ten Rus? Po Sudetech? Co? Po Sudetech? Nebo že by třeba po Strakově akademii? Nebo po mozku Petra Fialy třeba? Nebo třeba po bulvách Vítka Rakušana? Nebo po sexy mozku toho Vyvrhela, toho blbečka Lipavskýho. To je exot. To je pablb. 4 roky absolutních zvrhlých směrů v zahraniční politice, která se vůbec nedělala. Česká republika vůbec nevykonávala žádnou zahraniční politiku. Jenom se rozkmotřila se všemi, s kým by jí mohlo být dobře. S Čínou, s Ruskem, se Slovenskem. A potom označila za nepřítele každého, kdo nepodporoval a nechce podporovat Ukrajinu, jako třeba Maďary. Jedině ten, kdo přispívá na kyjevskou nacistickou chuntu, to je ten správný spojenec. Vrána k vráně prostě se dá. A pozor, vrána v ráně oči nevyklove. Ale budou se tady dít věci. Pane jo. No. Myslím si, že to bylo a tak akorát. Dáme si písničku. A pak se dáme do čtení knížky, která je právě o tom, co za zvěrstva páchali v Sovětském svazu trockisté. Vyslanci Deep State v podstatě, členové okultních spolků a tak dál. Tak co si dáme za písničku?
Já si myslím, že bychom si mohli dát... Asi budeme muset skočit sem. Dáme si Davida Krause.

se zase mrkneme na to, jak se nám to vyvinulo při tom čtení. My jsme si při čtení knihy Alana Černohouse Rusko jinýma očima, to jsme si dočetli a začali jsme číst knihu další, a to je Krvavá symfonie. Dostali jsme se do bodu, kdy se tady náš průvodce tím tématem, by se dalo říct, dostal k výslechu Rakovského NKVD pracovníky a vlastně Rakovský je trockista a je logické, že se tady utkávají tedy vítězové v úvozovkách s poraženými, ale pořád není jasno o mnoha věcech. Je velice zajímavé, že Rakovský, který v podstatě měl být popraven, je s ním zacházeno, a možná s ním nebylo zacházeno vždycky hezky, bylo to velmi tvrdé, tak tady při tom výslechu je s ním zacházeno docela zvláště korektně. Budou tam použity určité typy drog pro jeho rozhovoření, ale bych to řekl, ten výslech nebyl o nějakém bití, mučení, byl to spíš rozhovor na filozofické úrovni, při kterém mělo padnout nebo měly vyjít určité typy informací na světlo boží, jak se říká. Takže nemohl být ten, kdo vedl ten výslech, nemohl být tupý. Jak se často, jak si navnímává, že ti, kdož vyslýchali, tak to byli jenom tupí bijíci a tak dál. Takže ten rozhovor pokračoval a vyvíjel se tedy asi tímto způsobem. Začínám vám důvěřovat, co se říká Gabriel. Začínám vyšetřovatel. Začínám vám důvěřovat, co se vás týče, musím říci, že přímé narážce na tento trockismus jste je přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek, Rakovský. Jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět, a učiním to na základě své vlastní iniciativy. Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Gabriel, ano, budu na to brát zřetel. Rakovský, už jsme se shodli na tom, že opozici v tuto chvíli nemůže zajímat Stalinovo poraženectví a pád, protože nemáme fyzickou možnost jej fyzicky nahradit. Je to věc, na níž se jistě oba shodneme. Nyní je to nesporný fakt. Je tu však aktuální hrozba možného agresora. Je tady ten veliký nihilista Hitler, který se svými strašnými zbraněmi Wehrmachtu zaplnil celý horizont. Je přece jasné, že je proti Sovětskému svazu použije, ať se nám to líbí či nikoliv, že? Asi se shodneme na tom, že tato neznámá je pro nás rozhodující. Myslíte, že takto je problém postaven správně? Gabriel, ano, je dobře postaven. Mohu ale říci, že tu pro mě není nic neznámého. Hitlerův útok proti Sovětskému svazu považuji za nevyhnutelný. Rakovský, proč? Gabriel, z velmi prostého důvodu, protože k tomu má tendenci ten, kdo k tomu má možnost. Vždyť Hitler je pouze kondotiér mezinárodního kapitalismu. Rakovský, souhlasím s tím, že existuje určitá obava, ale od ní k učinění takto odůvodněného závěru o nutnosti jeho útoku proti Sovětskému svazu se rozkládá celá propast.
Gabriel, sama podstata fašismu determinuje útok na Sovětský svaz. Mimo toho k tomu nabádají všechny ty kapitalistické státy, které mu dovolili přezbrojení a obsazení všech nezbytných ekonomických a strategických pozic. Je to jasné samo sebou. Rakovský, zapomínáte na jednu velmi důležitou věc. Přezbrojení Hitlera a ty lhůty, které v danou chvíli dostal od národů z Versailles, toho si dobře povšimněte, získal ve zvláštním období, kdy jsme se ještě mohli stát Stalinovými dědici v případě jeho porážky. Protože tenkrát opozice ještě existovala. Pokládáte tento fakt za náhodu nebo jen za časovou schodu? Gabriel, nevidím žádnou souvislost mezi rozhodnutím versalských vlád s přezbrojením Němců a s existencí opozice. Trajektorie hitlerismu je sama o sobě jasná a logická. Útok na Sovětský svaz je součástí jeho programu už dosti dlouho. Zničení komunismu a expanze na východ jsou dogmata z knihy Mein Kampf, tohoto Talmudu národního socialismu. To však, že by si vaši poraženci přáli využít aktuálnost této hrozby proti Sovětskému svazu, by samozřejmě odpovídalo jejich způsobu myšlení. Rakovský, ano, na první pohled to všechno vypadá přirozeně a logicky. Je to ale až příliš logické a přirozené na to, aby to mohla být pravda. Gabriel, kvůli tomu, aby se to nestalo, aby na nás Hitler nezaútočil, bychom měli uzavřít svazek s Francií a spolehat na něj. To by ale bylo příliš naivní. Znamenalo by to uvěřit v to, že kapitalismus je ochoten se sebe obětovat kvůli tomu, aby zachránil komunismus. Rakovský. Budeme-li spolu debatovat pouze na základě pojmů, které jsou používány na davových shromážděních, pak jistě máte zcela pravdu. Říkáte-li to ale upřímně, pak promiňte, jsem zklamán. Myslel jsem, že se politika věhlasné stalinské pozice nachází na vyšší úrovni. Gabriel, útok hitlerismu proti Sovětskému svazu je mimo to dialekticky nevyhnutelný. Je stejně nevyhnutelný jako třídní boj na mezinárodní rovině. Vedle Hitlera se proti nám nutně postaví všechen světový kapitalismus. Rakovský, takže věřte mi, že v souvislosti s vaší scholastickou dialektikou jsem si o politické kultuře stalinismu vytvořil ten nejnepříznivější dojem. Naslouchám vašim slovům asi tak, jako by mohl Einstein naslouchat žákovi licea, který mluví o čtyřrozměrné fyzice. Vidím, že jste seznámen pouze s elementárním marxismem, s tím demagogickým a populárním marxismem. Gabriel, nebude-li vaše vysvětlení příliš zdlouhavé a složité, velmi rád si poslechnu nějaký rozbor této relativity či kvantu marxismu. Rakovský, není v tom žádná ironie. Říkám to jen proto, že mne k tomu motivují nejlepší přání. V témže elementárním marxismu, který přednášejí dokonce u vás na Stalinské univerzitě, můžete najít argument, který je v rozporu s vaší tezí o nutnosti hitlerovského útoku na Sovětský svaz. Učí vás ještě také tomu, že úhelným kamenem marxismu je tvrzení, podle něhož jsou rozpory údajně nevylečitelná a smrtelná nemoc kapitalismu. Je to tak? Gabriel, ano, samozřejmě. Rakovský, mají-li se ale věci tak, že kapitalismus viníme z aktuálnosti neustálých kapitalistických rozporů v ekonomické sféře, proč by potom neměl týmyž rozpory trpět rovněž v politice? Politické a ekonomické není významné samo o sobě. Je to jen stav či rozměr sociální podstaty. Pokud ale rozpory vznikají v sociální sféře, odráží se zároveň také v ekonomickém nebo v politickém rozměru, nebo také v nich obou současně. Bylo by přece absurdní předpokládat mylnost v ekonomice a zároveň předpokládat neomylnost v politice, tedy cosi nezbytného proto, aby se útok proti Sovětskému svazu stal nezbytný, anebo
jak vy říkáte, absolutně nevyhnutelný. Gabriel, to znamená, že ve všem vycházíte z rozporu, z fatality a z nutnosti omylů, jimiž musí být vystavena buržoazie, která Hitlerovi zabrání zaútočit na Sovětský svaz. Rakovský, jsem marxista. Tady, ale řečeno mezi námi, abych nedal ani jednomu aktivistovi podnět k pobouření, vám říkám, že při celé své víře v Marxe bych neuvěřil tomu, že Sovětský svaz existuje jen v důsledku omylu jeho nepřátel. A myslím, že tentýž názor zastává i Stalin. Rakovský. Ach ano, nedívejte se na mě tak, neboť nežertuji, ani jsem se nezbláznil. Gabriel, dovolte mi o tom zapochybovat, alespoň do chvíle, dokud mi svá tvrzení nedokážete. Rakovský, teď už vidíte, že mám důvody kvalifikovat vaši marxistickou kulturu jako zprostředkovanou. Vaše argumenty a reakce jsou stejné jako u kdejakého nejprimitivnějšího aktivisty. Gabriel, nejsou snad správné? Rakovský, ano, jsou správné pro malého správce, pro byrokrata a pro davy. Hodí se tomu, kdo je řadový bojovník. Takový v něm musí věřit, stejně jako musí opakovat, co je psáno. Poslechněte si mne nyní, ale v řádu utajení. S marxismem se věci mají přesně jako se starověkými ezoterickými náboženstvími. Jejich stoupenci měli znát jen vše nejelementárnější a nejvulgárnější, protože tímto způsobem bylo zapotřebí v nich podněcovat víru. Čili to, co je absolutně nezbytné jak ve věci náboženství, tak ve věci revoluce. Gabriel, snad mi tu nyní nechcete svůj mystický marxismus odhalit zase jako druh jakéhosi zednářství. Rakovský, kdepak? Nechci zde deklamovat žádné ezoterizmy, naopak jej vylíčím zcela jasně. Dříve, než se marxismus stal filozofickým, ekonomickým a politickým systémem, byl konspirací sloužící revoluci. Takže vzhledem k tomu, že revoluce je pro nás jediná absolutní realita, filozofie, ekonomika a politika jsou pravdivé jen do té míry, do jaké vedou k revoluci. Žádná zásadní pravda. Nazveme si ji jako subjektivní. V ekonomice ani v politice neexistuje. Neexistuje dokonce ani v morálce. Ve vědecké abstrakci je to buď pravda, nebo omyl. Pro nás, ale kdo jsme podřízení revoluční dialektice, existuje pouze pravda. A protože pro nás, kdo jsme podřízeni revoluční dialektice, existuje pouze pravda, a tedy jediná pravda, musí takovou být pro vše, co je revoluční. Právě takovou byla také pro Marxe. Analogicky vůči tomu musíme jednat také my. Vzpomeňte si na Leninovu odpověď danou komusi, kdo mu argumentoval tím, že jeho úmysl je prý v rozporu s realitou. Lenin tehdy řekl, já jej cítím jako reálný. Ano, tak zněla jeho odpověď. Myslíte si snad, že Lenin vyslovil hloupost? Kdepak? Veškerá realita a veškerá pravda pro něj byly relativní v souvislosti s jednou jedinou a absolutní pravdou. Revolucí. V tom byl Marx geniální. Kdyby se všechny jeho spisy týkaly pouze hrubé kritiky kapitalismu, už jenom pak by to byla nepřekonatelná vědecká práce. Ale v pasážích, v nichž jeho dílo dosahuje mistrovské úrovně, se zároveň stává jakoby ironickým. Komunismus, říká doslova, musí zvítězit, neboť toto vítězství mu přinese jeho nepřítel kapitál. Tak zní Marxova ústřední teze. Existuje ale větší ironie? Takže Marxovi kvůli tomu, aby mu mohli uvěřit, stačilo, aby kapitalismus i komunismus depersonifikoval, aby lidskou bytost změnil na bytost racionální, což také učinil s neobyčejným mistrovským uměním kouzelníka. Byl to jeho maximálně inteligentní prostředek, jímž kapitalistům ukázal,
že jsou realitou kapitalismu. Takže komunismus může zvítězit jen díky vrozenému idiotismu. To proto, že bez výskytu nevymírajícího idiotismu v případě homo economico se v něm nemohou projevit nepřetržité rozpory, které Marx proklamuje. Dokázat dosáhnout toho, aby se z homo sapiens stal homo stultum, znamená disponovat magickou mocí, jež dokáže člověka uvrhnout na nejspodnější stupínek zoologického škály, čili do úrovně živočicha. Jen při existenci homo stultum mohl Marx v tu dobu vrcholu kapitalismu vytvořit svou axiomatickou rovnici. Rozpor plus čas rovná se komunismus. Věřte mi, že když jsme do tohoto zasvěcení a potom vidíme Marxův portrét, třeba už jen ten, který se hrdě tyčí nad hlavním vchodem na Lubjance, nedokážeme zadržet vnitřní výbuch smíchu, jímž nás Marx nakazil. Vidíme totiž, jak se celou svou vohusatou tváří směje celému lidstvu. Gabriel, vy ještě máte tu odvahu smát se nejváženějšímu vědci doby? Rakovský, já a smát se, ale kde pak? Je to nadšení. Kvůli tomu, aby Marx dokázal podvést tolik vědců, bylo nezbytné, aby stál nad nimi všemi. No dobrá, kvůli tomu, abychom mohli Marxe posuzovat v celé jeho velikosti, musíme především vidět skutečného Marxe, čili Marxe revolucionáře a Marxe podle jeho manifestu. Tak vidíme Marxe konspirátora, neboť v době, kdy žil, se revoluce nacházela ve stavu konspirace. Není přece náhoda, že revoluce může za svůj posun a za svá hlavní vítězství děkovat právě těmto konspirátorům. Gabriel, to znamená, že popíráte aktuálnost dialektického procesu rozporu v kapitalismu, které vedou k finálnímu triumfu komunismu? Rakovský, vůbec nepochybujte o tom, že kdyby Marx věřil v to, že komunismus dosáhne vítězství jen díky rozporům v kapitalismu, pak by se ani jedinkrát, nikdy by se o těchto rozporech nezmínil na tisících stran svého vědeckého revolučního díla. Takový byl kategorický imperativ Marxovy realistické povahy. Nebyl vědecký, nýbrž revoluční. Revolucionář a konspirátor svému nepříteli nikdy nesmějí odhalit tajemství svého triumfu. Nikdy mu nedají informaci, ale vždy mu poskytují jen dezinformace. A právě je ve své kontrakonspiraci používáte. Nebo je tomu snad jinak? Gabriel, nedospěli jsme tak ale nakonec k tomu závěru, jak vy říkáte, že v kapitalismu rozpory neexistují, zatímco pokud o nich Marx mluví, pak je to jen revolučně strategický prostředek, není-liž pravda? Kolosální a neustále narůstající rozpory v kapitalismu přece nesporně existují. Z toho vidíme, že Marx zalhal a vyslovil pravdu. Rakovský, ano, jako dialektik jste skutečně nebezpečný. Jakmile lámete brzdy scholastické dogmatiky a dáváte úplnou svobodu vlastní vynalézavosti. Ano, je tomu tak. Tím, že Marx vyslovil pravdu, zalhal. Zalhal, protože všechny uvedl do omylu tím, že definoval rozpory v dějinách ekonomiky kapitálu jako stálé a nazval je jako přirozené a nezbytné. Zároveň ale vyslovil pravdu, neboť věděl, že rozpory budou vytvářeny a budou se zvyšovat v narůstajícím pokroku do té doby, dokud nedosáhnou svého vrcholu. Gabriel, to znamená, že tím dospíváte k antitezi? Rakovský, kdepak? O žádné antitezi tu nemůže být řeči. Marx v souvislosti s původem rozporů v kapitalismu klame z taktických důvodů. Nikoliv z důvodu jejich samozřejmé reality. Marx totiž věděl, jak se utvářeli, jak se vyostřovali a jak celá věc dospěla až do vytvoření všeobecné anarchie v kapitalistické výrobě, která předcházela triumfu komunistické revoluce. Marx věděl, že k tomu dojde, protože znal ty, kdo to vše způsobují.
Gabriel, podobné odhalení mi připadá jako velmi bizarní novinka, protože tvrdí, že právě to, co vede kapitalismus k sebevraždě, jak se zdařile vyjádřil buržoázní ekonom Schmalenbach, čímž jen potvrdil Marxovy názory, není podstata a vrozený zákon kapitalismu. Zajímá mě ale, zda se touto cestou dostaneme k něčemu personálnímu. Copak, Rakovský, copak jste to už intuitivně nevycítil? Nevšiml jste si, jak jsou v Marxově případě slova v rozporu s činy? Marx na jedné straně sice deklamuje nezbytnost a nevyhnutelnost kapitalistických rozporů. Dokazuje aktuálnost přidané hodnoty a kumulace, čili dokazuje to, co reálně existuje. Obratně si vymýšlí, že větší koncentrace prostředků výroby odpovídá větší masa proletariátu. Větší moc pro vybudování komunismu není-liž pravda. Pojďme ale dál. Vedle této deklamace ale zároveň zakládá internacionálu. Internacionála je však v záležitosti každodenního třídního boje reformní. Je tedy organizací, která je předurčena k tomu, aby omezila přidanou hodnotu, zatímco tam, kde je to možné, aby ji zcela zrušila. Internacionála je proto v souladu s Marxovou teorií objektivně kontrarevoluční a antikomunistická. Gabriel, takže nakonec dospíváme k tomu, že Marx je kontrarevolucionář a antikomunista. Rakovský, nyní už můžete vidět, jak lze využívat původní marxistickou kulturu. Kvalifikovat internacionálu jako kontrarevoluční a antikomunistickou lze logicky a vědecky exaktně jen v případě, nevidíme-li ve faktech nic víc, kromě přímého a viditelného výsledku. Zatímco v textech vidíme jen literu. K takovým absurdním závěrům, bez ohledu na jejich zdánlivou samozřejmost, skutečně dospívají. Přitom ale zapomínají na to, že slova a fakta se v marxismu podřizují pravidlům nejvyšší vědy. Pravidlům konspirace a revoluce. Gabriel, dospějeme už konečně někdy k definitivnímu závěru? Rakovský, ano, hned to bude. Je-li třídní boj v ekonomické sféře vzhledem ke svým prvním výsledkům reformistický a na základě toho je v rozporu s teoretickými premisami, které určují stanovení komunismu, pak je v celé své dané a reálné významnosti čistě revoluční. Znovu ale opakuji, podřizuje se pravidlům konspirace. To znamená, že maskuje a zatajuje její skutečný cíl. Omezení přidané hodnoty, a tedy rovněž hromadění kvůli třídnímu boji, je jen viditelnost. Je to iluze sloužící k podnícení prvotního revolučního hnutí v davech. Už stávka je pokus o revoluční mobilizaci. Nezávisle na tom, zda zvítězí nebo zkrachuje, je její ekonomická působnost anarchická. V důsledku toho tento prostředek, který slouží zlepšení ekonomického postavení jedné třídy, přináší celkové schudnutí ekonomiky. Rozměry a výsledky stávky sice mohou být jakékoliv, vždy ale způsobují újmu výrobě. Celkový výsledek je pak takový. Více chudoby již se pracující třída nezbavuje. To už něco znamená. Není to ale jediný výsledek, ani není nejdůležitější. Víme, že jediný cíl každého boje v ekonomické sféře je co nejvíc vydělat a zároveň co nejméně pracovat. Taková je ekonomická absurdita. V souladu s naší terminologií je to rozpor, kterého si třídy nevšímají, protože jsou v jakousi danou chvíli zaslepeny zvýšením mzdy, která je ovšem ihned automaticky anulována zvýšením cen. A jsou-li ceny omezovány za spolupráce státu, dochází k témuž, to jest k rozporu mezi přáním více utratit a méně vyrábět, což je tady podmiňováno peněžní inflací. Tak je vytvářen konstantní bludný kruh, stávka, hlad, inflace a zase hlad. Gabriel, s výjimkou toho,
kdy stávka probíhá na účet přidané kapitalistické hodnoty. Rakovský. Teorie, šedá teorie. Říkám vám mezi námi, podívejte se do jakékoliv ekonomické ročenky, kterékoliv země a podělte renty a celkový příjem na všechny, kdo dostávají mzdu. Pak pochopíte, jak toto neobyčejné vlastnictví vzniká. A právě toto vlastnictví je to nejrevolučnější. Tuto skutečnost musíme držet v co nejpřísnějším utajení. To proto, že když se z teoretické dividendy odečtou mzdy a výdaje direkce, které se nahromadí při likvidaci soukromníka, téměř vždy potom zůstává dividenda, která je pro proletáře pasivní. V realitě je ovšem pasivní vždy, vezmeme-li navíc potaz zmenšení rozsahu a snížení kvality ve výrobní sféře. Nyní už vám je snad jasné, že výzva ke stávce jako k prostředku za rychlé zlepšení blahobytu proletariátu je jen záminka. Je to ale nutná záminka k tomu, aby jej podnítila k sabotáži kapitalistické výroby. Tak to jsou k rozporuplnému buržoaznímu systému přidávány navíc ještě rozpory proletariátu. Je to dvojsečná zbraň revoluce. Přitom je samozřejmé, že nevzniká sama sebou. Existují organizace šéfové disciplína. Navíc chybí hloupost. Není vám podezřelé, že ty slavné rozpory kapitalismu a jmenovitě finanční rozpory také někdo organizuje? Jako potvrzení svých argumentů vám jen chci připomenout, že proletářská internacionála se ve svém ekonomickém boji shoduje s finanční internacionálou. To proto, že obě vyvolávají inflaci. Tam ale, kde existuje shoda, je třeba předpokládat rovněž spolupráci. Dáme si písničku a budeme po písničce pokračovat.

Tak, pokračujeme. Gabriel. Ale to snad ne. Vidím tu takovou kolosální absurditu, anebo záměr vytvořit nový paradox, že si to dokonce ani nepřeji, nechci si to představit. Vypadá to tak, jako byste narážel na existenci něčeho typu druhé kapitalistické kominterny. Přitom je samo sebou jasné, že musí být nepřátelská. Rakovský, zcela správně. Když se mluvil o finanční internacionále, mínil jsem ji právě jako kominternu. I když jsem ale uznal existenci kominterny, neřekl jsem, že je nepřátelská. Gabriel, děláte si nárok na to, abychom zde ztráceli čas na vaše vynálezy a fantazírování, tak vám musím říci, že jste si proto zvolil velmi nevhodnou dobu. Rakovský, mimochodem, neberete mě přece jako favoritku z Tisíce a jedné noci, která si po večerech zpestřovala představivost, aby si zachránila život. Kde pak, domníváte-li se, že se vyhýbám odpovědí, mýlíte se, k tomu, abychom dosáhli toho, co jsme si přece vzali, musím vám, nechceli tady zkrachovat, předběžně vysvětlit ty nejzásadnější věci. Přitom ale musím brát zřetel na vaši celkovou neznalost s tím, co bych pojmenoval asi jako vyšší marxismus. Nemohu tato vysvětlení vynechat, protože dobře vím, že podobná neznalost panuje také v Kremlu. Dovolte mi tedy, abych pokračoval. Gabriel, jen klidně pokračujte. Vůbec ale nepochybujte o tom, že v případě, když se ukáže, že to vše bylo jen rozptýlení vaší představivosti, pak tato hra bude mít velmi špatný epilog. Varoval jsem vás. Rakovský, ano, pokračuji. Vy ale jako byste nic neslyšel, protože jste ve vztahu ke kapitálu scholastik. Chci ve vás probudit váš intuitivní talent. Připomenu vám něco velmi originálního. Všimněte si, jak pronikavé činí Marx závěry v souvislosti s v té době prvopočátečním anglickým průmyslem. Jak ji analyzuje a cejchuje. V jaké odpuzující podobě třeba ilustruje obraz průmyslníka. Ve vaší představivosti, stejně jako v představivosti mas, tak vystává zrůdný obraz kapitalismu v jeho lidském stělesnění. Je jim průmyslník s ovislým tlustým břichem a doutníkem v ústech, přesně jak jej vylíčil Marx, a tento netvor nadutě a zlostně vyhání z

prahu svého pompézního domu dělníkovou manželku nebo dceru. Je to tak? Současně si vzpomeňte na Marxovu umírněnost a na jeho buržoázní ortodoxnost při studiu otázky peněz. V otázce peněz se již jeho slavné rozpory neobjevují. Finance pro něj neexistují jako věc, která je sama o sobě významná. Trh a oběh peněz jsou jen následky prokletého systému kapitalistické výroby, která si je podřizuje a plně je určuje. Marx je v otázce peněz reakcionář. Je to sice dosti zvláštní, ale také jim byl. Berte v potaz pěticípou hvězdu, tu, která se podobá té sovětské. Září po celé Evropě. Je to hvězda pěti bratří Rothschildů s jejich bankami, které disponují neuvěřitelným bohatstvím, o jakých kdy kdo slyšel. Tento fakt je natolik významný, že představivost lidí té doby uvedl do omylu. Marx si ho ale jakoby nevšímá. Jde v skutku o zvláštní podivnost, je to tak? Možná, že z této tak podivné Marxovy slepoty vznikl fenomén, který mají společný všechny následné sociální revoluce. Konkrétně jde o to, všichni můžeme potvrdit, že když zástupy obsadí město či stát, vždy projevují něco jako pověrčivou bázeň před bankami a bankéři. Tyto davy vraždili krále, generály, biskupy, policisty, kněze a další zástupce nenáviděných privilegovaných tříd. Loupili a spalovali paláce, chrámy či dokonce střediska vědy. Ale i když revoluce byly ekonomicko-sociální, život bankéřů byl vždy ctěn. Vznešené budovy bank nebyly nikdy dotčeny. Podle mých informací, které jsem měl k dispozici předtím, než mě uvěznili, to pokračuje dodnes. Gabriel, kde? Rakovský, ve Španělsku, nevíte to snad. Ale když už jste se jednou zeptal, tak asi ne. Nyní mi ale povězte, zda to všechno neshledáváte přinejmenším dosti zvláštním. Zamyslete se. Policie, nevím, zda jste si povšiml té podivné shodnosti, která existuje mezi finanční internacionálou a internacionálou proletářskou. Řekl bych, že jedno je jen druhá strana druhého. Rubem je přitom proletářská internacionála, protože je modernější než finanční internacionála. Gabriel, kde vidíte podobnost v natolik protikladných věcech? Rakovský, objektivně jsou identické. Už jsem to tu dokázal, že komunistická internacionála, podporovaná reformistickým hnutím a celým syndikalismem, vyvolává u zástupů anarchii výroby, inflaci, chudobu a pocit beznaděje. Finance zastoupené v prvé řadě takzvanou finanční internacionálou a vědomě či bezděčně podporované soukromými finančníky vytvářejí stejné rozpory, ale v tom ještě větším množství. Dnes bychom si už mohli domyslet příčiny, na základě nichž Marx zatajil finanční rozpory. Ty však jeho pronikavému pohledu nemohly uniknout. Odpověď na tuto záhadu musíme hledat v tom, že měl ve finančnících své spojence. Navíc je působení těchto skupin objektivně revoluční a už tehdy bylo nesmírně významné. Gabriel, možná se jedná o bezděčnou schodu, nikoli však o spojenecký svazek, který by předpokládal plánovitost, vůli a uzavírání dohod. Rakovský, dobrá. Chcete-li, opustme tento náhled na věci. Nyní raději přejdeme k subjektivní analýze finanční, či dokonce něco víc. Pokusme se vypátrat, co personálně představují lidé, kteří se jimi zabývají. Internacionální podstata peněz je dobře známa. Z tohoto faktu vyplývá to, že organizace, která jimi vládne a hromadí je, je kosmopolitická. Finanční uskupení ve svém nejvyšším vzestupu jako sebecíl a samoučelnost, jako finanční internacionála popírají a neuznávají nic národního, neuznávají stát. Proto je finanční internacionála objektivně anarchistická.
a byla by anarchistická absolutně, kdyby finanční internacionál jako popírač každého národního státu nebyla sama ve své podstatě stát. Děje se tak na základě nevyhnutelnosti. Státu v jeho podstatě se jedná pouze o moc a peníze přece znamenají výjimečnou moc. Je to komunistický nadstát, který vytváříme už celé století a jeho schématem je Marxova internacionála. Zanalyzujte si to a zkoumejte jeho podstatu. Schéma internacionály a její prototyp je Sovětský svaz, ale to je rovněž jen čistá moc. Podobnost na základě podstaty mezi oběma těmito výtvory je absolutní. Je to něco fatálního a nevyhnutelného, neboť personální tvářnost jejich autorů byla identická. Finančník je stejně tak internacionální jako komunista. Oba pod různými záminkami a s pomocí různých prostředků bojují proti národnímu buržoaznímu státu a popírají jej. Marxismus je tu kvůli tomu, aby buržoazní stát ztransformoval do podoby komunistického státu. Z toho tedy plyne, že marxista musí být internacionalista. Finančník ale stejně tak popírá buržoazní národní stát a toto jeho popření vyústňuje samo sebou. V podstatě lze říci, že finančník se neprojevuje jako internacionalista, nýbrž jako kosmopolitický anarchista. Taková je jeho zevní charakteristika na určitém stupni. Je ale zapotřebí jít dál, domyslet si, co finančník představuje a kým chce být. Jak vidíte, v popření státnosti je bezprostředně přítomná individuální podoba mezi internacionálními komunisty a finančnickými kosmopolity. Jako přirozený důsledek vidíme stejnou podobnost mezi komunistickou internacionálou a finanční internacionálou. Gabriel, je to jen nahodilá podobnost, je subjektivní a objektivní v rozporech. Vlastně je ale bezvýznamná. Ihned zmizí ve střetu s nejradikálnější realitou. Rakovský, dovolte mi, abych na to nemusel odpovídat hned, aby se nepřetrhla logická nit. Chci jen rozšifrovat zásadní axiom. Peníze rovnají se moc. Peníze jsou dnes... Peníze jsou dnes těžiště celosvětové moci. V tom se mnou, doufám, souhlasíte. Gabriel, jen pokračujte, Rakovský, prosím. Rakovský, chápání toho, jak se finanční internacionála postupně až po dnešní dobu stala vládkyní peněz, tohoto magického talismanu, který se pro lidi stal stejnou modlou, jakou byl kdysi Bůh či národ, je něco, co ve vědeckém zájmu překonává dokonce umění revoluční strategie, protože je to naprosto stejné umění a stejná revoluce. Hned vám to vysvětlím. Mapovači dějin a anonymní lidské zástupy byli zaslepeni nářky a pompou francouzské revoluce. Opojeni tím, že se mu podařilo vzít králi, tedy privilegovanému jedinci, veškerou jeho moc, si nepovšiml toho, jak hrstka tajemných, opatrných a zdánlivě bezvýznamných lidí získala skutečnou královskou moc. A to moc přímo magickou, téměř božskou moc, kterou tato malá skupina disponovala, aniž by to dala najevo. Davy si nevšimli, že tuto moc si přisvojili jiní páni, kteří je uvrhli do mnohem ukrutnějšího otroctví než kdysi král, protože ten kvůli svým náboženským a morálním předsudkům nebyl schopen podobnou moc patřičně využít. Důsledkem toho všeho bylo to, že nejvyšší královskou moc získali lidé, jimž už jejich morální, intelektuální a kosmopolitické kvality dovolili tuto moc využít. Přitom je jasné, že se jedná o lidi, kteří od narození nebyli křesťané, ale za to byli kosmopolité. Gabriel, co je to za mytickou moc, jež získali? Rakovský, přisvojili si reálné privilegium tisknout peníze.
Neuspívejte se je, jinak budu muset uvěřit tomu, že nemáte tušení, co to vlastně jsou peníze. Představte si sebe, prosím, na mém místě. Mé postavení před vámi se rovná postavení soudruha doktora, který by musel vysvětlit bakteriologii ji vzkříšenému medikovi z éry před Pastérem. Dokážu vaši nevědomost pochopit a taky vám ji mohu prominout. Náš jazyk používá slova, která vedou k nesprávným myšlenkám o věcech a činech. Děje se tak na základě působení rozumové inercie, proto neodpovídají reálným a exaktním pojmům. Jak jsem řekl, peníze. Je zřejmé, že jste si v tuto chvíli ve své představivosti vybavil kontury reálných peněz z kovu a papíru. To ale není jejich podstata. Peníze už dnes nejsou jen proto, jen toto. Reálně obíhající mince jsou již anachronismus. A pokud ještě existují a jsou v oběhu, pak jen kvůli atavismu. Jen proto, že je dodnes snaží podporovat iluzi čisté imaginární fikci. Gabriel, je to skvělý paradox, plný hazardu, je dokonce poetický. Rakovský, ano, tak tomu je. Už v dobách Marxe a Engelse tomu tak bylo, že finančníci pracovali jako nejmocnější páka revoluce. Komunistická internacionála nebyla v jejich rukách nic jiného než pouhá hračka. Ale je přece jasné, že Marx ani Engels tuto skutečnost nebudou nijak rozebírat, tím spíše ji deklamovat veřejně. Naopak tím, že v prvé řadě využili svůj vědecký talent, museli v druhé řadě zakamuflovat pravdu ve prospěch revoluce. A tak také oba učinili. Je-li libo, může to sice být skvělé, není to však paradox. Vím už, a proto jste se usmál, že ve státech sice ještě tisknou na kousky kovu či papíru bysty králů nebo národní znaky. No a co? Velké množství peněz v oběhu jsou peníze určené pro významné obchody. Zastupují veškerá národní bohatství. Peníze, ano, peníze. Začala je vydávat právě ta hrstka lidí, o nich jsem se zmiňoval. Stát je jako nezadržitelná potopa. Zaplavili blanky, bankovní znaky, šeky, dlužní úpisy, i dosace, účty, kotování, čísla a zase do nekonečna čísla. Co vedle nich znamenají kovové a papírové peníze? Něco. Takového, co nemá žádný vliv. Je to jakési minimum v souvislosti se zvyšujícím se přílivem finanční valuty, která vše zaplavuje a tím ovládá. Oni jsou nejrafinovanější psychologové. Díky obecně panující nevědomosti, ale beztrestně dosáhli něčeho, ještě mnohem většího. Kromě kolosálně pestré rozmanitosti finančních valut, navíc vytvořili peníze jako kredit za účelem toho, aby jejich rozsah učinili nekonečný. Tím jim přidali rychlost myšlenky. Je to ale jen abstrakce, rozumová bytost, cifra, číslo, kredit, víra. Chápete už, o co jde? Je to vlastně jeden velký podvod, falšování peněz, stanovení legálního kurzu. Vyjadřují to jinými termíny jen kvůli tomu, abyste mě pochopil. Banky, burzy a celosvětový finanční systém, to vše je gigantický stroj sloužící tomu, aby páchal proti přirozené ohavnosti, jak se vyjadřuje Aristoteles. Jeho úkolem je přinutit peníze, aby dělali zase peníze. Je to něco takového, co je-li zločin v ekonomice, pak ve vztahu k financím je to zločin proti trestnímu zákoníku. Jmenovitě je to totiž lichvářství. Už ani nevím, jakým argumentem se to vše obhajuje. Možná, že tím získávají legální procenta. Dokonce i když uznáme jen toto a toto uznání je už bez tak dostačující, vidíme, že lichvářství stejně existuje, protože i když jsou získaná procenta třeba legální, pak si stejně vymýšlejí a falšují neexistující kapitál.
Banky mají vždy formou vkladů, čili peněz v produktivním pohybu, nějaké množství peněz, které je pětkrát či dokonce stokrát větším, než jaké je množství fyzických a faktických peněz v oběhu. To ani nebudu mluvit o případech, kdy jsou peníze dány jako kredit, čili kdy se jedná o falešné a podvodně získané peníze, které přesahují množství reálných peněz a jsou vypláceny jako kapitál. Bereme-li v potaz to, že zákonná procenta nejsou fixována reálným kapitálem, nýbrž z toho neexistujícího procenta jsou nezákonná tolikrát, kolikrát je fiktivní kapitál vyšší než reálný kapitál. Nezapomínejme na to, že tento systém, který zde detailizuji, je mezi způsoby, které jsou používány kvůli falšování peněz, jedním z nejnevinnějších. Můžete-li, představte si hrstku lidí, kteří mají nekonečnou moc v zacházení s reálnými bohatstvími. Pak uvidíte, že jsou absolutními diktátory burzy a v důsledku toho jsou rovněž diktátory výroby, rozdělování, ale také práce a spotřeby. Máte-li dostatek představivosti? Pak si to pozvednete do celosvětového měřítka. Potom si uvědomíte jejich anarchické morální a sociální působení. Jedním slovem revoluční. Už mi rozumíte, Gabriel? Ne, bohužel stále ještě ne. Rakovský, ano, chápu, zázraky lze jen stěží pochopit. Gabriel, zázraky? Ano, právě zázraky. Nebo snad není zázrak to, když se z dřevěné chýše stane chrám? A právě takový zázrak mohli lidé, aniž by hnuli brvou, během celého století pozorovat snad tisíckrát. Protože to je právě zázrak, když se dnes z ubohých kiosků, v nich se krčili umaštění lichváři a obchodovali se svými penězi, staly velkolepé chrámy, které se na každém rohu dnešních velkoměst hrdě tyčí a skví svými pohanskými kolonádami. Přicházejí do nich zástupy lidí s vírou, kterou jim ovšem nevsugerovávají nebeská božstva kvůli tomu, aby zde usilovně položili oběť vkladů ze svých bohatství božstvu peněz, o němž se domnívají, že přebývá uvnitř železných a nezničitelných pokladen bankéřů, které jsou díky svému božskému poslání předurčeny k tomu, aby svá bohatství zvyšovali až do metafyzické nekonečnosti. Tady to dneska zapíchneme. No a jsme u peněz jako takových, to je velmi zajímavé, Rothschildové a spol. Inu, to téma není až tak, řeknu, momentálně atraktivní. To téma je atraktivní stále a pořád. Přátelé, to je všechno. Zítra se na vás budu těšit 17 hodin opět si show, potom od 9 je s Míšou. Mějte se krásně a připravujte pokud možno velice kvalitně sami sebe na ten vánoční už konečně klid. Od mikrofonu vám to přeje a brzy se na vás těší jak jinak než Petr Václav.

0: zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu téměř, já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil a na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předkvapí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. Z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu je základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik set milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa. V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice poklesl přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického rozvoje, především východní Asie a podobně, kdy dochází překřeslování. A paradox je, že k tomuto překřeslování dochází v čase, kdy se extrémně zvýšila závislost mezi jednotlivými státy a ekonomikami na planetě. Dneska bude prezident Trump mluvit o výrazném nárůstu zbrojních programů ve Spojených státech a podobně, ale zapomíná, že více jak 80% vzácných surovin a vzácných kovů dostávají z Číny. Někdo v Evropě mluví o mohutném rozvoji obranného průmyslu a přičem v celé Evropě máte jediný podnik, který zpracoval střelní bavlnu, který je v Polsku. A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach, anebo si opravdu někdo myslí, že ten 155 mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vezměte Hormuzský průliv. Teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny, je to vývoz síry, je to vývoz helia. A toto všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohleto nebude mít žádný vplyv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel nejděsivější. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete obnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Ale Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory, a říkáte si, kurňa, tak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvnit výstavbu jaderné energetiky ve světě? A naproti tomu máte Rosatom, který vám dodá projekt, dodá technologie, zabezpečí financování, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu nikdo vážně jako se nezamýšlí nad těmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén krize. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Markt a Nasdaq a všechny dotcomové firmy šly k vodě, tak někdo skrábl 6,8 bilionů dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firem západní proveniencie a pak ještě několik čínských firem. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedly k obrovskému nárůstu produktivity, vedly k obrovské ziskovosti těch firem, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic, v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď a tak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těch problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii. Přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí. A říkají, důsledky budou tak gigantické, že úplně přestaví celý dnešní finanční svět. A jedna drobná poznámka bokem. Když se podíváte na dnešní svět a dnešní civilizaci, který je primární protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze ztratí na hodnotě a budete chtít zachovat moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír fungoval a formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Ti, kteří si myslí, že budou patřit mezi vyvolenou elitu. No a jako vždycky skončí to tím známým výrokem pana Černomyrdina. My jsme to mysleli tak dobře, ale skončilo to jako vždycky.
0: Pane profesore, moc děkuju za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa, jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, o kterých dneska západní Evropa volá.
1: No, máte tam jeden problém. Paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinérií šly na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy zpracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. A myslíte, že zhruba 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a frakování plynu, získali zpátky, tak byste potřebovali, aby barel stál minimálně 85 dolarů za kus. Ne jako v současnosti, kdy například barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, anebo 67 dolarů se slevou a podobně. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tím více vydělají Spojené státy a kompenzují ztráty, které vznikly z obrovských investic do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakování neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že tá Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie môžu zabezpečiť ťažbu plynu frakovaním, ale za cenu výrazného ohrožení vodných zdrojov, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení prírodných podmienok. Takže ono, tá technológie ťažby plynu frakovaním nebude tak, jak sa říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. Prostší bylo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotových výrobků a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten výkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmů, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsobuje politické otrasy ve Spojených státech. Protože se týká nafty. Samozřejmě vemte jenom obrovskou roli kamionové dopravy ve Spojených státech. No a pak tady ukazuje se další problém. Zdražení energetických médií způsobilo výrazným způsobem nárůst inflace. Potřebovali vyměnit šéfa Fedu proto, aby mohli řešit problém inflace, jenomže výměna nezměnila strategii inflačních problémů. A tak se vytvořila situace, ve které je pan prezident Trump mezi dvěma mlýnskými kameny. Pokračování o válečných operací proti Iránu bude stát obrovský majlant. Vyčerpá zásoby křídlatých raket, raket středního doletu, systému a raket pro Atacams, HIMARS a podobně. A kromě jiného mu teď kongres zamítl žádost o dalších 80 miliard na financování operací proti Iránu. Na druhé straně volby, které budou v listopadu, budou zásadním způsobem změnit politické rozložení sil v americkém kongresu a senátu. A zároveň, aby to bylo úplně katastrofální, tak tvrdá podpora Izraele, která byla léta typickou pro kongres i senát, najednou dostává zásadní teroriny, co se přesvědčilo o tom, když AIPAC, ten známý finanční mechanismus izraelských lobby, naraz škrtl podporu finanční stovce kongresmenů a senátorů. A nárůst protiizraelský nálad mezi americkou mladou populací, ale i mezi dalšími voliči je extrémně vysoký. A toto všechno vytváří nerealistickou možnost východiska. Jedno je horší jak druhé. Uvidíme, co prezident Trump zvolí. No a pak tady máte ještě vojensko-průmyslový komplex, ale ten se paradoxně díky prezidentu Trumpovi dostal do velice zvláštní situace. Evropský vojensko-průmyslový komplex není rychle schopen vyrobit zbraně, které by bylo potřeba pro osamostatnění NATO v evropských podmínkách. Takže se obrátí na americké výrobce. Ale američtí výrobci, kteří jsou monopolní v některých druzích zbraňových systémů, taky nemají možnost rychlé produkce zbraňových systémů. Ale můžou vytvořit poradovník. A v tom poradovníku se pak některé země dostanou navrch a jiné budou bez pod. A ty zbraně nejenom jak 35 budou dostávat později, za 3 nebo za 5 let a podobně. No a tohle to všechno vedlo k zvláštní situaci. Většina účastníků konfliktu uvízla v bažině problému. Spojené státy jsme popsali. Ukrajina a Evropská unie je katastrofálním stavu, protože sice schválí 70 miliard podpory Ukrajině na tento a příští rok, ovšem nevědí, odkud získat tyhle ty peníze. Pak je tady další úvaha o 90 miliardách další pomoci přímé i nepřímé Ukrajině. Opět nevíme, odkud vzít peníze. No a pak je tady ještě Ruská federace, která díky válečnému konfliktu získala situaci, kdy v Hormuzu dnes ta cena ropy stoupá krásně ke 100 dolarům za barel, což krásně naplní ruský státní rozpočet. I když Rusko není až natolik závislé jenom na exportu ropy a plynu, ale co je nejzajímavější, v Rusku zase máte další otázku, a to je rozběhnutý vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí ale tanky, letadla a kouzové pumy, ale stále je problém s protidronovou ochranou. No a tak se dostanete pak ještě po poslední otázce. Tahle ta krize povede k přehodnocení charakteru válečných konfliktů v budoucnosti. To přehodnocení bude ve dvou směrech. Doteď klíčovým parametrem byly tanky, obrněné transportéry, křídlaté rakety a podobně. Najednou se zjišťuje podle zkušeností z rusko-ukrajinské krize, že klíčovými parametry jsou útočné drony, protože ty můžou likvidovat protivníka až na 40 až 60 kilometrů od přímé linie kontaktu. Druhým problémem, který se ukazuje stále více, je propojenost družicového snímkování, umělé inteligence vyhodnocující družicové snímkování, využití záběru a informací získaných pozorovacími drony a rychlá flexibilita jednotek, které neustále mění své místo, aby nebyly zasaženy odvetnou palbou. To extrémním způsobem zvýšilo význam satelitní komunikace, Elonův Musk Starlink. Zvýšilo to význam zpracování informací a použití umělé inteligence ve válečných operacích a skutečnosti, že všechno tohleto vyústilo do takzvané ekonomizace války. Co myslíte, proč se vyvíjí robot?

0: to získala Ukrajina, ale i chce rozvinout NATO nebo Američané, vede k propojení nové úrovně mezi ekonomickou situací společnosti, náklady války a schopnosti rezistence. A toto všechno vytváří novou rovinu poznání a v důsledku této nové roviny poznání se mění pohled na technologie, financování, význam, nazvíme to, lidských zdrojů a podobně. A otázka rychlého zavádění umělé inteligence, tak si položte otázku, kde je nejvíce zaváděna. Není jsou to náhodou programy DARPA, které už DARPA platí léta a kdy Pentagon používá autonomní zařízení nejenom jako roje dronů, ale i jako droje námořních dronů, jako speciální podpora válečných operací pomocí digitálních technologií a podobně. No a to je pak nový svět války. No a nový svět války je přímo propojený s ekonomickou sílou jednotlivých zemí. A jestliže nedochází ke sladěnosti mezi ekonomickou sílou zemí a náklady nového druhu války, no tak tam máte to, co vidíte teď ve Spojených státech nebo v Evropské unii.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy, a děkujeme za sdílení dál. Zdá se podle toho, co říkáte, pane profesore, že přece máme skutečný konec světa, který vznikl po roce 1945. A mám pocit z toho, že vy to vnímáte, že vzniká nová rovnováha sil. Jaká podle vás bude ta rovnováha sil nového světa?
0: A původně to vypadalo tak, že se svět rozdělí mezi nové triumvíry. Čínu, Rusko a Spojené státy. A zatím z historie víme, že všechny triumvíráty skončily tím, že všichni triumvírové věděli, že je to pouze odklad ke závěrečné konfrontaci. No a něco podobného byste viděl i dnes, kdy si Spojené státy a další triumvirové rozdělili planetu, Rusko Evropu, Čína Ázii, Spojené státy v rámci Monroevy doktríny, Severní, Střední a Jižní Ameriku. O Africe se mají dohodnout později. A v Tichomoří Austrálie a Japonsko, a tyto budou takové části americké strategie. No, paradoxně se ovšem ukazuje, že je to souběh dvou věcí. A prvé je to změna přírodních podmínek, kdy jako příroda sama zasahuje do vývoje tohoto triumvirátu. A pak je tady ekonomická situace, která je řízena obrovským nárůstem zadluženosti a skutečnosti, že finanční sektor blufuje. Proč říkám blufuje? Několik argumentů. Poprvé, velká analýza, kterou dělala Mezinárodní měnový fond a Světová banka, konstatovali, že za posledních 30 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát. Čtyřikrát, když nemá reálný základ, je to skutečně takové ondulování teplého vzduchu? A tady máte druhý problém. 7 klíčových firm, které se zabije OpenAI, tak mají trhovou kapitalizaci v řádech bilionu dolarů. Opravdu si myslíme, že mají hodnotu bilionu dolarů? Nebo je to pouze PR ratingových agentur, vytváření finančního PR a podobně? Vždy jste teď mohli číst analýzy, které ukazují zajímavou věc. OpenAI si objedná výpočetní techniku Microsoftu. Microsoft se dohodne s Anthropickem. Anthropic se dohodne s dalšími firmami. Všichni si přesouvají objednávky v hodnotách desítek a stovek miliard dolarů. No, problém je v tom, že žádná z těch firm ty desítky miliard nemají. Americké finanční kontrolní orgány by za normální podmínek okamžitě zasáhly a tohle to chápali jako podvodnou Ponziho schému. Ale například prezidenta Trumpa žádnému zásahu nedochází. Protože OpenAI je přece klíčovým faktorem budoucí moci Spojených států ve novém světě. No a pak tohleto všechno ještě vyústí do další otázky. Jestliže základním hýbatelem příštího světa je energie, protože všechno ve společnosti stále více a více je orientováno na elektrickou energii, pak je tady druhá věc, potraviny. A vy se najednou díváte na svět ve kterém původně představí umělý

0: potravinách dostávají srdce kramecky na trak. To umělé maso, do kterého investoval Bill Gates, desítky miliard dolarů, nechce nikdo kupovat. I úvahy o tom, jak budeme přimíchávat hmyz Evropské unii, se setkali se zásadním odporem. No a tohleto všechno ještě vyústějí do třetího fenoménu explozivního. Osobitně ve Spojených státech v Evropské unii. Obrovská migrační krize. Desítky milionů imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s původní kulturou dané společnosti, který vyžaduje obrovské enormní finanční zdroje a kde jakýkoliv pokus odporu původního obyvatelstva je nemilosrdně potlačován. A co myslíte? Kombinace těchto tří krizí může mít klidné mírové řešení? A nebo bude splatit spíše to, co prognozuje profesor Merzamer nebo další angličtí profesoři, kteří říkají o civilizačním střetu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a podobně, kdy kombinace obrovských zátěží sociálního systému pro původní obyvatelstvo, nákladů na imigraci, obrovských zbrojních výdavků a zároveň obrovské poklesu ziskovosti produkčních systémů a povede k neřešitelnému molotovovému koktejlu, kdy otázka dnes nezní, jestli to bouchne, ale pouze kdy to bouchne. A že to bouchne, tak to si můžete být jistě na 100%.
1: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, děkujeme za vaše názory a sdílení dál, aby se více lidí zapojilo do debaty. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie i další mocnosti, pane profesore, stále otevřeněji hlásí vlastní zájmy. Směřujeme tedy ke stabilnímu multipolárnímu světu, nebo nás spíše čeká období dlouhodobé soupeřivosti bez jasného lídra?
0: Bohužel máte pravdu v tom druhém. Bude to vést k tomu, že se zostří konkurence mezi těmi, kteří upadají, a těmi, kteří stoupají na vrchol. Zároveň to povede k vytvoření nových soustav vazeb, propojení, spolupráce a podobně. Možná takovým předobrazem budoucnosti je například i seskupení BRICS. Seskupení velmi různorodých států, které bilaterálně nacházejí velice rychle vzájemnou podporu a spolupráci, ale například BRICS se zásadně nevyjádřil jako kritika útoku na Irán Spojených států nebo problému s venezuelskou krizí nebo k sýrské krizi. A vy si pak položíte otázku, je to pouze obchodní spolupráce? A taky musíte sledovat vývoj některých seskupení, jako je Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je vytvoření nové rozvojové banky BRICS s startujícím kapitálem 1 bilion dolarů. Ale hlavně takzvaný systém pragmatismu, kdy například Spojené státy a Evropská unie jsou závislé na Hormuzském průlivu, ale Irán zároveň buduje pozemní koridor dodávky energetických médií do Číny. Prezident Trump vyhlasuje, že potřebuje gazu a vytvoří tam speciální doslova riviéru. Ve skutečnosti je jenom něco úplně jiného. Je to vytvoření přes arabské země obrovského pozemního koridoru pro vývoz tovaru z Indie až na pobřeží Středozemního moře, kdy se Eilat a Haifa a Gaza mají přebudovat na hlubokovodní přístavy, z kterých bude exportován indický tovar přes Středozemní moře do evropských zemí. A vy si najednou uvědomujete, že kromě energetických námořních tras obrovský význam nabývají nové pozemní trasy. Vzpomeňte si na projekt panamerické železnice, který navrhla Čína, který by se měl vybudovat od Atlantického po Tichomořské území na Jižní Americe. Pak jakou cenu bude mít panamský průliv, který konec konců taky vysychá? A pak máte tady další otázky obrovských pozemních koridorů, které vznikají přes Irán směrem na Turecko, přes Azerbajdžán a Arménii a podobně. A najednou zjišťujete, že se obnovují staré pozemní trasy, které ještě budovány byly za Sovětského svazu, pak byly zničené, teď se znova obnovují a směřují do Turecka. A vznikají nová klíčová centra obchodu, ze kterých námořní doprava znova povede k dovozu potravin, tovarů a služeb k jiným zájemcům. a představuje se celá světová architektura logistické dopravy. Nejenom námořní, ale i pozemní. A konec konců projekty jako Síla Sibiře 1, Síla Sibiře 2, nebo další obrovské projekty, které jdou severojižním směrem od Sibiře přes Čínu až do Indie, do Mumbaje, tak ukazují příští architekturu ekonomických toků. A konec konců představte si ten paradox, když utekli Američané a NATO z Afghánistánu, tak v nové vedení Talibanu spěchalo do Moskvy s cílem prodloužit energetické plynovody a ropovody z středoazijských zemí přes Afghánistán a Pakistán do Indie a do dalších jižní částí asijského kontinentu, protože hlavní problém těchto oblastí, včetně Afghánistánu, nebyl v nedostatku surovin, zdrojů a podobně, ale problém v nedostatku energie. A jestliže se podaří Asii díky Číně i dalším jejich investicím v oblasti rychlostní železnice a podobně vytvořit infrastrukturu energetickou a dopravní, pak klíčovým centrem příštího světového rozvoje se stane asijský kontinent. Euroázie bude mít veliký problém. Rusko ne, ale Evropská unie ano. A Evropská unie je natolik dementní, že raději postaví novou čínskou zeď, oddělí se od Ruska, od Číny a prohlásí se za samostatnou rajskou zahradu. Ale jak je známo z příkladů Číny nebo Japonska, uzavření se do vlastního teritoria velice rychle vede k regresi a úpadku. Ale možná úpadek Evropy je cílem evropských elit, o čemž by svědčila aj obrovská podpora imigrace a překřeslování etnických struktur v rámci Evropy samotné.
1: Děkuju, pane profesore. Navážu na to, co jste povídal o migrační krize, dokonce se na to ptá i Roman Šťastný. My jsme nedávno sledovali průzkum, který sdělil, že Francie, potažmo tedy konkrétně Paříž, je vyhlášena za nejnebezpečnější město západní Evropy. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, potažmo také v Německu. Roman Šťastný se ptá, jaké řešení navrhujete na zastavení migrační krize?
0: No, první řešení je okamžité zrušení migračního paktu. Protože migrační pakt je přímo propojen se schválenou středomorskou iniciativou, kterou schválila Evropská unie, která znamená, že v příštích 3 letech chce Evropská unie přijmout 15 milionů imigrantů ze severní Afriky. A protože za normální podmínek by je nemohli umístit do přímořských území, tak by platí migrační pakt, aby byli dislokováni na území střední Evropy. To je první problém. Druhý problém, doslova bohužel budeme muset uvažovat o repatriaci imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s kulturním charakterem území, na které přišli. Já vím, že to bude veliký problém, ale jestliže to neuděláte, pak velice rychle většina evropských zemí utone v etnických válkách. To, že nepíšete o těch obrovských problémech, které jsou například v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch srážkách mezi původním obyvatelstvím a imigranty, to neznamená, že tahle ta středá závislost nebude existovat. Když si vezmete skutečnost, to, co se děje ve Francii, nebo skutečnost, že v španělské ministerské předseda legalizoval 990 tisíc imigrantů bez hledu na to, jestli jsou to kriminální živí nebo ne, tak prosím vás, všichni ti, kteří podporují imigraci, a si vzpomenou na vyjádření čelních představitelů arabských zemí, kteří prohlásili, pánbůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby byli u nás, museli bychom jej živit ve vězení. To není žádný rasismus. To je pouze konstatování vyjádření, které prohlásili čelní představitelé arabských zemí. A v tomto ohledu, prosím vás, vám nestačí skutečnosti, které se proflákly ve Velké Británii, o tom dlouhodobém znásilňování bílých dívek a podobně? Nebo si opravdu myslíte, že všichni ti letní imigranti jsou pouze inženýři, kteří posilní produkční schopnost evropských zemí? Ne. A všichni ti vítači, ať udělají jednoduchou věc, ať si je vemou domů, aby si to užili sami na vlastní kůži. A tohle to všechno totiž svědčí o jedné věci. Ano, můžeme mít multikulturní společnost, ale musí být respektovány základní kulturní, civilizační a jiná pravidla a normy, které jsou typické pro původní obyvatelstvo. Protože pak je to kolonizace na ruby. Přesně tak, jak přišli křesťanští misionáři mezi Irokéze a prohlásili, že jejich náboženství je zvrácené, jsou příslušníky ďábelských struktur, musí se orientovat na křesťanství a ten, kdo se neorientuje, bude vyhlazen. A když to nebude jinak, tak přikrývkami, které byly nakaženy neštovicemi, a pak ve velice krátké době nebylo koho obracet na křesťanskou víru. Tentokrát to bude opačně, protože pak to bude islám, který velice rychle vyřídí problémy s původním obyvatelstvem. To je to bohužel ne katastrofická vize. To je realita, o které je zakázáno psát v evropských zemích, ale která čím více se bude zvyšovat rozdíl mezi tím, co říkají vítači, a tím, co říká reálný život, tak tím spíše dojde k desivým výbuchům vzájemných etnických válek. Ať je nám varování příklad Švédska.
1: Děkuju moc, pane profesore. Vy jste tam zmínil věc, na kterou navážu. A my sledujeme, jak původní obyvatelstvo západní Evropy, porodnost u nich klesá, demograficky neodpovídají tomu standardu, aby byl sociální stát zajištěn. Neohrozí právě tímto krokem, o kterém jste mluvil, tyto západní země fungování svého státu, protože podle průzkumu právě muslimské komunity zajišťují poměrně vysokou demografickou stabilitu v aktuální době.
0: Demografickou jste myslel?
1: A ano, děkuju za opravení.
0: Jenomže ta demografická statistika má jednu obrovskou cenu. Většina z těch imigrantů nepracuje. Plodí děti. V rámci slučování rodin přivádějí další děti a manželky, které opět nepracují. A tam ta rovnice je velice prostá. Původní obyvatelstvo musí intenzivně pracovat, aby se příchozí měli dobře. Až klesne hladina těch, kteří mají domácí pracovat a nebudou schopni zabezpečit finanční nároky těch nových, co myslíte, že se pak stane? Totiž to je přesně ta zvrácená logika, přichází noví inženýři, lékaři, vědci a tak dále. Tak mi prosím vás ukažte, kolik těch vědců, inženýrů a genetiků je v těch nových příchozích. A nebo opravdu jste zapomněli na to vyjádření nejmenovaného arabského představitele, který říká, bohužel to nejlumpen proletariát zemi, kterého jsme se rádi zbavili. A asi mezi tím lumpen proletariátem nebudou inženýři, vědci, odborníci, učitelé a podobně.
1: Děkuju moc za doplnění.
0: Podívejte se jenom na to, co se děje v tom Švédsku. Obrovský nárůst kriminality, drogové kriminality, prostituce, vytváření no-go zóna. Obava policie vstoupit, protože Bhakti byla označena za rasistickou. A elity, které podporují všechno tohleto, co se děje. A jak to můžete nazvat dnes genocidou původního obyvatelstva? A ty debilní elity si neuvědomí, že až bude původní obyvatelstvo nahrazeno imigranty, tak první, kdo bude na ráně, budou oni sami? Nebo si myslí, že utečou do Grónska a tam se schovají za ledovcovou bariéru? Nebo do těch podzemních měst?
1: Děkuju
0: Velmi jednoduchá odpověď.
1: Děkuju moc, pane profesore, za doplňující odpověď z vaší strany. Omlouvám se, že jsem do toho předtím skočil. Vy jste zmiňoval v předchozí části, že války dnes neprobíhají jen na bojišti. My často vidíme informační kampaně, kybernetické útoky, ekonomický tlak i soupeření o technologie, které se tady zmiňoval. Který typ konfliktu bude podle vás v příštích letech rozhodující?
0: A takzvané psiops. To znamená, přesvědčím obyvatelstvo o tom, že to, co vidí jako realitu, není realita, ale realitou je to, co jim já říkám. Takže, klasická ukázka. Musíte extrémně vyhecovat obyvatelstvo do protiruské fobie, aby souhlasilo s uškrcením vlastního bohatství v prospěch zbrojení pod prizmatem nebezpečí z východu. To bude hlavní klíčová věc. K tomu můžete použít všechny technologie, které desítky let rozvíjelo NSA a CIA ve Spojených státech, jako máte projekt MKUltra, projekt Monarch a další projekty, jakým způsobem formulovat vědomí populace. My jsme zapomněli na to, že například systém podprahové ovlivňování pomocí televize můžete ovlivňovat vědomí velké části populace. Že pomocí speciálních technologií můžete vykládat lidem, že realita, kterou vidí, není realitou, ale realitou je to, co jim implikujete. A tyhle ty technologie ovládnutí mozku jsou klíčové. Proč myslíte, že klíčoví odborníci v rámci americké DARPy prohlásili, že příští bojiště je mozek, schopnost myšlení, schopnost vidění a chápání reality a schopnost chápat souvislosti. Teď už máte nejenom profesora Spitzera, který dokládá, že díky digitálním technologiím většina populace hloupne, že osobitně to platí pro mladou populaci. Že skutečnost, že předtím ti mladí alespoň četli články na netu, dneska čtou jenom nadpisy článků, scrollují a myslí si, že mají všechny poznatky a vědomosti, všechno vědí, všechno znají. Tohle to skutečně je potvrzeno novými průzkumy, kdy poprvé v historii se zjistilo, že celková míra inteligence za posledních 5 let poklesla o 7,8 bodů. Poprvé v historii. V čase, kdy máte špičkové technologie, máte digitální svět, máte net, máte OpenAI, máte jazykové chatboty, máte všechno ostatní. A co myslíte, proč se pořád mluví o potřebě digitalizace vzdělávání? Protože jsme zapomněli na to, co se ukazuje, a teď si to potvrzuje dokonce v některých zemích, například ve Finsku. Když chcete knížku, rozvíjíte myšlení vlastního mozgu, vlastní neuroplastickou mapu. Když to čtete na netu, žádné takové rozvíjení tam není. Když píšete rukou, perem a podobně, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku ruky, ale abstraktní myšlení. A skutečně proč si myslíte, že děti těch elit, těch lídrů mají zakázáno používat tablety, musou číst knížky, psát rukou a podobně. To není konspirace. To je skutečnost. A právě proto já považuji za nesmírně důležité pochopit a poznat, jak funguje lidský organismus, protože my najednou při výzkumu zjišťujeme nepředstavitelné skutečnosti o schopnostech lidského organismu, o tom, čím nás vybavila příroda, jakým způsobem funguje informační architektura lidského organismu a jak vůbec váš organismus vnímá ostatní okolitý svět. A právě proto, že musíte tohleto nahradit, no tak používáte všechny ty nahrážky, jako je digitální svět, jako jsou počítačové hry, jako je OpenAI, které vás zbaví přece nutnosti cokoliv řešit. Zadám úkol umělé inteligenci a tam ho vypracuje. Jestli je to pravda nebo ne, mě nezajímá. I ty americké průzkumy, které ukazují, že více jak 70% odpovědí umělé inteligence je falešných, je chybných. A zároveň máte průzkumy, které ukazují, že desítky milionů Američanů se dokonce umělé inteligence ptají, jestli mají s někým chodit nebo ne. Vždyť to je absolutní úpadek myšlení, ne společnosti, myšlení. A tohle to všechno, ale tyhle ty lety potřebují. A samozřejmě potřebujete dokončit digitální koncentrák. Takže vytvoříte digitální identitu. Digitální identita je spojena s digitální měnou. Digitální měna je spojena se sociálním kreditem. Sociální kredit je spojen s digitálními tokeny, už ne penězi, ale tokeny, ty mají expirační dobu, takže když je neminete, se rozplynou, ale zároveň určím, co můžete kupovat za ty digitální tokeny a jelikož mám všechny informace o vás, tak můžu dokonce modelovat předpokládané vaše jednání v jakékoliv situaci, do které se dostanete. No a pak mám konečně ten kýženej, ne Orwellův Nový svět, to byla ještě dětská pohádka, ale máte ten geniální digitální svět, který představuje Palantír, ve kterém budou vyvolení, kteří mají všechno a miliony otroků, které kromě digitálního světa nemají nic. No ale to nevadí, přece v tom digitálním světě můžete být multimilionář, můžete mít 10 milenek, můžete jít na Tahiti na dovolenou a dokonce díky nové technologii budete cítit ten virtuální oceán na své kůži. No a pak si položíte otázku, jestli tohle to nám nemá směřovat skutečně k známému Matrixu, tak jak je popsán v těch známých filmech.
1: Děkuji moc znovu, pane profesore. My se dostaneme za chviličku k otázkám od diváků. Ještě mi dovolte se vás zeptat na to, co zajímá velkou část komunity, která sleduje tyto rozhovory. A v kontextu toho, co jste vyprávěl doteďka, vy sám předpokládáte, že může vypuknout skutečně světová válka v následujících 2-5 letech?
0: Musí vypuknout, protože nynější společnost nepřežije. Nepřežije vlastní zhloupnutí, nepřežije vlastní neodpovědnost a nepřežije skutečnost, že převážná většina lidí, která kdyby se postavila v oči snahám elit, tak by je zastavila. Ale oni se vůči snahám těch elit nestaví. A tam vzniká pouze otázka, kolik lidí by se mělo postavit těmhle těm elitám. Kolik lidí by mělo prohlédnout. A tam se ty názory různí. Od 10 po 30%. Ale podle toho, jak se vyvíjí současný stav společnosti, tak je to maximálně 10%.
1: Právě jste mi nahrál, pane profesore, a vám diváci děkujeme za sdílení i za vaše komentáře, aby nám více lidí řekl svůj názor. Tady se ptá Olda, do pole neskočil, proč jsou lidé tak, pardon, to tady napsáno, podělení jít proti debilům politikům? Nebo ještě pořád je klídek a musíme narazit držkou do zdi? Ptá se vás.
0: No, bohužel znáte to. V krčmě se budu rozčilovat nad tupostí politiků. Ale když jde k volbám, tak zvolím kohokoliv, jako přece tak skvěle vypadá a má takovou pěknou bílou bratku a vypadá jak Masaryk, tak proč by ho nezvolili? Že je tupej jak poleno, to nikoho nezajímá. To je první věc. Druhá věc. Víte to známé zjištění, nesmíte se vyloučit z davu. Když jste součástí davu, máte pocit bezpečí. I když víte, že ten dav je blbej. Ale jste v davu, jste in, nehrozí vám nebezpečí. A třetí věc, jaká je osobní odpovědnost? Ne za sebe, ale za své děti, za svět, který jim tu nechá. Ale ta společnost je typická tím, že zrušila odpovědnost. Protože kdyby byla odpovědnost za každý svůj skutek, pak by ten svět vypadal úplně jinak. Ale většina lidí prohlásí, no, poprvé, my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto, jenom nebýt nápadný. Další skupina prohlásí, no víte, co můžeme dělat? Vždyť oni už za nás rozhodli. No skvěle. Takže vy jste delegovali rozhodnutí o vašem životě na ně. No a nejlepší je třetí skupina, která prohlásí. No ale přece ti politici nám to neudělají, to přece není možné, oni to určitě neudělají. No a když vezmete tuhle tu strukturu, tak máte to, čemu já říkám, proudnice pod povrchem řeky, kde v konečném důsledku pak vidíte, kam ta řeka teče, plyne a rychlost a všechno ostatní, jenomže pak se nestačíte divit, co se děje. Bohužel.
1: Děkuji za vaši odpověď. Diváci, napište své názory. Děkujeme za sdílení zároveň. Navazující otázka od Audiho Josefa, který se týká, dotaz, který se týká politiků českých, slovenských. Ptá se, jaký je váš vhled na družbu rozvědčíka Pavla a Čaputové na Pohodě? Kdo bude díky tomu profitovat? Ptá se vás.
0: No, já bych si nedovolil kritizovat tak významné osobnosti, intelektuální obry a titány z poznání. No, použijí známé přísloví. Vrána k vráně se dá. No a tohle to by vám mělo stačit. A co se týká vplyvu na další vývoj, no, nechci se dotýkat Čechů, ale ve slovenských podmínkách jsou dva problémy. Máte problém opozičních stran, které bohužel mentálně připomínají pomocnou školku, a pak máte na druhé straně bohužel vládnoucí strany, které prohlásí ani náboj pro Ukrajinu s bouškou zadarmo. No a jistě víte, že Slovensko je největším výrobcem třeliva pro Ukrajinu, hlavně granátů 155 mm. No, takže pak si kladete otázku, jaká je skutečná podoba nezávislé politiky současných politiků. Hlavní problém totiž není podle mě v tom, že pan prezident Pavel a ex-prezidentka Šaputová byli na pohodě. Můj hlavní problém podle mého názoru spočívá v tom, jaká je alternativa současných politických stran a struktur. V Čechách i na Slovensku. Nebo si opravdu myslíte, že pan Babiš nebo pan Fico jsou tvrdě proti unijní, proti všem debilitám Evropské unie, proti šílenému zbrojení, proti tomu, že elity v Bruselu nás zavlečou do války proti Rusku a podobně?
1: Tak možná nechám diváky, aby odpověděli na vaši otázku. Moc za ně děkuju. A zároveň navazující otázka od Toma Fila. Kdo má největší zájem podle vás, pane profesore, na rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem?
0: No, nepochybně víte, že jaké fabriky vlastní pan Strnad, jaké fabriky vlastní pan Kaliňák, jaké fabriky a kdo vlastní Rheinmetall, Dassault, Raeton a jiný. Protože, jak jistě víte, zbrojní komplexy vydělávají pouze, když je válka. Když děláte zbraně do zásob, je to biznis pouze po jistou dobu. Pak vznikne zásadní otázka, ty zásoby nebudou růst neomezeně. A musíte je minout. No a když to nejde minout v mírových podmínkách, a pak je musíte minout ve válečných podmínkách. Druhá věc, s tím se spojí i skutečnost, že nynější evropské elity nezůstanou u moci, když nebude vyhlášen výjimečný stav a válka s Ruskem. Protože ty síly národní, které se formují i v Evropském parlamentu, i v jednotlivých zemích, vemte jenom Faráže ve Velké Británii, vemte jenom alternativu pro Německo v Německu a podobně, získávají obrovsky na síle. Když se skutečně takzvanými demokratickými metodami dospěje k volbám, tyhle ty nové síly smetou nynější elity, včetně Bruselu a paní Lejelové a celé té eskapády politiků, kteří jsou v Bruselu. Nedojde k volbám v jediném případě. Když bude vyhlášen válečný konflikt, volby budou odsunuty, podobně jako na Ukrajině, a všechny síly musí být zaměřeny na vítězství ve válečném konfliktu. Takže máte tam kombinaci dvou věcí. Jednak vojensko-promyslového komplexu, který potřebuje válku, a jednak je to struktura nynějších elit, které zůstanou u moci jedině, když bude válka. No a když vezmete přepjatost současných elit, to nebudu mluvit o čivavách z Pobaltí, o šílencích z Finska, Norska nebo Švédska, ale budu mluvit o elitách, které řídí Brusel, řídí Evropskou unii a podobně, tak tyhle ty elity můžou přežít za jediné podmínky, že bude válka. A jsou dostatečně hloupí na to, aby tu válku spustili. A právě proto se teď promítá v jaderné strategii NATO úvaha o použití taktických jaderných zbraní, protože všichni se děsí toho, že když se použijí megatonové pumy, tak vznikne jaderná zima, všechno se to vymaže a bude konec. Kdybyste ovšem použili taktické jaderné zbraně, řekněme na 5 kiloton, tak zničíte území o rozloze 5x5 kilometrů a za 20 minut na to můžou obrněné jednotky přejít zasažené území. A ta destrukce přírody podle propočtu nebude tak obrovská. A tohle to je něco, co snižuje prach války. No a kromě jiného máte ještě další věc. Američané prohráli válku ve Vietnamu kromě jiného, protože obrázky amerických mrtvých vojáků v černých pytlích odvážených do Spojených států totálně rozházeli americkou veřejnost. Proto Pentagon zakázal jakékoliv snímání mrtvých amerických vojáků. Proto se teď kamufluje i s mrtvými vojáky v Iránu. No, ale aby to nebylo tak rizikové, tak vymyslíte armády humanoidních robotů. No a když bude zničeno 1000 robotů, bude to vzrušovat nějakého obyvatele, kterého se to netýká? Čili použití umělé inteligence v oblasti humanoidních válečných technologií snižuje riziko odporu domácího obyvatelstva vzhledem na válečné ztráty. Takže máte další rovinu, která mění pohled společnosti na válečné technologie. A pak máte tady poslední oblast, a to je kosmický prostor a kosmické války. A tohle to všechno se přece bude dít v kosmu, to se mě nedotkne, já to přežiju. A právě problém současnosti je v tom, že se snižuje psychologický prach spuštění války. Protože válka přece není nic hrozného. A právě proto filmy jako Na západní frontě klid nebo Kurská duha a podobně, ty by měly být promítány jako ukázka toho, co čeká všechny ty mlčící, kteří budou schvalovat spuštění válečných operací.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Děkujeme divákům za sdílení. Dostáváme se k posledním otázkám. Ptá se Eva Hou, BRICS, EU, USA. Spolupracují všichni ruku v ruce na zavádění nového světového řádu? Jsou vůbec státy, které jsou mimo tento projekt?
0: Vtedy v tom já vím, že existuje konspirační teorie, že všichni jsou podřízení jisté skupině, která řídí transformaci světa, jestli je to výbor 300, nebo to nazvěte jiným způsobem. Vtip je v jiném. Svět je natolik různorodý a diverzitní, že žádná jedna cílová skupina nedokáže změnit charakter světa. Zase byste museli vidět, že zákon diverzity je klíčový zákon univerzál. Diverzita znamená různorodost, ale i pružnost a flexibilitu systému. Kdybyste chtěl změnit svět na jeden jediný svět, jednou vládou, jedním náboženstvím, jedním myšlením, jednou ekonomií, tak jste zabezpečil 100% zánik tohoto světa, protože ten svět je založen na diverzitě. Uvědomte si, že máte nyní 5 civilizačních modelů, které jsou diverzitní, které jsou založeny na jiných principech, jiných náboženských směrech a podobně. Když jsem mluvil kolegy z Číny, a ptal jsem se, jestli se nebojí umělé inteligence, řízení obrovského biometrického skenování, sociálního kreditu, tak mi klidně odpověděli, ne, my se nebojíme, protože my víme, že umělá inteligence je použita na otupení společenských otřesů a rizik, které se ve vývoji společnosti objevují. Uvědomte si to, prosím. Protože základem čínského modelu je konfucianismus, je odpovědnost vůči sobě, vesnici, provincii, státu, kultuře. A ta odpovědnost vychází z toho, co již ve 4. století před našimi to počtem jeden významný čínský filozof definoval následně. Císař může být pověřen nebešťané, aby vládl Číně, ale jeho základní povinností je zabezpečit blaho lidu. Jestliže to neplní, musí být smeten a nahrazen někým jiným. A to je čínské civilizační, asijské civilizační model, konfucianismus i další kolektivní odpovědnost. Vemte Japonsko a podobně. Máte evropský civilizační model, americký je odlišný od evropského. Máte arabský civilizační model, i americký civilizační model. Opravdu si myslíte, že tyhle ty modely neexistují? Hlavně když víte, že v rámci výzkumu lidského organismu, lidské paměti, už máte nejenom imunitní paměť, DNA, RNA, máte systém temného mikrobiomu a máte systém temného genomu. A nejnovější objev mluví o tom, že máte takzvanou civilizační paměť. Stovky a tisíce let vašich předků, kteří žili v jistých společenských podmínkách, se promítli do civilizační paměti. A civilizační paměť je přesně to, na co se přišlo na Stanfordu. Váš mozek třídí informace podle emočně logického kódu, který je odrazem morálních, etických a mravních principů civilizace a sociální skupiny, ve které žijete. To propojení těchto poznatků vám odpoví na to, proč, kdy, kde a jak. Ovšem musíte začít chápat i historii jako fenomén diverzity. No a pak dospějte k poznání, kdy pochopíte, proč váš organismus funguje, proč těch 42 bilionů buněk je geniálně vyladěno a je to nejdokonalejší výtvor přírody, ale proč poznání informační architektury vašeho organismu umožňuje pochopit fungování světa, společnosti, přírody i vesmíru. Proste.
1: Děkuji, pane profesore, opět za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Děkujeme za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady poslední otázka od fanouška, od Toma Fila. Jak se, je naše historie, pane profesore, alespoň částečně pravdivá, nebo je všechno jinak?
0: Všechno je jinak. Desítky let se věnuje analýze vývoje, historické prezentace událostí a skutečného vývoje. Můžu místoprostředně prohlásit, že velká část historie je jiná. Vemte jenom několik základních faktů a skutečností. Poprvé, když se objevily archeologické nálezy v Göbekli Tepe, radiokarbonová analýza určila věk v 10 600 let. Nová metoda datování stratigrafie určila 21 000 let. Za normální podmínek přesně to znamená, že musíte zásadně přepsat historii lidského rodu a společnosti, která nezačíná v Sumeru a v Akadu před 5 000 lety, ale někdy podstatně později. Po druhé, objevy megalitických zdí, staveb na Altaji, na Urale a podobně ukazují, že existovaly vyspělé civilizace před desítkami tisíc let, ale byly zničeny obrovskou přírodní katastrofou zhruba před 30 000 lety. Měli byste přepsat historii. Pak zjistíte jenom drobnosti, že například objevení vikingské osady Erika Rudovlasého na Newfoundlandu v roce 1961 vědlo k tomu, že vlastně ano, vikingové se dostali z Grónska na Newfoundland, Palkat, tam pobývali a pak odpluli. Poslední výzkumy ukázaly, že vikingové vytvořili města a osady na Newfoundlandu, obchodovali s Indiány a existovali tam minimálně 120 let. Proč to nemáte v historii? Proč například objevy jako čínská císařská džunka v ústí Rio de la Plata z období 1100 našeho letopočtu by měla přece přepsat celou historii, ne? A pak to nebude objevení Kristofem Kolumbem Ameriky, ale minimálně je to období o 300 let dříve vikingy, kteří objevili Severní Ameriku. A pak si položíte otázku, jak vysvětlíte takové archeologické nálezy jako Nan Madol v Polynezii nebo další objevy, které se týkají na bolivické plošině Altiplano, kde máte rozházené obrovské kamenné bloky s dokonalou přesností, otvory a podobně, které přece měly vytesat měděnými kladívky, že jo? No a pak máte další otázky, proč například italští a holandští archeologové objeví podzemní prostory pod pyramidami na plošině v Gíze a záhy Havas zakáže jakýkoliv výzkum. Pak se objeví nalezení dvojčete sfingy 6 kilometrů od sfingy zaváté pískem, ale egyptská zpráva starožitnosti zakáže jakékoliv výzkumy. A vy si pak přečtete knížku známých autorů, historiků Krema a Thompsona Skrytá historie lidstva a tam se dozvíte ne komentáře, ale popis 3200 artefaktů, které jsou uloženy v depozitářích muzeí, které popírají jakoukoliv dnešní podobu historie. Ale přece všichni vědí, že historie začala před 5000 lety v Akadu a Sumeru a pak pokračovala před staroegyptskou civilizací, chetickou civilizací, pak staré Řecko, starý Řím a tak dále. No a nejlepší fórum na tom všem je to, že pak se podíváte na výzkumy v Jižní Americe a zjistíte, že před 7000 lety radar LIDAR objevil městské struktury na území dnešního amazonského pralesa. Existovaly tam civilizace, které pole museli zavlažovat, protože to bylo v podstatě stepní území. No a jak se s tím vypořádáte? Jak se vypořádáte s tím, co objevují archeologové nyní v dalších takzvaných tradičních nálezištích, nejen v Guatemala, ale i v oblasti Mexika? A dodnes neumíte vysvětlit, kdo postavil Tiahuanaco, kdo postavil pyramidu Slunce a Měsíce, kdo postavil takzvanou třídu mrtvých a jakým způsobem vůbec byla osídlena Amerika, jestli to bylo skutečně před 25 tisíc lety, kdy pomocí zmražených ledovců a suchou nohou mohli přejít předkové obyvatele Ameriky z Ázie a najednou zjišťujeme, že to byli Ázijci, kteří tam přešli a že to nebyli klasičtí indoevropané a podobně. A jak byste vysvětli nálezy indoevropských struktur a mumifikovaných mumií v takzvané Narinské pánvi na hranici Číny v oblasti poušti a s věkem 2000 let. Přece každý ví, že tam žádný Evropan nebyl. No a tak máte pak sled historických událostí a to se pak můžete probírat jednotlivými historickými etapami a skončíte za to, za co jsem byl strašně kritizován, Protože přece je jasné, že Hitler zemřel v bunkru v dubnu 45, zastřelili se, jeho branová se otravila jeden. A ty výzkumy FBI a nezávislý výzkumy skupin složených z tajných agentů a podobně, které ukázaly, že podle všeho Hitler uprchl do Jižní Ameriky a zemřel v roce 61 na srdcový infarkt a dokonce s Evou Branovou měli děti, tak to jako je z říše fantazie, že jo? No a pak si položíte otázku, kdo potřebuje uchovávat tento výklad historie v této nezměněné podobě. A hlavně, když zjistíte, že výzkum haplo skupin evropského obyvatelstva před 8000 lety ukazoval, že obyvatelstvo byla slovanského původu. No a pak vzniká taková nenápadná otázka, kterou položíte Angličanům. No kurňa, Angličané, tak kdo vlastně jste? Jste Keltové, jste Piktové z času Římské říše, jste Sasové z saské invaze v 5. století, jste Normané po roku 1066, anebo dnes je to etnický mix všech ras a etnik z Commonwealthu, které se setkali na anglickém území. A v tomhle ohledu si pak musíte uvědomit, že ta historie je zřejmě úplně jiná. A vy musíte hledat souvislosti, architekturu. Ostatně si položíte drobnou otázku, kdo byl prvním globalizátorem? A najednou zjišťujete, že to byl Džingis Khan. Protože za Džingis Khana vybudovali dokonalou síť poštovních stanic, přenosu zpráv, spravování celé mongolské říše, kde dokonce vládla náboženská tolerance. No a pak si položíte otázku přece, jak je to možné, Džingis Khan je známý, vyvraždil desítky milionů lidí. A vy si pak položíte další otázku. Kdy byla obrovská válka 2 milionových armád na celém území Ázie? A nebyla to náhodou válka mezi vojsky Timura Lenka a vojsky Tochtamiše, posledního chána Zlaté hordy, která trvala 11 let na celém území Ázie. A obě strany měly po milionu vojáků. V čase, kdy bitka u Grunwaldu následně při počtu mrtvých asi 14 tisíc byla označována za nejkrvavější bitku v tom období Evropy. A víte, když se skutečně věnujete historii, pak nacházíte obrovské množství puklin a nevysvětlitelných jevů, které se objevují v lidské historii. Jenomže musíte mít otevřenou mysl a musíte se nenechat zmást dogmami. A i když teď vidím, jak zuří korifejové historie, protože nabourávám jejich směřové katedry, jejich pozici v historickém výzkumu a podobně.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuto exkurzi. Věřím tomu, že diváci jsou za to také vděční. Napište nám své názory. Já se dostávám do současnosti. Mnoho lidí, tak jak to sledují, pane profesore, na sociálních sítích mají pocit, že svět je stále nepředvídatelnější. Je to podle vás tato nejistota skutečným odrazem reality, nebo se jen díky médiím a sociálním sítím dozvídáme o každé krizi okamžitě a intenzivněji než dříve?
0: Ne, je to kombinace skutečně možnosti získávat ty informace. Otázka zní, jestli informace, které se získaly pomocí médií, jsou pravdivé. Je otázka relevantnosti informací a korektnosti těch informací. A po druhé, tím pádem, jako kdyby se svět zmenšil. Ale po druhé, je to skutečně obrovská kombinace protichůdných procesů, jevů, rozporů, informací a všeho ostatního. A ten svět se skutečně stává podstatně méně odhadnutelný. Když jste měl jednoduchá pravidla, jako před první světovou válkou, mohl jste relativně přesně definovat příští konflikt, předpoklad jeho spuštění, čas jeho spuštění i předpokládaný průběh. Nemyslím teď ty nadšené vlastenecké řeči, jo, do Vánoc jsme zpátky doma a porazíme Francii. Dnes, ale to množství proudnic, které jsou skryty pod povrchem, je exponenciálně větší. Je obrovské množství protichůdných zájmů, cílů, směrů, nástrojů, použití, technologií a tak dále. A tohle to nesmírně složitým způsobem zvětšuje protichůdnost těch procesů a jevů. Ale zkuste se při analýze těchto jevů zaměřit na tu zkušenost. Stojíte na prahu řeky, vidíte, jak tam teče, Zdá se vám, že vidíte, jak rychle teče a myslíte si, že o té řece znáte všechno. Ale vy vůbec nevidíte ty proudnice pod povrchem, které jsou mnohé protisměrné, které vytváří meandry, které přenášejí sedimenty, které mají obrovskou sílu, odlišná vlstvy proudění a podobně. A zkuste se zamyslet nad tím, co hýbe světem, například. Jestliže námořní doprava se dnes koncentrovala na přepravu energetických médií, jaký to má systémový dopad na energetickou situaci jednotlivých zemí, když se energie stává prvním oběhem současné společnosti? Podívejte se na situaci, kdy vyspělé země jsou velkoryse a pomáhají rozvojovým zemím 40 až 50 miliardami darů ročně. A zároveň dostanete informaci, že skutečnost, že tyhle ty vyspělé země zaměstnávají 100 tisíce pracovníků z rozvojových zemí, kteří posílají vydělané peníze domů, znamená, že tyhle ty skupiny lidí domů posílají 450 až 500 miliard dolarů. Tak je to pak, co je to pokrytectví těch vyspělých zemí, nebo neochota přiznat informace, nebo podobně? A nebo jak byste se podívali na skutečnost, že velká část vyrobené produkce se nikdy neprodá, diferencovaná podle jednotlivých odvětví. Například v textilním průmyslu se prodá maximálně 50-55% vyrobené produkce. Nevyrobenou a neprodanou produkci pak ukládáte na pouštích a podobně. A jak byste se pak dívali na všechny ty řeči o alternativních energetických zdrojích, o klimatické krizi, kdy nakonec zjistíte, že z těch 30 tisíc měřících stanic, kterých informace měly vést o hokejovému grafu, 27 tisíc poskytuje zkreslené informace. No a tohle to všechno pak vede k dalšímu závěru. Spochybňujete všechno. Spochybníte náboženství, spochybníte vědu, spochybníte informační média, spochybníte elity a najednou máte skutečně tisíce důkazů na spochybnění. A vy jako jednotlivec jste ztracen v nějakáři informací, no a kdo by měl chuť, čas a energii sledovat všechny ty protichůdné informace a všechno ostatní. No tak to udělám prostě, budu scrollovat, přečtu si nadpisy a mám pocit, že jsem kvalifikovaný a všechno znám. No a je to skvělý. Nemusím mít obavy, ztratil jsem strach, protože prý všechno znám a je to skvělý. Takže tohle to všechno pak vytváří takový zvláštní pocit na jedné straně odhadnutelnosti, ale v koutku duše víte, že ten svět je totálně chaotický. Jediná věc, která vás může uklidnit, v konečném důsledku se všechno vyvíjí tak, jak má. Jako kdyby nad vámi bdělo univerzum, které nakonec zabezpečí, aby každý dostal to, po čem touží. No a to v konečném důsledku pak může vést k tomu, že svět se vyvíjí, jak má. Jak pravil nejmenovaný Mr. Spock v jednom známém filmu, který se nazval Neodhadnutelná země. A podstata spočívala v tom, že mír pro velkou část lidí i elit je neznámou zemí. Tam nejsou konflikty. Vývoj je odhadnutelný. A právě proto potřebujete válečný konflikt, který umožní neodhadnutelnost, rozpornost, a který vám v té rozpornosti umožní lovit vlastní zisky, pozici a moc.
1: Pane profesore, děkuji moc znovu za vaše sdílení, vašich poznatků a vašeho studia. Já se dostávám k závěrečné otázce, diváci. Děkujeme i vám, že nás sledujete a posloucháte.
0: Ale skutečně závěrečné.
1: Je to tak. Kdybyste dnes měl poradit běžné české, slovenské rodině jednu jedinou věc, podle které by se měla připravovat na příštích 5 až 10 let, co by to bylo a proč, pane profesore?
0: Odpověď je prostá. Co skutečně potřebujete k životu? Teď se nedívejte na to, že aby někdo vydělal, tak musí vyrábět a vy to musíte spotřebovat, i když to nepotřebujete a podobně. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí a faktů potřebujete ke skutečnému plnohodnotnému životu. A ta odpověď vás osvobodí. Osvobodí vás od ekonomické závislosti neustále hledat další příjmy a třást se o majetek a třást se o všechno ostatní. To není návrat k kamenné době. To je poznání, kolik věcí máš, tím větším si otrokem. A dokonce, kdybych byl odborník a znalec japonské technologie uklízení, tak by vám řekl, proč ti Japonci pravidelně každého půl roku nebo rok uklízí, aby se zbavili věcí, které je zatěžují a které nepotřebují. Protože když se zbavíte těchto těch věcí, váš život bude ve skutečnosti paradoxně plnější. Takže zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí skutečně potřebujete k plnohodnotnému životu.
1: V tomto vás chci velmi podpořit, milí diváci, chci podpořit slova pana profesora, sám takto žiju 7. rokem a sám vidím, jak málo toho ve skutečnosti potřebuji. Pane profesore, já chci velmi docenit váš čas, vysíláme teďka zhruba 1:20, vím, že některé věci opakujete, protože s vámi nějaký čas vysílám, chci to docenit, protože vím, že spoustu diváků třeba vás slyší prvně, i když třeba možná někteří po několikáté, tak vím, co to v nich dělá, čtu ty komentáře a vím, jak moc se to inspiruje k vlastnímu studiu. Takže obrovské díky. Milí diváci, vám moc děkujeme za váš poslech, děkujeme za sdílení především, protože právě tyto debaty nebo tyto informace mohou mnohé inspirovat kolem vás. Děkujeme, že sdílíte. Děkujeme, že jste s námi. Odkazy na pana profesora najdete v popisku tohoto videa. Můžete si objednat jakoukoliv knihu, nemusíte hledat. Doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Dejte mi pak vědět, jak se vám líbila. Pan profesor také chystá novou knihu, měla by být v srpnu. Všechno sledujte, případně dozvíte se to zavčas a věřím tomu, že vás kniha potěší. Zároveň pokud byste se chtěli na chvilku odpojit, zaměřit se na sebe, koukněte do odkazu, je tam možnost se s námi vydat do Indie, do Himalájí, případně na poušť, na Saharu. Jsou tam tyto možnosti, na všechny se moc těšíme. A pane profesore, máte vy něco ještě na srdci, co byste rád vzkázal divákům a kritikům a všem, kteří nás poslouchají?
0: Prosím vás, jediná věc, přemýšlejte o světě kolem sebe. Neberte všechny návody, řešení a všechno, co vám prezentují média, politici a jiní. Zkuste hledat vlastní cestu založenou na vlastním poznání. Jenom tolik.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou. Milí diváci, pokud jste doposlechli až sem, chystáme ještě zveřejnit jeden rozhovor, který se týká přírodních jevů Matky Země. Určitě se moc těšte. Děkujeme vám moc za váš poslech, děkujeme vám moc za vaše názory, za vaše sdílení, případně za odběr. No a co můžu dodat? Opatrujme se a bděme. Pane profesore, vám vše dobré ve vaší práci a ještě jednou veliké poděkování.
0: Já děkuji velice pěkně a musím si dovolit odporučit mé pozdravení, které se lidovilo v Čechách. Držme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
1: Asi doslova v rámci tohoto téma.

0: Dobrý den, vítám vás na YouTubeovém kanálu Ekonomika v souvislostech. Ano, je letní provoz a ano, možná máte jiné priority, než zrovna teď hlídat ekonomické události, ale přeci jenom jsou témata, která bychom neměli ani v tom odlehčeném provozu, k tomu se vrátíme v září, nechat úplně bez povšimnutí. Dnes jsem vybrala téma, které se nás všech dotýká, a to je dění na ropném trhu. Ono to začíná být takové jako poměrně zmatené a to je příležitost pro mě, abych se pokusila v tom udělat trošku pořádek a abychom se podívali na to, jaké trendy, řekněme, nebo minimálně události posledních měsíců se začínají měnit a jakými způsoby to bude ovlivňovat ropný trh. No a vy už samozřejmě v tuhle chvíli tušíte, že hovořím o tom, co se děje v oblasti té takzvané západní Asie. A stejně tak už víte, že já nesnáším pojem Blízký východ, takže ho nepoužívám. Na ropném trhu klid není a hned tak nebude. Pojďme si rozebrat ty důvody, proč tomu tak je. Tohle je mapa, kterou dnes už má prostudovanou ledaskdo. Tady vidíme samozřejmě ten klíčový bod, který byl využit při tom útoku Izraele a Spojených států na Irán, kdy Irán jaksi využívá své geografie a využívá Hormuzského průlivu. A dnes jedna z těch velkých bodů toho konfliktu se týká právě toho, kdo tím bude projíždět, za jakých podmínek a za jakých cen bude projíždět, nebo kdo bude mít nad tím kontrolu. Ona samozřejmě Irán chce, aby tu kontrolu měl a má prostředky na to, jak si zajistit. A potom je tu samozřejmě také ten zájem Ománu z druhé strany vlastně toho průlivu. Jenže, jak jste bezesporu četli, nyní do konfliktu výrazným způsobem vstoupili jemenští husiové. A tady vidíme ten druhý úzký bod. Je to taková podměšilost naší planety, všude samý úzký bod. A nebojte se, budeme se jim věnovat, protože jako zdá se, že o dopravní cesty a o námořní dopravní cesty se sakra jde. Už jsem dělala tady videa, která se týkaly třeba severní ledové cesty a podobně, ale připomeneme samozřejmě, protože vím, jak jste mi psali, lidé se neradí dívají na stará videa. No, tak. Dobrá. Tady máme ten Bab al-Mandab okolo Jemenu, který jemenští husijové nemusí úplně kontrolovat, ale ono úplně stačí, když pohrozí tím, že tam nenechají proplout žádnou loď, žádný tanker s třeba saudskou ropou. Tak, tady máme ceny ropy Brent. Podotýkám, tohle jsou ty papírové ceny, které šly dolů, zejména v reakci na to, jakým způsobem americký prezident neustále něco objasňuje, neobjasňuje, hlásí, nehlásí, každých 5 minut něco jiného. Je to trapný a směšný, ale už jsme si asi zvykli. A tady samozřejmě to obnovení konfliktu plus zapojení husíů mělo výrazný dopad. Podotýkám, že tohle je ten papírový trh. Ten papírový trh je stále velmi odtržen od toho reálného barelu, který stojí ale fakt podstatně víc, než nějakých 90-100 dolarů za barel. A opět na mém kanálu k tomu najdete video. A když si vzpomenu, až budu psát popisky k tomuhle video, tak tam dám i ten odkaz, protože to video je stále platné. Řada těch mých videí je stále platná. No. Tak, co tlumilo ten nárůst cen ropy, neboli proč ten papírový ropný trh, ty asijské země, jako fakt platí podstatně víc, jo. Ale proč ten papírový ropný trh nám prostě jako neukázal cenu 150, 170 dolarů za barel, když je prostě zablokovaný Hormuz, jedna z klíčových ropných, nejenom ropných tepen, dopravních tepen, je tam zemní plyn, to bude další video. Je tam samozřejmě otázka hnojiv, síry, močovina a tak dále. No? To už všechno bezesporu víte. Tři základní faktory tlumily ten výrazný nárůst. A sice za prvé v Číně velmi výrazně klesla poptávka po ropě. Za chvilku se podíváme na graf, který nám to dobře ukáže. A teď je otázka, do jaké míry je to vliv čerpání ze strategických zásobníků, který má Čína obrovský, a do jaké míry je to postupující motivace, ať už daná státem, anebo prostě jdoucí přímo od čínských firem a občanů, k tomu
1: spíše preferovat elektroauta a prostě postupovat jiným, řekněme, směrem než ke spotřebě, vyšší spotřebě ropy. To je první věc. Druhá věc je, Saudové plně zapojili ten svůj alternativní ropovod, na který se taky podíváme za chvilku, který vede napříč vlastně arabským poloostrovem a byli schopni přes něj vyvést nějakých, řekněme, okolo plus minus 5 milionů barelů za den, což samozřejmě, když vám chybí okolo 20, tak to má význam. A třetí krok, který tlumil ty papírové ceny ropy, opakuju znova, asijské země platí jako fakt ceny za barel, za ten reálný barel, ne za futures papír. Tak bylo to jednání Mezinárodní energetické agentury, která se vlastně hned v počátcích konfliktu dohodla, že tím tlumícím efektem bude využívání strategických zásobníků, od toho je máte, abyste je používali v takovýchto situacích. A také řada zemí, včetně Japonska, včetně Spojených států, zase se podíváme na graf, je začala velmi výrazně čerpat. Tyhle tři faktory začaly tlumit to, že ta ropa skutečně nešla třeba na 150 dolarů za barel v papírovém futures vyjádření, v reálu ty země za to platí tolik. Saudové to jasně řekli. Tady máte ten odkaz, no vydá, jsem ho dala sem, výborně. Takže tady máte ten reálný trh s ropou versus papírový trh. Je to stále aktuální video, protože ukazuje obecné principy toho, jakým způsobem je odtržen, v tomhle případě jednoznačně, ten trh papírový od toho reálného barelu. My na tom papírovém trhu vidíme situaci, která se odborně říká backwardation, to znamená, je to situace, kdy spotová cena teď je podstatně větší než ta futures cena. Řekněme, že asi častější na tom ropném trhu je to takzvaný contango, kde je to obráceně, ale teď, když ten trh je backwardation, velmi výrazné backwardation, tak to samozřejmě něco znamená. Tak, čínská poptávka po ropě šla velmi výrazně dolů. Ta čínská poptávka, jak znova opakuju, my nevíme přesně, jestli ta čínská poptávka je vychýlená právě z těch strukturálních důvodů elektrifikace, anebo i z kombinace důvodů z čerpání strategických zásobníků. To uvidíme. Tady máme obrázek toho saudského ropovodu a 5 milionů barelů jako není zase tak málo, že? Ta světová poptávka se pohybuje něco nad 100 miliony barely za den. A když se podíváte na ten Bab al-Mandab, tak to neznamená, že ty Saudové to jako nevyvezou. No, oni to samozřejmě vyvezou, ale musí jít přes Suezský průplav. Tak říkajíc horem. To znamená, pokud se chtějí dostat na ty asijské trhy, tak musí obeplout celou Afriku. Nejde o to, že by jemenští Husijové dokázali Bab al-Mandab, tak říkajíc, ucpat. Tam neprostě to stačí, když pohrozí, že budou útočit, což se již děje. A vy prostě máme na to dobrý jako monitoringy, Vortex třeba to dělá, kdy prostě vidíte, jak ty lodi se obrací, nebudou proplouvat kolem toho Bab al-Mandab. Že to nerisknou, prostě jsou tam jako lidi, tam jsou živí námořníci, jako musíte, že chtějí umřít jako za to, aby někam dodali ropu. A pojedou kolem celé Afriky, což neznamená, že ta ropa nedopluje, ale bude to mnohem dražší a mnohem delší samozřejmě ty dodávky. Nejde jenom o to, tedy koho Husijové jako prostě zachytí a udeří nebo tak. Pojištění. Která normální pojišťovna vám tohle bude chtít pojistit? To se týká i Hormuzu samozřejmě. Dokud tam nebude nějaký stabilní spořádání, tak ta představa, že jako americký prezident něco plácne a všechny pojišťovny říkou, jo, dobrý, v pohodě, to pojistíme. On to prostě neudělá. Oni to prostě neudělají. Takže tenhle faktor si musíme uvědomit. Nejde jenom o to, že nad váma lítají rakety nebo drony. Jde skutečně o ty ekonomické záležitosti stabilního ekonomického prostředí a pojištění. Konec konců význam pojištění o tom taky třeba ruskový svoje, ale to si zase necháme asi někdy jindy. Tady máme americké strategické ropné zásobníky, jsou na nejnižší úrovni od roku 83. To neznamená, že to, jako to dojde hned pozítří, je tam ještě jako nějaký jako interval, ale prostě chci tím říct, že ta situace je velmi vážná. Velmi vážná. Fatih Birol z Mezinárodní energetické agentury, což je člověk, který v tomhle biznisu dělá celý svůj život, jasně tvrdí, že můžeme vydržet možná ještě pár týdnů, třeba 2-3, pokud si to pamatuju správně, ale jako fakt ne 2-3 měsíce. No. Americké strategické zásobníky mají globální vliv, je to globálně důležitá důležitý stabilizující faktor a tady je prostě máme. Můžete najít i aktuální samozřejmě čísla v ten moment, kdy se budete dívat na video, tak vidíte prostě informovanost a u nás také uplynulý zásobníků, který, jak už jsem naznačila, budeme se věnovat v dalších videích, mám to v plánu. To znamená, těch faktorů pro růst ceny je příliš mnoho. Já jsem je tady shrnula do takového jakoby základního přehledu, abyste prostě jako věděli. Irán chce nebo blokuje, ohrožuje minimálně Hormuzský průliv. Spojené státy se pokoušely blokovat Irán. Oni nemají žádnou stabilní taktiku, to jste bez zesporu zjistili, proto taky nedopadnou dobře, že jo, v té oblasti. Vlezli tam na popud Izraele a neví, jak z toho vylézt ven. Připomenu všechna fantastická videa třeba s Johnem Mearsheimerem. Tak, Irán byl bombardován Spojenými státy, kterým dochází munice, ale zároveň velmi výrazně poškozuje nejenom vojenské kapacity USA v regionu. Je to region, který je, abych tak řekla, bohatý na trče pro Irán. Teda, jo. Ale zároveň vlastně ničí i energetická zařízení. Jo, takový Kuwait dostává jako opravdu pěknou dardu a dokonce jsem někde četla, že už se tam vytahovaly i generátory záložní a podobně. Jo. To jako... O tom se u nás nedočtete samozřejmě. Hlavní média nám tohle kulantně přechází, že? Hlavní sionistická média u nás všechny. No, potom máme ty Husiové, to je samozřejmě Ansarallah, tedy spojenec Iránu, kteří se snaží mít kontrolu, no řekněme, ovlivňovat Bab al-Mandab, o které mám taky speciální video o významu Bab al-Mandabu. Je to celkově oblast, kde prostě to pirátství jaksi nezmizelo. Není to věc, kterou znáte jako ze starých filmů. No a pak tady máme samozřejmě ty strategické zásobníky, které nutně prostě začínají jako velmi výrazně klesat, no protože jako těch 20 milionů barelů, nejme tomu 15 těmi Saudy, vám tady prostě nutně bude chybět. Mimochodem mnoho zemí dělá různá opatření, k tomu se ještě dostanu na konci. Ukrajina samozřejmě velmi výrazným způsobem poškozuje rafinérie v Rusku, takže ještě další speciální dopad je i na ty ropné deriváty, včetně dýzlu. Rusko je velmi významný producent dýzlu na světě, patří k největším exportérům vůbec. To znamená, to, co dělá Ukrajina, je další faktor, který bude přispívat k nárůstu ceny, v tomhle případě teda jaksi ropného produktu, ne přímo třeba surové ropy, ale ropného produktu bezesporu. To znamená, těch faktorů nárůst ceny se nám sešlo trochu moc a ty polštáře se nám vyčerpávají. Možná nevíme úplně o té Číně, tam řekněme, že není situace úplně jednoznačná, nebo já ji nedokážu v tuhle chvíli interpretovat úplně jednoznačně. No a pokud vás tahle témata zajímají, tak budu ráda, když se přidáte do mého ekonomického klubu, který je propojen s tímhle kanálem a s Jungmannovou akademií, kde o těchto věcech jak si otevřeně hovoříme. Máme různé typy členství, včetně těch, která v sobě zahrnují každoměsíční setkávání. Ano, v létě je možná obecně uvolněnější provoz na YouTubeovém kanálu, ale naše setkávání v rámci třeba Super VIP normálně jede dál a bavíme se právě o těchto tématech, která jsou jinak u nás poměrně, řekněme, deformována, anebo se pro jistotu o nich nemluví vůbec. Jako jsem prostě přinesla právě, řekněme, informace o tom, že mnoho zemí ovlivňuje cenu ropných derivátů, přestože Mezinárodní měnový fond říkal, nedělejte nic, tak teď byl nucen vydat infografiku, která ukazuje, že jako skoro všichni dělají něco. Včetně třeba zrušení daní, částečné nebo snížení daní, včetně stropování cen, opatření na cenové straně nebo opatření na podporu dané měny, aby neoslabovala ještě a tím pádem se ta ropa ještě nezdražovala, nebo aby ten inflační popud do té ekonomiky nebyl ještě větší. Takže těch opatření je celá řada a právě o tom se třeba dočtete, když budete členy VIP klubu. V ekonomickém zpravodajství já tyhle věci jako rozebírám, tam to prostě najdete a u nás se o tom moc nehovoří. Samostatným tématem by bylo, že zrovna teď teda byla zrušena ta regulace cen, když samozřejmě ty podmínky, mimořádné tržní podmínky, bych řekla, že trvají a Husiové nám je ještě posílili teda. Ale tomu se budeme věnovat taky dál, ale jedna z možností samozřejmě je, že ten deficit bude veliký. toho rozpočtu a že třeba jako na chvilku si hrábnout to inkaso pod tý spotřební daně může být pro ministerstvo financí zajímavé. Mně to nedává smysl teda, jakoby, jo, z toho.

0: přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí části čtyřdílného cyklu Král jedů Sidney Gottlieb.

stručně shrnout, co jsme slyšeli ve druhé epizodě. Podíval jsem se na síť mučíren CIA v západním Německu, které vznikaly jen několik málo let po konci druhé světové války. Provádění mnohých experimentů bylo totiž protizákonné na půdě samotné Ameriky a proto bylo potřeba zřídit takzvané bezpečné domy CIA v zahraničí. Tady se mohly pokusy na lidech provádět bez skrupulí a hlavně mimo americké zákony. Pak jsem se podíval na program CIA Artichoke, který se mimo jiné zabýval tím, jak přimět lidi k vyzrazení tajemství. CIA nakonec rozjela ultratajný projekt MK Ultra s řadou podprojektů. Podíval jsem se podrobně na to, co se odehrávalo v takzvaném bezpečném domě CIA přímo v New Yorku. CIA se začala vedle drog soustředit také na hypnózu a magii, tedy jak podat drogy subjektům nenápadně, aniž by si toho všimli. V závěru epizody jsem pokračoval extrémními pokusy CIA, ve kterých se Gottlieb snažil nalézt odpovědi na otázku, zda lze kombinací lektvarů a hypnózy vymodelovat novou osobnost. Brutální experimenty s předávkováním drog byly skutečně děsivé.

MK Ultra, slovutní profesoři z univerzit. Gottlieb našel několik dalších nadšených partnerů. Jedním z prvních byl James Hamilton, známý psychiatr ze Stanfordovy univerzity, který za druhé světové války spolupracoval s Georgem Hunterem Bytem na výzkumu séra pravdy OSS a později radil

chemickému sboru v projektech biologické války. V 50. letech Hamilton podepsal 3 smlouvy s MK Ultra. Jeho prvním úkolem, který Gottlieb nazval podprojekt 2, bylo prozkoumat možné synergické působení léků, které by mohly být vhodné pro použití při zrušení vědomí. Měl také prozkoumat metodiku umožňující podávání léků pacientům bez jejich vědomí. V podprojektu 124 měl otestovat, zda vdechování oxidu uhličitého mohlo uvést lidi do stavu podobného tranzu. Podprojekt 140, prováděný v nemocnici svatého Františka v San Francisku pod zástěrkou výzkumu štítné žlázy, měl měřit možné psychoaktivní účinky hormonů souvisejících se štítnou žlázou. Podle jednoho z popisů byl Hamilton jedním z renesančních mužů programu, který pracoval na všem možném. Od psychochemikálií přes perverzní sex až po inhalaci oxidu uhličitého. V době, kdy Hamilton začal svou práci, najal Gottlieb dalšího významného psychiatra Roberta Hyda, zástupce ředitele Bostonské psychiatrické léčebny, dnes Massachusettského centra duševního zdraví. Zahájil s ním sérii experimentů s LSD. Hyde měl jedinečné pověření. Byl prvním Američanem, který užíval LSD, protože ho s ním seznámil rakouský psychiatr krátce po druhé světové válce. Kolegové ho považovali za úžasného a nebojácného výzkumníka, který byl patologicky posedlý touhou zjistit o medicíně víc. Jakmile CIA začala financovat výzkum LSD, přihlásil se. Podle jedné studie brzy stovky studentů z Harvardu, Emersonu a MIT nevědomky pomáhali CIA při výzkumu ovládání mysli. Každý dostal $15 za to, že vypil malou lahvičku čiré tekutiny bez barvy a zápachu, která mohla vyvolat změněný stav. Nezdělili jim žádné podrobnosti o droze, kterou užívali. Několik z nich mělo negativní reakce. Jedna studentka se oběsila na záchodě kliniky. Hyde se stal jedním z nejplodnějších šířitelů LSD v rámci 4 podprojektů MK Ultra. Gottlieb mu zadával pozoruhodně široké úkoly. V rámci podprojektu 8 Hyde prováděl studium biochemických, neurofyziologických, sociologických a klinických psychiatrických aspektů LSD. V rámci podprojektu 10 testoval a hodnotil účinek LSD a alkoholu při podávání jedincům spadajícím do různých osobnostních kategorií. Podprojekt 63 měl studovat užívání alkoholu jako sociálního fenoménu se zvláštním důrazem na ty proměnné, které by se ukázaly jako prediktivní při posuzování a případné manipulaci lidského chování. Gottlieb uzavřel velmi plodné spojenectví s Haroldem Abramsonem, newyorským alergologem. Abramson byl průkopníkem LSD. Ze svých zásob od CIA rozdával vzorky dalším lékařům nebo hostům během večírků ve svém domě na Long Islandu. Jeden z jeho přátel tyto večírky označil za divoké a bláznivé spolu se vším tím sexem a kdo ví čím ještě. Jiný uvedl, že byste byli velmi, velmi překvapení, kdo se některých těchto akcí zúčastnil. V polovině roku 1953 dal Gottlieb Abramsonovi $85,000 z peněz MK Ultra na provádění experimentů s LSD a dalšími halucinogeny v následujících směrech. Za A. Narušení paměti. Za B. Diskreditace prostřednictvím aberantního chování. Za C. Změna sexuálních vzorců. Za D. Vyvolávání informací. Za E. Sugestibilita. Za F. Vytváření závislosti. Rozmanitost těchto úkolů odpovídala šíři Abramsonova zájmu o LSD. Podával ho siamským bojovým rybám a jejich reakce popisoval v řadě článků. Ještě znepokojivější bylo, že se zajímal především o vliv drog měnících vědomí na děti. Pečlivě sledoval experimenty, včetně jednoho, při kterém 12 předpubertálním chlapcům podával psilocybin. Nebo dalšího, při kterém 14 dětem ve věku od 6 do 11 let s diagnózou schizofrenie podával po dobu 6 týdnů každý den 100 mikrogramů LSD.

MK Ultra každý zná jen část. První projekty CIA na ovládání mysli, Bluebird a Artichoke, byly přísně utajované, ale MK Ultra byla ze všech nejtajnější. Počet lidí, kteří znali jeho obecné obrysy, byl nesmírně malý. Patřili mezi ně Sidney Gottlieb, jeho zástupce Robert Leshbrook a hrstka vědců, kteří pro něj pracovali v chemickém oddělení štábu technických služeb. Jeho oficiální nadřízení Gibbons, vedoucí štábu technických služeb. Jeho skutečný šéf Richard Helms, kterému podával zprávy o citlivých záležitostech. Náměstek ředitele pro plány Frank Weisner, šéf kontrarozvědky James Angleton, New Yorkský odborník na LSD Harold Abramson, členi oddělení speciálních operací v táboře Detriku, kterých bylo méně než tucet, a ředitel CIA Ellen Dulles. Bylo nutné omezit podrobnosti o projektu na naprosté minimum lidí. Jednalo se o poslušnost nevysloveným pravidlům, která formovala kulturu CIA. Vědění bylo nebezpečím, nevědomost ceněnou výhodou. Těsně mimo vnitřní kruh MK Ultra bylo několik důstojníků CIA, kteří byli pravdě dostatečně blízko. Byli mezi nimi Sheffield Edwards, šéf Úřadu pro bezpečnost, Marshall Chadwell, šéf Úřadu vědeckého zpravodajství, Morse Allen, který pokračoval ve vedení programu Artichoke i po spuštění MK Ultra, a Paul Gaynor, brigádní generál ve výslužbě, který před Ellenem zastával funkci ředitele Artichoke a pak vedl Úřad vědeckého zpravodajství CIA. Tento duch a nepsaná pravidla CIA stála na tom, že každý znal jen svou část programu, ale nikdo neznal celek. Ten znalo jen vnitřní jádro projektu MK Ultra. Byla to podobná struktura a hierarchie jako s podvodem přistání Američanů na měsíci, který byl simulovaný Hollywoodem. Líknuté video o tomto natáčení přinesl například server WikiLeaks. Celý podvod jsem pokryl v pořadu, jak Američané oměsícovali svět. I zde každý znal jen svou část programu. Technici, inženýři nebo konstruktéři se věnovali svým úkolům, za které byli placení, a nestarali se o ty druhé. Jen úzké vnitřní jádro znalo celý rozsah podvodu. Jak se MK Ultra šířila do stále temnějších končin, museli lidé, kteří se na ní podíleli, zvážit možnost úniku informací nebo jiného narušení bezpečnosti. Co by se mohlo stát, kdyby některého ze zasvěcenců přepadl záchvat svědomí nebo změnil názor? Původně doufali, že drogy využijí k vymazání paměti agentů, kteří byli naprogramovaní ke spáchání zločinu. Nyní si začali představovat další využití, jako způsob, jak přimět důstojníky CIA zapomenout, co udělali. V polovině roku 1953 podstoupil vysloužilý důstojník CIA v Texasu operaci mozku. Protože měl být podrobený anestézii, praxe CIA vyžadovala, aby jeho lékaři a sestry byli předem prověření. Jako dodatečné bezpečnostní opatření vyslala CIA důstojníka, který byl operaci přítomen. Ten se vrátil se špatnými zprávami. Zatímco byl pacient v polovičním bezvědomí, nekontrolovatelně hovořil o své bývalé práci a vnitřních problémech CIA. O MK Ultra nic nevěděl, ale ten příklad byl děsivý. Na podzim roku 1953 odcestoval Gottlieb do východní Asie, aby sledoval výslechy vězňů, kteří byli nadopovaní LSD. Jeho žena Margaret se ale ve svém dopise svěřila, že jí manžel řekl něco překvapivého. Vrátil se z Asie s pochybnostmi o své práci. 28 měsíců po nástupu do CIA řekl své ženě, že možná skončí. Odejít z MK Ultra by nebylo tak jednoduché, jako odejít z normálního zaměstnání. Gottlieb a jeho důstojníci byli součástí hluboce utajovaného bratrstva. Únik informací z MK Ultra by odhalil hluboká tajemství. Po určitou dobu byl tento strach hypotetický.
náhle se však proměnil v děsivou realitu. Zatímco Gottlieb přemýšlel o své budoucnosti, jeden z dalších mužů MK Ultra dosáhl bodu zlomu.

Frank Olsen, agent MK Ultra se svědomím. Frank Olsen byl zasvěcencem MK Ultra. Jeho smrt se dlouho považovala za náhodu. Po několik desetiletích však velkolepá odhalení vrhla na jeho smrt zcela nové světlo. Nejprve CIA přiznala, že krátce před jeho smrtí ho jeho kolegové vylákali do ústraní a bez jeho vědomí mu podali LSD. Pak se ukázalo, že Olsen mluvil o odchodu CIA a své ženě řekl, že udělal strašnou chybu. Pomalu se vynořovala syrová pravda. Olsen byl znepokojený svou prací a chtěl odejít. To vedlo jeho kolegy k tomu, že ho považovali za bezpečnostní riziko. To všechno ho přivedlo do pokoje 1818A. Jeho příběh byl jednou z nejhlubších záhad MK Ultra. Frank Olsen, dítě švédských přistěhovalců, vyrůstal v třevařském městečku u jezera Superior. Jeho východiskem byla chemie. Byl nadšeným, i když ne geniálním studentem. V roce 1941 získal doktorát na Wisconsinské univerzitě, oženil se se spolužačkou a nastoupil na zemědělskou experimentální stanici Purdueovy univerzity. Přihlásil se do sboru pro výcvik důstojníků v záloze, aby si pomohl zaplatit náklady na studium. Brzy po vstupu Ameriky do druhé světové války ho povolali do aktivní služby jako poručíka a dostal rozkaz hlásit se ve Fort Hood v Texasu. Právě se tam účastnil výcviku, když ho 26. prosince 1942 osudově zavolal Ira Baldwin, který byl jeho vedoucím diplomové práce na Wisconsinské univerzitě. Baldwin byl právě povolaný do válečného úsilí a pověřený zahájením naléhavého výzkumu biologických zbraní. Chtěl, aby se k němu Olsen připojil. Na Baldwinovu žádost armáda převelala Olsena do Edgewood Arsenal v Marylandu. Olsen byl jedním z prvních vědců přidělených do tábora Detrick. Když se tam nastěhoval, výstavba ještě probíhala. V táboře Detrick začal Olsen pracovat s hrstkou kolegů, kteří ho provázeli celou jeho tajnou kariérou. Jedním z nich byl Harold Abramson, který ráno v den Olsenovy smrti za 10 let obdržel záhadnou zprávu, no je po něm. K dalším patřili bývalí nacisté, kteří byli do Ameriky přivezení na základě smluv operace Paperclip. Nějakou dobu pracovali na aerosolových technologiích. Šlo o způsoby, jak rozprašovat bakterie nebo toxiny na nepřátele a jak se proti takovým útokům bránit. Později se Olsen setkal s americkými zpravodajskými důstojníky, kteří v Evropě experimentovali s drogami pravdy. Olsen byl v roce 1944 propuštěný z armády, ale změny si téměř nevšiml. Zůstal v táboře Detrick na civilní smlouvu a pokračoval ve výzkumu aerologie. Několikrát navštívil odlehlé cvičiště Dugway Proving Grounds v Utahu, které sloužilo k testování živých biologických látek, munice a výroby aerosolových mraků. V roce 1949 byl jedním z několika vědců z tábora Detrick, kteří odcestovali na karibský ostrov Antigua v rámci operace Hernis, při které se testovala zranitelnost zvířat vůči toxickým mrakům. V následujícím roce se účastnil operace Sea Spray, ve které byl poblíž San Francisca vypuštěný prach upravený tak, aby se snášel jako antrax. Pravidelně jezdil do Fort Terry, tajné armádní základny na Plum Islandu u východního cípu Long Islandu, která sloužila k testování toxinů příliš smrtících na to, aby mohly být dopravené na americkou pevninu. Během jednoho roku se Olsen stal zastupujícím velitelem oddělení speciálních operací. Jeho pracovní náplň byla vágní, ale lákavá. Shromažďovat údaje zajímavé pro divizi se zvláštním důrazem na medicínsko-biologické aspekty. Podle jedné studie se Olsen specializoval na šíření biologických zárodků vzduchem. Olsen vyvinul řadu smrtících aerosolů v příručních nádobách. Byly maskované jako pěna na holení a repelenty proti hmyzu. Další zbraně, na kterých pracoval, zahrnovaly zapalovač, který téměř okamžitě uvolňoval smrtící plyn.
rtěnku, která zabíjela při kontaktu s kůží, a elegantní kapesní sprej pro astmatiky, který vyvolával zápal plic. V době, kdy Olsen na začátku roku 1953 odstoupil z funkce zastupujícího šéfa oddělení zvláštních operací, nastoupil k CIA. Zůstal u divize zvláštních operací, která fungovala jako výzkumná stanice CIA, ukrytá na vojenské základně. Tam se seznámil s muži, kteří měli brzy řídit MK Ultra. Včetně Sydneyho Gottlieba a jeho zástupce Roberta Lešbrouka. Ve své laboratoři v táboře Detrick řídil Olsen pokusy, ve kterých byla splynovaná nebo otrávená laboratorní zvířata. Tyto zkušenosti ho znepokojovaly. Ráno přišel do práce a viděl hromady mrtvých opic, vzpomínal později jeho syn Erik. To člověka vyvede z míry, nebyl proto ten pravý. Olsen také viděl trpět lidi. Ačkoliv sám nebyl mučitelem, pozoroval a sledoval mučení v několika zemích. Další studie uvádí. V úkrytech CIA v Německu byl Olsen pravidelně svědkem strašlivých, brutálních výslechů. Zadržení, kteří se považovali za postradatelné, byli doslova umučení k smrti experimentálními metodami kombinujícími drogy, hypnózu a mučení ve snaze zvládnout techniky vymývání mozku a vymazávání paměti. Na setkání, které Gottlieb uspořádal u jezera Deep Creek v západním Marylandu, podali některým v pití LSD. Když se Olsen vrátil domů, byl jako vyměněný. Při večeři s rodinou se Olsen zdál být odtažitý. O své cestě nic neříkal, nedokázal se soustředit na své děti a odmítal jíst. Dokonce i jablečný koláč, který Alice připravila jako zvláštní pohoštění. Snažila se ho vylákat ven, ale on nepřítomně zíral do vzduchu. Udělal jsem strašnou chybu, vyhrkl nakonec. Co jsi udělal? Zeptala se. Porušil jsi bezpečnostní opatření? Ne. Sfalšoval jsi údaje? Víš, že bych to neudělal. Řeknu ti to později, až půjdou děti spát. Později však Olsen své ženě neřekl nic. Jakou strašnou chybu udělal? Za pár desetiletí, po celoživotním ponoření do příběhu smrti svého otce, se Erik Olsen dobral odpovědi. Myslím, že se stalo to, že na setkání u Deep Creeku dali Frankovi šanci odvolat. Nevím, jestli řekl jděte do prdele, ale v každém případě to neudělal. Když se pak vrátil domů, rozmyslel si to. Začal si uvědomovat, že by to pro něj a jeho rodinu mohlo mít opravdu těžké následky. Bylo strašnou chybou, že se neodvolal. V širším smyslu šlo o to, že skutečně nerozuměl lidem, se kterými jednal. Myslel si, že jeho názory budou něco znamenat. Ale jejich postoj byl jiný. Ty sice můžeš vymýšlet tyhle kraviny, ale my řídíme provoz a od vědců si nenecháme nic líbit. A tak se stalo. Až na poslední chvíli mu došlo, proti čemu stál.

Frank Olsen. Svědomí a pochybnosti narůstají. Víkend po setkání u jezera Deep Creek byl pro manžele těžký. Následujícího rána, 23. listopadu, se Olsen dostavil do tábora Detrick brzy ráno. Jeho šéf Vincent Travitt dorazil brzy poté. Ani jeden z nich nebyl v dobré kondici. Uplynuli více než 4 dny od chvíle, kdy jim bylo bez jejich vědomí podáno LSD. Ravit to později označil za nejděsivější zážitek, jaký jsem kdy zažil. Inu psychopaté dostali ochutnat vlastní medicínku. Olsen si začal vylévat své pochybnosti a obavy. Vypadal rozrušeně a ptal se mě, jestli ho mám vyhodit nebo má dát výpověď. Vzpomínal později Ravit. To mě zaskočilo a zeptal jsem se ho, co se děje. Prohlásil, že podle jeho názoru experiment pokazil a na schůzkách si nevedl dobře. Ravit se ho snažil uklidnit. Jeho práce byla vynikající a jako taková uznávaná, ujišťoval svého přítele. Pomalu Olsna přesvědčoval, že rezignace byla příliš extrémní reakce. Rozešli se v nadějném duchu. Když Ravit druhý den dorazil do práce, Olsen na něj opět čekal. Jeho příznaky se zhoršily. Ravit později vypověděl, že Olsen byl dezorientovaný. Cítil se celý zmatený. Řekl, že udělal něco špatně a dospěl k závěru, že byl neschopný vykonávat typ práce, kterou dělal. V té době už MK Ultra probíhala 7 měsíců. Bylo to jedno z nejhlubších vládních tajemství. O jeho skutečné povaze věděli sotva 2 tucty lidí. 9 jich bylo u jezera Deep Creek. Několik z nich bylo tajně nadopovaných LSD. Nyní se jeden zdál být mimo kontrolu. Olsen strávil v táboře Detrick 10 let a znal většinu tajemství divize speciálních operací. Opakovaně navštívil Německo. Diapozitivy a domácí filmy, které během těchto cest pořídil, ho zachytili v budově, ve které sídlila pobočka CIA ve Frankfurtu. A ta byla od tajné věznice ve Ville Schuster vzdálená necelou hodinu jízdy. Olsen si také přivezl domů snímky z Heidelbergu a Berlína, kde americká armáda provozovala tajná výslechová centra. Kromě Německa navštívil podle svého pasu také Británii, Norsko, Švédsko a Maroko. Byl jedním z několika vědců divize speciálních operací, kteří byli ve Francii 16. srpna 1951, kdy celou francouzskou vesnici Pont-Saint-Esprit záhadně zachvátila masová hysterie a prudké delirium, které postihlo více než 200 obyvatel a způsobilo 7 úmrtí. Později se zjistilo, že příčinou byla otrava námelou, houbou, ze které se LSD získává. Vyhlídka, že by mohl prozradit něco z toho, co viděl nebo udělal, byla děsivá. Olsnovy pochybnosti se s rokem 1953 prohloubily. Na jaře navštívil přísně tajný britský mikrobiologický výzkumný ústav v Portendownu jihozápadně od Londýna, kde vládní vědci zkoumali účinky sarinu a dalších nervových plynů. 6. května tam sarinem nadopovali dobrovolníka, 20-letého vojáka, který začal pěnit u úst, padl do křečí a za hodinu zemřel. Pak Olsen hovořil o svých nepříjemných pocitech s psychiatrem, který pomáhal výzkum řídit, Williamem Sergentem. Za měsíc byl Olsen zpátky v Německu. Během jeho pobytu byl podezřelý sovětský agent s krycím jménem Pacient číslo 2 podrobený intenzivnímu výslechu kdesi poblíž Frankfurtu. Na téže cestě Olsen navštívil další bezpečný dům CIA poblíž Stuttgartu, kde viděl muže umírající, často v agónii, od vyrobených zbraní. Po zastávkách ve Skandinávii a Paříži se vrátil do Británie a podruhé navštívil Williama Sergenta. Bezprostředně po jejich setkání Sergent napsal zprávu, ve které uvedl, že Olsen byl hluboce znepokojený tím, co viděl v domech CIA v Německu a projevoval příznaky, že nechtěl udržet v tajnosti to, čeho byl svědkem. Svou zprávu poslal nadřízeným s tím, že ji předají CIA.
Brzy po návratu domů vyhledal Olsen svého starého přítele Kornojera. Byl utrápený, vzpomínal Kornojer po letech. Řekl, Norme, byl bys ohromený technikami, které používají. Přinutili lidi mluvit, vymývali lidem mozky. Používali nejrůznější drogy, používali všechny druhy mučení. Používali nacisty, používali vězně, používali Rusy. A bylo jim jedno, jestli se z toho dostanou nebo ne.

Frank Olsen, CIA a dny před smrtí. Pět dní po podání dávky LSD byl Olsen stále dezorientovaný. Jeho šéf z oddělení speciálních operací Vincent Ravit zavolal Gottliebovi, aby mu to oznámil. Gottlieb ho požádal, aby si s Olsenem promluvil. Učinil rychlé rozhodnutí. Olsen musel být odvezený do New Yorku a předaný lékaři, který byl s MK Ultra nejblíže spojený, Haroldu Abramsonovi. Alice Olsenová byla překvapená, když v poledne uviděla svého manžela doma z práce. Souhlasil jsem, že se nechám ošetřit na psychiatrii, řekl jí, když si balil kufr. Krátce na to dorazil Ravit. Alice se zeptala, zda mohla svého manžela doprovodit na první etapě jeho cesty. Ravit souhlasil. Za pár minut se spolu s Olsenovými vydal na cestu. V autě se Olsen cítil nesvůj. Zeptal se, kam jeli. Ravit mu řekl, že jejich první zastávkou bude Washington a odtud poletí do New Yorku, kde se Olsen bude moci léčit. Do dne díku vzdání zbývaly pouhé dva dny a Alice se manžela zeptala, zda se stihne vrátit domů na sváteční večeři. Odpověděl, že ano. V restauraci Hot Shops na Wisconsin Avenue v Bethesdě se skupina zastavila na oběd. Olsen se odmítl jídla dotknout. Když ho Alice pobídla, aby se najedl, řekl jí, že se bál, aby mu nepodal jídlo otrávené drogami nebo jedem. Na první pohled se to mohlo zdát jako posedlá paranoia, ale Olsen z vlastní zkušenosti věděl, že CIA skutečně mohla potraviny otrávit. Lidé, se kterými spolupracoval, jedy vyráběli. Když skupina dorazila do Washingtonu, jejich auto zastavilo před neoznačenou budovou CIA poblíž Reflecting Pool. Ravit vešel dovnitř. Frank a Alice Olsenovi zůstali v autě. Na zadním sedadle se drželi za ruce. Alice požádala Franka, aby zopakoval svůj slib, že se vrátí domů na večeři na den díku vzdání. Udělal to. Pak se znovu objevil Ravit a vyzval Franka, aby šel s ním. Manželé se rozloučili. Vincent Ravit a Robert Lashbrook doprovodili Olsena do New Yorku podle Gottliebových pokynů. Na palubě letadla byl Olsen nervózní a upovídaný. Říkal, že se cítil celý zmatený. Stále opakoval, že ho někdo chce dostat. Z letiště LaGuardia jeli všichni tři taxíkem do Abramsonovy kanceláře v cihlovém domě číslo 133 na východní 58. ulici. Alice Olsenová se dozvěděla, že Abramsona vybrali, protože její manžel musel navštívit lékaře, který měl stejnou bezpečnostní prověrku, aby mohl volně mluvit. To byla částečně pravda. Abramson nebyl psychiatr, ale byl zasvěcenec MK Ultra. Olsen Abramsonovi řekl, že od jezera Deep Creek nemohl dobře pracovat. Nedokázal se soustředit a zapomněl, jak se píše. V noci nemohl spát. Abramson se snažil Olsena uklidnit a zdálo se, že se pak opravdu uvolnil. Ravit a Lashbrook ho vyzvedli v 6 hodin. Později večer se k ním Abramson připojil v hotelu Stettler, kde se ubytovali. Přinesl láhev bourbonu a několik tablet Nembutalu, barbiturátu, který se někdy používá k navození spánku, ale nedoporučuje se užívat s alkoholem. Všichni čtyři si povídali až do půlnoci. Před odchodem Abramson Olsenovi poradil, aby si vzal pár tabletek Nembutalu, kdyby měl problémy se spánkem. Víte, cítím se mnohem lépe, řekl Olsen, když večer skončil. Tohle jsem potřeboval. Druhý den ráno vzal Ravit Olsena na návštěvu ke kouzelníkovi Johnu Mulholandovi. Podle pozdější zprávy v New York Times se Mulholland možná pokoušel Olsena zhypnotizovat. To vedlo Olsena k tomu, že se Ravita několikrát zeptal,

koupili si lístky na muzikál Já a Julie. Během přestávky Olsen řekl, že se obává, že bude na konci představení zatčený. Ravid se mu vysmál a osobně se zaručil, že Olsen bude druhý den odpoledne doma včas na večeři na den díku vzdání. Olsen přesto trval na odchodu. Oba muži se vrátili do hotelu Stettler a nechali Lichbrooka, aby si užil druhé dějství muzikálu. I love to go to a theater lounge to enjoy a noisy smoke.

0: like the one that goes da-di-da-dum.
1: Do postele šli bez incidentu. Když se Ravid v 5:30 ráno probudil, Olsen byl pryč. Vzbudil Lešbrouka, který byl v nedalekém pokoji, a oba se šli do hotelové haly. Tam našli Olsna, jak seděl v křesle a vypadal rozcuchaně. Sdělil, že se bezcílně potuloval po městě a zahodil peněženku a průkazy totožnosti. Ten den bylo díku vzdání. Uplynul týden od chvíle, kdy Olsen dostal LSD u jezera Deep Creek. Ještě se plánoval vrátit ke své rodině na sváteční večeři. V doprovodu Lešbrouka a Ravita nastoupil na letadlo do Washingtonu. Když přistáli na národním letišti, čekal na ně kolega z MK Ultra. Ravit a Olsen nasedli do jeho auta a odjeli do Frederiku. Brzy poté, co vyjeli, se Olsnova nálada změnila. Požádal, aby auto zastavil. Co se děje? Zeptal se Ravit. Rád bych si o tom jen promluvil. Zastavili na parkovišti u hotelu Howard Johnson's v Bethesdě. Olsen se obrátil k Ravitovi a oznámil mu, že se styděl setkat se svou ženou a rodinou, protože byl tak popletený. Co chceš, abych udělal? Zeptal se Ravit. Nechte mě prostě jít, nechte mě jít samotného. To nemůžu. Tak mě prostě předejte policii, stejně mě hledají. Po diskuzi Ravit navrhl, že by se Olsen mohl vrátit do New Yorku na další sezení s Abramsem. Olsen souhlasil. Odjeli zpět do Washingtonu a zamířili do Lešbroukova bytu poblíž DuPont Circle. Gottlieb, který přerušil své plány na dovolenou, když se dozvěděl o ranním vývoji, dorazil brzy poté. Později oznámil, že Olsen se mu zdál v této době velmi psychicky narušený. Mluvil jasně, ale jeho myšlenky byly zmatené. Znovu mluvil o své neschopnosti v práci, o beznadějnosti toho, že mu někdo pomůže, a o tom, že nejlepší by bylo se na něj vykašlat a nestarat se o něj. Gottlieb nařídil Ravitovi, aby odjel do Marylandu, a řekl Olsnovým, že Frank na večeři na den díků vzdání nakonec nedorazí. Pak odvezl Olsna a Lešbrouka na národní letiště a posadil je na letadlo zpátky do New Yorku. Po přistání se oba vědci vydali taxíkem do Abramsova víkendového domu ve městě Huntington na Long Islandu. Abramson strávil s Olsnem asi hodinu a pak 20 minut s Lešbroukem. Potom hosté odjeli, ubytovali se v penzionu v nedalekém Cold Spring Harboru a odebrali se na klidnou večeři na den díků vzdání. Druhý den ráno se Abramson, Lešbrouk a Olsen vrátili na Manhattan, kde se dohodli, že se Olsen nechá hospitalizovat. Olsen a Lešbrouk nakonec odjeli, zaregistrovali se v hotelu Stettler na poslední noc a dostali pokoj 1818A. Při večeři v jídelně hotelu Stettler se Olsen svěřil Lešbroukovi, že se na hospitalizaci těšil. Přemýšlel o knihách, které bude číst. Lešbrouk později řekl, že to byl téměř ten doktor Olsen, kterého znal před experimentem. Oba se vrátili do svého pokoje. Olsen si v umyvadle vypral ponožky, chvíli se díval na televizi a pak se uložil ke spánku.

Ve 2:25 uprostřed noci se stala tragédie. Poslední dějství muzikálu CIA Frank Olsen. Frank Olsen, smrtící skok nebo pád, 28. listopadu 1953.

Vysoko nad 7. Avenue na Manhattanu se před svítáním roztříštilo sklo. Za pár vteřin dopadlo na chodník tělo. Jimmy, vrátný v hotelu Statler, byl na okamžik omráčený. Pak se otočil a vběhl do hotelové haly. Máme tady skokana, vykřikl. Kde? Zeptal se ho noční správce. Venku na chodníku. Když noční správce přišel, kolem těla se už shromáždil malý dav. Další lidé spěchali z nádraží Pennsylvania Station přes ulici. Oběť, oděná pouze do spodního prádla, dopadla na záda. Z očí, nosu a uší mu vytékala krev, ale stále žil. Na okamžik se zdálo, že se pokoušel mluvit. To je v pořádku, kamaráde, zavolali jsme pomoc, řekl mu noční správce. Jen vydrž, budeš v pořádku. Noční správce věděl, že tato slova nebyla pravdivá. Otřel umírajícímu krev z tváře a byl vděčný, když se objevil kněz z Biblí. V těsném závěsu za ním šli dva policisté. Skokan? Zeptal se jeden z nich. Asi ano, odpověděl noční správce. Později si vzpomněl, že když přijížděla sanitka, oběť mírně zvedla hlavu a pohnula rty. Jeho oči byly rozšířené zoufalstvím. Chtěl mi něco říct. Naklonil jsem se blíž, abych ho vyslechl, ale on se zhluboka nadechl a zemřel. Noční správce vykoukl ze tmy na svůj mohutný hotel. Po několika okamžicích si všiml, že otevřeným oknem vlála záclona. Ukázalo se, že to byl pokoj 1818A. Na registrační kartě byla dvě jména. Frank Olson a Robert Lashbrook. Policisté ze 14. okrsku se objevili v hotelu Statler chvíli potom. Noční správce je zavedl do pokoje 1818A, otevřel dveře klíčem a zůstal stát stranou, když vstoupili. Nikoho neviděli. Okno bylo otevřené a rozbité. Zůstalo z něj jen několik střepů. Odstrčili dveře do koupelny a našli Lashbrooka sedět na záchodě s hlavou v dlaních. Řekl, že spal, když ho probudil rachot, a pak se prý probudil. Jak se jmenuje ten muž, který vyletěl z okna? Zeptal se jeden z policistů. Olson, zazněla odpověď. Frank Olson. A vy říkáte, že jste pana Olsona neviděl vylézt z okna? Ne, to jsem neviděl. Nenapadlo vás jít dolů zkontrolovat pana Olsona? Podíval jsem se z okna. Viděl jsem ho tam ležet. Ze stanice utíkali lidé. Co jsem mohl udělat? Viděl jsem, že mu někdo pomohl. Myslel jsem, že bude nejlepší počkat tady. Nevíte náhodou, kde má pan Olson peněženku? Zeptal se jeden z nich. Myslím, že se před pár dny zbláznil, odpověděl Lashbrook. Budete muset jít s námi na stanici. Noční správce, který tento rozhovor zaslechl, pojal podezření. Přemítal. Za celá léta, co pracuji v hotelnictví, jsem se nesetkal s případem, že by někdo uprostřed noci vstal, ve spodním prádle přeběhl tmavý pokoj, vyhnul se dvěma postelím a propadl zavřeným oknem se zataženými závěsy a stínítky. Opustil policisty, vrátil se do vstupní haly a zeptal se telefonní operátorky, zda se v poslední době z pokoje 1818A nevolalo. Ano, odpověděla. Ukázalo se, že nikdo z pokoje volal na číslo na Long Islandu, které bylo uvedené jako číslo doktora Harolda Evremsna. No, je po něm, řekl volající. Evremsen odpověděl, no, to je škoda.

Frank Olson, CIA zahlazuje stopy po smrti. Policisté nemohli vědět, že mrtví i přeživší byli vědci, kteří pomáhali řídit jeden z nejpřísněji utajovaných zpravodajských programů americké vlády. Na stanici 14. okrsku na západní 30. ulici Lešbrooka požádali, aby se vyprázdnil kapsy. Měl u sebe několik letenek, stvrzenku o zaplacení 115 dolarů podepsanou kouzelníkem Johnem Mulholandem a poznámky se jmény, adresami a telefonními čísly na Vincenta Ravita, Harolda Abramsna, George Huntera Whitea a Marylandské senatorium, kde měl být Olson hospitalizovaný. V peněžence měl několik bezpečnostních průkazů, včetně jednoho vydaného CIA a dalšího, který mu umožňoval přístup do Edgewood Arsenal. Policisté ho požádali o vysvětlení. Lešbrook uvedl, že byl chemikem pracujícím pro ministerstvo obrany a že Olson byl bakteriologem pracujícím pro armádu. Olson se stal psychicky labilním. Přivezl Olsona do New Yorku, aby se léčil u Harolda Abramsna. Pak Olson, hnán vnitřními démony, vyskočil z okna hotelu. To bylo všechno, řekl Lešbrook, až na jeden důležitý detail. Tato záležitost musela být z důvodu národní bezpečnosti utajená. Detektivové nechali Lešbrooka o samotě, zatímco si ověřovali jeho výpověď. Ravit a Abramson ji potvrdili. Po několika dalších otázkách detektivové Lešbrookovi sdělili, že mohl odejít, ale že by se měl později ráno dostavit do nemocnice Bellevue k identifikaci Olsonova těla. Vrátil se do hotelu Statler. Krátce na to někdo zaklepal na dveře. Přijel opravář CIA. Každá tajná služba potřebuje důstojníky, kteří se specializují na úklid nepořádku. V CIA 50. let pracovali tito důstojníci pro Sheffielda Edwardse v Úřadu pro bezpečnost. Utajování, které řídil ve dnech po smrti Franka Olsona, bylo vzorem čiré efektivity. Bezprostředně potom, co Olson prorazil okno hotelu Statler, zavolal Lešbrook Gottliebovi, aby mu oznámil, co se stalo. Gottlieb na oplátku vytočil tajné telefonní číslo, které ho spojilo se služebním důstojníkem v centrále CIA. Ten mu oznámil, že došlo k nehodě v hotelu v New Yorku, ve kterém došlo k úmrtí, a že bylo třeba mu okamžitě věnovat pozornost. Službu konající důstojník zavolal Edwardsovi. Sdělil mu, že zaměstnanec CIA, přidělený k projektu, spáchal v New Yorku sebevraždu. Dotyčný se jmenoval Frank Olson, dodal. Edwards dal službu konajícímu důstojníkovi dva úkoly. Nejprve měl zavolat Lešbrookovi a říct mu, aby se přesunul do jiného pokoje hotelu Statler a s nikým nemluvil, dokud tam s ním někoho nedostanou. Za druhé měl okamžitě zavolat Gottlieba i Gottliebova šéfa Gibbonse, šéfa štábu technických služeb do Quarters I, neoznačené budovy CIA poblíž Lincolnova památníku. Oba muži čekali na Edwardse, když dorazil v 5:40 ráno. Řekli mu, co se stalo v New Yorku. Edwards později uvedl, že se Gibbonse a Gottlieba dlouze vyptával na některé záležitosti, které se staly před touto nehodou. Věděl zatraceně dobře, co hledal. Edwards byl spolutvůrcem projektu Bluebird, který prováděl experimenty s psychoaktivními drogami od roku 1950, tedy ještě před vznikem MK Ultra. Při výslechu Gottlieb odhalil klíčovou skutečnost. Olsonovi kolegové ze CIA mu 9 dní před jeho smrtí bez jeho vědomí podali LSD. S klidnou sebejistotou, kterou byl Edwards v CIA proslulý, oznámil, jak bude utajování probíhat. Nejprve přesvědčí New Yorkskou policii, aby věc nevyšetřovala a spolupracovala na klamání tisku. Za druhé pro Lešbrooka vytvoří falešnou legendu a vyslechnou ho vyšetřovatelé jako jediného svědka. Tito vyšetřovatelé v žádném případě nemohli poznat, že pracuje pro CIA, natož pro MK Ultra. Za třetí, rodina Olsonových musela být informovaná, uklidněná a spolupracovat. Na první dva úkoly měl Edwards lidi.
Ale třetí úkol byl na Gottliebovi. Najít důvěryhodného muže, který by novopečené vdově sdělil novinky. Gottlieb řekl, že to už udělal. Ravid měl za úkol oznámit Alici Olsnové, že její manžel právě násilně zemřel, a také zahájit proces utajení rodiny. Když jel k dřevěnému bungalovu ve Frederiku, lehce sněžilo. Alice byla tou zprávou zdrcená. Nekontrolovatelně vzlikala a zhroutila se na podlahu. Když se jí podařilo promluvit, řekla jen: "Povězte mi, co se stalo." Ravid řekl Alici, že její manžel byl v newyorském hotelovém pokoji a propadl nebo proskočil oknem a zemřel. Její křik probudil 9letého syna Erika. Když se objevil v obývacím pokoji, Ravid mu řekl: "Tvůj otec měl nehodu, vypadl nebo vyskočil z okna." Zatímco Alice byla informovaná o manželově smrti ve svém domě v Marylandu, Lashbrook vítal kavalérii CIA ve svém pokoji v newyorském hotelu Statler. Tá měla podobu jediného důstojníka. V interních hlášeních ho označovali jako agent James McSee. Později byl identifikovaný jako James McSee Ord, který se později zapsal do dějin americké politiky jako jeden z lupičů aféry Watergate. McSee Ord byl předtím agentem FBI, specializujícím se na kontrarozvědku. Jednou z jeho specializací bylo zmaření policejního vyšetřování. Jakmile Edwards 28. listopadu před svítáním zavolal McSee Ordovi, ten se pustil do akce. Prvním ranním letadlem odletěl do New Yorku a kolem 8.00 dorazil do hotelu Statler. Lashbrook se právě vrátil z krátkého zadržení na 14. okrsku. McSee Ord ho více než hodinu vyslýchal a pak mu kolem 9.30 poradil, aby se dostavil do márnice v nemocnici Bellevue, jak si to vyžádala policie. Tam identifikoval Olsnovo tělo. Zatímco byl pryč, McSee Ord podrobně prohledal pokoj 1818A a okolní místnosti. Krátce popoledni se Lashbrook vrátil do hotelu Statler. McSee Ord na něj čekal. Během několika následujících hodin Lashbrook uskutečnil řadu telefonátů a vypadal zcela vyrovnaně. Jeden z hovorů byl se Sidney Gottliebem. Když zavěsil, Lashbrook McSee Ordovi sdělil, že Gottlieb ho pověřil, aby ve 21.15 zašel do Abramsonovy kanceláře, vyzvedl si zprávu a přinesl ji zpět do Washingtonu. Ten večer vyšli Lashbrook a McSee Ord z hotelu a vydali se přes 7. Avenue na nádraží Pennsylvania Station. Tam se setkali s dalším důstojníkem z bezpečnostního oddělení CIA, který přišel vystřídat McSee Orda. Nově příchozí důstojník, v hlášeních označený jako agent Walter P.T., navrhl Lashbrookovi, aby si vzali taxi do Abramsonovy kanceláře. Když přijeli, Lashbrook řekl, že si přeje mluvit s Abramsonem o samotě. Agent naslouchal příslovečnou klíčovou dírkou. Ve své zprávě agent napsal: "Po zavření dveří začali doktor Abramson a Lashbrook diskutovat o bezpečnosti. Doktor Abramson se nechal slyšet, jak Lashbrookovi poznamenal, že se obává, zda dohoda není ohrožená a že si myslí, že celá operace je nebezpečná a že by se celá dohoda měla znovu analyzovat." Lashbrook odvezl Abramsonovu zprávu do Washingtonu půlnočním vlakem. O zbývající detaily se postarali bezpečnostní důstojníci CIA v New Yorku. Vyšetřující policejní detektiv dospěl k závěru, že Olson zemřel na následky mnohočetných zlomenin, poskoku nebo pádu. To se stalo oficiální verzí. Alice nic nenamítala, když jí bylo řečeno, že vzhledem ke stavu manželova těla by si ho členové rodiny neměli prohlížet.

Pohřeb se konal se zavřenou rakví. Na pohřbu se Alice Olsnová sotva ovládala a vítala smuteční hosty jako omámená. Byli mezi nimi i Olsnovy nejbližší kolegové. Dva, které nepoznala, se jí snažili zvlášť utěšit. Pak se zeptala svého přítele, kdo byli. To byl Bob Lešbrook a jeho šéf, odpověděl přítel. Oba pracují pro CIA, víš? Ještě ten týden Lešbrook a jeho šéf zavolali Alici, aby si s ní domluvili kondolenční návštěvu. Souhlasila, že je přijme. Lešbrook se představil a pak představil svého šéfa, Sidney Gottlieb. Oba Alici řekli, že její manžel byl skvělý člověk a bude jí velmi chybět. Opravdu nevím, proč to Frank udělal, ale rád vám řeknu cokoliv, co vím o tom, co se stalo, řekl Lešbrook. Gottlieb byl stejně ochotný. Kdybyste někdy chtěla vědět víc o tom, co se stalo, rádi se s vámi sejdeme a promluvíme si. Alice později přemýšlela o tom, co mohlo stát za jejich návštěvou. Později řekla, pravděpodobně mě chtěli zkontrolovat, jestli jsem zvládala situaci, jestli jsem nebyla hysterická. A jsem si jistá, že z domu odcházeli s mnohem lepším pocitem, protože jsem k ním byla laskavá a pohostinná. Takže jsem jim určitě nahrála a cítili se dobře. Navzdory úspěšnému utajení byla Olsnova smrt pro CIA téměř katastrofou. Málem ohrozila samotnou existenci MK Ultra. Gottlieb, Helms a Dulles to mohli vzít jako okamžik k zamyšlení. Ve světle této smrti mohli usoudit, že další experimenty s psychoaktivními drogami by měly zastavit, přinejmenším na nevědomých subjektech. Místo toho však postupovali, jako by se nic nestalo. Ačkoliv nikdo mimo CIA oficiální verzi Olsnovy smrti nespochybňoval, uvnitř CIA to byla ohromující událost. Hlavní poradce CIA Lawrence Houston, který spolu s Dallisem napsal zákon o národní bezpečnosti z roku 1947, jímž byla CIA zřízená, strávil 2 týdny přezkoumáváním celé události. Sepsal stručné memorandum, ve kterém shrnul svá zjištění. Dospěl jsem k závěru, že smrt doktora Olsna je důsledkem okolností vyplývajících z experimentu, který se provedl v rámci jeho služebních povinností pro americkou vládu, a že tedy existuje přímá příčinná souvislost mezi touto nehodou a jeho smrtí. Vnitřní okruh CIA věděl jasně, co způsobilo Olsnovu smrt. Rodina se za 50 let k těmto materiálům dostala a celý příběh odhalila veřejnosti. Je to jen střípek toho, jak CIA ve skutečnosti pracuje. Nebýt cíle vědomosti syna Erika, svět by se tyto praktiky nikdy nedozvěděl.

MK Ultra. Široký záběr po nemocnicích a univerzitách. Po smrti Franka Olsna se Gottlieb vzdal myšlenek odchodu ze CIA a rozhodl se místo toho zintenzivnit své angažmá. Obklopila ho zvláštní aura. Byl jedinečným nejen svou povahou a původem, ale i povahou své práce. K tomu přispěla i další zpráva. Chemikům společnosti Eli Lilly, pracujícím pro štáb technických služeb, se podařilo prolomit tajný vzorec, který měla švýcarská laboratoř Sandoz pro výrobu kyseliny lysergové a vyrobit pro CIA velké množství LSD, které bylo k dispozici pro experimenty. Společnost Eli Lilly byla schopná vyrábět LSD v takzvaném tonážním množství. Jejím hlavním zákazníkem byla CIA. V rámci podprojektu 18 zaplatila společnosti Eli Lilly 400 tisíc dolarů za hromadný nákup LSD. Jednalo se o nejnákladnější dodávku v desetileté existenci MK Ultra. V polovině 50. let Gottlieb dotoval výzkum mnoha předních amerických behaviorálních psychologů a psychofarmakologů. Málo kdo věděl, že skutečným zdrojem jejich financování byla CIA. Mnozí z nich prováděli své dílčí projekty sponzorované CIA ve vysoce renomovaných institucích. Mezi ně patřila například Massachusettská všeobecná nemocnice, Worcesterská nadace pro experimentální biologii, státní nemocnice v Ionii a nemocnice Mount Sinai. Dále také univerzity v Pensylvánii, Minnesotě, Denveru, Illinois, Oklahomě, Rochesteru, Texasu a Indianě. Také ale v dalších univerzitách, včetně Harvardu, Berkeley, City College of New York, Columbia, MIT, Stanford, Baylor, Emory, George Washington, Cornell, Florida State, Vanderbilt, Johns Hopkins a Tulane. A také lékařských fakultách na Wayne State University, Boston University, New York University a University of Maryland. Některé z těchto experimentů s drogami vyžadovaly riskování zdraví účastníků. Například experiment ve škole Voltra E. Fernanda v Massachusetts, ve kterém mentálně postižené děti krmily cereáliemi s příměsí uranu a radioaktivního vápníku. Jiné, zejména ty z LSD, byly nenásilné a dokonce atraktivní. Když doktor Robert Hyde začal podávat LSD dobrovolníkům z řad studentů v Bostonu, začali se lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, kteří pozorovali výsledky, hlásit, aby ho sami vyzkoušeli. Totéž se dělo i v dalších výzkumných centrech. Tyto experimenty s LSD byly jen částí toho, čím se Gottlieb zabýval v MK Ultra. Rozsah jeho ambicí a představivosti byl doslova ohromující. Žádný zpravodajský důstojník v historii nehledal tak intenzivně způsoby, jak zachytit a manipulovat s lidským vědomím. Počátkem roku 1955 napsal memorandum, ve kterém vyjmenoval materiály a metody, které buď zkoumal nebo chtěl zkoumat. Látky, které podporují nelogické myšlení a impulzivitu do té míry, že by příjemce byl na veřejnosti zdiskreditovaný. Látky, které zvyšují účinnost mentace a vnímání. Materiály, které zabraňují nebo potlačují omamný účinek alkoholu. Materiály, které podporují opojný účinek alkoholu. Materiály, které reverzibilním způsobem vyvolávají příznaky rozpoznaných nemocí, aby mohly být použité k falšování a podobně. Materiály, které usnadní indikaci hypnózy nebo jinak zvýší její užitečnost. Látky, které zvyšují schopnost osob odolávat strádání, mučení a nátlaku při výsleších a takzvanému vymývání mozků. Materiály a fyzikální metody, které vyvolávají amnézii na události předcházející jejich použití a během něj. Fyzické metody vyvolávající šok a zmatek po delší dobu a schopné skrytého použití. Látky, které způsobují tělesné postižení, jako je ochrnutí nohou, akutní chudokrevnost a tak dál.
látky, které vyvolávají čistou euforii bez následného sklidnění. Látky, které mění strukturu osobnosti tak, že se zvyšuje tendence příjemce stát se závislým na jiné osobě. Materiál, který způsobí duševní zmatek takového typu, že jedinec pod jeho vlivem bude mít potíže udržet při výslechu myšlenku. Látky, které snižují ctižádost a celkovou pracovní výkonnost mužů, pokud se podávají v nezjistitelném množství. Látky, které podporují oslabení nebo narušení zraku nebo sluchu, pokud možno bez trvalých následků. Knokautující pilulka, kterou lze skrytě podávat v nápojích, potravinách, cigaretách, jako aerosol a tak dál, která bude bezpečná pro použití, bude poskytovat maximální amnézii a bude vhodná pro použití typy agentů ad hoc. Materiál, který lze skrytě podávat výše uvedenými způsoby a který ve velmi malém množství znemožní člověku jakoukoliv fyzickou aktivitu. V roce 1954 se sešla Americká psychologická asociace na svém sjezdu v newyorském hotelu Statler, kde Frank Olson před rokem strávil poslední noc svého života. Davem procházel jeden z Gottliebových důstojníků. Hlásil, že z několika set příspěvků se jeden zdál být potenciálně cenný pro MK Ultra. Tento dokument a přednáška popisovaly sérii experimentů zaměřených na testování účinků radikální izolace na intelektuální funkce. Dobrovolníci z řad studentů se účastnili těchto experimentů placených kanadskou armádou a prováděných na McGillově univerzitě v Montrealu. Dobrovolníci měli zavázané oči, špunty v uších a ruce a nohy svázané do rukavic z pěnové gumy. Každý z nich byl uzavřený v malé zvukotěsné komoře. Během několika hodin nebyli schopni sledovat myšlenkové pochody. Většina z nich se během několika dní zhroutila. Nikdo nevydržel déle než týden. Hlavní autor článku, dr. James Hebb, tvrdil, že tyto experimenty poskytly přímý důkaz o druhu závislosti na prostředí, který nebyl dříve rozpoznaný. Tento výzkum vzbudil pozornost CIA. V roce 1955 poslal nadšenec CIA pro kontrolu mysli Morse Allen řediteli Národního ústavu duševního zdraví Maitlandu Baldwinovi zprávu, ve kterém popisoval experiment, při němž byl dobrovolník z armády zavřený do malého izolačního boxu. Po 40 hodinách začal hlasitě plakat a vzlikat tím nejsrdcerivnějším způsobem. Baldwin byl nadšený. Tento experiment naznačoval, že technika izolace může zlomit každého člověka bez ohledu na to, jak je inteligentní nebo má silnou vůli. Když se vědci CIA hlouběji zabývali Hebovou prací, zjistili, že jeden jeho kolega posouval experimenty dále směrem k donucování, které je obzvláště zajímalo. V roce 1956 tento lékař Evan Cameron publikoval v časopise American Journal of Psychiatry článek, ve kterém popsal svou adaptaci Hebovy psychologické izolace. Informoval o experimentech, ve kterých pacienty uzavřel do malých buněk, uvedl je do klinického kómatu pomocí hypnózy a drog, včetně LSD, a pak je podrobil nekonečnému opakování jednoduchých nahraných frází. Nejzajímavější bylo, že reakce svých pacientů přirovnal ke zhroucení jedince při nepřetržitém výslechu. Když Gottlieb Camerona přijal, byl prezidentem Americké psychologické asociace i Kanadské psychiatrické asociace. Pro MK Ultra byl ideální. Mnozí psychiatři té doby považovali terapii rozhovorem za nejslibnější způsob, jak narušit vzorce, které utvářejí lidskou mysl a chování. Ovšem Cameron ji odmítal jako příliš pomalou a nespolehlivou. Ve svých pokusech se snažil zjistit, zda bylo možné psychicky narušené pacienty omráčit tím, že je vystaví extrémnímu teplu nebo elektrošokům. V jednom rozsáhlém experimentu je dokonce po dobu několika měsíců vystavil intenzivnímu infračervenému světlu na 8 hodin denně. Nazýval to přetvářením a věřil, že tak mohl vytvořit mozkové dráhy, pomocí kterých bude schopen přetvářet mysl svých pacientů.
Většina Cameronových pacientů netrpěla zničujícími duševními poruchami, ale relativně lehkými. Například úzkosti, rodinné problémy nebo poporodní deprese. Jakmile se rozhodli přijít do Ellen Memorial Institute pro pomoc, stali se jeho nevědomými subjekty. Někteří z nich pak trpěli mnohem většími fyzickými a psychickými bolestmi než předtím. Cameron zahájil léčbu extrémní smyslovou deprivací. Pacientům podával léky, které je uváděly do polokomatozního stavu na dobu od 10 dnů do 3 měsíců. To způsobilo ztrátu časoprostorového obrazu a ztrátu veškerého cítění. K vyčištění pacientovy mysli od nežádoucích myšlenek používal Cameron techniku, kterou nazýval psychické řízení. Pacientovi dával elektrokonvulzivní šoky, které dosahovaly 30x až 40x větší síly, než používali jiní psychiatři. Po několika dnech této léčby přemístil pacienta na samotku. Tam ho krmil LSD a dostával jen minimální množství jídla, vody a kyslíku. Cameron vybavil pacienty helmami se sluchátky, do kterých pouštěl fráze typu "Moje matka mě nenávidí". Tyto vzkazy se opakovaly 100 000x. V odborných pracích a laboratorních zprávách Cameron uváděl, že se mu podařilo zničit mozky, ale nenašel způsob, jak je nahradit novými. Po ukončení léčby jednoho pacienta se zjevnou pýchou napsal, že léčba šokem proměnila tehdy 19-letou studentku s vyznamenáním v ženu, která si cucala palec, mluvila jako dítě, dožadovala se krmení z láhve a močila na podlahu. Stejně jako mnoho dalších spolupracovníků MK Ultra, ani Cameron nevěděl, že pracoval pro CIA. Gottlieb držel CIA pod dvojí ochranou. Nejprve směroval peníze prostřednictvím zdánlivě legitimní nadace. Za druhé využíval Maitlanda Baldwina jako svého emisara, aby se zdálo, že podprojekt 68 byl civilním výzkumem. Během několika následujících let poslala CIA Cameronovi $69 000 na provedení experimentů, jejichž cílem bylo najít způsoby, jak vymazat paměť a implantovat lidem do mozku nové myšlenky. O desítky let později provedená revize dospěla k závěru, že Cameronovy techniky neměly žádnou terapeutickou platnost a byly srovnatelné s nacistickými lékařskými zvěrstvy. V těchto letech, kdy Gottlieb sponzoroval experimenty, ve kterých vystavovali lidské subjekty až na hranici únosnosti, vedl stabilní a spokojený rodinný život. Podle všeho byl milujícím manželem a dobrým otcem svých 4 dětí. Pozoruhodně dobře se přizpůsobil venkovskému životu, s radostí dojil kozy, sbíral vejce a pomáhal pečovat o rodinné zahrady. Jeho život byl nápadně rozpolcený. Přes den řídil brutální a bestiální výzkumy. Po večerech a o víkendech byl vzorným otcem a manželem. Stejný vzorec jako sadističtí dozorci v nacistických koncentračních táborech. V soukromí děti, pejsci, zahrádky, ale v zaměstnání psychopaté a deprivanti.

To je všechno ve třetí epizodě Krále jedů, co uslyšíme ve čtvrtém, posledním díle. Budu pokračovat operací Půlnoční vrchol, ve které se používal sex jako hlavní zpravodajská metoda. Sidney Gottliebovi se podařilo vyčlenit pavilon nemocnice v Kalifornii pouze pro pokusy CIA na lidech se smluvními lékaři. Gottlieb a jeho kolegové pak trávili čas hledáním božské houby, která by navozovala halucinace a měnila mysl. Pak přešel Gottlieb do Německa, kde pokračoval ve své kariéře. Účastnil se misí, jak otrávit Patrice Lumumbu nebo Fidela Castra. Pak pracoval se svým týmem na dalších technických vychytávkách. Nakonec ho ale dostihlo vyšetřování, svědomí a smrt. Možná jako konečné vysvobození z utrpení a výčitek, které měl. Nejen o tom bude pojednávat čtvrtá závěrečná epizoda Krále jedů, takže si ji opravdu nenechte ujít, milí posluchači. Já se na vás budu těšit, budu rád také, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění tady na kanále Odysee v komentářích pod pořadem a také, když mě budete sdílet na sociálních médiích, na Facebooku, na síti X, na Instagramu a nebo třeba i na Telegramu, prostě úplně kdekoliv, v diskuzních fórech, diskuzních skupinách. A také prosím se připojte k odběru tohoto kanálu. Pokud jste tak už neučinili, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady u nás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně a příště u čtvrté závěrečné epizody Krále jedů Sidneyho Gottlieba se s vámi budu opět těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte u našeho dnešního rozboru. Dnes tu máme materiály, které navazují na náš poslední ponor do programu MK Ultra.
2: Přesně tak. Minule jsme skončili u těch začátků v poválečném Německu, ale dnes se podíváme, jak se tenhle projekt CIA vlastně rozrostl. Jak se propletl s těmi nejprestižnějšími americkými institucemi.
1: No a tyhle zdroje se zaměřují přesně na to. Jak se z tajného vládního programu stala taková chobotnice, která zasahovala do špičkových univerzit a nemocnic. Mm-hmm. Budeme sledovat, jak Sidney Gottlieb, ten šéf projektu, rekrutoval vědce a jaký metody vlastně používali.
2: Ale celé to má i takový velmi lidský a tragický rozměr, že? Ten se soustředí na příběh Franka Olsona.
1: Přesně. Vědce, který věděl příliš mnoho. Dobře, tak pojďme na to a začneme rovnou tím, co mi přijde naprosto zarážející. Že se Gottliebovi nepodařilo naverbovat nějaké, řekněme, druhořadé experimentátory, ale absolutní špičky v oboru. Jak se mu to vlastně povedlo?
2: No, on si vytvořil celou síť, řekněme, nadšených a hlavně prestižních partnerů.
1: V akademickém světě.
2: Přesně tak. Jedním z těch úplně prvních byl James Hamilton, psychiatr ze Stanfordovy univerzity.
1: Ze Stanfordu, páni?
2: Jo. V podkladech o něm mluví jako o takovém renesančním člověku programu. A ten jeho záběr byl neuvěřitelný.
1: Co všechno měl dělat?
2: Hele, od zkoumání synergických účinků drog, přes vymýšlení, jak lidem nenápadně podávat léky, až po testování, jestli třeba vdechování oxidu uhličitého může lidi dostat do stavu podobného transu.
1: Takže to nebyly nějací pochybní věci na okraji společnosti. To je na tom možná to nejvíc šokující, jak snadno se legitimní věda nechala skorumpovat. Asi vidinou neomezených zdrojů a utajení.
2: Přesně. A Hamilton rozhodně nebyl jediný.
1: Kdo tam byl dál?
2: Další klíčovou postavou byl Robert Hyde z bostonské psychiatrické léčebny. Ten byl docela unikátní postavení. Podle zdrojů byl jedním z prvních Američanů, kteří kdy užili LSD.
1: Aha.
2: Seznámil se s ním v Evropě krátce po druhé světové válce. Takže jakmile CIA začala hledat lidi pro výzkum LSD, Hyde byl, no, jasná volba.
1: A předpokládám, že neexperimentoval jenom sám na sobě.
2: To rozhodně ne. Velmi rychle začal podávat LSD stovkám studentů z okolních univerzit. Harvard, Emerson, MIT.
1: To je neuvěřitelné.
2: Ten scénář byl prostý. Student dostal $15 a malou lahvičku s čirou tekutinou.
1: A nikdo jim samozřejmě neřekl, co to je.
2: Ani náhodou. Prostě to vypili a Hyde a jeho tým jenom pozorovali, co se bude dít.
1: Bez jakýhokoliv informovaného souhlasu, bez tušení, co si berou, to muselo mít následky.
2: No samozřejmě, zdroje zmiňují, že několik studentů mělo hodně špatný reakce, takzvaný bad tripy. Mm-hmm. A jeden obzvlášť tragický případ popisuje studentku, která se po experimentu oběsila na záchodě kliniky.
1: To je strašný.
2: Přesto se Hyde stal jedním z nejplodnějších distributorů LSD při CIA. Gottlieb mu zadával stále širší úkoly, třeba testování účinků drogy v kombinaci s alkoholem.
1: A síť se dál rozšiřovala, že? Tím se dostáváme k Haroldu Abramsonovi.
2: Přesně. Newyorský alergolog Harold Abramson. Další průkopník LSD. A ten posunul hranice ještě mnohem, mnohem dál.
1: V čem?
2: Proslul svými, no řekněme, divokými večírky ve svém domě na Long Islandu. Tam hostům bez jejich vědomí podával LSD.
1: Ze zásob, které mu dodávala CIA.
2: Samozřejmě. Ale to byla jen taková společenská zástěrka. Od Gottlieba dostal grant ve výši $85,000 na výzkum. A ty cíle toho výzkumu byly naprosto děsivý.
1: Tady se to stává opravdu znepokojivým. Co přesně po něm CIA chtěla?
2: V těch dokumentech je to popsány úplně chladně a jasně. Cíle zněly: najít způsob, jak narušit paměť, jak diskreditovat lidi skrze vyvolání bizarního chování na veřejnosti, jak změnit sexuální vzorce, nebo jak u lidí vytvořit závislost.
1: V podstatě manuál na zničení člověka.
2: Přesně tak.
1: Ale to pořád není to nejhorší, co v těch materiálech o Abramsonovi je, že?
2: Není. Zdroje uvádějí, že jeho největší zájem se soustředil na děti.
1: Na děti?
2: Ano, pečlivě sledoval a dokumentoval experiment, při kterým bylo 12 chlapcům před pubertou podáno psilocybin.
1: Tedy aktivní látka z lysohlávek.
2: Přesně, a pak vedl další ještě horší studii, Tam 14 dětem ve věku od 6 do 11 let, kterým byla diagnostikovaná schizofrenie, podával denně po dobu 6 týdnů 100 mikrogramů LSD.
1: Experimentovat na dětech, to už je úplně za hranou jakýkoliv etiky i tý tehdejší. Takže máme síť špičkových vědců, kteří v podstatě bez kontroly provádějí brutální experimenty. Co se ale stane, když někdo uvnitř začne pochybovat?
2: A tím se dostáváme k tomu ústřednímu příběhu.
1: K Franku Olsonovi.
2: Frank Olson je tragickou postavou toho všeho. Nebyl to žádný agent v terénu, ale špičkový chemik z tábora Detrick.
1: Což bylo klíčové zařízení americké armády pro výzkum biologických zbraní.
2: Ano, jeho specializací byla aerobiologie. Vyvíjel smrtící zbraně, které byly maskované jako předměty denní potřeby. Pěna na holení, rytěnka, zapalovač.
1: Které mohly zabíjet buď při kontaktu s kůží nebo uvolněním neviditelného aerosolu.
2: Přesně. Byl hluboko uvnitř toho nejtajnějšího programu.
1: Zajímalo by mě, co ho zlomilo. Jestli to byl jeden konkrétní moment, nebo spíš postupný proces. V materiálech se mluví o Německu, ale i o pokusech na zvířatech.
2: Vypadá to, že to byla kombinace obojí. Jeho práce v laboratoři byla sama o sobě drsná. Jeho syn později vzpomínal, že otec mluvil o hromadách mrtvých opic po testech aerosolů.
1: To muselo být strašné.
2: Ale ten skutečný zlom přišel, když začal jezdit do Evropy. Stal se pravidelným svědkem výslechů v tajných domech CIA v Německu.
1: Takže viděl na vlastní oči, jak se jeho vynálezy používají.
2: Viděl, jak jsou lidi mučeni k smrti pomocí experimentálních koktejlů drog a brutálních technik. Sám nemučil, ale byl. Byl prostě zděšeným pozorovatelem. Prý ho zvlášť zasáhlo, když viděl muže umírat v agónii v jednom z těch bezpečných domů u Stuttgartu.
1: Musel si uvědomit, že to nejsou jen teoretická cvičení, ale že se to přímo používá k ničení lidských životů. A pak přišel ten osudní výlet. K jezeru Deep Creek v listopadu 53.
2: Ano, tam Gottlieb svolal setkání několika klíčových vědců z MK Ultra a rozhodl se provést experiment na vlastních lidech.
1: Co udělal?
2: Po večeři nalil několika svým kolegům, včetně Olsona, do pití Cointreau s přidaným LSD. A nikomu nic neřekl.
1: A pro Olsona, který už byl psychicky na dně, to byla poslední kapka.
2: Přesně. Když se vrátil domů, byl jako vyměněný, odtažitý, paranoidní, odmítal jíst. Nakonec svojí ženě vyhrkl, že udělal strašnou chybu.
1: Jakou chybu? Co ti mohl myslet? Že se do toho programu vůbec zapletl.
2: Jeho syn Erik, který potom pákral desítky let, dospěl k jiný teorii.
1: K jaké?
2: Domníval se, že tou chybou nebylo něco, co jeho otec udělal, ale spíš to, co neudělal. Věřil, že na tom setkání u jezera dostal Olsen možnost z programu odejít, ale on to odmítl.
1: Proč by to dělal?
2: Možná si v tu chvíli neuvědomil si, jak nebezpečnými a bezohlednými lidmi vlastně jedná. Až když se vrátil domů a účinky LSD odezněly, došlo mu, že teď už je pozdě, že jeho pochybnosti z něj dělají bezpečnostní riziko.
1: A že pro něj a jeho rodinu není cesty zpět.
2: Přesně, podcenil, proti komu stál.
1: Takže se z něj stal problém. Člověk, který znal nejhlubší tajemství, byl najednou psychicky nestabilní a chtěl pryč. Bylo jasné, že CIA to nenechá jen tak.
2: Reagovali okamžitě, Olsonův šéf zavolal Gottliebovi a ten rozhodl, že Olsona musí hned vidět jeden z jejich spolehlivých lékařů. Harold Abramson v New Yorku.
1: Ten samý Abramson, co experimentoval na dětech.
2: Ten samý. A to, co následovalo, je série neuvěřitelně bizarních událostí. Olsona do New Yorku doprovázeli dva jeho kolegové, Ruet a Leshbrook. Olsen byl těžce paranoidní, bál se, že mu otráví jídlo.
1: Což když víme, čím se zabýval, nebylo úplně iracionální.
2: Vůbec ne.
1: Počkat, a pak je tam ten detail s kouzelníkem, že? To zní naprosto absurdně. Proč zrovna kouzelník?
2: To je jedna z největších záhad. Vzali ho za kouzelníkem jménem John Mulholland. On spolupracoval s CIA na technikách manipulace a hypnózy.
1: Aha, takže se ho pravděpodobně pokusili zhypnotizovat.
2: Přesně, zjistit, co všechno ví a komu by to mohl říct. Ale Olsen odtamtud v panice utekl. Později se potuloval po městě a v záchvatu paranoje zahodil peněženku i z doklady.
1: Takže celou dobu byl pod dohledem svých kolegů. Ta hranice mezi péčí a ostrahou je tady prakticky neviditelná.
2: Přesně tak. Vypadalo to jako snaha mu pomoct, ale zároveň ho ani na vteřinu nespustili z očí.
1: A nakonec ho ubytovali v hotelu.
2: Ano. V 10. patře hotelu Statler, pokoj 1018A. V pokoji s ním zůstal Robert Leshbrook. A uprostřed noci, 28. listopadu 1953 se stala tragédie. Olsnovo tělo dopadlo na chodník před hotelem.
1: Oficiální verze byla sebevražda, ale zdroje, které máme, silně naznačují, že to bylo jinak. Co jsou ty klíčové detaily, které tomu odporují?
2: Je jich několik. Svědectví nočního vrátního je zásadní. Když policie dorazila do pokoje, našla Lashbrooka, jak klidně sedí na záchodě s hlavou v dlaních.
1: A co říkal?
2: Tvrdil, že ho probudil zvuk rozbitého okna, ale ani se prý nešel podívat, co se stalo. Jeho chování popsal vrátní jako nepřirozeně, podivně klidný.
1: A pak je tu ten telefonát.
2: Ano. Hotelová operátorka později vypověděla, že krátce po incidentu někdo si jich pokoje volal. Volaný byl doktor Abramson. Hovor byl krátký. Hlas z pokoje řekl, no, je po něm.
1: A Abramsonova odpověď?
2: Jen. No, to je škoda.
1: To zní neuvěřitelně chladně. Jako zpráva o splněném úkolu.
2: Okamžitě se rozjela masivní operace na zahlazení stop. Řídil šéf bezpečnosti CI Sheffield Edwards. A teď pozor.
1: Ano.
2: Do New Yorku byl vyslán speciální uklízeč. Jmenoval se James McCord.
1: Počkat. Ten James McCord z aféry Watergate?
2: Ano, ten samý. O 20 let později.
1: Páni, takže stejní lidé. To ukazuje na to, jak propojený ten svět tajných operací byl.
2: Přesně. Policie byla přesvědčena, aby případ nevyšetřovala jako vraždu. Pro Lashbrooka se vytvořila falešná legenda a rodina byla uklidněna.
1: Co to znamená?
2: Sám Gottlieb a Lashbrook dokonce navštívili vdovu Aleci. Údajně, aby jí vyjádřili soustrast, ale ve skutečnosti si chtěli ověřit, že nebude dělat problémy. Chtěli se ujistit, že nepropadne hysterii.
1: Smrt kolegy, navíc za takových okolností, by měla vést k nějaké sebereflexi, k přehodnocení. Ale zdroje ukazují pravý opak. Program MK Ultra po Olsonově smrti neže neskončil, on ještě zintenzivnil.
3: Je to paradoxní, ale je to tak. Místo sebereflexe přišla masivní eskalace. Jakoby Olsonova smrt potvrdila vedení CIA, že kontrola myslí je naprosto klíčová.
1: Jak to eskalovalo?
3: Uzavřeli smlouvu s farmaceutickou firmou Eli Lilly, která pro ně začala vyrábět LSD v obrovském, takzvaném tonážním množství.
1: Takže ve velkém.
3: V obrovském. A síť spolupracujících univerzit a nemocnice dále rozšířila. Johns Hopkins, Cornell, Berkeley, desítky dalších. Většina těch vědců přitom vůbec netušila, že jejich granty ve skutečnosti financuje CIA přes různý krycí nadace.
1: Tím se dostáváme k práci doktora Ivona Camerona v Montrealu. To je kapitola sama pro sebe.
4: Je to asi nejtemnější kapitola celého programu. Cameron, jinak respektovaný psychiatr, vyvinul techniku, kterou nazýval psychické řízení.
1: Co to bylo?
4: Bral si pacienty často s relativně lehkýma problémama jako úzkost nebo poporodní deprese a podroboval je naprosto brutální proceduře.
1: Jak to probíhalo?
4: Nejprve je pomocí koktejlu drog uvedl do chemicky navozeného kómatu. To mohlo trvat týdny, někdy i měsíce.
1: Měsíce v kómatu?
4: Ano. A během toho stavu jim aplikoval elektrošoky o síle 30x až 40x vyšší, než bylo tehdy běžný. Cílem bylo doslova vymazat jejich osobnost. Vzpomínky, všechno.
1: Takže cíl byl doslova vymazat člověka, smazat jeho osobnost a pak jí zkusit nahrát znovu jako software. To je neuvěřitelná a děsivá ambice.
4: Přesně tak. A aby ten proces přeprogramování podpořil, pouštěl jim do sluchátek neustále se opakující smyčky jednoduchých, často negativních frází.
1: Jako například?
4: Třeba moje matka mě nenávidí, nebo lidé mi nerozumí. Tyhle smyčky jim pouštěl nepřetržité, někdy až 100 000krát za sebou.
1: A fungovalo to? Podařilo se mu vytvořit novou osobnost?
4: Vůbec ne. Zdroje uvádějí, že Cameron sám přiznal, že se mu sice dařilo mozky efektivně ničit, ale nenašel žádný způsob, jak je nahradit novou funkční osobností.
1: Takže končily jako lidská trosky.
4: Přesně. Jeden z nejznámějších případů popisuje studentku, která se na jeho kliniku dostala kvůli úzkosti. Po jeho léčbě se vrátila do naprosto infantilního stavu, cucala si palec, mluvila jako malý dítě a močila na podlahu.
1: Pane bože.
4: Pozdější kanadská vládní komise, která jeho práci přezkoumávala, dospěla k závěru, že jeho techniky byly srovnatelné s nacistickými lékařskými zvěrství.
1: A to všechno financovala CIA v rámci MK Ultra. Dnešní pohled do zdrojů nám ukázal skutečně znepokojivý obraz. Od infiltrace akademické půdy přes tragickou smrt Franka Olsona až po tyhle zrůdné experimenty v Montrealu.
2: Ty klíčové body jsou opravdu jasný. Za prvé, ta znepokojivá a ochotná spolupráce s respektovanými institucemi.
4: Za druhé, lidská cena nekontrolovaného utajení, kterou dokonale stělesňuje příběh Franka Olsona.
1: A za třetí, ta děsivá, téměř božská ambice programu rozložit a znovu sestavit lidskou mysl,
4: která vedla k činům srovnatelným s válečnými zločiny.
1: Materiály, které jsme dnes probrali, zde končí, ale jasně naznačují, co následovalo dál. Operace využívající sex jako zpravodajskou metodu, hledání halucinogenních hub, to ale necháme na příště. Pro dnešek tu ale zůstává jedna myšlenka.
4: Práce doktora Camerona byla později oficiálně přirovnána k nacistickým zvěrstvům. A to vyvolává jednu takovou zásadní otázku k zamyšlení.
1: A to jakou?
4: Když je výzkum financován tajnou zpravodajskou službou s jasným cílem ovládat, manipulovat a ničit lidskou mysl a provádí ho vědci bez jakékoliv etické kontroly, dá se tomu ještě vůbec říkat věda?
1: Nebo se to v tu chvíli stává něčím úplně jiným?
5: Prelom rokov 1967 a 1968 prekvapí obyvateľov Československa rekordne vysokými teplotami. Prvé januárové dni však v zápätí prinesú výrazné ochladenie. Ľudia náhlu zmenu počasia využívajú a každý, kto môže, mierí do hôr. Mrazivý začiatok roka je aj obdobím lyžiarských kurzov a zájazdov. Inštruktori hľadajú vhodné vysokohorské strediská so zasneženými zjazdovkami. Na študentov tam čakajú zážitky, ktoré si pri spomienke na takéto výcviky vybaví asi každý, kto sa z nich šťastne vrátil. Nie vždy sú to však zážitky príjemné.
6: Dneska, když se díváte i na ty obrázky toho laviniště, té kubinské hory, tak řeknete pro Boha, jak tady mohlo spadnout lavina.
5: Studenti elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej z Brna vyrazia na lyžovačku v polovici januára 1968. Mária a Michal sú prváci a so spolužiakmi majú za sebou zimný semester štúdia. Lyžiarsky výcvik je povinným predmetom a študenti zaň dostanú zápočet. Týždeň na horách sa po náročnom skúškovom období zdá byť príjemnou ponukou. Rastislav Šmuk bol na ich mieste len prednedávnom. Hoci teraz študuje v treťom ročníku, na kurz sa chystá tiež. Pocestuje tam ako odborný inštruktor.
6: Inštruktori to byli posluchači a posluchačky starších ročníků, kteří absolvovali takzvaný cvičitelský kurz, dostali na to oprávnění, že mohou tuto činnost provozovat, nejenom u nás na kurzech.
5: Vedoucím výcviku je Eduard Hrazdíra, odborný asistent katedry tělesné výchovy. Na lyžiarské kurzy chodí velmi rád. Študenti se počas nich zdokonali.

0: 16. január 1968 ráno. Na Kubínskej holi je hmla. Mierny severozápadný vietor a teplota minus 1 stupeň Celzia. Deň sa začína rovnako ako ten predošlý. Ani nasledujúci program, ktorý Šmuk študentom oznamuje, sa od toho včerajšieho ničím nelíši. Je pred nimi deň ako na stovkách iných lyžiarskych kurzov. Po raňajkách sa všetci vyberú na svach. Najprv si upravia terén pozdĺž vleku. Kým hrazdíra rozdáva inštrukcie jednotlivým družstvám, Dášenka sa ako obyčajne hrá na svahu. Okolo 10. odíde inštruktor Šmuk so 4 študentmi na chatu. Navoskujú si lyže a zdržia sa tam asi 15 minút. Dášenka sa chce sánkovať s Jujom Hrazdírom. On jej vysvetľuje, že tu má prácu. Musí študentov učiť lyžovať. Chatárka pri príprave obeda kontroluje hrajúcu sa dcérku. Na svahu je v tej chvíli 54 ľudí.
1: Byly mraky, takže my jsme neviděli vůbec vrch Kubínské hole, že jsme nemohli i zrakově nějak odhadnout, že tam je množství sněhu.
0: Možno by stačilo niekoľko sprievodných zvukových alebo svetelných signálov a katastrofa nemusela dosiahnuť také obrovské rozmery. Lenže snehová smršť sa prirúti nečakane a bez akéhokoľvek predošlého varovania. Hrazdíra stihne už len zakričať na študentov a inštinktívne chrániť Dášenku. O 10:45 sa zhora spustí mohutná lavína. Takýto prudký zlom všetkých zaskočí. Nikto na nie je pripravený. Lavína má obrovskú silu a rúti sa závratnou rýchlosťou. Surovo strháva všetko, čo jej leží v ceste.
1: Když jste těmi posluchači, tak slyšíte, jak oni se baví, že takový ten jejich, jo, pokřikují na sebe, že žertují a takhle, smějí se, že? A teď najednou takový zvláštní zvuk. Dneska, já nevím, jako, když jsou tryskové letadla, jo, tak takový hukot nějaký zvláštní, že? No, tak jsem se podíval nahoru a teď jsem viděl masu toho sněhu, jak se vyřítí, no a to už potom jsem skočil po té Dášence, no a těch, co já vím, 40 nebo 50 metrů jsem byl v takovém vývaru, jo, to se motáte, jo, s váma to všelijak mlátí, nevíte, kde je vrch, kde je spodek, no, až se to zastaví, tak si začnete dělat místo a naštěstí teda ta lavina zhruba měla metra a půl, asi až 2 metry, říkali, jo, takže to normální člověk, pokud neleží, tak se z toho dostane.
0: Prvý pohled na miesto nešťastia vyvolá zdesenie a hrôzu. Mária, Michal, Hrazdíra a všetci ostatní, ktorí ešte pred chvíľou stáli na svahu, sú zasypaní lavínou. Po malej Dášenke nie je ani stopy. Aj ona zmizla pod snehom. Šťastie v nešťastí predstavuje hĺbka lavínovej haldy. Vďaka tomu, že nie je príliš veľká, dokážu sa niektorí zasypaní spod snehu dostať sami. Ako prvý sa vyslobodí Hrazdíra. Nasledujú ho niekoľký ďalší. Hrazdíra v kritickej situácii nestratí ducha prítomnosť, zachová chladnú hlavu a začne okamžite konať. Keďže v chate nefunguje telefón, najprv pošle Šmuka a ďalšieho inštruktora do najbližšej dediny po pomoc.
1: Když som zistil, že tá lavina skutečně má velký rozsah, že na to nebudeme stačit sami, tak jsem je poslal dolů do Záskalí, aby tam sjeli pro pomoc.
0: Potom začne hľadať Dášenku. Zúfalí manželia zatiaľ prežívajú chvíle najväčšej hrôzy. Dášenka sa po umelom dýchaní preberie. Obrovský strach hneď vystrieda úľava a neopísateľná radosť. Pod snehom sú však desiatky ďalších ľudí a zápas o ich životy je len na začiatku. Pridáva sa k nemu hlavne boj s časom. Šmuk s kamarátom okamžite vyrazia do Záskalia. Napriek veľkej snahe sa im popomoc nepodarí prísť tak rýchlo, ako by chceli. Po chvíli ich zabrzdí neudržiavaný terén zaviatej cesty. Šmuk preto musí nechať svoj výstroj kolegovi. Do dediny sa rozbehne sám a takmer bosý. Hrazdíra, lekár výpravy, chatári a ostatní nezranení študenti sa snažia čo najrýchlejšie pomôcť zasypaným spolužiakom. Za 30 minút sa im podarí spod lavíny vyslobodiť takmer všetkých zasypaných. Bez rýchleho zásahu zúčastnených pod vedením hrazdíru mohla mať tragédia oveľa horšie následky.
1: Tá zodpovednosť je hrozná vec, jo? To proste vám nedovolí, buď to teda sesunete, jo? A necháte se odnést, jo? A nebo na nějaké emoce zapomenete, jo? A nastoupí prostě racionální myšlení, jo? Jak co udělat, abychom se z toho dostali.
0: Šmuk s vypetím posledních síl dobehne do záskalia a telefonicky privolá pomoc. Okamžitě jsou v pohotovosti zdravotníci, horská služba, armáda a polícia.
1: Tam v tom záskalí říkali, že ti byli úplně zděšení, že když viděli kluka, který tam běží bosky skoro, že? No a tak tomu nechtěli věřit, ale naštěstí se podařilo navázat spojení.
0: Kvůli zlému terénu je prevoz raněných do chaty velmi komplikovaný. Študenti však prejavia obdivuhodnou aktivitu a disciplinovanost.
1: Všichni potom, když se stalo to neštěstí, tak se zachovali úplně perfektně, že pokud kdo měl ruce a nohy, tak pomáhal. Děvčata potom, když jsme se organizovali to vyprošťování a transport těch nemocných, kterých bylo 8, těch úrazů, tak se zachovali úplně jak dospělí lidé.
0: Při poskytování prvej pomoci lekárovi spolehlivo asistují obetavé studentky. Chatár kvůli nedostatku obvezov ochotně trhá postelné plachty. Hrazdíra nakreslí dôležitý plán, v ktorom lokalizuje nezvestných študentov. V zozname chýbajúcich je aj Mária.
1: Museli jsme se spočítat nějak, že? Ale pořádně, teda zodpovědně, že kdo z kterého družstva chybí, že podle toho jsem udělal plány a potom to ohromně kvitovala horská služba, když přišli, tak podle toho oni mohli hledat.
0: Potom začnú so systematickým hľadaním. Viackrát sa tešia predčasne. Namiesto spolužiakov narazia len na zasypané kusy stromov. Ich snaženie nie je márne. Prvý nezvestný študent, ktorého nájdu po vyslobodení spod lavíny, ešte žije. Pri prevoze na chatu však umiera. Hoci smrť mladého chlapca všetkými otrasie, hľadanie musí pokračovať. Ďalší nájdený komunikuje a dokonca bez pomoci vystúpi na sane. Jeho vnútorné zranenia sú však také závažné, že aj on im cestou k odbornej pomoci podľahne. Pod lavínou naďalej zostávajú štyria študenti.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo, moc krásný večer opět. Při novém týdnu v pondělí, dny máme už srpen, dnes 3. srpna. A to vás samozřejmě vítám opět z plzeňského studia s Jardou Chvátalem. Jardo, hezký večer.
3: Hezký večer, dobrý večer, ahoj.
2: Jo, tak na začátek musím říct, že dnes máme takovou prý malou odbočku od toho tématu, který jsme tu jeli už 10 částí a název má Odysea kapitána Byrda, svět pod povrchem, nebo jiný pohled na svět pod povrchem. Jardo, co tě vedlo k tomu, aby si tam hodil tu odbočku? Je to nějaké upřesnění toho tématu, nebo...
3: Protože existuje celá řada jiných názorů na ten svět pod povrchem, celá řada jiných pramenů, jiných filozofií a tak podobně. Posluchači by se měli seznámit i s jiným úhlem pohledu tady na tuto věc.
2: Dobře. Jardo, já jsem se tě teď ptal, jestli tam můžu hodit nějaký dotaz. Bylo to z minule, já jsem ho... On byl asi až na poslední chvíli.
3: Já podle toho, co to bude za dotaz.
2: Ano, týká se to k tomu, jak tak na to koukám, tak se to asi týká toho, co toho tématu, který tam bylo minule. Takže já ho zkusím, jo, uvidíš, no, buď na něj odpovíš nebo ne. Ale já chci splnit svou povinnost. Všechny tyto podzemní, zdraví, mám dotaz na dochvátala, všechny tyto podzemní národy o sobě navzájem vědí, kdy se lidstvo dozví o jejich existenci. Prý do konce června mělo dojít k jejich odhalení a nic se neděje. Plánují telosiané a mravenčí bytosti ještě do sebeodhalení, nebo jim to bylo rozmluveno?
3: Mm-hmm. Tak. Tak jednak, jak se z toho výkladu vyplynulo z těch 10 dílů, tak samozřejmě ty frakce o sobě vědí. Mm-hmm. To je předmětem i jednoho podtéma vztahu mezi nimi. Takže samozřejmě logicky, i když udržují vztahy mezi sebou, tak o sobě musí vědět. To je jedna věc.
2: Ano, to tam je, to tam bylo jako konstatování, ale jestli lidstvo se dozví o jejich oficiálně o jejich existenci.
3: To je ta druhá otázka. První část otázky byla jestli vzájemně se vědí. Jo, tak mě nemať, prosím tě.
2: Ne, hele, já to přečtu ještě jednou. Všechny tyto podzemní národy o sobě navzájem vědí. Kdy se lidstvo dozví...
3: No, to odpovídám teď.
2: Dobře.
3: No, na to odpovídám.
2: To nebyla otázka, ale to nevadí. Dobrý, tak jo.
3: No, já nevím, kdy se lidstvo dozví. Já nejsem jasnovidec, to je jednak. A za druhé, tady ve hře jsou pouze telosiané a mrvenčí bytosti s potenciálním, nebo s potencí odhalení, jako s potencí nějaké možnosti prostě evokace tady na povrchu, poté pokud se domluví tedy ze zástupci Galaktické federace, jo, tady na tomto postupu, na tom se domlouvají a mělo by to být někdy součástí toho projektu odhalení, ale kdy k tomu dojde, to já nevím, jako to. Jako nejsem jasnovidný člověk.
2: Dobře, takže to bylo zodpovězení té otázky. Já tě ještě poprosím, dej mikrofon nepatrně si níž, protože se mi zdá, že je to potřeba, to je asi moc.
3: No tak toliku.
2: No, to je, no nevím, zkus to, snad to bude dobře. Teď se mi zdá, že asi jsem moc dole, to je práce. Ono to je dost citlivý na to, víš, aby to bylo správně. Zkus to, zkus promluvit teda, mluv.
3: No, dobře, no. Tak,
2: tak asi jo, asi to bude lepší, tak to. Jo. Povídej.
3: No, co mám povídat?
2: Začneme
3: téma. Jsem odpověděl, jo.
2: Tak, to bylo zodpovědno na otázku, takže začneme dnešní téma. Já ještě dnes opakuju. Odysea kapitána Byrda. Jiný pohled na svět pod povrchem.
3: Mm-hmm. Dobře, takže jak ten nadpis nebo ten název napovídá, tak se budeme trošičku věnovat panu Birdovi.
2: Ano, asi tam na ten obrázek.
3: No, můžeš ho tam dát, jestli chceš. No,
2: tam tento, no, no tak musel si ho, tak ho tam asi dám, ano?
3: Jo, dobře, tak ho tam nech teď.
2: Dobře.
3: Takže samozřejmě ve spojení s Birdem se přetřásá i jeho potenciální utajený deník, ve kterém popisuje svoji cestu pod povrch tohoto světa a ve kterém popisuje minimálně jeden typ civilizace, se kterým se tam dole pod povrchem setkal. Ono dodnes není jasné, zda tady tento kvazi tajný deník Bird skutečně napsal, nebo ne, jo, ale každopádně taková jedna z prvních zmínek o podivných objevech Birda pochází z publikace, která se jmenuje Worlds Beyond Poles od vědce Amadea Ginaurumiho z roku 1959. A tady v tom materiálu je uvedena citace Birda, ve které hovoří o Zemi za póly a popisuje oblast za póly jako centrum velkého neznáma. No a tady tento citát, mimo jiné, nebo tady toto ve formě citátu, původně vyšlo v říjnovém čísle časopisu National Geographic z roku 1947. Ten tajný, údajný tajný deník se objevil až mnohem později, s největší pravděpodobností v průběhu 70 let, čili mnoho let po admirálově smrti. Nejprve ten kvazi deník vydala organizace, která se jmenovala The Society for Complete Earth, a tady tuto organizaci vedl americký domorodec jménem William Bernard Shouch, který se narodil v roce 1927 a zemřel v roce 2002, který byl více známý také pod jménem Tavany Vakava Shouch a který pocházel z indiánského kmene Modoků. A tady tento člověk vyprávěl o setkáních jeho dědečka s Bigfootem, respektive s Makah Kagmy, jak tento indiánský kmen sněžného muže neboli Bigfoota nazývá. K tomu kontaktu mělo dojít nedaleko hory Monchasta, posvátné hory Monchasta. No a mezi takové ty nejoblíbenější témata Bernarda Shouche patřily informace o dutinovém světě pod naším zemským povrchem. Shouche vysvětloval, že, nebo uváděl, že byl v kontaktu s člověkem, který se jmenoval Karl Unger, který byl jakýmsi jeho starým kamarádem a který byl zároveň ve své době členem posádky německé ponorky U-209. A úkolem tady této ponorky U-209 v podstatě, nebo ten úkol spočíval v prozkoumání zemského nitra v zájmu Německa. Velitelem posádky U-209 byl kapitán Heinrich Broda. No, ona údajná cesta do nitra země abych to řekl, byla popsána v takových jakýchsi náčrtcích, které vytvořil poměrně známý Karl Haushofer. Tím, že Karl Unger poslal dopis z hlubokého podzemí, ve kterém popisuje nebo vysvětluje, že Haushofer měl pravdu v tom, že podzemským povrchem je neuvěřitelně rozsáhlý dutinový svět. Indián William Bernard Shaw také tvrdil, že byl v úzkém kontaktu s jakýmsi anonymním velitelem, který vystupoval pod asi pseudonymem samozřejmě Ritter von X, což byl další bývalý německý velitel ponorky, který se údajně podílel na záchraně kopí osudu v Antarktidě. Tady ten Karl Ung poslal do Spojených států dopis ohledně německé kolonie v Brazílii a William Bernard Shaw se prý poté, co se mu podařilo získat kopii toho dopisu, vydal sám do Brazílie hledat vstup do podzemního dutinového světa. Je zajímavé, že tady tato kolonie, tajemná kolonie, německá tajemná kolonie Brazílii, je také zcela nezávisle zmíněna v knize Genesis for the New Space Age od autora Johna Leita. K tomu pánovi, tady k tomuto pánovi se ještě vrátíme později. Údajně v té kolonii němečtí osadníci v 16. století v oblasti Amazonie objevili systém tunelů, které vedly do podzemního světa. Karl Unger ve svém dopise popisuje, že ponorka U-209 v roce 1943 dosáhla podzemního dutinového světa skrze Antarktidu, tak jako zjednodušeně řečeno. Dopis byl datován 20. dubna 1947 a existují i jeho fotokopie, které jsem bohužel zapomněl dát do obrazové přílohy. Pokud si vzpomenu, tak je uvedeme příště za týden, pondělí. Tady v tom vysvětlujícím dopise se Karl Unger dále zmiňuje o tom, že německá ponorka se přes místo přesně definované souřadnicemi ponořila do podvodní jeskyně, ve které prostě existoval proud, vodní proud o rychlosti 6 uzlů, díky kterému se ponorka posunula dále dolů do nitra země. Já jsem zmínil tu International Society for Complete Earth, mezinárodní společnost pro kompletní zemi. Tady ta taková zvláštní podivná instituce byla založena v roce 1977 právě tím již zmíněným kapitánem Ritterem von X, který se údajně narodil v Berlíně a v roce 1943 vstoupil do německého válečného námořnictva. Sloužil na palubě ponorky U-530, dokud se toto plavidlo po skončení války v roce 1945 nevzdalo v Mar del Plata v Argentíně. Předtím se účastnil cesty do Antarktidy. V roce 1979 se Ritter v rámci tzv. Hartmannovy expedice do Antarktidy vrátil, aby hledal právě onu skrytou jeskyni, z těch jeskyní skrytých je tam mnohem více, ale tady tato měla obsahovat jakýsi nacistický poklad. Je zajímavé, že ve stejném roce také vychází nám již dobře známý tajný deník admirála Byrda. William Bernard Soush také uvedl, že, nebo o sobě uvedl, že byl americkým námořníkem a pilotem a jedním z jeho cílů v té své době bylo dostat se do takzvaného severního polárního otvoru, aby navázal kontakt s podzemní civilizací zvanou Ariány. Jedná se o jakousi specifickou genetickou rasu, která je prý zmíněna i v onom tajném deníku admirála Byrda. Ariáni mají být poměrně vysocí, blond lidé s modrýma očima, tedy nordický vzhled, kteří mluví jakýmsi neznámým podivným jazykem a obývají sídla. Jejíž urbanistika připomíná krystalové drůzy, například křišťálu nebo ametistu. Ke sledování zemského povrchu používají diskoidní létající objekty, což v podstatě jedna z forem UAP, jak velmi dobře víme. No a tady ten domorodý muž Soush, americký domorodý muž Soush, poté prodal mnoho výtisků onoho tajného deníku, o kterém tedy tvrdil, že popisuje zážitky admirála Byrda z roku 1949. Já jsem si ten materiál studoval, prošel jsem si ho několikrát, mám k němu poměrně hodně rozporuplný takový pohled, je to takové divné, zvláštní. Jo. Tam jedna z těch pasáží, v té jedné z těch pasáží se například praví, pokusím se to ocitovat, tak jak si to pamatuji. Můj synu, odpověděl mistr, temné období, které nyní nastane pro tvůj rod, pokryje zemi jako plášť, ale věřím, že někteří z tvého rodu tuto hodinu přežijí. Více k tomu nemohu říci. Z velké dálky vidíme nový svět, který se probouzí, strosek tvého lidu a hledá své ztracené a legendární poklady. A ty zde budou, můj synu, bezpečí pod naší ochranou. Až tato doba nastane, znovu vystoupíme, abychom pomohli oživit vaši kulturu a vaše tradice. Možná se do té doby naučíte, jak nesmyslná je válka a její boje. A po uplynutí této doby vám bude vrácena určitá část vaší kultury a vědy, aby vaše rasa mohla začít znovu. Ty, můj synu, se tímto poselstvím máš vrátit do svého světa na povrchu této planety. No, ten text je tak trošku pohádkový a samozřejmě, pokud to srovnám s informacemi, konkrétními faktickými informacemi, vztahující se k podzemním civilizacím, z nich některé jsme tady společně analyzovali, tak skutečně já osobně, je to samozřejmě každý, k tomu zaujme nějaký asi svoje vlastně stanovisko, ale já jsem tady k tomuto textu poměrně výrazně prostě skeptický. Ano. No, pak jsem tu zmínil jiného autora, Johna Leita. Ten vydal o rok později, myslím, to bylo v roce 1980, tedy své vlastní dílo, zvané Genesis for the New Space Age, Secret Development of Round Winch Plane, The Extraterrestrial Insight, The Earth and Arrival of the Outer Terrestrials. Šílený název. No a je zajímavé, že tady tato publikace způsobila poměrně dost velký poprask. Byla mnoho let zcela vyprodaná a teprve v roce 2015, jsem si to ověřoval, vyšel její dotisk pod změněným názvem, což se ani nedivím, Genesis of the Space Race, Inner Earth and Extraterrestrials. A John Lake byl, ten John Lake byl zajímavým člověkem. Jo? On byl jednak americkým agentem tajných služeb, který disponoval poměrně rozsáhlými zkušenostmi, a během druhé světové války působil jako důstojník v OCC. OCC byla instituce, která vlastně předcházela pozdější CIA. No a v roce 1975 Lakea požádala americká tajná služba, aby se poznatky sepsal do knižní podoby, a to společně s dalším bývalým důstojníkem OCC. A na základě výpovědi mnoha bývalých důvěryhodných účastníků události popsaných v knize. Jednalo se především o vývoj nových typů létajících objektů diskoidního charakteru na obou stranách konfliktu, tedy jak na straně Německa, tak i na straně spojenců. S tím, že během válečných událostí si američtí důstojníci všimli, že z Německa uprchlo mnoho vysoce kvalifikovaných Němců, což je samozřejmě fakt. No a ono celé v podstatě se to týká ještě dalších velice zajímavých tajemství, které tady možná někdy v budoucnosti předestřu, teď tady na to není prostor, ale dotýkáme se oblasti, která poměrně širokospektrálním způsobem otevírá podstatně jiný pohled na nedávnou historii, ale i na fungování jistých organizací, které si žijou jakýmsi vlastním životem a které tvoří jakoby zdánlivě jakýsi paralelní svět tady v tomto našem světě. Jednak tam se ten autor, tedy ten Lake, s tím svým kolegou vrací k poměrně známé operaci Hick Jump z roku 1947, ve které byl klíčovou postavou admirál Richard Evelyn Byrd, který se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1957, což byl nejen americký, vysoký americký námořní důstojník, ale byl to také průkopník ve výzkumu polárních oblastí, a to jak v souvislosti se severním pólem, tak samozřejmě i s jižním pólem. Byrd byl prvním člověkem, který ze vzduchu dosáhl jak severního, tak i jižního pólu. a hned po skončení druhé světové války byla naplánovaná nová antarktická expedice, která dostala název operace Higgs Jump. Neoficiálně se flotila, která se skládala z mnoha lodí a letadel amerického námořnictva, tak neoficiálně tedy měla pátrat v Antarktidě po zmizelých Němcích nebo po potenciálních německých koloniích a jejich zbraňových systémech. Oficiálně mělo jít o vědeckou expedici podniknutou nebo realizovanou v rámci tzv. geofyzikálního roku. A ta expedice měla být mimo jiné zaměřena na měření magnetického pole, na magnetického pole Země a tak podobně. Ale to byla jenom legenda pro veřejnost. Ano. Faktem je, že celá ta expedice je dodnes oficiálně zahalena takovým, řekl bych, nepropustným oparem utajení a z oficiálních zdrojů je toho známo jenom málo, mimo samozřejmě tu kouřovou, řekl bych, legendu ohledně té vědecké expedice. Každopádně je zjevné, že admirál Byrd po náhlém ukončení tady této operace se svěřil nebo svěřil před svým návratem do Spojených států některé informace jakoby různým novinám nebo různým sdělovacím prostředkům. Šlo především o rozhovory, které poskytl a ve kterých se s různými informacemi svěřil veřejnosti. A jeden takový rozhovor vyšel 5. března roku 1947 v čilském deníku El Mercurio. Ten rozhovor si můžete, samozřejmě, když si dohledáte digitalizované podobě, tady toto vydání, ono existuje, tak si ho můžete přečíst, tyto, ale ve španělštině. Tam, protože já jsem si pročítal ten rozhovor, tak tam se Byrd mimo jiné jak si svěřuje s tím, že doporučil Spojeným státům, aby přijali obranná opatření proti možnosti invaze do Země ze strany nepřátelských letounů přelétávajících z polárních oblastí. Ano. Admirál tam vysvětluje, že v tom rozhovoru, že nechce nikoho děsit, ale že krutou realitou je to, že v případě nové války by Spojené státy mohly být i napadeny letouny, která jsou schopna přeletět prostě vlastně kolem planety, kolem dokola, jakoby, jo. A tady toto prohlášení učinil jako shrnutí svých vlastních polárních zkušeností. Jo? A svěřil v podstatě tyto informace ještě v jednom rozhovoru platformě, která se jmenuje International News Service. Samozřejmě Byrd zemřel poměrně za dost podivných okolností. to je zase taková kapitola sama o sobě. A několik let po jeho smrti vyšel v roce 1965 kontroverzní deník admirála, ve kterém, to je jako další verze, ve kterém je popsáno, jak v rámci svých misí v oblasti jižního, ale i severního polárního kruhu získal přístup do nitra země. A tady podle tohoto deníku měl admirál v únoru roku 1947 zahájit průzkum vnitřního světa země. S tím, že tedy pod zemským povrchem identifikoval obrovskou základnu i rostlinné, různé rostlinné a živočišné druhy, které na zemském povrchu již vyhynuly. Měl vidět zelené a květoucí oblasti, slesy a potoky v jakýchsi údolích. A to všechno v kontextu tedy se severním zemským pólem. Jo. Byť tedy si klasický člověk na základě informací a svých vědomostí by si myslel, že tam má být všechno samozřejmě pokryto sněhem a ledem. Tady v této verzi admirálova deníku je také popsáno, že tam údajně existuje i jakási specifická civilizace nebo velmi početná komunita s vysokou úrovní technologie, kterou tedy nazval Ariany. Názvem Ariany. S tím tedy, že ono velké tajemství všech dob souvisí s tím, že Země pod povrchem je v komplexně globálně dutinového charakteru a tato oblast podzemní je možným místem původu UFO nebo dneska UAP. Což je téma, ke kterému se v současné době mnoho insiderů opět vrací. Ano. Ty Ariáni, žijící pod zemským povrchem, prý nejsou ochotní navázat kontakt s vnějším světem. Nebo nebyli, tak lépe řečeno. Minulém číslem. Teprve, když americká armáda svrhla na Japonsko dvě atomové bomby, Ariáni pochopili, že tento typ zbraní je schopen zničit celou planetu a proto prý vysílají svá vysoce vyspělá plavidla na zemský povrch za účelem globálního planetárního monitoringu. A dokonce se pokusili vyjednávat se zástupci několika našich velmocí. Ve většině případů však ale nedostali kladnou odpověď a v mnoha případech byly jejich plavidla napadány stíhacími letouny, armádními letouny různých zemí. Ano. Zpátky k Birdovi. Po svém návratu z operace HeJump byl Bird vyslýchán pracovníky amerického ministerstva obrany. Vše bylo zaznamenáno a předáno tehdejšímu prezidentu Trumanovi. A poté byl vyslýchán i vedoucí představiteli tajných služeb, a to kvůli svým kontroverzním výpovědím a rozhovorům, které realizoval. A i z tohle důvodu byl vyšetřen lékařským týmem. No. Potom samozřejmě ten Birdův osud, on byl v izolaci, pak byl dokonce, tam byly snahy ho prezentovat jako nesvéprávného a tak dále, a tak dále. Až potom tedy za dost zvláštních okolností zemřel. No.

bylo zmařit. A to díky vysoce pokročilé letecké technologii neznámého typu, která v podstatě neměla problém jakoby se pohybovat pod vodní hladinou a vylétávat do atmosféry přímo z vody při antarktickém pobřeží. Ty informace tohoto typu jsou dle mého názoru dost zmatené. Jejich vypovídací sílu bych označil, nebo bych položil někam na nějakých 50% maximálně. Faktem je, že zejména v Tibetu, ale těch oblastí světa je povícero, lze najít množství starověkých rukopisů, které pojednávají o existenci dutinového podzemního světa. Byť v extrémně zjednodušené formě a zjednodušené podobě pod synonymem Agartha nebo synonymem Shambhala. Ale opět, když jsem se do těch materiálů díval, tak jde o mýty, které, jejichž obsah je zakryptován. To znamená, jako nemůžete brát ten obsah slovo od slova za bednou minci. Tam je potřeba prostě umět ten obsah správným způsobem dekodovat. Jo. Což se víceméně nikdy nedělo a neděje. Takže pokud jsou tyto mýty publikovány, tak samozřejmě ve svém liricko-epickém původním obsahovém podání, takže to spíše působí dojmem takové napínavé, dramatické, jakési napínavé, dramatické pohádky v uvozovce řečeno. Což je pochopitelně velká škoda. Ano. Ale pojďme se tady na ten podzemní svět a na tu problematiku prostupu do podzemního světa podívat ještě s pod úhlem pohledu jiných filozofií. Jo? A jejich tezí je celá řada. Některé z těch filozofických prvků si kladou otázku, proč je Země na obou polech sploštěla. Jo? A v důsledku čeho tento tvar vznikl. A proč na moderních vyobrazních Země tyto sploštělé oblasti nevidíme. Jo? To jsou relevantní otázky, protože naše planeta je skutečně v oblasti pólu sploštěla. A i když existuje několik kvazi vědeckých teorií, proč je na těch pólech sploštěla, tak ale ty teorie neodpovídají na ten problém. Nevysvětlují ten problém. Oni chodí kolem toho. Jo, dokola, prostě do kolečka. Jo. Pak samozřejmě je otázka, pokud se někdo k tomu severnímu a jižnímu, nebo na ten severní a jižní pól skutečně dostal, tak zase tam opravdu dostal, protože těch lidí nebylo mnoho. To je pravda. Ano. Pak tu máme
atmosférický fenomén auroru borealis, to znamená polární září,

která je po vědecké stránce formálně velice podrobně a detailně popsána a vysvětlena. Ale odborníci na atmosférickou fyziku, se kterými jsem já měl možnost hovořit, tak mnozí prostě řekli, že ten popis vědecký, to vědecké vysvětlení, může být dostačující pro veřejnost, určitě bude dostačující i pro studentstvo, ale pro specialisty tady na tuto problematiku dostačující rozhodně není. Jsou tam prostě, jinými slovy řečeno, dost velká bílá místa nebo prázdná místa, která prostě vytváří paradoxy. Jo. A tam, kde jsou paradoxy, tak tam evidentně to vysvětlení kulhá, jo. Více či méně. Jo. Další věc, odkud se na polech vzaly ledovce, které se skládají ze slané vody. Ano. Tam nejsou pouze ledovce ze sladké vody. Jo. Ta existence ledovců ze sladké vody je vysvětlena, jo, a má logiku, má hlavu patu. Ale ledovce ze slané vody, to už je trošičku problém. Už jenom z toho hlediska, že jakoby, když vezmeme v potaz, fyzikální chemii, tak měrná hustota sladké vody je jiná než slané vody. Prostě ta slaná voda se chová jinak než slaná, sladká voda se chová jinak než slaná voda. A tudíž tam, co je přirozené a vysvětlitelné pro sladkou vodu, je nepřirozené pro slanou vodu, jo, a tak podobně. Nebudu to tady dál rozpitvávat. Jo. Další taková otázka, která je tady v těch různých filozofiích a tezích kladena, proč nebo co způsobuje barevný sníh v arktických oblastech. Jo. Tam ten sníh je skutečně na mnoha místech víceméně pestrobarevný. No. A to vysvětlení, proč tomu tak je, také poměrně dost kulhá. No. V roce 1968 pořídil americký satelit ESA 7 snímky severního polu Země. A na těch snímcích je patrná obrovská díra, nebo lépe přesněji řečeno, zčernalé místo. No. Ten snímek se záhy stal virální, velice, velice známým, a určitě jste ho viděli buď to někde na internetu, anebo byl publikován třeba v nějaké zajímavé knize, kterou jste četli. Je to hodně zajímavá, hodně známá fotografie. Richard Byrd přiletěl v květnu roku 1926 poprvé nad severním pólem a prý tuto díru nebo tuto černou oblast viděl a zaznamenal. Staré mapy Arktidy, nemluvím o Antarktidě, jo, aby jsme se rozuměli, hovořím o Arktidě. Staré mapy Arktidy ukazují tento kontinent bez ledu, s horami a řekami. Snímky NASA navíc naznačují, že mořské dno Arktidy tvoří poměrně strmě klesající propadlina, která začíná v severním Grónsku a oblasti severního Grónska a je dlouhá 3500 km. S tím, že ve skutečnosti sklon mořského dna začíná přibližně od 85. stupně severní šířky a nakonec přechází v to, co je označováno za krk
Arktidy, který údajně ústí do duté země. Tady o tom reliéfu, o té propadlině se poměrně dobře ví a vnitří prstenec v rámci svého výzkumu víceméně prokázal, že jde o důsledek geofyzikálních procesů, které byly spojeny s polárním kataklizma, které zasáhlo severní polokouli, arktické oblasti severní polokoule především, zhruba před nějakými 115 až 120 tisíci lety. Richard Beard a jeho druhý pilot, který se jmenoval Floyd Bennett, zlétli k severnímu pólu a přiletěli 85. rovnoběžku, přičemž se v určitém okamžiku přiblížili ke geografickému severnímu pólu a jejich kompas počal vykazovat poměrně výrazné anomální chování. Ano. Zajímavé, to oni tam popisují, že problematické bylo i sledování slunce, protože poloha slunce se začínala výrazně jakoby v úvozovce snižovat, přičemž letadlo, ten jejich letoun se dostal do fáze mechanické nespolehlivosti, a to i včetně navigačních problémů. Birda přepadl strach, respektive obavy, a rozhodl se vrátit na základnu, protože samozřejmě v tu chvíli čelil neznámým jevům. Ano. I nakonec tedy se jim podařilo tedy se navrátit. Ano. S tím, že se jim podařilo údajně vytvořit celou řadu fotografických snímků. Ano. Nevím, jak v 26. roce ta technologie fotografických aparátů, jak dalece byla pokročila, jestli v té době bylo možné tedy snímkování z letadla, asi ano, ale údajně těch snímků pořídili poměrně dost velké, zajímavých snímků, poměrně dost velké množství. Ty snímky prostě zmizely, respektive se nachází někde v nějakém depozitu a veřejnosti jsou nepřístupné. No, teď já to celé posunu zase trošičku do větší detailů a do větší hloubky. Ano. Odrazím se od publikace Johna Leita, to je zmíněné publikace Johna Leita, neboť ty popisy v této publikaci se výrazně liší od událostí popisovaných v tom tajném deníku admirála Birda. To samo o sobě už je dost znedůvěryhodňující prvek sám o sobě, jak asi sami uznáte. V roce 1938 objevili a prozkoumali týmy vojenských specialistů a německých vědců dlouhé údolí v oblasti jižního pólu. Toto údolí vedlo k jakémusi otvoru, s tím, že jakýmsi sestupným otvorem se po několika stovek kilometrů dospělo k dalšímu údolí, kde sníh
a led nebyl přítomen. Samotný otvor měl tvar podobný koblize. První cesta tímto otvorem byla podniknuta německým hydroplánem Dornierem DOJ-VAL, dvojitým V. Posádka pak letěla uvnitř směrem na sever a přistála někde tisíce kilometrů daleko v jakési obydlené oblasti, kde žili lidé v početné komunitě, s tím, že tito jedinci se projevovali, vystupovali jako němečtí vědci a inženýři a dokonce mluvili starým německým dialektem. Ano. Údajně, jsme v Antarktidě, jo? Údajně byli potomky německých osadníků z oblasti Amazonie, jistá zmínka na začátku dnešního povídání, kteří v roce 1572 zmizeli z povrchu zemského a pronikli do nitra země prostřednictvím objevených přístupových cest. V každém případě se těm Američanům, kteří tvořili posádku toho hydroplánu, dostalo poměrně vřelého přivítání a tito kvazi v uvozovce obyvatelé pod povrchových oblastí německého původu, zase v uvozovce, poskytli prý jaksi, nebo přenechali, nebo prostě nějak asi přenechali neobydlenou část tady tohoto území, aspoň tak se vyjádřili Němcům v průběhu druhé světové války, nebo těsně před druhou světovou válkou. K tomu ale museli podepsat určité dohody s pravidly pro osídlení. Poté ten letoun Dornier DOJ-VAL byl dotankován, aby se mohl vrátit zpátky na zemský povrch. Jo. Stejně tak byly učiněny podobné mise, údajně tedy podobné mise i někde ve střední Asii, kde se podařilo několik vstupů do podporuchových dutinových oblastí taktéž objevit. Ano. Ale bez, alespoň já nemám tedy k dispozici žádné konkrétní GPS lokace. Ano. Pak je tu další zdroj, zcela nezávislý, který pojednává o německém horolezci, který se jmenoval Kurt von Kügler, který se svým týmem pronikl v Antarktidě do ledovcového štítu a několik kilometrů pod ním objevil jakési starobylé sídlo, které nazval Duhové město. S tím, že toto sídlo bylo vybudováno civilizací, která byla mnohem starší než naše známá historie. Tady ta německá skupinka, vedená tím Kurtem von Kieglerem, tam strávila více než měsíc. Mělo se jednat o oázu uprostřed ledovcové krajiny s horkými prameny, s neznámými druhy stromů, které plodily
jakési zvláštní ovoce. S tím, že tady tento objev následně povzbudil Němce k hledání dalších ztracených údolí a oáz v Antarktidě. No a nakonec před vypuknutím druhé světové války byla vypracována 100-stránková zpráva obsahující asi 300 fotografií, která se potom později dostala do rukou spojenců. Následně pak byla prohlášena za přísně tajnou a veškeré zmínky o těchto místech byly veřejně popřeny, aby se zabránilo možným nepokojům mezi obyvatelstvem, zřejmě na území Spojených států nebo v západní Evropě. Stejným způsobem připostupovali i Sověti, kteří po německé porážce Německa zabavili materiál, který obsahoval mapy s trasami a letecké snímky Antarktidy. Na postupimské konferenci po skončení druhé světové války v roce 1945 měl Josef Stalin údajně říct Harrymu Trumanovi a Winstonu Churchillovi, že Hitler přežil. No? S tím, že mrtvola bunkru v Berlíně nebyla Hitlerova, řekl Stalin. A to z toho důvodu, že vlasy, zuby a otisky prstů se neshodovaly. To je poměrně zajímavá informace, toto z jednoho prostého důvodu. A ten spočívá v tom, že Rusové do současné doby, jo, nejsou schopni poskytnout forenzní analýzu DNA lebky, kterou zabavili, tedy údajně odvezli z Berlína, která má patřit Hitlerovi. Už nějakou dobu screening DNA forenzní není žádným problémem. No. S tím, že existuje celá řada objektů nebo celá řada prvků s Hitlerovou DNA, takže srovnání by v tomto případě nebyl žádný problém. Otázka zní, proč Rusové dodnes nejsou schopni předložit objektivní výsledky forenzní DNA analýzy Hitlerových ostatků. Samozřejmě ty důvody můžou být různé, ale je to přinejmenším divné. Je to opravdu podivné. Jo? Už jenom z toho důvodu, že kdyby prostě to zveřejnili, ukázalo by se, že se jedná skutečně o tu Hitlerovu lebku, o ten Hitlerův ostatek, tak by byl klid. Jo? Toto téma by se jednou provždy vyjasnilo, vyřešilo a různé takzvané konspirační teorie by tím pádem padly. Jo? Ale my ten oficiální výzkum k dispozici prostě nemáme. No. A otázkou je tedy opravdu proč, z jakého důvodu. No, ale zpátky k té postupimi. V postupimi v sovětské okupační zóně bylo následně dohodnuto, že tedy Spojené státy vyšlo první expedici do Antarktidy, aby pátrala po zmizelém německém vůdci, tedy po Hitlerovi. Ano. A samozřejmě i mnoha dalších pohřešovaných Němcích. Ano. Kterým se podařilo uprchnout z Berlína a vůbec třeba i z Prahy a z dalších jiných míst z Evropy. Třeba generál Kammler,
který byl naposledy spatřen v Praze a někde mezi Plzní a Prahou, jak si to uhání v autě směrem dolů k Rakousku. A pak se po něm slehla země a dodnes je v podstatě v úvozovce nezvěstný. No. A Kammler byl, inženýr Kammler byl člověk, tak jednak to byl SSák a jednak měl na starosti ten tajný výzkum zázračných zbraní Třetí říše Německa. No. No, takže měli tedy po těch přípravách různých a tak jakmile ty přípravy byly dokončeny, tak měli Američané provést, no nevím, jestli by se to dalo nazvat invazí do Antarktidy, ale dejme tomu, jo. A Rusko a ještě další spojenci jim měli poskytnout podporu, pokud by došlo k nějaké, řekl bych, výrazné ofenzivě. Poté, co by byli ti Němci tam někde v té Antarktidě lokalizováni. Tady ta operace Heat Jump samozřejmě byla ten, řekl bych, klasický nebo ten čistý půl, ten čistý účel té expedice, ten, řekl bych, pravý účel, byl udržován v tajnosti z toho důvodu, že ta expedice měla znamenat v podstatě začátek trvalé přítomnosti Spojených států v Antarktidě. Kde v důsledku tedy druhé světové války byly základny dočasně opuštěny. No a ono se předpokládalo, že se tam stáhl tedy i Hitler v úzovce s celou řadou speciálních německých jednotek. Na konci druhé světové války zmizelo beze stopy přibližně 200 až 300 tisíc Němců a samozřejmě i mnoho spojenců, viz Itálie, jo, a tak podobně. Americká flotila vyplula z Norfolku v Virginii a skládala se z mnoha válečných lodí, 20 letadel, z mnoha různých člunů, s vrtulníky, torpedoborci a tak podobně. Torpedoborců a několik torpedoborců a tak dále. To přesné složení vám bohužel nepovím. A přítomná byla i jedna ponorka, pokud si dobře pamatuji to složení. Té operace se zúčastnilo celkem 4 tisíce vojáků s tím, že si sebou pochopitelně vezli všechno potřebné k dlouhodobému pobytu v antarktických podmínkách. Admirál Byrd se před odplutím naposledy setkal s vojenským velením a obdržel, při té příležitosti obdržel rozkaz od prezidenta Trumana, aby po dosažení Antarktidy nejprve použil své vlastní letadlo. Předpokládalo se, že se někde v oblasti jižního pólu opevnilo nějakých 250 tisíc Němců. A ten Byrd, to je ten jeho letoun, byl vybaven k průzkumným aktivitám, zjednodušeně se řečeno. Ano. Celá ta flotila nakonec dorazila k McMurdo, dlouhému zálivu v Rossově moři,
Ono se v podstatě jedná o nejjižnější splavnou vodní plochu, alespoň v té době tedy, na světě, která se nachází přibližně nějakých 1300 kilometrů od jižního pólu. V roce 1956 tam byla potom vybudována americká stanice McMurdo. Velmi známá i v souvislosti s aktivitami UAP. Když Beard připravoval své letadlo ke startu dané průzkumné mise nad průlivem, byl ve vzduchu prý údajně minimálně jeden německý letoun. Údajně. No. No, potom ty další aktivity jsou zahaleny mlhou. Existuje několik verzí průběhu toho a popisu toho, čemu tam došlo. Ale žádná z těch verzí není podložena relevantními a objektivními faktickými prvky. Jo? Existuje nějaké množství fotografií, které prý údajně byly vytvořeny během toho údajného konfliktu, ke kterému tam mělo dojít. Ano. A na těch fotografiích jsou skutečně vidět diskoidní plavidla, která některá vylétávají z vody, některá se nachází ve vzduchu. Na těch fotografiích je vidět velmi dynamické, aktivní, prostě situační prostředí. To znamená, že k něčemu zásadnímu tam reálně určitě muselo docházet. Ale zase na druhou stranu nemáme k dispozici originály těch fotografií. Všechno to jsou jakési kopií a dalších kopií těch originálů. A navíc celá řada těch fotografií není úplně dost dobře čitelná. Jo. Jako základu člověk pochopí, co na té fotce je, ale že by to bylo nějak ostré, že by to bylo nějak prostě kvalitní, to se tedy rozhodně říct nedá. No. Takže ten můj závěr je ten, že k něčemu tam určitě došlo. A s tím, že zcela určitě ten původní záměr, nebo ten hlavní záměr operace Heat Jump neměl nic společného s geofyzikálním rokem, a že tam skutečně šli řešit problém. Problém spojený jednak s nacisty a pak problém spojený přes nacisty s jakousi mimozemskou inteligencí, se kterou ti nacisté byli dlouhodobě ve spojení. Já tady v tomto ohledu konkrétní nejsem. Přiznám se, že záměrně, protože když by byl konkrétní, tak by to vyvolalo celou řadu dotazů a otázek a v podstatě by mě to donutilo k pokračování tady tohoto tématu minimálně na nějakých 8-9 dílů. No. A to já nechci, protože já se chci vrátit potom zpátky k analýze podzemních forem
inteligencí v tom režimu, v jakém dosud byly prezentovány. Tady toto je taková vsuvka, ve které se snažím vám uvést alespoň nástřel ještě jiných, různých jiných úhlů pohledu na existenci dutinového podzemního světa. V tom, z toho hlediska, že existují takovéto filozofie, že existují mnohé ještě jiné zdroje mimo vnitřní prstenec, mimo autoritu. Já jsem určitou dobu nad tím zvažoval, jestli do té vsuvky mám jít nebo nemám jít. Až tedy nakonec jsem se rozhodl, že ano, aby jste měli opravdu jako možnost nahlížet i z toho jiného obzoru, jo, z té jiné, trošičku z té jiné strany, jo. No, pojďme se vrátit zpátky k Johnu Lightovi. Pavle, já bych tě poprosil, jestli by si tam mohl prohodit obrázek, protože tady ten už jakoby tak výborně. OK, a ještě teda jeden, ten třetí, tady na tenhle, přes tenhle půjdeme ještě tak, tady toto. Výborně. Tak, ten Light, jo, on ten Light, ten John Light, to je ten bývalý důstojník amerických zpravodaj, nějaké té americké, jo, CIA a předtím OCC, tak on v těch svých materiálech uvádí, že nejstarší rasa vnitřního světa je germánského původu, a se počátky může vysledovat, nebo se dají vysledovat, nebo její počátky se dají vysledovat až do období nebo údobí, kdy Antarktida byla ještě subtropickým a tropickým rájem v úvozovce, což tedy na časové ose nás přivádí do doby nějakých 40 tisíc od současnosti, nebo před naše letopočtem, ty 2000 let tam nehrajou roli a dál, jo, 40, 50, 60, 70, jo, zhruba se jedná o tady toto období. Jo. V tom materiálu pana Lejta se ten podivný národ, nebo ta podivná podzemní komunita, on ji nazývá Bodlandérové, nebo Bodlandéři. Jo. Nevím, jak k tomu názvu přišel, ale prostě Bodlandéři. Jo. S tím, že tady tito Bodlandéři přesídlili do podzemí ze zemského povrchu zhruba před nějakými 45 až 50 tisíci lety. Ano. S tím tedy, že tam dále uvádí, že existují dokumentární důkazy o tom, že předkové Laponců, Eskimáků, Skandinávců, dokonce i Řeků a dokonce i Číňanů pochází z etnických skupin, které stále žijí ve vnitřním světě, jo, tedy v tom prostředí pod zemským povrchem. Dále uvádí, že už v roce 1965 měla NASA
k dispozici kompletní a podrobnou mapu podzemního dutinového prostředí, a to minimálně do hloubky nějakých 40 kilometrů. No, to tvrzení je teda pozoruhodné, řekl bych až bizarní, protože osobně si nedokáží představit, na základě jakých prostředků ta NASA by dokázala do hloubky 40 kilometrů tuto mapu globálního podzemního světa vytvořit. Jo? Nedává mi to prostě osobně logiku. Údajně pouze kvůli utajení dutinového podzemního světa se rozšířila vědecká teorie o částečně tekutém a částečně pevném zemském jádru, která byla veřejně prezentovaná jako aktuální geologický model naší planety. S tím, že mnoho vědeckých prací a různých publikací tuto teorii dále rozvíjí a je vyučována v prakticky na všech úrovních vzdělávacích institucí. John Lake píše, že tady takovéto vysvětlení je v podstatě zastaralé, i když se jim snažíme objasnit vznik a geofyzikální strukturu naší planety. Pak jsou tu takzvané Alsiovy kroniky, které pochází ze Skandinávie a které jsou nejvíce rozšířeny u Eskimáků. Tady ty Alsiovy kroniky pojednávají o lidech, kteří byli mořskými proudy unášeni do nitra země, aby se o několik let později vrátili zpět a vyprávěli o svých zážitcích. Němečtí výzkumníci se legendami tady těch Alsiových kronik intenzivně zabývali už od roku tuším 1913, s tím, že postupně plánovali průzkum a dokonce i kolonizaci, představte si to, vnitřní země. Již někdy v 19. století se našlo několik amerických učenců, kteří prohlašovali, že země od určité hloubky pod povrchem je dutinového charakteru a že na zemských pólech se nachází otvory, nebo chcete-li prostupy, tedy do těchto oblastí. Dokonce některé teze naznačují, že v roce 1838 byl uskutečněn pokus se do vnitřní země dostat prostřednictvím jedné americké expedice. Nevíme, jak ta expedice dopadla, ale údajně prý tato aktivita inspirovala francouzského spisovatele Jula Verna k napsání knihy Cesta do středu země. O stejnou aktivitu se pokoušeli i ruská vojska, nebo v té době sovětská vojska a ruská vojska, kteří s tím, že tedy Rusko obdrželo oficiálně pozvání do podzemního sídla, které neslo název Bodland.
tady toto pozvání proběhlo někdy v 18. století, už někdy v 18. století, nebo na přelomu 18. a 19. století. A podle té teze konkrétní, potomci vikingů prý někde v severských oblastech dnešního Norska tu ruskou skupinu zastavili a donutili ji k ústupu. Asi úspěšnější, asi v úvodovce, byli Němci, kde některým skupinkám se údajně podařilo do oblasti Bodlandu dostat a navázat jakousi formu komunikace, ze které vyplynulo mimo jiné, že ti obyvatelé toho Bodlandu jsou potomky jakési v uhozovce první rasy, která se do podzemního světa přestěhovala již v pravěkých dobách. Zase těmi tou pravěkou dobou, dle mého názoru, se míní údobí před nějakými 45-50 tisíci lety. Mnohem později se prý do podzemního dutinného světa dostali i někteří zástupci vikingů a takzvaní Aturiané, což je synonymum pro Atlantiany. Ano. Zase v rámci určitých skupin. Tak ty Němci se tam potom dozvěděli ještě další věc, a to, že Japonci nemají v podzemních oblastech této planety žádné předky, s tím, že Japonci jsou potomky národa, který kdysi obýval potopený kontinent zvaný Lemurie. Ano. Zase já jsem tady k těmto informacím velmi skeptický, ale uvádím je tady proto, abyste měli k dispozici co nejširší portfolio dat a mohli s těmi informacemi si pracovat po svém. Ano. A teď je tam popsána ta Lemurie, je tam v celku dobře, správně popsáno její umístění v Tichém oceánu. Pak je tam ale úlet na časové ose, kdy je Lemurie zasazena do údobí 250 tisíc let před Atlantidou, jako atlantskou civilizací. Budu mluvit sám za sebe, z informací vnitřního prstence, tak atlantská civilizace se počala formovat zhruba před nějakými 75 tisíci lety, co znamená, že plus 250, tak to je nějakých 320, 330 tisíc let. Což je úplně šílené a odpovídá to skutečné dataci Lemurie, která víceméně, když to řeknu nahrubo, byla souběžnou paralelní civilizací k civilizaci atlantské. Ano. V té době 320-330 tisíc před naším letopočtem, nebo od této chvíle, od současnosti, to už je jedno, tak tu nebyli aktivní ani hyperboreáni. Jo, ještě. Takže to je jenom za mě taková vsuvka. Ano.
A teď zase tady k tomu našemu zdroji datovému přes léta. Z prastarých kronik toho podzemního Bodlandu vyplynulo prý, že zemský povrch v známé historii obyvatel podzemního světa zrodil celkem 4 globální civilizace, které již dávno zmizely. S tím, že naše civilizace je 5. v pořadí a započala po pádu Atlantidy. To je docela zajímavá informace, toto, která odpovídá mým zdrojům, respektive odpovídá zdrojům vnitřního prstence, který je pro mě jako zásadní, co týče informací a dat. Vypovídá to o tom, že humanoidní civilizace na této planetě vznikají cyklicky, v určitých cyklech. To znamená, objeví se tu genetika humanoidní civilizace, která má nějakou evoluci, nějaký vývoj. Ta trvá několik set tisíc let, aby potom tato genetika přešla do pasivní formy a lidská civilizace klasického typu nebo humanoidní civilizace klasického typu je nahrazena civilizací gigantů, civilizací obrů, kteří se tu cyklicky také objektivizují a přechází do jakoby neexistence v uvozovce na zemském povrchu. A pak je tu ještě třetí cyklus a ten cyklus se týká civilizace pavoukovců, obřích pavoukovců. A tady tyto tři cykly, které jakoby jdou po sobě, jde to v cyklech klasická lidská civilizace, po ní přichází civilizace pavoukovců, po civilizaci pavoukovců civilizace gigantů, po civilizaci gigantů lidská civilizace a tak stále prostě dokola. To tu běží více jak miliardu nebo půl druhé miliardy let. Já chápu, že to totálně deformuje a nabourává klasické oficiální jaksi teorie vývoje darwinovského typu, vývoje lidské bytosti a evoluce lidské bytosti. Nicméně toto například vysvětluje stopy obrovské, nebo vůči lidským stopám, tak mnohonásobně velké skamenělé stopy v původně blátivém terénu, ve kterém se nachází stopy sauroidních zvířat. Ano. Viz Michel Cremo, Deniken a mnozí, ty fotografie prostě jsou k dispozici a běží tady prostě v tom našem éteru. Možná jste takové fotografie už i viděli. Jo. A tady to, když se vracím k těm našim materiálům, tady od toho léta, tak by to podporovalo. Jo? S tím, že teda oni mluví celkem o 4 globálních civilizacích, to znamená 4 cyklech lidské civilizace, s tím, že každý klasické lidské, s tím, že každý cyklus trvá několik set tisíc let. A tento cyklus je 5. cyklus a oni tam píšou, že začal nebo se aktivoval po pádu Atlantidy. A pád Atlantidy je na časové ose korelující s velkým kataklizmem, ke kterému došlo před 12 tisíci lety. Pak tu máme několik tisíc roků, zhruba 3 až 4 tisíce let, takový jakoby logickou prázdnotu, protože lidská civilizace stala na pokraji vyhnutí. V podstatě nic nefungovalo tak, jak mělo. Chybí nám tu datové zdroje,
a tak podobně, až teprve potom někdy zhruba 6 000, 6 500 let přenešeno to počtem, se tu začíná formovat to, co tady v tom materiálu od toho Leita se nazývá pátým cyklem civilizačním. Z toho vyplývá, že my jsme v současné době na samém počátku pátého civilizačního cyklu. Když se podíváte 2000 let zpět na lidskou historii a čím vším si lidská civilizace prošla jenom za posledních 2000 let, a tento cyklus má trvat několik set tisíc let, tak to je naprosto nepředstavitelné. Jo? Když se podíváte naopak směrem dopředu. Jo? Ale tady s touto tezí jsem v rezonanci. Jo? To fakt sedí a má to svoji logiku. Jo? Dál tedy u toho Leita tam se uvádí, že pevnické plochy podzemního světa se skládají ze tří velkých a dvou menších kontinentů. Tato informace, nebo já tuto informaci hodnotím jako víceméně zmatečnou. Ono tady nejde ani tak o kontinenty, ale jde tu o úrovně. Jo? S tím, že zcela nezávisle ze strany vnitřního prstence je detekováno a prostřednictvím výměny dat ze zástupci Galaktické federace na jedné straně a podzemními civilizacemi na straně druhé je potvrzeno, že existuje pět pater. Představte si patro, které je definováno rozsáhlými dutinami, které jsou propojeny přirozenými tunely. S tím ale, že každá ta dutina, že ty dutiny, když se to zprůměruje, abych vás tady nějak nenudil čísly, tak v průměru ty dutiny, jako když se to zprůměruje, mají průměr zhruba od 90 do nějakých 400 kilometrů. Průměr výšku. Mají od 6 zhruba do 9 kilometrů. To je tam, kde je u nás stratosféra. Jo? Někde. Jo? Výška 9 kilometrů, průměr 90 až 400 kilometrů. Dutina. S vlastním ekosystémem podzemním, izolovaným. Z té dutiny vychází více či méně tunelů, s tím, že v průměru mají ty tunely kolem 30 až 50 kilometrů. V průměru. Šířka. Jo. Výška kolem 1,5 jo, až 2 kilometrů. A toto je takhle obklopující celou planetu. Jako když máte povrch planety, tak toto máte jakoby druhý povrch. S tím, že toto první patro začíná v hloubce zhruba 45 až 60 kilometrů pod povrchem. Pak máte několik desítek kilometrů jakoby mezi patro a druhé patro začíná v hloubce kolem 80 kilometrů. Podobné. Zase obepínající planetu kolem dokola. A těch pater je pět. Všechny s vlastním ekosystémem. Všechny s vlastní vnitřní atmosférou. No. S obrovskými rozsáhlými jezery a vodními toky sladké vody. Položili jste si někdy otázku, odkud se vzala veškerá voda na povrchu Země? Podívejte se, jak rozsáhlé máme oceány. Jak jsou hluboké. Odkud se ta veškerá voda vzebrala? Protože ona se od někud zebrat musela. Ona tu nevznikla z ničeho. Jo?
A teď si představte, že ještě donedávna, nebo ještě v současné době, tu existuje teorie, že všechna ta voda sem přišla z meteoritu.

Až teprve nyní, v současné době, přichází pomalinku, krůček za krůčkem, se závěrem, že vlastně veškerá ta voda vznikla v hloubce naší planety. Jo, a na základě vztlakových sil vyvzlínala, jo, na povrch. A postupně se zaplavoval povrch. V nějakém množství. A pak už začíná klasický koloběh vody. Povrchní koloběh. Existuje dvojí koloběh vody. Takzvaný povrchový koloběh vody, jo, a hlubokonosný koloběh vody. A ten hlubokonosný koloběh vody probíhá právě v těch desítkách, mnoha desítkách kilometrů pod zemským povrchem. Ta voda, ta má úplně jiné vlastnosti než sladká voda na povrchu. Ta voda v těch hloubkách pod povrchem jednak fluoreskuje takovým lehce namodralým světlem, je mírně, ale jenom mírně perlivá, obohacená kysličníkem, jemně perlivá a nemá klasickou strukturu H2O, ale je potenciovaně strukturovaná. To znamená, má jiné molekulární nastavení vodíku a kyslíku a tím je obrovsky pozitivní vůči organismu lidskému. Ta voda je zdrojem nesmírného množství vitální energie. Pro organismy, které jsou v tom podzemí, ale i pro organismy nebo pro člověka tady na povrchu země. A neptejte se mi, odkud to vím. Jo? Ale prostě je to tak. Jo? Problém sucha na zemském povrchu nemá jenom klasické hydrologické jakoby příčiny, nebo příčiny klasického hydrologického charakteru, o kterých se tu zasvěceně prostě samozřejmě hovoří a debatuje. Ty příčiny existují, jsou jasné, ale nejsou dominující, ku podivu. Tou dominující příčinou je narušení vzájemného vztahu mezi povrchním koloběhem vody a hlubokonosným koloběhem vody. V důsledku narušení a harmonické konektivity mezi těmito dvěmi procesy dochází k postupnému propadávání povrchové vody, která se dostává samozřejmě pod zemský povrch, a to až zhruba do hloubky několika set metrů. Ano, tak dochází k propadávání do sféry toho hlubokonosného vodního koloběhu. Čili tady vody ubývá, dole vody přibývá. Jo? Jedná se zase o geofyzikální, cyklicky se opakující jev. Jo? Nemám tu ale dostatečný prostor pro to, abych to tady mohl detailně jako objasňovat, jo? Ty příčiny, jo? Do detailu. Bohužel ten čas tady na to není. Jo? Takže toliko k těm pěti patrům. Takže to, co tady je na povrchu, jo, to všechno, co vnímáme tady na povrchu, tou rozlohou a tím, je jednou pětinou toho, na hrubo řečeno, co je pod zemským povrchem. Protože samozřejmě v těch hloubkách x desítek kilometrů je ta plocha menší, jo, té koule jakoby hypotetické, oproti povrchu tady, co je na zemi, jo, ta koule. Ale to jsou jenom rozdíly rámcově v několika procentech. Jo? To není až tak podstatné a důležité. Jedna pětina toho, co je pod povrchem dole. Jo? My jsme tady zvyklí ty narrativy,

0: a je to pochopitelné, jsou přísně navázány na aktivity a důsledky slunečního světla, slunečního záření. Jo? Jak u lidí, u zvířat a tak podobně, tak u rostlin přes fotosyntézu. A v podstatě se tady vychází z toho, že jakoby jediný život podporující, jediné život podporující podmínky jsou vázané na sluneční světlo, klasické sluneční záření a u rostlin přes sluneční záření a fotosyntézu. Jo. Reálně ve skutečnosti tomu tak ale není. Existují podzemní ekosystémy, které ke své existenci vůbec nepotřebují energie na slunce. Jo, to sluneční světlo. Protože to sluneční světlo, co to jsou? To jsou fotony. Jo, a další prostě další celá plejáda dalších vyzařovaných částic, jo, ze slunce. Některé jsou pronikavé, to znamená prostupují do obrovských hloubek a ovlivňují ten ekosystém i v těch hloubkách pod povrchem, tak jako tady u nás. Některé mají tu schopnost dokonce prolétávat skrz zemi, skrz naskrz, kde hmota není překážkou. No. A pak jsou tu klasické fotony, které samozřejmě prostě mají tu pronikavost velice omezenou. No. Ale v těch obrovských hloubkách, v tom v rámci toho ekosystému tam, není absence světla. Je tam světlo, tam je také světlo, ale jiného typu. Jo? Je to světlo, jehož zdrojem není slunce. Ale jeho zdrojem jsou minerálové a biochemické prvky ve vzájemné syntéze, nebo chcete-li ve vzájemné jakoby symbióze, v určité interakci, která produkuje potom světelné záření, ale jiného typu. No. Takže ono bude velice zajímavé sledovat s postupně rozstávajícími ledovcovými stěnami a ledovcovými masami v Antarktidě a v Arktidě, co všechno se obnaží. A obnaží se toho poměrně dost. Jo? A oni už se na to připravují, protože samozřejmě tomu nezabrání. Jo? I když relativně by mohli, protože pokud by do těch oblastí, prostě pokud by ty oblasti uzavřeli pod nějakou záminkou a nasadili by tam nějaké speciálně instruované armádní sbory, tak to, co tamto odhalené, by vyčistili, jakoby, jo, převezli, odvezli prostě a tak dále, tak, aby to skryli před zrakem lidské společnosti. Ale to by prostě byla akce, která by jaksi nemohla uniknout pozornosti zvídavých novinářů a různých médií. Takže reálně by to, jako teoreticky ano, ale prakticky reálně by to asi nedopadlo. Jo, takže oni se na to připravují a bude zajímavé, jaké změny to všechno a posuny to všechno přinese, korekce tak podobně v těch stávajících vědeckých, různých vědeckých teoriích, především zabývající se historiografií obecně a historií lidské bytosti, respektive lidské civilizace. Jo, to bude velice, velice zajímavé sledovat. Tak, Pavlíku, já než prostě budu pokračovat, tak Tak si chci zeptat, kolik je hodin?
1: No, hodin už je dost, protože máme za 10:11, takže máme 10 minut, Jardo.
0: No jo, to za těch 10 minut...
1: Moc neuděláme, co?
0: To moc neuděláme.
1: Koukám, jestli je to nějaká otázka. Nikdo nevolá, teda, aspoň jsem si nevšiml, že by někdo zavolal. Škoda. Nevadí. To je blbej stav, jestli něčím začít, to asi nejde, viď? Otázky tu nejsou. Co uděláme, Jardo? Co navrhuješ?
0: No já nevím. Můžeme to ukončit.
1: Se kouknu, no, když ukončíme.
0: Protože jako do toho nového tématu těch 10 minut má smysl jako chodit, jo?
1: Vidím tady nějakou otázku, nebo jestli to je... Tak jako pan Chvátal říkal, že se dělají přípravy objektivizace civilizace Telos a mravenčích entit na povrchu. Chtěl bych sem vědět a zeptat se, či není v pláně zastávat funkci v nějaké světové organizaci, například v nějakém novém uspořádaním OSN. No to bylo slovenské, já to rozumím. Přeložil, doufám, že se to přeložilo špatně.
0: Ne, pohodě, já to chápu. Jo, ta otázka má svoji logiku.
1: Ano.
0: A je určitě na místě, protože pokud se jednou tady objeví na povrchu zástupci, byť třeba jenom těch dvou podzemních platform inteligenčních, tak to nastartuje vzájemnou komunikaci a kontinuální vzájemné kontakty. Kontinuální vzájemné kontakty. Bez toho to prostě nepůjde. To nebude fungovat tak, že oni se tady objeví na nějakou dobu, pak se zmizí. Jo? A nula od nuly pošla. To naprosto změní dosavadní fungování lidské civilizace na této planetě. Změní se to v tom slova smyslu, že se tu nastartuje jakási spolupráce, jakési objektivní soužití, ano, s inteligencemi pod zemským povrchem. A teď samozřejmě bude záležet na tom, jakou to bude mít úroveň, jak se to bude profilovat. Určitě se to bude profilovat v mnoha různých tématech. V politické oblasti, v edukativní oblasti, v oblasti vzdělávání, jo? Se týče tady té naší lidské společnosti, ale zase i se týče té podzemní společnosti. Co tam děláš, Pavlíku? Co se týče té podzemní společnosti? Jo? Bude tu téma rozvíjení různých technologií. Vezměte si třeba inteligenci Deros, o které jsme se bavili. Jo? Ty jsou po té technologické stránce úplně někde jinde. Jo? Ale je tu pozor, na druhé straně tu máme extrémní bohatost povahových rysů. To znamená takového toho osobnostního ražení. Deros na jedné straně a mravenčí entity, které jsou úplně o něčem jiném z hlediska své mentality, povahových vlastností. Pak jsou tu Agartiané, to je zase trošičku o něčem jiném, Telosané a tak dále. Takže je to o tom, že tu jsou Telosané a mravenčí entity. Bude tu na počátku zjevně nějaké sdílení s těmito dvěmi. Ty ostatní budou sledovat, budou pozorovat a budou samozřejmě vnímat, jak se vyvíjí postupně ten vztah mezi pozemskou civilizací na povrchu a tady těmito dvěmi podpovrchovými formami civilizačními. A evidentně, protože takový je prostě, takové jsou principy, tak to funguje, se postupně začnou navazovat vztahy i s těmi ostatními. Jo? Nemyslím si, že se všemi, protože i mezi těmi podzemními civilizacemi je velké rozpětí v těch narrativech, v tom, jak mají formovaný světonázor. Jo? Na jedné straně třeba máte, já nevím, Agtelosany, na druhé straně máte Lasertiány, jo? A úplně potom tam někde, úplně někde jinde je Svartalfár, jo? Inteligence, kterou jsme probírali teď naposledy, jsme ji celou neprobrali. To ještě dobereme. Jo? Takže já to vidím v tomto světle.
1: Dobře. Tak to byla asi jediná otázka, kterou jsem tady měl. A mezi tím nám skoro už doběhlo do 23. hodiny. No, takže my to tady ukončíme. Já jsem jenom chtěl opět oznámit kalendárium. Dnešní kalendárium číslo 169, rozloučení s červencem jmenované Joe Zavinulovi a dalším narozeným červenci. Tak, to je toto, pozvánka, která na kalendárium, které začne okamžitě, jakmile my tady se odpojíme od vysílání na svobodném vysílači. Předáme slovo právě do Prahy Michalovi. Tak, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě musím si udělat trošku reklamu, to je blbost. Takovou pozvánku na zítřejší pořad, my žádný reklamy nemáme, na zítřejší pořad, který bude s kým jiným než se Zdendou Sikorou. Tento pořad má všeobecný název Všehomírům a zítra bude, a nevím o čem, to se dozvíte až zítra, ale zítra od 19 hodin. No a to je zatím vše, na co bych vás pozval. Na Palouček vás zatím nezvu, ale samozřejmě můžete kdykoliv přijet i bez zvaní. Nevím, co tam bude za akce, třeba se sejdeme jenom tak pár lidí a stejně si pokecáme. Pivečko bude, to si pište, kor v těch Vojcech. No, tak to je vše. Já se s váma rozloučím, možná je skončíme opravdu o trochu dříve. Já tam možná dám ještě jednu písničku, aby jsme neskončili dříve. Jardo, nemáš něco ještě taky, nějakou třeba pozvánku na něco, nebo takhle využít toho času?
0: 15. 16. já se už o tom zmíním, příští týden pondělí, bude v tomto roce druhá víkendová konference Elohim Blue Avian, kde se posluchači dozví velké množství aktuálních informací týkající se mikronovy slunečního záblesku, geofyzikálních změn na naší planetě, nových aktualizovaných postojů zástupců Galaktické federace a tak dále a tak dále. Bude toho opravdu hodně 15. 16. 8.
1: No, tak vydá. Takže dobře, Jardo, v pořádku a tím pádem ukončíme dnešní pořad. Vyjde nám to dneska výjimečně včas. Tak jo, Jardo, děkuju moc a za týden teda opět zpátky k tématu, jak se to jmenovalo, tajemství odhalené?
0: Podzemní inteligence, podzemní civilizace.
1: Jasně, já si jako nemůžu vzpomínat.
0: Jejich analýzy.
1: Jejich analýzy, ano, přesně tak. No, tak to je všechno. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj. Ahoj, Jardo.
0: Nastanou, ahoj.
1: Ahoj.

Vážení přátelé, vítejte u kalendária číslo 169, které bude rozloučením s měsícem červencem. K tomu jsme vybrali archivní nahrávku, pořízenou již před léty s kolegy ze stanice Vltava v rámci pořadu Muzikafé. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

Hezké prázdninové odpoledne všem, kdo posloucháte dnešní Muzikafé s podtitulem Děti července. Začali jsme tak trochu z hůry gregoriánským chorálem Pange Lingua, chvála slova v transpozici Jiřího Robka, varhaníka z kostela svatého Jakuba. 1. července 2022 by se dožil 100 let. Mezi jeho žáky patří například jazzman Milan Svoboda či Michael Kocáb. A vážnou muzikou budeme pokračovat o 10 let a 6 dnů později. V červenci roku 1932 se totiž narodil rakouský skladatel a hudebník s polským jménem Joe Zawinul.

To byla skladba Barbary Coast Zavinulových Weather Report, kde jsme krom jiných slyšeli na basovou bezpražcovou kytaru Jacquesa Pastoria. Zůstaneme ještě chvíli u jazzové, i když již možná méně vážné hudby. V červenci 1924 se narodil Vlastimil Hála, jenž se dožil pouhých 61 let. Stihl však napsat spoustu především filmové muziky, ať již to byl Limonádový Joe, Světáci či Starci na chmelu, anebo slavné sci-fi s Janou Brejchovou a Jiřím Sovákem v hlavních rolích s názvem Zabil jsem Einsteina, pánové.

a od filmového swingu již jen krůček k sketu. Ten implikoval do jinak spíše bluesrockového stylu skupiny Can't Heat její téměř nevidomý frontman Alan Wilson, dítě července, jenž se roku 1970 připojil ke klubu 27, aby v nebeském báru usedl ke společnému stolu s Janice, Amy, Jimem, Brianem a Kurtem. Jeho příběh najdete v archivu Vltavy pod názvem Led a náraz slepé sovy.

0: Dalším hostem, narozeným v červenci roku 1921, je teplický rodák Felix Holzmann. Většina z nás asi zná jeho scénku s akváriem, kde skleněné stěny jsou ze skla, mimo jiné také proto, aby z něj nevytekla voda. Dvě z nich jsou kratší než ty druhé dvě, které jsou delší, akorát nahoře stěna chybí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Málo kdo však slyšel od autora tuto historku v němčině, pochopitelně jak jinak než s jeho typickou Felixovou ledabilou samozřejmostí. Nejen hudba, ale i humor je mezinárodní.
1: Das sagt man nur so Herrenzimmer, sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen. Ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, nee, warten Sie mal, so groß war das ungefähr. So großes Aquarium. Und in diesen, nein, was ist doch nur so groß konnte es schon sein, so großes Aquarium war das, und zwar viereckig war das, vier Seiten hatte das, so zwei längere und zwei kürzere Seiten.
0: Všimli jste si, jak se s tím pan Holzmann nemazlí a s nějakým hrdelním R si vůbec nedělá starosti? A podobně to řešil i náš další v červenci zrozený umělec, rovněž německého jména Karel Gott, jenž v někdejší NSR vydal spoustu LPček. Málo se ale ví, že naspíval, pochopitelně v češtině, píseň pro Jana Palacha a také, že jedním z jeho skalních fanoušků byl Josef Bigu Vondruška, zakladatel undergroundové kapely Umělá hmota. Zlatý Slavík měl také velké štěstí na textaře, například Jiřího Štajdla, který uměl ušít slova přesně na míru k náladě a melodii, jako v tomto případě u skupiny Creedence Clearwater Revival a jejich písně s nádechem soulu, která se v originále jmenovala Down on the Corner.

Vydáme se teď na ten čílet. Joy Division, divize radosti. Termín pronucenou prostituci v koncentračních táborech za nacismu a zároveň také název kvartetu se zpěvákem Ianem Curtisem, narozeným kdy jindy než v červenci, přesněji 15.7.1956. V textu písně Wilderness z roku 1979 polemizuje jak s organizovaným náboženstvím, tak také s hříchem samotným.

A máme tu první zástupkyni něžného pohlaví. 9. července, to jest ve znamení raka, se narodila zpěvačka a manželka Kurta Cobaina, Courtney Love. A takhle pojala a stvárnila dílko skotského písničkáře Donovena, nazvané Čas čarodějnic, The Season of the Witch.

V tajemné, neskuli čarodějné atmosféře ještě chvíli zůstaneme se skladbou basového kytaristy z desky The Super Session Harveyho Brookse, dítětem července zrozeného v roce 1944.

V červenci roku 1922 v Mikulově narozený někdejší dirigent Točru, tedy tanečního orchestru Československého rozhlasu, dostal jednou přímočarý dopis od žáčka z hudební školy. Prosím vás, co mám dělat, aby ze mne byl Krautgartner? Odpověď zněla jednoduše. Kupte si klarinet, cvičte na něj 5 hodin denně a dělejte to 20 let. Karel Krautgartner a nahrávka, pořízená živě na úpatí zámeckých schodů na Malé Straně, zakončí dnešní Muzikafé. Od mikrofonu se s vámi loučí Michal Kyselka.

příběh ze španělské Seuty opět malinko poodhrnul oponu divadla, které hraje svůj part 24 hodin denně, 365 dní v roce, již po mnoho let neúnavně dál a dál. O migrantské invazi se přesto, nebo právě proto, už v korporátních médiích téměř nezmiňují. Recenze tohoto děsivého kusu se v nich omezují na útoky proti těm, kteří v hledišti pískají a volají zastavte to. Tomio Okamura a vedle něj i celá SPD si už několik let užívají skandalizaci a trestní stíhání za plakát, který varoval před důsledky tohoto maratonského kusu u nás, pokud svým nezájmem připustíme, abychom byli transportováni z hlediště přímo do arény, kde se ta zabijácká opera odehrává. Chirurgové z dovozu sice denně v západních arénách vraždí, znásilňují, kradou a opevňují se v celých městských čtvrtích proměněných v přistěhovalecké zóny, do nichž už nesmí vstoupit ani policie, ale připomenout to před volbami docela podeřeným plakátem vydávají represivní složky fialového státu za trestný čin. A podle zatím nepravomocného výroku jednoho soudu to tak vidí i jistá část politické justice, jak jinak. Pokud se ve veřejném prostoru, případně i v korporátu vedeném Českou televizí a rozhlasem, objeví někdo, kdo si v souvislosti s touto politickou kauzou vůbec dovolí nadhodit řeč o totální ztrátě svobody slova, musí se nejprve zaklínat. Ten plakát je samozřejmě odporný, jsem z něho znechucen a tak dále a tak dále. Teprve poté, někdy až den poté, smí přidat nějaké to ale. O svobodné soutěži politických stran a jejich právu na způsob a metody komunikace, jaké si zvolí, s drzým argumentem, že jediným soudcem má být přece volič, který to odmítne nebo se s tím ztotožní hlasovacím lístkem. Tím bylo názorové pluralitě učiněno zadost a odvážný naiva je v zápětí zasypán přizvanými nositeli těch správných fašonských výkladů o tom, že svoboda je sice v naší svobodné, liberálně demokratické společnosti principem zcela základním, ale má hranice. Prostě nesmí zpochybňovat totalitu vydávanou za demokracii. Někde v této orwellovské bažině ta takzvaná diskuse obvykle uvízne a utopí se. A hle, už vůbec nejde o to, co onen odporný plakát sděloval a vyjadřoval. Ale pluralitně žvaníme o tom, jestli smí nebo nesmí vůbec existovat. Nikoli problém, na nějž upozorňuje, ale jeho znázornění. V některých případech je tomu zase ovšem naopak. Pokud jde o soudruha na správné straně barikády obrany tyranie, zobrazení je vedlejší, jde výhradně o obsah propagandistické teze. Třeba když Vít Rakušan nechá za státní peníze zhotovit a spustit z oken svého ministerstva útlaku obří billboard, na němž je prezident největší země světa a největší jaderné mocnosti, minimálně evropského kontinentu, zapnutý pokrk do pytle na mrtvoli, je vše v pořádku. Haha, haha, to se mu to povedlo. Nejde o to, zda v někom vyvolává znechucení to rozpustilé explicitní zobrazení mrtvého člověka, zjevně vykuchaného nějakým chirurgem se žluto-modrým nožem. Pluralitně diskutujeme výhradně o té vtipné myšlence. Pluralitně znamená, že nikde nesmí zaznít, že smrt státníka, který řídí operaci na záchranu milionů lidí vystavených genocidě nacistického režimu, který se dostal k moci krvavým státním převratem, při němž odstranil demokraticky zvoleného prezidenta. Říct něco takového by se totiž mohlo rovnat trestnému činu. Schvalování genocidy. Že to nedává smysl? Jak pak ne?
Vždyť ten žlutomodrý demokratický nacistický režim, který ani neskrývá formální znaky příslušnosti k dědictví po Adolfu Hitlerovi, je přece vystaven agresi. V jejímž důsledku hrozí jeho likvidace v pravdě genocida nacismu 21. století. Pokud se tezí o údajné agresi Ruska vůči báječným banderovcům nezaklíná případný mluvčí hned v první větě, nesmí být připuštěn do veřejného prostoru, v němž je samozřejmě svoboda slova pro němé zaručena. Tak funguje vít rozparovač cizích státníků,

republiky hranice. Tím ji ovšem otevřel v celé bruselské unii, neptajíš před časem, hranice jednotlivých států přece zrušila. Nemluví se o tom, že jde o absolutní útok proti suverenitě členských států. Řeč se vede výhradně o tom, jak je skvělé nemuset ukazovat na hranicích pas, ale jen volně projet či projít. Kdo se v první větě nezaklíná touto spektakulární výhodou, nemá právo ve veřejném prostoru mluvit o rizicích v uvozovkách, abych tak řekl, této pokrokové metody integračního procesu. Vždyť to by zpochybňoval už samotný princip EU, která přece vznikla proto, aby z kontinentu už nikdy nemohla vzejít válka. Jako když chtěl Hitler útokem na sovětské Rusko zajistit Germánům nový životní prostor, téměř nekonečné suroviny a otrockou pracovní sílu slovanských podlidí. Rozdíl proti dnešku je přece v tom, že tento záměr má dnes celá Evropská unie 27 Německem demokraticky okupovaných států. A to je jiná. V takovém případě ani ten kyjevský nacismus není starodávný, ale veskrze moderní a konstruktivní. Nemluvě o tom, že už nyní hrne Zelenský do Evropy otrockou pracovní sílu těch Slovanů, které nepotřebuje na zkušebním poligonu bojiště západu proti Rusku. A tak se migrantské invazi otevírají brány jak na jihu, tak na východě. Sánchez nejenže otevřel Ceutu, ale asi milionu dosud příchozích ilegálů pobyt legalizuje a brzy jim dá volební právo, čímž si zajistí další setrvání v úřadě, odkud by ho jinak ti spitomělí nemoderní Španělé vypoklonkovali. V Německu zase brzy zakážou protimigrantskou alternativu pro Německo a doufejme, že pošlou do díry i její šéfku Alici Weidelovou. Hrozí totiž, že se její strana brzy stane bezkonkurenčně atraktivní pro původní Němce. Nemluvě o Francii a vůdkyni protiimigrační, ku podivu dnes opět nejpopulárnější strany, která už flastr dostala. A kdo ví, jestli se vůbec bude smět blížících se prezidentských voleb zúčastnit. U nás zatím hlavní postavu protiimigrační strany ještě odsoudit nestihli, ale má to hodně nakloněné. A to bez ohledu na to, že voličské hlasy vynesli jeho SPD až do vlády, respektive právě proto. Ale třeba to nebude tak horké. Vždyť i současný premiér, šéf dlouhodobě vůbec nejpopulárnějšího hnutí, je proti přílivu imigrantů. Tedy jen těch z Afriky, o nich se zmiňuje Okamurův plakát. Proti těm z východu Andrej Babiš naopak nic nemá. Ba přímo po nich volá. Prý je potřebujeme jako levnou pracovní sílu do soukromých firm i těch jeho. Už jich tu bude brzy na 10% z celkového počtu Čechů, Moravanů a Slezanů. A tím se z nich stane právoplatná menšina. Bez pochyby si rychle řekne o stejná práva jako ta africká ve Španělsku. Ale nevadí, tihle přece nejsou z Afriky. A chirurgické výkony v ulicích zatím provádějí umírněně, očekávajíce příval hlavních primářů a operatérů z fronty, až kyjevská junta kapituluje. Kdy? Coming soon, už brzy, jak stojí v reklamách na otřesná hollywoodská představení typu Nolanovy Odyssey, na níž dobrovolně lidé stojí před kyny fronty. Asi, že se chtějí podívat, jak už jsou tam všichni pěkně promíchaní, jak to má být a jak je ta jejich civilizace odporná a znechucující. Ostatně z Řeků přece ti černoši už také brzy budou. A tak se v krásném horkém létě mísí původní příslušníci unijních národních států při cestách za dovolenou na neexistujících hranicích s hordami invazních jednotek. Zatím jen na jihu. Ti, co jsou uvnitř,
se ve svých vozech řítí na jich.

0: jich, ti druzí na sever. Z východu je to zatím jednosměrka, ale brzy, no, coming soon. Představení prostě nabírá na obrátkách. Wir schaffen das, zvládneme to, mekla před pár lety jedna německá babizna, když otevírala trojskému koni ve střední Evropě brány, jakoby v předtuše velkopředstavení Odysseji. Její následovník Sanchez je teď koníkovi otevírá rovnou pro celý kontinent. Už asi stihl ten Nolanův hrozný film vidět, ale je to soutěž, jak má být. Kyjevský následník ještě většího režiséra, toho s tím malým směšným knírkem, se totiž pokusí nahradit Odysseu novou verzí staršího velkofilmu Den poté. Bude to napínavé. Mají sice jiné vzory, ale cestu a cíl stejné. To by bylo, aby to alespoň jednomu z nich nevyšlo. Sie schaffen das.
1: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Já se neodvažuji říct to, co jsem řekl minule, protože mě za to někdo sepsul, ale já to řeknu stejně. Jsem rád, že svět stále ještě je a že se opět vidíme. Hned půjdu k věci, protože těch dotazů a různých poznámek je mnoho. Modrý varan, příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pane Hajku, neplánujete rozhovor s Nelou Liskovou? Též kandiduje do Senátu. Děkuji za vaši práci. Děkuji za ta slova, modrý varane. Nela Lisková bude nepochybně kandidovat, ale my si počkáme na ten zítřek, až budou zveřejněna všechna jména kandidátů. Dnes vlastně nevíme stoprocentně, kdo kde bude kandidovat. Asi lze říci s jistotou jenom to, že ANO bude kandidovat ve všech obvodech a bude to zajímavé vlastně celé tím, tyto komunálky a doplňovací volby do Senátu, že tam půjde taky ve všech obvodech vlastně, kromě jednoho, do boje ta pětikolka. Tam je usazená ta opozice. V tomto smyslu budou ty volby velmi zajímavé, protože když se podaří jim sebrat podstatnou část těch fialových hlasů, abych tak řekl, tak trošku něco se může hnout. Ale my se k tomu dostaneme ještě hlouběji v těch dopisech. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Velmi se připojuji. Není to fráze. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle. To je docela podstatné. Tak v Praze začal festival ohavností, na který Praha přispívá, ale aby dala další peníze na spořádané rodiny, tak to ne. Yes, píše František Toula. Já s ním souhlasím, dokonce jsem zaslechl, že možná, že ta vlna veder je trošku způsobena tím nakupením právě těchto lidí. Vlastně o tom je zbytečné takhle žertovat, protože ono to ve skutečnosti o homosexualitě a všech těch deviacích ani moc není. Ono je to prostě politická akce. Sami si vepsali teď do svého podtitulu toho současného letošního řádění v Praze. Časy se mění. Oni to začínají cítit, že to není tak jednoduché. Ostatně například americká ambasáda už jim nepřispěla, že jo. Ale já myslím, že to bohatě doplnili všichni Sorošové, všechny ostatní ambasády, stále ještě v plném držení těch původních hlubokých států v těch jednotlivých státech. O peníze oni opravdu nouzi nemají. To, že na to přispívá Praha, je hnus a skandál, ale také tady budou volby. Jenže ti pražští voliči jsou docela zvláštní, že? Výrok Jirka z Ostravy je velmi aktivní dneska, ale vždycky, a já jsem rád, Jirko, moc vás zdravím. Výrok Wir schaffen das se dá přeložit nejen jako my to zvládneme, ale také jako my to vytvoříme, nebo vytváříme, tvoříme. To je citace z toho mého včerejšího článku. Ono se to dá překládat různě, ale myslím, že platí naprosto všechno k tomu. Prostě to chtěli a prostě to způsobili a chtějí to a způsobují. To Španělsko, hned se k němu dostanem v těch dopisech, to není vůbec nic, co by je děsilo. Tam je děsí na tom něco jiného. Možná ten konflikt mezi Španělskem a Marokem a tak dále existuje. Ale to si řekneme při tom dopisu. Jirka se ptá dále, jak se za poslední týden vyvinula kauza dopracování a doladění technických a praktických detailů hanebné vazalské smlouvy se Spojenými státy zadané před týdnem premiér ministrovi obrany údajně za SPD. Ne údajně za SPD, ale za SPD. Opravdu mu to Andrej Babiš zadal, ministru Zunovi. My už jsme o tom několikrát i psali, zmiňovali jsme to. Mlčí se o tom samozřejmě. Ono je na tom trošku zvláštní to, že to je úkol, který má být splněn až za 2 roky. Až v roce 28, posledního července. To se budou blížit zase jedny podstatné volby, a sice krajské. A je to takové kukaččí vejce, které tomu SPD ukládá premiér, protože proti tomu se pochopitelně zvedne obrovská vlna voličů SPD. Takže ono to bude složitější. My víme akorát to, a to víme bezpečně, že klub SPD ve poslanecké sněmovně to hluboce odmítl. Jo. Uvidíme, co se s tím bude dít dál. Asi se to jinak vyvíjet nemůže, protože, jak říkám, to je úkol, který má být splněn za 2 roky. Absurdní. Vojta Mára, mír všem, ale obávám se, že Martin Koller měl pravdu, že se v Evropě něco změní jedině porážkou EU, respektive NATO, a zbavit se této fašistické totality, ve které žijeme. Jediná výhoda je, že tu zatím nemáme muslimy, a pokračuje. Bohužel EU nevládnou evropští lídři, ale loutky Spojených států, takže i když vyhraje v Německu AFD nebo Le Pen ve Francii, tak zásadní změnu udělat nemohou, ale do války s Ruskem se rychle poženou. Já, Vojto, bych s tím trošičku polemizoval. Tam nejde o tom Kollerově výroku, že se něco změní jedně porážkou EU a NATO. Přitom mě trochu mrazí, protože ta porážka, to znamená válku. Já myslím, že ještě existují právě jiné cesty, jak se jich zbavit. Ale to, co říkáte, že se nic nemůže změnit, protože jsou tam loutky Spojených států, už zdaleka ne. Oni jsou tam hluboce uložení. Ten deep state, ten hluboký stát celé té unie a té předchozí administrativy americké, bidenovské, ti jsou to, kdo to stále ženou. A cítí, že ten čas se jim krátí. Takže jestliže i ti pravdaři, ti hrdí, co jdou teď tady v těch rozpálených ulicích šílet, to říkají, si píší, časy se mění, oni to také cítí. Časy se opravdu mění a oni potřebují stihnout vyprovokovat tu válku co nejdřív. Jestli se jim to podaří, uvidíme. Řekneme si to ještě, jenom poznamenám, že jsme o tom chtěli mluvit tento týden ještě také s Michalem Svatošem, ale rozhodli jsme se taky, vidíte, jak já vypadám, já jsem si snad poprvé nevzal sako na setkání naší porady, protože je to opravdu docela teplo, ale ten rozhovor uděláme asi až za příští týden, protože opravdu já jsem nechci teď nikoho moc tahat do toho vedra a ať si to ostatní dělají, jak chtějí, a my prostě jsme tenhle týden vynechali další nějaké rozhovory a necháme to i v tomhle horkém týdnu, pak se k ním vrátíme, takže s panem Svatošem o tom budeme určitě mluvit ten následující týden a budu na to nesmírně zvědav. Ono se do té doby toho ještě spousta stane, ale opravdu. Teď to ale nemá cenu rozebírat. Příjemný podvečer, píše Marie Zahoralová, moc jí taky zdravím. Všem dobrým lidičkám, co chtějí žít v míru a taky hodně sil a slunce v duši, tak tady zdravím vážného pana Hajka a celý protiproud. Moc děkujeme, Marie. Já myslím, že opravdu proto, aby platilo to, co jste řekla, musíme ještě něco dělat, ale zase si to řekneme při některých dopisech, protože je tam spousta zvláštních a zajímavých věcí kolem těchto témat. Tady jsem se zajel už někam asi moc daleko. Je tady něco o počasí, dále už jenom 41 stupňů u nástroje na jihu Čech. Já jsem tady četl, že v pražských tramvajích je 36 stupňů. Já si vzpomínám, já jsem jezdil jako průvodčí. Já si vzpomínám, že jsme tam v dobách, kdy ještě nikdo ani ho nenapadlo, že je nějaké globální oteplování, že tam bylo běžně 45. Něco jako klimatizace neexistovalo a nikdo se tomu nedivil. Ale je to opravdu docela teplo. Pane Hajko, obdivuji vaši kondici v tom pekelném počasí. No co bychom bez něj dělali, že myslíte, že vychovává nějaké nástupce? Trochu na tom pracuji, ale ne, to už bychom se dostali do celého chatu. Pojďme dál. Ono, možná, že k tomu někdy sáhneme. Já říkám, že od podzima bych chtěl trošku ještě vylepšit naši některou techniku, abychom se trošku víc mohli vnímat bezprostředně. Je to otázka peněz, je to otázka i mnoho dalších věcí. Ale opravdu někdy ten chat je zajímavý, někdy o něco méně, ale já ho vždycky znovu potom celý pročtu a beru se z něho, takže různé spory, které tam probíhají, jsou často docela zajímavé. Tak pojďme. Vážený pane Hajku, nemyslíte, že jsou ta horka zase dílem harp? Viděl jsem nějaké fotografie ze Slovenska, kde jsou prý rozmístěny asi 3 harp radary. Je přece jasný, že tohle počasí s nějakou vylhanou klimatickou změnou nesouvisí. Ale divný je něco jako teď v tom Španělsku s tím útokem migrantů, všechno souvisí se vším, jdou do toho ze všech stran a naplno. Nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobrý řešení toho bordelu. Všiml jsem si, že už ale do toho v našich prolhaných médiích nepálí tak naplno. Poslouchal jsem na ČRO+, poslouchejte radši Hvězdu, jednoho z těch prolhanců, ale už mluvil o tom, že se prý zkoumá, jestli tahle horka souvisí s globálním oteplováním. Že se to prý zkoumá, přece doteď jsme slyšeli, že je to jasnačka. Čím to, že berou trochu zpátečku, nebo neberou? Možná je jim to už blbý, když jim pořád opakujete, že klima s počasím nesouvisí. Budu rád, když při dnešní poradě na ten harp něco řeknete. Nepodvolený Plzeňák Jarda K. Jardo, moc zdravím do Plzně. Teď se nějak s těmi Plzeňáky potkávám. Často jsem rád a brzo si řekneme, kde se asi potkáme všichni později. No, harp. Já to řeknu prostě. Já nepochybuji o tom, že ta manipulace s počasím je už v podstatě běžnou záležitostí. To, jak se docela často teď narušuje ten severní takový vír, který tam je, se dost často narušuje a sem vlétnou najednou ty závany zimy a pak zase ze Sahary závany horka, to s tím nepochybně souvislost má. Zatím to zkoušejí pořád, zatím s tím úplně pracovat neumějí. To letošní horké počasí v Evropě určitě má také tento důvod, ale má ho ještě z jiný, nebo ten důvod je ještě složitější. Ono totiž nepochybně k nějakému posunu dochází. S člověkem to nemá vůbec žádnou souvislost a s CO2 už absolutně žádnou. Ale opravdu ty věci, jako je posouvání severního nebo magnetického pólu poměrně rychle teď k Rusku a další věci, takové ty náhle tmavé, respektive chladné oblasti, které se objevují v oceánech a tak dále, které to celé potom narušují a vznikají ty zvláštní hypersilná laniňo nebo elniňa. To všechno s tím zcela jistě souvisí. Je nejasné, jestli to je na Slovensku nebo není, já o tom velmi pochybuji. Já myslím, že to budou radary jiné, protože to by se zachytit dalo. Ty výkony z těch zařízení, říkejme jim stále ještě harp, i když už jsou dávno harpy překonány a dělá se to jinak. Ta zařízení na Slovensku skoro jistě nebudou. Ostatně nemyslím si, že by to dovolil Robert Fico. Ale že to nejenom všechno souvisí se vším, že to s tím souvisí. Ta věta se mi zdá zajímavá, nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobré řešení toho bordelu. Ta je taky vtipná, Plzeňáku Jardo, protože i tam to vede. Protože lidem pak už je jakoby všechno tak nějak, odjetě to jedno, odjetě. Tam to vede. Takže řízené to v mnoha smyslech slova je. Zatím špatně, i když ty sdružené počítače, kterým se říká umělá inteligence, další nesmysl, jistě na tom dneska makají daleko, daleko intenzivněji, ale jestli berou ti propagátoři klimatické lži trochu zpátečku, o tom bych pochyboval. Ale současně máte pravdu, že i já jsem zaznamenal, že už tak jednoznačně nespojují. To snad jen ten opravdu truhlík pan Žák v České televizi, když dělá ty předpovědi, stále tlustší a tlustší. Jasně, platí se tam dobře za tyhle ty lži, tak jedině ten snad dává neustále najevo, že je to počasí, ta klimatická změna. Klima nemá s počasím opravdu vůbec co dělat. Ale že se ty klimatické poměry někam vyvíjejí a že jsou nepochybně ovlivňovány i těmi zařízeními, já myslím, že to lze brát dneska už prakticky za jistotu. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, po přečtení vašeho opět fundamentálního článku k autentickému představení ve španělské enklávě Sevtě, mi dovolte přidat i svůj názor. Myslím si, že to, co jsme z obrazovek viděli, z mnoha důvodů bylo přelomové. Výstižně ukázalo, že problém migrace bobtná i jak si EU svou hloupou migrační politikou pod sebou podřezává větev. Píše se srdečným pozdravem Zora D. Já se k tomu dopisu ještě vrátím, ale Zoro, ona se nepodřezává větev. Ona to činí, ten Brusel to činí zcela záměrně. Jednak probíhá ta výměna těch národů, jednak s tím související právě to, že lidé začínají být naprosto apatičtí k ostatním věcem a žijí už jenom tím, jak se jim tam, jak tady píšete, jak sarančata hrnou ti migranti z Afriky. No, jistě, že to vede trošku k něčemu, o čem hovoří tady Plzeňák Jarda, že nakonec jim může být úplně už jedno, jestli bude nebo nebude válka. To je všechno opět stejný cyklus. Oni to slévají z mnoha pramenků, tu beznaději jakoby. A tahle k ním patří, ta migrantská. Výstižně se, jo, ten agresivní nástup migrantů byl ne nepodobný invazi sarančat. Toto by měl zachytit nějaký velkofilm, jak skrze Ceutu, správně, ono to čte španělsky trošku jinak, zlikvidovat tisíciletou evropskou civilizaci a ne se pořád zabývat historií. Dosud jsem nezaznamenala vyjádření prezidenta, naštěstí. Naivně jsem čekala, že bude průlomové, byť ne z jeho hlavy, a sedlí někde na zážitkové dovolené. Zdá se, že teď neváhám říci, že jde o průšvih celé Evropy. Budou ze všech stran čistit a žehlit, že novodobí osadníci už jsou vlastně zpátky doma a tak dále. Není to tak dávno, co marocký král vyčistil vězení propouštěním kriminálníků a džihadistů. Španělskému premiérovi se zase zachtělo nové pracovní síle a dalších voličů. Jakoby netušil, že tito mladí jednopohlavní migranti se rozprchnou tam, kde se budou mít líp. Já jenom připomínám, že španělský premiér o tom věděl, že se to stane. Už měsíc předtím ho varovali jeho vlastní tajné služby. Ten spor mezi Španělskem a Marokem bych do toho dokonce moc ani nezapojoval. On vlastně chtěl, aby se to stalo. On ho to zdánlivě v první fázi politicky poškozuje, ale v té druhé, když je vrátí jakoby a dá těm, co tam jsou, tomu milionu, co přišli občanství, aby mohli volit a aby mu byli vděční, tak z toho střednědobého hlediska je to docela prozíravý krok. Myslela jsem si, že migrační politiku EU přísně kočíruje Lejnová se svými podřízenými a ejhle, ukazuje se, že španělská vláda jedná ve vlastní režii. Přitom jde o zcela bezprecedentní záležitost, kdy rozhoduje o dalším osudu jednotlivých států i celé Evropy. Milionů migrantů chce legalizovat pobyt a oni se španělskými, tedy evropskými průkazy, budou běhat po Evropě, kam si umanou. Oni už žádné průkazy ani nepotřebují přece. To bývávalo za našich let. Oni prostě už tu jsou a už můžou kam chtějí. Ty hranice nám sebrali. Zatímco naši obyvatelé, staří i nemocní, si budou muset vyměňovat občanské průkazy kvůli biometrickým otiskům prstů. Ano, naprosto přesně. S každou marginálí i o zahnutí okurek či banánů se za nás rozhoduje v Evropské unii. V přímém přenosu jsme nyní viděli, že její rozhodnutí mohou být fatální. Se srdečným pozdravem Zora D. Zora píše nám často a já jsem tomu moc rád. Jenom bych poznamenal, že ta fatální rozhodnutí se dějí, Zoro, v podstatě každý den. Jenom nemají takovouhle spektakulární kulisu. Jenom to není tak vidět. A všimněte si, ono se to rozehrálo i v tom mainstreamu. Přesně z důvodů, o kterém hovořím. Je to jen něco podobného, jako je ty pochody tady po Praze. Je to čistě politická karta. Teď, jak se tomu všichni divějí, jak říkají, no ale když a co, jak dostáváme do rukou stále další a další videa a vidíme, že ti Marčané, marocké pohraniční stráž, marocká pohraniční stráž je povzbuzuje a tak dále. Je to čistě politická akce. Připravená, dlouho připravovaná, vůbec nespontánní. Věděli o ní Španělé, nechali ji proběhnout. Je to pořád na stejné brdo. Klimatické nesmysly a lži, genderové nesmysly a lži, migrantské nesmysly a lži, které tvoří komplex věcí, jež nás mají ponořit do hlubokého depresivního nicnedělání, jakéhosi zacpání si uší a věnování se něčemu jinému, aby oni mohli v tom zkráceném čase to dostat opravdu k té válce. Pojďme dál. Něco jsem si k tomu článku svému ještě vytáhl taky z Facebooku. Teda, pane Hájku, perfektně napsáno, děkuji i za vaši odvahu. Jen ti, kteří by to měli slyšet především, jsou ještě pořád v komatózním spánku. Až přestane platit toto, moudřejší ustoupí, řekl rozum a upustil většinu lidí, tak se snad začnou věci měnit k lepšímu. Kéž by to Eliško Fialková bylo tak jednoduché, ale pravda je, jako v mnohem je to správné přirovnání, v mnohem. Ale ono už tam zdaleka nejde jen o to, že by ti lidé neměli rozum. Oni ho mají až příliš a prostě to organizují. A ti, kteří třeba u nás se k tomu zatím chovají netečně, ačkoliv u nás je už skoro milion migrantů, samozřejmě z Ukrajiny, ti se budou chovat netečně ke všemu, dokud skutečně jim nepoteče do bod. Ale my ostatní, kteří o tom víme, a není nám to lhostejné, máme možnost se různými způsoby připravovat. My to se snažíme občas publikovat také v protiproudu tom psaném a možná, že o tom bude i řeč na jednom setkání, k němuž se hnedka dostanu. Pojďme dál. Pane Hájku, děkuji, měli bychom se všichni spojit a vyhnat tu protimírovou svoloč na kraji světa a schodit ji do propasti. Jde nám opravdu o život. Nikdo nemá právo nás hnát na smrt. Proč nebojujeme? Mám na tom náměstí stát sám? Možná se to stane. Musí zase přijít Palach? To je to všem lidem jedno. Zemřou oni i jejich děti. O Bože můj, odpust mi prosím mou slabost, píše Samsonova. Otřesná tvorba, nevím, to je podpis autora. Ono, to souvisí s tou minulou poznámkou. vlastně tohle už se ani na těch ulicích vybojovat úplně nedá. To se musí vybojovat tlakem na poslance, protože a politiky, protože teď přece jsme v situaci, kdy tu není ten Fialův pětihlavá saň kabinetu, ale je tu tři koalice. A ty blížící se volby, ty by nás měly k tomu inspirovat, protože především ANO nebude vůbec jedno, jak to dopadne, bojuje o hodně. Čili ten tlak na ty poslance, jako například jim psát, málo lidí to využívá. Na tato témata jim nadhazovat znovu a znovu, aby viděli, že to není jedno té veřejnosti. To je jedna z forem, kdy je možné to dát najevo. Ono v Praze mimochodem už se demonstrovat nedá vůbec. Tady ten rozbitý Václavák k tomu neumožňuje opravdu nic. Je to šokující celá tahle ta přestavba Václavského náměstí, kde zničili ten zelený pruh uprostřed. Tam bude už jenom dlaždicový buzerplac, jak připravený na přistávání letadel, a možná, že to není tak daleko od pravdy. Chodníky, ve kterých byly ty docela hezké barevné žulové kostky, červené, černé, bílé, a ty vzory, takové ty čtverce a tak dále, no vzory prostě, krásné vzorované chodníky. Vytrháno, mizí, barevné kostky jsou vzácné, jistě drahé, se prodají, a tam vzniká šedivá plocha další. Všude bude šeď. Já myslím, že to vyjadřuje něco víc než jen ten fakt, že si tohle potřebovali tady na Praze 1 udělat prostě proto, aby z těch zakázek bylo spousta všimného a spousta malých domů, protože to byl hlavní důvod, proč se to dělalo. Ale ten druhotný důvod, respektive druhotný důsledek toho bude opět vedoucí k tomu, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Opět to zešedne, opět bez ohledu na to, že dnes je tento prostor zahlcen v podstatě z 80% cizinci, z nichž z těch 80% tvoří 60% Ukrajinci. Nevím, co tady na tom Václavském náměstí tak dělají, ale asi nakupují. Především, tak to všechno vede k tomu, co nesmíme připustit. Prostě nesmíme připustit. Ten, abych tak řekl, ten palach by to nezměnil a Pán Bůh chráň, aby se něco takového dělo. Ale že musíme a máme možnost ve spoustě malých věcí na ty politiky se obracet a tlačit je, to si myslím, že máme. Tak pojďme dál. Když jsem začal už o těch Ukrajincích, Josef N. Zaslal do redakce v pražském metru do válečné zóny láká k cestě na Ukrajinu komfortními spacími vozy do Kyjeva za 909 korun, do Lvova za 499 korun. Nabízejí 4 místa, kupé, krásnou přírodu a také sebou prý máte vzít děti. Do válečné zóny, do země 100 000 uprchlíků před válkou, kteří se k nám prý přišli ukrýt a které naše země zadarmo živí a léčí a dává jim byty. Vždyť na Ukrajinu posíláme tanky a náboje, kde je tedy problém? Proč jsou Ukrajinci zde, když nás velmi výhodně lákají tam? Proč nás nutí číst v ukrajinštině? Opravdu chceme být taháni za nos? Oni tam prostě v tom metru na těch eskalátorech jsou tyto reklamy. To je jako kdyby v roce 45 nás někdo zval na prohlídku Berlína. Kolem těchto reklam projdou tisíce lidí a nikomu to není ani trochu divné. Opět, řekl bych jediné. Mimochodem ten postřeh je brilantní. Ta bálka se odehrávala dosud, opravdu z ruské strany v rukavičkách, chirurgicky. Prostě jsou to v podstatě Rusové pro ně a jsou to bratři nejbližší, kteří spolu žili nekonečně dlouho. Nechtějí je tam vymydlit, prostě kdyby chtěli, tak už to dávno všechno skončilo. Ale ta drzost, že teď zvou na tu Ukrajinu údajně tak těžce bojující do těch svých západních částí, které donedávna byly netknuté, ta je příznačná. Všechny ty položené otázky tady Josefem N. podpisuji. Ten problém, který před sebou s ukrajinskou emigrací máme, se teprve vynoří. Já vím, že to opakuji nesčetněkrát a že tak všichni trošku pokrčí rameny, protože nejsou jakoby vidět. Oni budou velmi brzy vidět. Jakmile se to ukončí tam. A kdy to si řekneme s panem Svatošem za týden nepochybně, že se to blíží k nějakému rozuzlení, takovému či onakému, tak pak si toho všimneme naplno. Protože sem přitáhnou ty hordy těch absolutně sceničtělých mužů z té fronty a jejího zázemí. A to, co nazýváme ukrajinský organizovaný zločin, který zatím se tady chová opatrně, tak to teprve vypukne. Ale zase, víme to dlouho. Nebudu se opakovat, pojďme dál. Pane Hájku, zaznamenal jste, jak nějaká firma odmítla udělat fotovoltaiku Okamurovi a Reichlovi? Je to vůbec v rámci zákonů? Mimochodem moc tomu nevěřím. Zdraví Karel F. Karle, nevěřte, je to nesmysl. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Jo, tady to bych ještě měl také přečíst. Osobně to vidím tak, že je třeba poslat do Senátu co nejvíce lidí z řad stávající koalice SPD a nahradit zejména členy a příznivce současné opozice. Zřejmě by nebylo od věci stejně postupovat i ve volbách do obecních zastupitelstev. Paní Pekové samozřejmě její přeji dostatek příznivců a úspěch. To je ještě reakce na ten náš rozhovor, píše I.V. Hrdina. To, že se ty koalice, že se ta koalice vládní moc neshodla na těch kandidátech do Senátu, je pozoruhodné a varovné. My se ještě v jednom dopise k tomu dostaneme, ale já musím říci, že ta jistá lhostejnost k tomu je vlastně také varovná. Ono, to ano, to prostě válcuje. A bude to dál válcovat. A ty menší strany, které, bez kterých nemůže vládnout, si možná také ještě zcela neuvědomili, jakou mají sílu ve skutečnosti. A nebo je to nějaká strategie předvolební, které ovšem, přestože jsem za A velmi star a za B prošel jsem řadou těch kampaní dramatických, tak přesto tomu příliš nerozumím. No, a teď k tomu dopisu. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Přijedete letos opět do Příčov? Ano, přijedu. A pokud jo, což si doufám předpokládat, uskutečníte zase tý párty pod širým nebem? No, to je zajímavé, to si řekneme ještě možná příště nebo tak. Ale v zásadě bych byl pro. Mně to také přišlo docela zajímavé, jak jsme se tam povídali. Vloni byla ta porada nepodvolených skvělá, budeme mít pro vás s manželem a synem zase jeden dáreček z naší zahrádky, ale švestičky to nebudou. Chápu. Moc se na vás i vaše redakční kolegy všichni těšíme. Bude zase reportáž? Ano, budeme z toho dělat reportáž a chceme ji tentokrát pojmout ještě daleko, hlouběji a šířeji, protože pokládáme ty Příčovy za důležité, důležité setkání. Já jsem se koukal, na ten program a než se k němu ještě dostanu, tak jsem zjistil, že tam také přislíbili mimochodem účast Tomio Okamura opět, takže tam dopoledne bude i Okamura, bude dobré jako možnost si s ním popovídat, také asi není úplně běžná. Mimochodem, někdo mě psal, že jsem na minulých Příčovech někomu odmítl nějakou odpověď na kameru, kde se mě někdo asi měl ptát, já nevím, kdo to, asi tak Oganesian možná, který tam už asi letos nebude, Oganesianův gang. Na nějaké věci kolem Václava Klause a těch známých pomluv, že jsem odmítl na kameru. Opravdu já jsem tam žádnou kameru takovou neviděl. Pokud ten dotyčný mě teď slyší, nebo si to pak pustí, připomeňte mi prosím, protože já se před kamerami opravdu neschovávám. To spíš veřejnoprávní a ostatní kamery se už dávno začaly schovávat přede mnou. To vlastenecké setkání bude tedy 22. srpna. Bude tam ta mše, jako vždycky na začátku o 10 hodin. Mě trošku překvapilo, že tam nebude páter Přibyl, ale má tu novou funkci. Ale jsou to, časy se mění. Ale budou tam opravdu zajímavá jména. Opět. V tom panelu mediálním, který bude opět řídit Petr Žantovský, bude Marek Stoniš, šéfredaktor to dneska, Tomas Kulidakis, to bude velmi zajímavé pro mě, ale i Petr Štěpánek a dokonce Vladimír Železný přijde. Měli jsme ho tady na rozhovoru a také jsme se dohodli na dalším, to už to je zajímavá sestava, ta první. Ale pak tam bude mít Standa Novotný Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Michala Svatoše, Erika Besta, Jana Kavana a Evu Filipy. To mě nadchlo. To je ta naše bývalá velvyslankyně v Sýrii. Úchvatná paní. Pravá diplomatka jiná, která tam vydržela a přes níž se dělali i vztahy s Amerikou v době syrské války. Také obsazení jak hrom. No a nakonec s nápisem ani západ, ani na západ, ani na východ možné podoby středoevropské spolupráce bude moderovat Michal Semín s panelisty Petrem Drulákem, Petrem Bahníkem a Michalem Térou, který také byl nedávno u nás a s ním jsme se dohodli, že ještě se jednou setkáme na jednom exkluzivním historickém tématu znovu tady před kamerami, ještě před Příčovy. Takže já moc doporučuji každému, kdo má možnost, aby tam přijel, protože jednak tohle obsazení a jednak přeci jenom ty časy se trošku mění a je dobré si to na místě prodiskutovat. Protože to má mnohé naděje, ale obrovská rizika. To, co se teď děje a děje se přes léto. V pozadí za tím vedrem, které současně slouží také jako docela hezká zástěrka. Tak se tam na vás budu těšit. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte tomu, že Macinka nechce, aby koalice postavila do prezidentských voleb společného kandidáta a Babiš s tím souhlasí? Mně to přijde jako hazard, protože pětikolka bude samozřejmě stát za pávkem. Nebo je něco pravdy na tom, že se Babiš nakonec rozhodne do těch voleb jít sám? Já si to nemyslím. Já jsem to také zaslechl z několika stran, že to je nějaká úvaha. Andrej Babiš je velmi rozumný člověk. Velmi chytrý člověk. Není žádný důvod, proč by to dělal. Ale celá ta konstrukce, že to nebudou stavět jako koalice Spolu, protože koalice Spolu bude stavět Pávka vlastně, fakticky, a trojkoalice nikoho sama nepostaví, to už je docela sporný moment a to vysvětlení Petra Macinky mně nepřijde dostatečně přitažlivé, jakože ti takzvaně straničtí kandidáti nemají moc šanci, musí to být někde jaksi občanský. To není stranický. Ta vládní koalice jsou různé strany. A pokud by to správně vysvětlili toho kandidáta, tak mají v podstatě vysokou šanci, že to vyhrají. Je to ale nějaká jiná úvaha, zřejmě, anebo je zatím ještě něco jiného, prostě nedohoda. Nevím, proč to neříct, ale tuším, že se jim to nechce říct případně. Ale dobré to není, protože představa, že se to opět, že tu bude opět nějakých 10-14 kandidátů, a pak se bude čekat na to druhé kolo, no tak proti sobě bude stát asi Pávek a někdo kandidovaný od ANO. Proč to dělat tak složitě? Já nevím. Někdy si připadám, že už těm pohybům mezi těmi třemi stranami úplně nerozumím. Ale je to možná spíš mou, je to můj problém, je to spíš mou nedostatečností, že je ještě možná špatně čtu, nebo že mám málo informací zevnitř, protože tam se určitě něco odehrává. Ty volby, ty to ukáží docela přesně. Volby pražské budou extrémně zajímavé, že tady bude kandidovat samostatně SPD, tomu rozumím, protože minule uspěla. Ano, se nepochybně bude chtít vrátit, bude chtít získat primátora a tak dále. V té Praze to je pořád ještě trošku jako na celostátní úrovni. Ale v těch ostatních částech, kromě, řekněme, Plzně, Brna, Ostravy a pár dalších měst, Olomouce, nerozumím tomu, těm nedohodám. Když už se dohodli na vládní koalici, tak proč se nedohodnout dál? Proč tu sílu drobit? Asi jsem opravdu už nějaký staromódní. Pojďme dál. Milý pane Hájku, již delší dobu se mi hlavou honí tato myšlenka, se kterou bych se s vámi rád podělil. V těžkých dobách se lidé často uchylují k různým vizionářům a prorokům, či prorokům, kteří vidí dál. Neříkám rovnou za roh, ale kteří mají, řekněme, širší vidění souvislosti. Jedním takovým nepopiratelným člověkem, který takovouto roli v posledních časech sehrál, byl bez pochyby Alexandr Solženicin. Nazýval věci pravými jmény a nesklonil se před ničím. Ani v Sovětském svazu, ani na Západě. Jeho přednáška na Harvardu v roce 1978 nezastarala. Jenom připomenu, že tam emigrant Solženicin, my jsme ho tiskli, ten jeho projev slavný, asi už dvakrát, vlastně předpověděl tomu Západu, že se zhroutí, že je bez síly, že je bez jakéhokoliv morálního zdroje, z kterého by ještě žil, a pak po převratu se vrátil do Ruska. Nicméně po jeho návratu do Ruska s pokročilým věkem, když podpořil Vladimíra Putina, jsem si říkal, a nebyl jsem sám, že se prostě stáří projevuje a Solženicin ztratil na bystrozrakosti svého vhledu a že, jak se říká, ujel. Ve světle událostí posledních let se stále více jasněji ukazuje, že to není tak černobílé, jak se mi původně zdálo. Postupem času jsem některé své postoje přehodnotil a vyvstává mi z toho otázka, co když se Alexandr Solženicin ve Vladimíru Putinovi nemýlil, co když měl pravdu. Je-li tomu tak, pak význam Alexandra Solženicina narůstá do ještě významnějších rozměrů a jeho nadčasovost je prostě ohromující. S úctou váš Josef. Josefe, já čtu tento dopis, který by si sám vystačil na jednu přednášku, proto abychom si jenom připomněli, že když říkáme, že nerozumíme těm některým věcem, které se odehrávají tady kolem nás, nemluvě o Západu, tak nesmírně málo rozumíme tomu Rusku. A to se o to pokoušíme. Protože Solženicinův příklad nás vede přesně k tomu, že to rozhodující na celé věci je nakonec to ten duchovní zdroj. Tam on mířil. A v něm také nakonec v Moskvě zemřel. Řekl bych, ostatně právě dneska má Solženicin výročí úmrtí, 3. srpna 2008 zemřel. Takže vlastně je dobré ho tímto způsobem připomenout. Ale nejde jen o výročí, ta se týkají naší akademie hodně. A jsem šťasten, že ji tak navštěvujete, protože je to s tím obrovská práce a myslím, že to k něčemu je. Ale jde především o ten duchovní rozměr Solženicinův, který možná vám všechny ty otázky vysvětluje. Solženicinův i Putinův. Pojďme dál. A já si tady zjišťuji, že jsem ještě nedočetl ten dopis, který se týkal Petra Macinky. Aha. Na vašem názoru nám moc záleží. Mluvím o naší nevelké partě, která se dala dohromady ještě za času Míčka, kdy jste začal mluvit o vytváření těch malých jadírek po regionech, jako byla v Americe Tea Party, která nakonec vynesla do Bílého domu Trumpa. Vydrželi jsme a stále se občas scházíme a diskutujeme tak trochu jako na pondělních poradách. Pro nás a pro mě zvlášť jste maximálně důvěryhodný, protože skoro všechno, co jste předpověděl ve svých knihách, se potvrdilo a potvrzuje se, co píšete v nedělních článcích, protože jsem věřící člověk, což se mi o mých kámoších tedy říci nedá. Vím, že je to i tím, že máte duchovní náhled všech těch dějů. Děkuji za to, Františku. Ale nevnucuju jim to. Nemůžou tomu rozumět, ale jinak jsou to bezva kluci. V závorce chacha je nám všem přes 60. To je hezky. Skoro se bojím zeptat, jestli už vydáte tu svou knížku, o které jste několikrát mluvil, protože předpokládám, že tam bude něco podstatného i o tomhle u nás nepopulárním tématu. protože kdo tomuhle neporozumí, neporozumí ničemu a jen se bude děsit z každého vysílání ČT a

0: na vašich kamarádů z toho malého kroužku. A i když k tomu nevěří asi významná většina spoluúčastníků našich porad. Přesto, jak vidíme, si rozumíme, ale něčemu prostě z toho porozumět nemohou. Já bych řekl, že jste udeřil hlavičkou o hřebíček. Ten, pokud je o tu knihu, já ji opravdu teď finišuji s ní. Je to pro mě vůbec nejtěžší kniha, kterou jsem kdy psal a napsal, ale také je to dáno tím zatížením, v němž jsem opravdu denním. Dopíšuji a to téma je tam velmi silné a hraje docela klíčovou roli v některých dramatických chvílích toho příběhu, o který půjde. Raději nebudu, už mám prakticky jistý název, ale nebudu ho říkat, až se dostanu do situace, že budu si jist, že ta kniha je téměř hotová, tak pak možná to řeknu, nebo možná, že dokonce nějakou kapitolku z toho někdy tady na kameru pro ty zájemce přečtu, ale chci ji fakt dokončit. A ten duchovní aspekt, který podmiňuje, aby člověk porozuměl sdělení, že všechno dobře dopadne. A co to znamená ve smyslu bolesti, kterou musíme možná ještě prožít, nedej Pán Bůh, aby to byla válka, ten je přesně tím klíčem, který odemyká některé komnaty, některé komůrky, kterým nepochybně porozuměl Alexandr Solženicyn, kterým s jistotou vím, že rozumí i ten Vladimír Putin a proto možná ještě stále všichni žijeme. Já budu doufat, že s pomocí Boží se dožijeme i toho příštího týdne a že si zase řekneme na základě vašich úchvatných dopisů něco zajímavého i pro ostatní, tak nás ochraňují všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Dobrý den, dámy a pánové, přeji vám vše dobré a vítám vás u Modrého Jelena. Dnes jsem pro vás připravil společný rozhovor s českým a slovenským hostem, kteří mají za sebou mimořádné zkušenosti s fungováním státu. Doktor Štefan Harabin působil jako místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Slovenské republiky. Dvakrát stál v čele Nejvyššího soudu Slovenské republiky a kandidoval na prezidenta Slovenské republiky. Doktor Stanislav Novotný je bývalý policejní prezident České republiky, právník a publicista. Oba mají za sebou desítky let zkušeností s fungováním státních institucí. Poslední týdny přinesly summit NATO, debaty o výdajích na obranu i řady ostrých veřejných sporů. Když se na všechny tyto události podíváme v širších souvislostech, kam podle nich dnes směřují Česká republika a Slovensko? Dobrý den, pane Harabine.
1: Dobrý den, pozdravujem vás, všetkých vašich divákov, aj poslucháčov vašho kanála, aj pana kolegu, s ktorým práve si spomínam, sme boli pred 7-8 rokmi v Prahe.
0: A vítam samozřejmě pana Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta České republiky, právníka a publicistu. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání Petru Bohužovi a samozřejmě velmi jsem rád, že opět po tolika letech můžeme navázat na komunikaci.

0: se Štěpanem Harabinem.
1: Já bych dnes s vámi nechtěl rozebírat nějaké konkrétní výroky jednotlivých politiků, tak jak se to děje běžně. Mě by mnohem více zajímalo, co nám všechny ty události, které prožíváme v těch posledních obdobích, říkají o budoucnosti České republiky a Slovenské republiky. Já jako první téma bych chtěl otevřít summit NATO.
0: Ta Česká republika je naprosto v lokajském postavení, nebudu mluvit za Slovensko, to si myslím, že pan Harabin řekne za sebe sám, ale my jsme prostě v postavení, kdy sloužíme jenom cizím zájmům. Konec konců nastoupila nová koalice, mnoho jsme si o toho slibovali, ale paragraf 318a zůstal v arzenálu, to znamená, že kdokoliv, kdo nějakým způsobem, kdy se rozhodne státní zástupce a soudce, kdo nějakým způsobem bude nahrávat takzvanému agresorovi, tak je naprosto prostě gumový paragraf, tak může být zatčen, zavřen a až zčerná. Ne, to je nehorázné, protože samozřejmě ten paragraf 318a v podstatě naplňují všichni, kdo se účastní té válečné štvanice. A ta válečná štvanice samozřejmě vyvrcholila na tom summitu NATO, kdy my jsme tam v podstatě jako outsideri, ale zaplať pánu, že jsme aspoň nebyli ti, kteří naplňujeme zcela vrcholně ty normy toho utrácení peněz na naprosto zbytečné krveprolití a zabíjení Slovanů navzájem. Ale nicméně jsme tam byli zase jenom jako ti, kteří přizvukují, možná, že bychom měli všechny poslat do háje. Nicméně to, co k tomu předcházelo ještě, to znamená rozhodnutí ústavního soudu, kdy dva lidé, kteří samozřejmě jsou známí napříč všemi režimy, jak se chovali pan Baxa, předseda, a pan Šámal, který v podstatě napsal to rozhodnutí, to opatření, které jaksi mělo donutit vládu. To bylo tak nesmírně trapné, že ta vláda měla odmítnout i ten ústavní soud už dnes, protože ústavní soud nemůže aktivisticky řídit politiku exekutivní. Kam jsme se to až dostali? Já vím, že je zde pan Harabin soudce, ale já věřím, že rozumí tomu, co říkám, protože krize americké justice se přenáší k nám. Americká justice rozhoduje politicky, to znamená, že rozhoduje o tom, kdo smí a nesmí a jak smí vládnout, a u nás je to se vším všady takto naplňováno. Všechno v zájmu vojensko-průmyslového komplexu, všechno v zájmu zbrojení. Celý ten summit nedělal nic jiného, než prostě podporoval všechny ty zbrojní chůdky, všechny ty vratky peněz, které budou živit všechny ty zločince, kteří dnes stojí čelem států Evropské unie, tak bude živit prostě to, že se bude zbrojit a bude se vraždit.
1: A není to tak, jako že to není otázka jenom toho posledního vývoje, ale vlastně celých více než 30 let jako od změny režimu v tom roce 89, že vlastně bylo dáno, že budeme v jakémsi submisivním vztahu se Západem, že nebudeme úplně rovnocenní partneři.
0: No samozřejmě ten stát nám byl odcizen, ukraden se vším všady po dohodě Východu a Západu.
1: Co, pane Harabine, říkáte na ty události, na summit NATO? Naznačuje to nějakou hlubší změnu, nebo pojedeme dál setrvačně v tom, co vidíme před sebou?
2: Tak správne ste začali aj v tom smere, že treba sa odvíjať od udalostí po roku 89, kedy bolo jasne na samite medzi, myslím, ešte prezidentmi Gorbačovom a americkým, že NATO skončí, pokiaľ končí Varšavská zmluva. No, nakoniec sa to vyvíjalo takým smerom, ako sa vyvíjalo, čiže išlo o kardinálny podvod vo vzťahu k, dá sa povedať už potom aj Ruskej federácii, a jednoducho nadobúda to jasné kontúry nasmerovania zostatkového kolektívneho západu anglosaského, kde sme vťahnutí aj my v tomto priestore, proti Ruskej federácii. Kolega Novotný dobre povedal, že ide o stretnutie vojnových štváčov za účelom podpory banderovského režimu, ktorého prvky ukronacistické, hitlerovské a banderovské sú sprítomnené všade. Posledne už sa to premietlo aj do roviny znovu pochovávania Melníka, vytvorenia panteónu všetkých banderovských pohlavarov. A za tým účelom sa stretáva v Ankare najvyššia natovská verchuška podporovať ukronacistický režim proti komu? Proti Ruskej federácii. Čiže o čo ide? Ide to zoskupenie nového štvrtého rejchu. To treba otvorene hovoriť. Oni hovoria o veľkých sumách peňazí. Posledne, keď len zoberieme do úvahy obsah rozhovoru Margarity Simonian s nejakým švajčarským novinárom, Západ sa ani už jednoducho nebráni tomu ani vyčítkam zo strany Ruskej federácie, že v masívnom rozsahu podporu všetkými zbrojárskymi vojenskými dodávkami a peniazmi banderovský režim. Čiže v podstate sa stávame účastníkmi konfliktu už teraz v tejto podobe. A reakcia Ruskej federácie, keď ju zoberieme posledne ústami ministra zahraničia Lavrova, je úplne jasná. Kedy hovorí, že Západu sa nedá veriť a že budeme už postupovať inač. Ja si myslím, že nedošlo v Ankare k nejakej jednote a skôr bola tam demonstrovaná nezhoda v tom smere, že čas štátov, myslím si, že aj Slovensko, Česko sme v tej polohe, že by sme sa nemali zúčastňovať novej finančnej podpory, ale či to tak skutočne bude, to je ťažko vysvetliť, pretože ja už som viackrát zaregistroval, že aj vaši ústavní činitelia, aj naši ústavní činitelia jedno hovoria pred kamerami, pred svojou voličskou základňou a druhé sa realizuje a podpisuje v zákulisí, čo nemôže vyjsť akože na povrch. Na druhej strane som tam registroval aj určitú nejednotu medzi USA a tými európskymi jastrabmi Nemecko, Francúzsko a Británia, keď Trump jasne povedal, že on prišiel na summit iba preto, lebo summit sa uskutočňuje alebo realizuje v Ankare, kde šéfom štátu je jeho osobný priateľ a zároveň demonstroval zrušenie sankcií vo vzťahu k Turecku za nákup S-400. S tým, že tie by sa mohli predať do nejakej arabskej krajiny. Čo ma veľmi zaujalo z pohľadu toho, čo to vlastne znamená. Pretože keď S-400 má Turecko od Ruska, tak tam je klauzula, že bez súhlasu predávajúcej strany S-400 nemôžu ísť nikde. A Turecko zrejme nechce ísť do konfliktu s Ruskou federáciou. Teda či tu zo strany Trumpa nejde o nejakú snahu nadviazať nový kanál spojenia s Ruskou federáciou, ktorý kanál sa ako otupil alebo znevieryhodnil z americkej strany, ktorý bol nadviazaný na Aliaške. A či teda Trump s vzhľadom na problémy, ktoré má v Hormuzskom prelive, nepotrebuje posilniť pozície. To, že dochádza k rozkolu s európskymi členmi NATO, je takmer jasné, aspoň je to tak demonstrované, keď Trump povedal, ako vy keď chcete vojnu s Ruskom, tak pokračuje vojne my, ako že do toho veľmi nepôjdeme, ale zbrane vám budeme predávať. No tak sa opakuje aj prvá, aj druhá svetová vojna, že Američania podporujú vo vojnovom konflikte aj jedného a druhého a vo vyššej intenzite, vyššej miere toho, kto prehráva.
1: Myslíte, pane Novotný, tak jak mluví o té provázanosti třeba Turecka s Ruskem, pan Harabin, že to předznamenává i nějaké jako zásadnější změny pro pro to, jaká bude budoucnost NATO nebo Evropské unie?
0: Ano, já si myslím, že opravdu to NATO se rozkládá v podstatě a NATO může existovat jenom tak, že budou dominovat Spojené státy, ale veškeré náklady bude nést Evropa. Tak myslím, že je celá ta věc vymyšlená. To, co se dělo kolem toho Turecka, kolem těch S-400, já jsem to zaznamenal také, tak mi to přišlo docela úsměvné. Samozřejmě za každou cenu prodat F-35, což je velmi drahý šrot, který už dnes nikdo nepotřebuje a ty Američané potřebují za každou cenu dělat kšeft. Je to, myslím, tlak ekonomický. Američané prostě potřebují nějakým způsobem srovnat svůj deficit zahraničního obchodu. To je celé a potřebují prodat cokoliv, ale oni cokoliv už dohromady nemají. Oni mají jenom teda nějakou ještě energetiku, jakousi svojí a tu ještě musí doplňovat z nejrůznějších zdrojů z celého světa a pak mají zbraně. Nic jiného dohromady nemají. Made in America už toho moc není. Takže já si myslím, že je tu tlak na to, aby se ať to stojí, co to stojí, ať to dává smysl, jakýkoliv, musí se ať už skrze agentury nebo skrze jakékoliv jiné vydírání, musí se prodat to, co v té Americe je a to je zejména tedy ten zbrojní materiál, což samozřejmě se děje v celé Evropě, to vidíme, jak podepisujeme nesmyslné kontrakty na nějaké F-35 a nejde o to, jestli je vůbec dostaneme, ale hlavně by se platilo a pak je možná ani nedostaneme, ale je to stejně jedno, protože by byly ovládány z zahraničí. Takže je vidět, že jde hlavně o problém s dolarem. Dolar je v takové krizi, že když už to nebyl schopen vyřešit Fed před několika lety, zdá se, že byly nasazeny potom politické páky. To znamená, že Trump přišel s tím, že ten jediný nástroj, který měl, byla ta cla a začal nějakým způsobem hartusit na té veřejné scéně mezinárodní, protože nikdo se nechtěl moc v tom Fedu pohnout, aby tedy začal dedolarizovat, protože jiná možnost není. Amerika je v hluboké krizi. No a zpátky k tomu, co říkal pan Štefan Harabin, co se týká Ruska, pro boha, ten soustavní útok, to je útok lidí, kteří představují dnes evropskou politiku, jsou všichni vlastně pod tou egidou deep stateu, takzvaného, kde kam můžeme zahrnout všechno možné, samozřejmě na prvém místě třeba tajné služby, ale pak tu jsou různé akademická sféra, média a tak dále. To všechno je v podstatě deep state dnes a musíme si uvědomit, myslím, že to vyjádření je docela přesné, to označení toho instrumentu, který používají bankéři, oligarchové západního světa, kteří tímto způsobem tlačí na to, protože vytunulovali ten svůj finanční svět, tlačí na to, aby se tedy nějakým způsobem buď ten svět zotavil, nebo aby se zhroutilo všechno ostatní a tím pádem se mohli smazat jejich dluhy, tak na tom přece stojí dnes ten náš slavný euroamerický svět. My jsme jenom hloupí v tom, že nejsme schopni vyslat alespoň trošku nějaký pozitivní signál, že v tom nechceme jet a alespoň trošku teda, jak si ano, se zazdálo něco v té Ankaře, že nechceme platit tolik, jako jsme platili a jako platíme díky tomu, co se tady odehrálo po listopadu 89, ale nicméně my nemáme v podstatě dnes jiného spojence než ty, kteří vyrovnávají tu světovou nerovnováhu vlastně, kdy dominátor sedí za oceánem, ale zároveň už nestíhá vůbec nic, vyrábí Čína, to je lokomotiva tohoto světa. Tady nějaké diskuze o tom, že na prvním, druhém místě jsou úplně nesmyslné, je to na prvním místě Čína, bez jakékoliv diskuze. No a pak je tady Rusko, které je nám alespoň nějak kulturně blízké a my si to Rusko, jak si necháváme vzít místo, abychom s ním alespoň nějak korektně jednali. Ta válka na Ukrajině prostě jednoduše není naše. Je to válka zločinců, kteří potřebují zlikvidovat slovanstvo. Je to válka lidí, kteří potřebují nějakým způsobem, něčím hamatatelným podpořit ten svůj nafouknutý dolar, že jo, to znamená jakékoliv suroviny, na co se dá sáhnout, to je třeba prostě ukrást, vykrást, což čeho jsme byli svědky v uplynulých letech v Severní Africe, na Blízkém východě, na Středním východě, všude jsme byli svědky jenom jako obrovských loupežlivých výprav, jenom proto, aby se podepřel celý ten podvod, který se dnes jmenuje Amerika. Tak to dneska stojí. A teď jsme to v poslední době byli svědky a konec konců každý den budeme sklízet teď, jak si to svoje mlčení, nějaký trest za to, že jsme dovolili, aby se stalo to, co se stalo, útok na Irán, samozřejmě ve jménu jakéhosi velkého Izraele, to je prostě něco naprosto nehorázného. A hormuzský průliv, kde nám naposled oznámil pan Trump, že on bude vybírat peníze, takže jako samozřejmě vždycky účetní z Ameriky prostě na prvním místě, že jo, jako America first, jako já už toho mám dost, jako když tady někdo pojmenoval Česká republika na prvním místě, co si měl by si vzpomenout, že to bylo kdysi tak, že toto hnutí v roce 40 znamenalo raději s Hitlerem než s Židy. Já bych to rád připomněl, to bylo to hnutí ve Spojených státech, nejsem rád, když někdo něco takového opakuje i v České republice.
1: Jsme jakoby rozděleni na takové ty dva pomyslné tábory proti sobě. Myslíte si, že se dá s tím něco dělat, jak teda v České republice i na Slovensku, aby si lidé mezi sebou porozuměli? Je tady něco nebo někdo, kdo nás takhle i záměrně rozděluje?
0: No rozhodně, já kvůli tomu budu teď publikovat nějaký takový textík, kde jak vznikla ta umělá rusofobie, která se zde pěstovala. Měl jsem tu čest, teď být tedy začátkem června jsem se stal součástí kulturního fora, Pskovského kulturního fora pro napravování křivd, které se týkají přepisování historie a likvidace ruské kultury, na tom stajím se to jmenovalo, a byl jsem nadšen z toho, že se tam dostavilo hodně Britů, například skvělý Richard Sapa, Christopher Reed, Jakob Rapkin třeba z Montrealu, Renfrew, Mercuris, to jsou všechno obrovská jména, která dnes v různých podcastech pro miliony lidí zjevuje tu pravdu vlastně o tom, jakým způsobem se rusofo to znamená ta nenávist vůči Rusům, vůči Východu, jakým způsobem se uměle vytváří. Byl jsem nadšen, protože je to jedno z nejvýznamnějších fór vůbec jako v Rusku, které na tom kulturním a historizujícím poli funguje, a bylo to pro mě prostě velmi, velmi příjemné, když jsem viděl, jaký lidé tam vystoupili, když tam vystoupili umělci skočtí, italští, čínští, indové, a všichni nějakým způsobem se hlásili k tomu, že prostě si to nesmíme nechat líbit, tak ale byly to opravdu osobnosti. Pro mě je velmi příjemné také to, že i z té Británie, to jsou všechno lidi z vyhlasných univerzit, jsou to lidé, kteří tam nejsou stíháni kvůli paragrafu 318 a mohou nějakým způsobem fungovat, ale my jsme v tomhletom ještě horší. My vždycky přeplňujeme, my jdeme ještě dál, my prostě budeme jako sami sebe tady zavírat za to, že se snažíme napravit vztahy, které samozřejmě naprosto přirozeně se měly kultivovat, protože jaká kolektivní vina, to je pro mě ten nejzásadnější problém. Od roku 45 jsme si říkali, že už se nesmí nikdy nic takového opakovat, že žádná kolektivní vina nějakého národa, že to nesmí být něco, za co by byl někdo lynčován, a my jsme se k tomu snížili, že někdo, kdo je Rus, tak je prostě prašivý, nebo je to rovnou zločinec a musíme se k tomu němu takto chovat. To je přece něco, co můžeme odstraňovat sami, a říkám na tom poli kulturním a říká se tomu národní diplomacie. Já jsem se pokusil na to pole vstoupit, nebo lidová diplomacie, bez ohledu na to, že nemám žádný mandát od nějakých vládních kašparů, a myslím si, že to je to, co musíme dělat.
1: Jsme schopni jako společnost se dát nějak dohromady, když každý si vedeme svou, ať už, a netýká se to jenom Ruska, jako je to mnoho témat. Jde mi o to, jestli to rozdělení naše, jestli vidíte nějaké cesty pro to, abychom začali spolu o všem možném, co potřebujeme, diskutovat.
2: Treba povedať na samom začátku, že čo najviac vadí anglosasom. Najviac im vadí, keď Slovania spolupracujú. A keď mali dobré, korektné vzťahy. To už je jedno, na akých úrovniach, za akých režimov. Veď si zoberme len udalosti pred druhou svetovou vojnou. Kto podrazil Československo? Kto? Francúzi s Britmi. Hodili Československo Hitlerovi ako psovi kosť. Ešte vtedy Stalin povedal, hej, že Francúzi odstúpili od zmluvy, ale my vám aj tak poskytneme pomoc voči Nemecku a obrane západných hraníc, teda Sudet. A dokonca urobil aj veľké manévre na východe s tým, že nestarajte sa, my už si nájdeme priestor, ako realizovať pomoc. Bez Rumunska alebo Polska otvorenia vzdušného priestoru. Čo sa stalo, vieme. Hej. Po druhej svetovej vojne je tu inštalovaný nejaký medzinárodnoprávny systém a uznávanie výsledkov druhej svetovej vojny. Hej. Na podklade ktorého systému vznikla aj OSN, Bezpečnostná rada, ale na podklade ktorého boli aj prijaté Benešové dekrety, ktoré odrážajú výsledky druhej svetovej vojne v právnom priestore Československa, vrata nie aj hranic Československa. Ja napríklad vo vzťahu k Českej republike teraz. Francúzi, Británia garantujú západné hranice české? Nie, po druhej svetovej vojne. Jedine Sovietský zväz garantoval a garantuje doteraz prostredníctvom právneho nástupcu Ruskej federácie hranice. Čo je mimoriadne vážny fakt, keď berieme do úvahy, čo robí Česká republika a čo robí aj Slovenská republika, že dodávajú peniaze a zbranie banderovcom. Pretože vieme, že akákoľvek sankcia môže byť prijatá vtedy, keď rozhodne o tom Bezpečnostná rada OSN. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla a Európska únia uvaluje sankcie. Už vieme, ktorý balík od 2014, aj vrátanie je teraz. Všetko je v rozpore so základnou zmluvou EÚ a zmluvou o fungovaní EÚ. Pokiaľ váš premiér aj náš premiér hlasujú, porušujú tieto zakladajúce zmluvy, porušujú chartu OSN, porušujú Českú ústavu a Slovenskú ústavu. Aj vy máte článok 1, aj my máme, Slovenská a Česká republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Taká je tvrdá realita. No a keď my, aj vy, aj Česká republika, aj Slovenská republika chce udržať štátnosť, tým pádom chce udržať existenciu národa, lebo štát je za tým účelom, aby udržal existenciu národa, tak je totálne nezodpovedné, aby naši reprezentanti a vaši reprezentanti provokačne hlasovali za protiruské sankcie alebo za akékoľvek iné opatrenie, ktoré je namierené proti Rusku. Či už dodávanie financií. Napríklad ja x-krát vytýkam Slovenskej republike, či už predchádzajúcej vláde, aj tejto vláde, že nie je možné, aby sme dodávali zbranie banderovcom. Momentálna vláda sa bráni tým, že ako my to dodávame cez súkromné firmy, hej, cez Trnadovú firmu. Ja hovorím jednu vec. Nielen Slovenska, ale aj Česká republika je signatárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Do konfliktnej oblasti. A konfliktná oblasť je špeciálna vojenská operácia. Čiže keď my dodávame cez súkromné firmy, evidentne porušujeme medzinárodné záväzky. Pretože vláda, keď zistí, že akákoľvek zbraň, mína, sa spritom, vyrobená u nás náboj, sa spritomní v konfliktnej oblasti, je povinná odňať licenciu, ktorú súkromná firma dostala. Ďalej si povedzme, že ani jeden cent, ani jedna koruna sa nevráti ani Čechom, ani Slovákom, ktoré sme dali banderovcom. Pritom životná úroveň našich občanov aj vašich občanov prudko klesá. Toto považujem za totálne nezodpovedné správanie zo strany aj našich, aj vašich ústavných činiteľov. Nehovoriac už o tom, že vidíme, aké sú aktivity napríklad v Maďarsku, že maďarský premiér povie, že Maďarsko susedí so sebou samým. Ešte predtým spochybňuje Benešové dekrety, ešte predtým spochybňuje výsledky prvej svetovej vojny a trianonskú zmluvu, čiže evidentne sprítomňuje ambície na obnovenie impérie. Impérie, či už pod maďarským vedením, alebo pod rakúskym vedením. A vaši reprezentanti tolerujú existenciu a dokonca aktivity sudetonemeckého Landsmannschaft. Keď to dáte do priestoru hej, našeho, v ktorom žijeme, čo to znamená? Neznamená to náhodou ohrozenie existencie Slovenska aj Česka, aj obidvoch národov. Bez garancie našich hraníc, aj vašich hraníc, Ruskou federáciou my sme v pozícii, že nemusíme udržať štátnosť, keď registrujeme aktivity, ktoré som spomínal, a tzv. Vatikánsky projekt, ktorý chce obnoviť Habsburskú impériu. No a to, keď dávame do konštelácie konkrétnych krokov voči Ruskej federácii, tak hovorím, že ide o totálnu nezodpovednosť momentálnych ústavných činiteľov na najvyšších riadiacich postoch v Českej republike aj Slovenskej republike. Lebo čo robí vaša vláda momentálne, aj predchádzajúca, aj naša, aj predchádzajúca, je vždy to isté. To znamená, že sú riadení z rovnakého centra. A keď ideme ešte ďalej, Trump s Putinom sa na Aliaške v podstate dohodli. Východná Európa je sféra vplyvu Ruska, západná Európa americká, pokiaľ tam nebude ešte inštalovaný európsky islamský kalifát. Presne to isté, čo po druhej svetovej vojne Stalin povedal. Ani jeden náboj od Berlína na východ nebude sprítomnený proti nám. A toto isté požaduje Putin. To povedal na Mníchovskej konferencii 2007. Bezpečnostné garancie. No a celá západná Európa sa správa úplne opačne. A to, že sa dostaneme do tejto sféry vplyvu, už nechce pochopiť a nechce čítať iba zaslepenec, alebo ľudia, ktorí sú vydieraní a nemôžu nič iné prezentovať. Oni aj vedia, že o čo sa hrá, ale sú vydieraní. Ako sú vydieraní? To už je druhá otázka. Aká rovina korupčného správania? Po každej vojne sa menia hranice. No a jednoducho tento východoeurópsky priestor sa dostáva do ruskej sféry vplyvu aj ekonomické. To bude rublová zóna. To neznamená, že my budeme platiť rublami. Vôbec nie. Keď sa budeme správať normálne, Rusi nechcú rozširovať svoje územia od historicky ruského domu. Nie. Veď keby to chceli, veď Stalin bol v Berlíne v máji. Keby chcel, tak vtedy britská, francúzska armáda neexistovala. Wehrmacht bol rozložený, britská armáda nebola schopná braniť sa ani dvom, trom naletom. Čiže bol by sa dostal až na absolútny západ Francúzska. Nie, že by nebol ovládal. Čiže ja chcem tým povedať, že Rusi nechcú iné územia tak, ako sa to propagandisticky hlása v celej západnej Európe, že Rusi chcú zautočiť na nás, na NATO a tak ďalej a tak ďalej. Toto je konštelácia, hej, ktorá sa tu skutočne bude realizovať plynutím času a na to neprežije 2-3 roky.
1: Tak jaká východiska vidíte v tom, abychom se vymanili případně z nějakého nadnárodního řízení a zároveň to dělali společně jako jednotná společnost?
2: Pozrite, budúci vývoj zrejme priniesie nový chod udalostí a to, čo je programovo-ideologicky prezentované Bruselom od samého začiatku presadzovaním migračnej politiky LGBTI, likvidácie rodiny, totálnej rusofóbie, podpore banderizmu, je pokryvané, dá sa povedať, liberálnym spektrom. Hej. Ja napríklad na Slovensku by som charakterizoval predchádzajúcu vládu a tam tú prítomnú zostavu celú liberálnu a dnešnú vládu Smer, Hlas, to sú liberáli alebo strední liberáli a jediná sila je národno-vlastenecká SNS, ktorá aj vo vláde u nás sa vymedzuje s tým, že je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, proti podporovaniu finančnému, proti hlasovaniu za protiruské sankcie a navyše ešte táto strana vytýka premiérovi, že jediný z členských štátov EÚ vedie spoločné rokovanie s banderovskou vládou. No ale to som odbočil len z toho pohľadu, že vaša vláda momentálna robí to isté vo vzťahu k banderizmu a neviem, či sa nejak vymedzili proti LGBTI ideológii, proti migrácii. Čiže v budúcnosti dôjde k profilácii takej, že budú na tomto minimálne vo východoeurópskom priestore bojovať proti sebe alebo politicky superiť proti sebe dva prúdy. Hej. Liberálny a národno-vlastenecký. Liberálny ten, ktorý pôjde v intenciách doterajšieho smerovania bruselskej verchušky a tam prítomných skorumpovaných elít. Druhý bude národno-vlastenecký prúd, ktorý bude prioritne dominantne presadzovať záchranu rodiny, národa, spoločnosti, záujmov Českej, Slovenskej republiky. A to isté čaká, dajme tomu, Polsko, aj Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. Samozrejme Srbska, tak tam je to prítomné už dávno.
1: Tam, pane Novotný, ale nevidíme ta východiska. Jak bychom mohli začít společně táhnout za jeden provaz, aby nějaké ty nadnárodní struktury už námi neřídily a zároveň my, abychom si v tom našem dialogu, ne že porozuměli, ale aby ten dialog vůbec začal, protože my jsme svědky toho, že vlastně tady žádný dialog nemáme, my tady žijeme v nějakých paralelních světech vedle sebe a každý si vede svou, že? Vidíte tam nějaká východiska, nějaké kroky, které by se daly uplatnit tak, abychom si začali jako společnost rozumět?
0: No prostě jedna jiná možnost jako je vzít veškerou odvahu do rukou a chovat se prostě směle, chovat se ostře, chovat se jednoznačně. Já prostě vůbec nerozumím těm postojům vlády, která naslibovala spoustu věcí. Ani to minimum, ani ten paragraf 318 nebyla schopná zrušit. Nic, neřeší vlastně vůbec nic. Ti samí lidé, kteří mohli za covidovou krizi, tak jsou dosazováni zpátky do funkcí, kteří zlikvidovali skrze COVID ekonomiku. Ti samí lidé, kteří tady vlastně souvisí s celou tu energetickou krizí, tak pokračují veselé dál. Nic se neděje, nebo se naopak vymýšlí koncepty, kde prostě stát bude platit opět všechno. To znamená, že všechno prostě bude padat na hlavu daňového poplatníka. Lidi se budou dál prostě znásilňovat, v podstatě budou se zlikvidovat ve své aktivitě tím, že nebudou mít prostě už vůbec žádný prostor k svobodnému pohybu a uvažování, protože budou mít svých starostí dost a to je něco, proti čemu se můžeme zepřít jenom tou odvahou. A politika samotná, pokud by měla něco zachraňovat, tak má samozřejmě tady nějakou možnost, je tady nějaký prostor, západ bude padat, západ se dostane do strašných turbulencí, je zvykl si na příliš velké pohodlí, pýcha, která ho ovládá, tak ho bude zároveň likvidovat. A my v tomhletom, v této situaci máme jedinou možnost vytvářet alespoň ve střední Evropě dnes nějaký rozumný blok. To znamená, ta V4, která byla původně určená pro úplně jiné účely, může nějakým způsobem alespoň zastavit tu tendenci toho pádu. Alespoň ve střední Evropě se může zpomalit trošku ten pád, protože všechno to LGBT a všechny ty nesmysly, všechny ty zvěrstva, která likvidují rodinu a národní státy, to všechno musí být striktně odmítnuto. Vidíme, že i současná vláda, která má nějaké motoristy, nebo co to vlastně je začeko, co ti lidé se chtějí dokázat ve svém středu, prostě boje proti Green Dealu neudělali zatím vůbec nic, je prostě potřeba tlačit, nic jiného nám nezbývá. To znamená, že to národní hnutí, o kterém mluví Štefan Harabin, to je prostě klíčová věc, ono k tomu dojde, protože nebude za chvíli opravdu co jíst, ty národy se propadnou na úplné dno. A problém je v tom, že nám byly odcizeny státy. Ano, stát je ten instrument, který má realizovat nějakou národní politiku, proto se musíme opřít o národ. Musíme znovu začít národ utvrzovat v tom, že je důležité, aby tady zůstal, aby nestratil svůj jazyk, aby nebyl zcela zničen právě v těch proudech, které byly rozpoutány. Tady dlouhodobě se připravoval ten Drangnach Osten z Německa. To, co se stalo teď v Brně, ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který tak nádherně koreluje a člověk se musí říct, že mu to nepřipadá nekoordinované s tím maďarským postojem vůči Benešovým dekretům. Tady je vidět, že už tady vzniká jasné spojenectví, že tu vzniká spojenectví, které má v podstatě z nás, minimálně z České republiky, učinit zpátky prostě jakousi kolonii Německé spolkové republiky. Výroků na toto téma je tady celá řada a ti lidé jsou velmi dobře placeni, typu Daniela Hermana a dalších, kteří říkali, ano, bylo by dobré, kdybychom byli jednou ze spolkových republik Německa, a samozřejmě Slovensko by čekalo potom pohlcení Uhry. Je otázka, jak by ty Uhry byly organizovány, ale samozřejmě zase jenom ze západu, zase by se ani těm Maďarům by se nedovolilo, aby se dělali, co budou chtít. Takže je potřeba se schopit a pokusit se dělat středoevropskou politiku. Co se týká České republiky, tak by měla daleko více zintenzivnit vztahy se Slovenskem. Se Slovenskem to by mělo být opravdu, já vím, že to bude znít po staru, skutečně nerozborné přátelství, které se nedá rozsekat jako těmi všemi hoštaplery, kteří jsou velmi dobře živěni v pražské a třeba i bratislavské kavárně. Je potřeba se tomu prostě vzepřít a bratrské národy nejbližší si ve střední Evropě by měly opravdu vytvořit velmi pevný tandem, jestli nebudeme na toto tlačit i u těch současných vlád, protože nevidíme tu intenzitu, kterou je nutné prostě dnes jak si uchopit. Je třeba vyjednávat s těmi okolními státy. Vidíme, že Poláci v mnoha věcech si dnes uvědomují, že nebudou spolupracovat s banderovci, že přece jenom ty resentimenty tam jsou velmi, velmi silné. Ty poslední kroky polské vlády, nebo respektive polského prezidenta vůči Vladimíru Zelenskému, já prostě nevím, proč by měl být Volodymyr, když vždycky jeho původní jazyk je ruština, mizerně mluví ukrajinsky. Takže tyhle ty kroky by měly být také zohledněny někdy i u nás třeba, a to znamená začít v některých naprosto podstatných věcech držet basu. Tady myslím, že ta šance je, protože Západ je křehčí, než si myslíme, protože je daleko zkaženější, než si myslíme. A to neustále ovívání jaksi toho Západu, ta hrubá, hloupá rétorika, že patříme kam si na Západ, my patříme do střední Evropy, láskavě, ať se ti ty dámy a pánové, ať se podívají na mapu, My jsme ve střední Evropě a vždycky tady byla docela zajímavá středoevropská politika, historicky mimořádně zajímavá a měla svoji kulturu. My jsme tady nevedli odpadní vody jako v Chicagu na stožárech. My jsme měli vždycky zakopány, my jsme měli svoji kulturu, svoji estetiku, svoji etiku. Mně se moc líbilo, když jsem na tom fóru, na kterém jsem byl, nakonec tam vyslechl jednu mimořádně zajímavou přednášku jednoho stoupence Alexandra Zinovjeva. To byl ten člověk, který obnovoval filozofii po 45. v Sovětském svazu, jako, že prostě musíme už jasně říct i v oblasti estetiky, že něco je ošklivé a je to ošklivé. Musíme i takové věci jasně formulovat. Prostě nebudeme si tady přece nalhávat, že to, co tady vytváří naše kulturní scéna, že je něco, co nás podpoří, nemůže tady jakýsi bezbarvý, nezajímavý člověk, jako je pan Hádek, hrát tady Jana Husa nebo Karla IV. To je prostě výsměch, to je jako devalvace vlastně národní. Nesmíme dovolit, aby Česká televize a další média nás likvidovala kulturně a vysmívala se nám, protože oni jsou přece dál, oni přece už jsou s těmi Němci téměř zajedno, ještě kdyby tak je převinuli víc na hruď. Ne, prostě od Aše na východ námi anglosasové pohrdají. Tak si to laskavě uvědomte. I vy, Ukrajinci, si uvědomte, že z vás mají legraci a že vás považují jenom za kanonenfutr, že vás obětují, že vás zlikvidují, že vás nenávidí, že vás nesnášejí, že jste pro ně jenom lidé pro mizernou pracovní kvalifikaci. Ne, je potřeba se takto postavit.
1: Pane Hrabine, čeká nás Českou republiku a Slovenskou republiku společná budoucnost. Jakou vidíte časovou osu jako těch změn, které naznačujete, že nás čekají, zásadní změny?
2: Já nadvážem na kolegu Novotného, v mnohom má skutečně nespornou pravdu, o čo išlo po roku 89. Prosperitu, vysokou životnou úroveň vo východoevropském prostore, vysoké sociální jistoty, zdravotnou starostlivost, školstvo. Jsme mali na špičkovej úrovni ekonomiky, byly samostatné, išlo len a len o to ovládnout tento priestor a jednoducho oddialiť krízu, která nastupovala v západoevropském priestore. V podstatě ekonomická kríza západu a vrátane Spojených štátov amerických bola oddelená rozkladom socialistického tábora a vykradaním surovinových zdrojov a celej ekonomiky. K tomu len kozmicky som sa vrátil skrátke na pokon Hitler, keď spúšťal operáciu na východ. Ako bolo to pod nejakou symbolikou proti bolševizmu, ale v skutočnosti všetky výroky aj ďalšie smerovali k tomu, musíme zlikvidovať Slovanov, nie bolševizmus. Slovanov a rozdeliť Rusko na surovinový prívesok a vykrádať zdroje všetkých Slovanov a urobiť zo Slovanov presne aj podriadení. My jsme anglosasi, hej, my jsme nadriadená rasa a vy jste rabi, hej, vy budete nám slúžiť. A tie ich procesy na rozdeľovanie Slovanov hneď spustili samozrejme v Jugoslávii, kde dostali do konfliktu Srbov a Chorvátov. Takisto teraz sa toto deje na Ukrajine, aby sa navzájom Slovania zabíjali, aby sa znižil počet Slovanov a tým pádom, aby ľahšie ovládli tieto priestor. My môžeme vďaka našim velikánom v našej histórii, tej novodobej, pánovi Mečiarovi a Klausovi ďakovať za to, že my sme sa rozdelili mimoriadne inteligentným spôsobom, bez krvi prelievania, dokonca dostali sme naše vzťahy na oveľa vyšší úroveň, ako boli predtým. Žiaľ, oni boli zaťažené čechoslovakizmom, pretože vieme, že táto teória tu bola ešte aj pred druhou svetovou vojnou a potom aj po druhej svetovej vojne. Ale toto už sú veci, ktoré sú za nami, a aj Slováci, aj Česi zistujú, že vzájomná väzba týchto dvoch bratských národov je tak silná, že jednoducho tu je potreba absolútneho zbližovania týchto dvoch národov, aby sme zachránili našu existenciu, či už národov, a takisto aj štátov. V akej forme spolupráce v štátoprávnej rovine, to je jedno. Ale tu treba spomenúť to, že práve teória a taktika anglosasov bola rozdeliť slovanské národy a dostať ich do Európskej únie z pozície trpazličích členov, ktorých my môžeme ovládať a ktorým môžeme diktovať všetko. Nenormálne ekonomické podmienky, nejaké dotácie, potom zavádzanie sankčných mechanizmov, doslova korupčné vydieračské správanie, ktoré oni premietajú na úroveň demokratických metód. Ale v skutočnosti išlo a ide len o vykrádanie našej ekonomickej a ľudskej podstaty. Ja si myslím, že pre budúcnosť aj Česká republika, aj Slovenská republika má potenciál dostať sa z tohto marazmu v prvej etape normalizáciou vzťahov s Ruskom. Normalizáciou bilaterálnych vzťahov s Ruskom, či už v rovine hospodárskej, myslím si, že aj kultúrnej, ale aj vojenskej spolupráce. Takisto vstup Českej a Slovenskej republiky. Ja som za Slovenskú republiku viackrát avizoval, že by som dal okamžite prihlášku do BRICSu, pretože BRICS je spoločenstvo, ktoré je založené na rovnoprávnosti všetkých subjektov, tam pritom ich bez ohľadu na spoločensko-ekonomický systém alebo politickú režimovú formáciu. No a nesporné je, že v budúcnosti, vzhľadom na tie aktivity, ktoré sú v tomto priestore mimoriadne silné, my budeme musieť po normalizácii a stabilizácii vzťahov s Ruskou federáciou vstúpiť aj do obranných zväzkov, obranej zmluvy. Ja som napríklad v kampani viackrát hovoril, že ako prvé, čo by bolo, by som išiel na návštevu do Moskvy a inicioval by som uzavretie obranej zmluvy s Ruskou federáciou. Ešte ma tam napadali, že ako, my sme člen NATO. Hovorím, no aj USA je členom NATO, uzavrelo obranú zmluvu s nečlenom NATO, s Kosovom. To už teraz hovorím len nad rámec, ale z hľadiska perspektívneho, aby sme mali garantované hranice, vám musí garantovať takému malému štátu, či už v pozícii neutrálnych subjektov, alebo aj bez neutrality vyššia mocnosť, silnejšia mocnosť, a že Rusko sa dostáva do super globálnej pozície, to je už dnes asi každému jasné, aj z hľadiska výsledkov vojenských operácií, špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, kto rú. Výslednicu samozrejme západná štát zamlčiava a pomary vyzerá to tak, ako Goebbels v apríli 45 kričal na filmových festivaloch, vyhrávame, a nakoniec 9. maja Rusi vyvesili na Reichstagu zástavu. Čiže toto je budúcnosť, myslím si, že z pohľadu Ruskej federácie bude takisto záujem normalizovať vzťahy aj so Slovenskou, aj v Českou republikou, alebo s obidvomi štátmi v akejkoľvek štátoprávnej pozícii, pretože idú do histórie, veď vieme, ako ruský car podporoval rakúskeho cisára, pokiaľ išiel o revolúciu 1848, a potom rakúsky cisár v Krymskej vojne podrazil hneď Rusko. Čiže aj Ruská federácia do budúcnosti bude mať záujem, aby v tomto stredoeurópskom priestore existoval a rozvíjal sa štátoprávny subjekt slovanský, čiže aj Česko, aj Slovensko už v štátoprávnej rovine, aká bude prijatelná pre obidva subjekty.
1: Na závěr pohled do budoucnosti, kdybychom si představili Českou republiku a Slovenskou republiku za 10 let, tak jak byste to viděli?
0: No, realisticky si myslím, že ta šance tady je prostě v souvislosti ovšem s tím, jak se pohnou geopolitické kry. Tak to je, ono to obyvatelstvo tak odhodlané zase není, to zase si nenamlouvejme. Takže bude asi záležet na tom, a bohužel, vždycky to tak je, že bude v tom i dosti oportunismu a tak dále, pokud se prostě věci pohnou tak, že bude to ta nová příležitost komunikovat lépe s východem, budu velmi šťasten, a pak si myslím, že se i ti lidé objeví, kteří budou moci takto komunikovat. Nicméně doufám, že to nebudou ti samí, kteří už třeba po čtvrté v životě převlíknou kabát. To by byl velmi rád, aby se nedělo, tedy protože už toho mám dost. Co se týká takové té strukturální budoucí nějaké představy, tak já opravdu trvám na tom, že musí mít nějakou svou identitu střední Evropa. To znamená střední Evropa, která byla různě historicky vykládána, Němci se považovali za střední Evropu a tak dále. Já si myslím, že tentokrát je třeba nutné považovat za střední Evropu to, co v té střední Evropě opravdu existuje. Reálně to jsou Slované, jako to jsou tady samozřejmě Maďaři, doufejme, že věčně tam nebudou ti lidé, kteří se seskupili kolem toho současného premiéra. Myslím si, že to je určitá šance, včetně třeba i toho Rakouska a tak dále, ale bavit se o tom, že budeme svébytné seskupení států, které bude potom schopno třeba vytvářet i tady nárazníkový nějaký prostor mezi tím zmarem, ke kterému dojde v západní Evropě. Samozřejmě jako vztahy s východem a s Ruskem jsou naprosto nezbytné a je to ale přání. Jako já bych velmi rád byl, abychom vstoupili do mezi státy BRICS, abychom dělali to, co jsme měli dělat už dávno. My jsme mohli mít například celou tu slavnou hedvábnou stezku dotaženou až sem. My jsme tady mohli mít široko rozchodnou kolejnici. Všechno bylo zamítnuto, protože by nás to ekonomicky zvýhodnilo. V Praze mohla být široko rozchodná kolejnice. Naši politici všechno zamázli, protože jsou normálně skorumpovaní, vydíratelní, jak říkal pan Harabin. Celá řada z nich je vydíratelná proto, já to budu ilustrovat tou jednou větou, jak kdysi náš bývalý velvyslanec v Německu se v Berlíně za přítomnosti celého velení německého, včetně paní Merkel, zeptal, co byste tomu řekli, kdybychom vypověděli smlouvu z roku 73. To je ta smlouva, kde tehdy Československo garantovalo, že jako nebude nic požadovat žádné reparace, protože sudetští, protože zabralo teritoria sudetských Němců a majetky, a co kdybychom vypověděli a požadovali reparace. A bylo mu odpovězeno, vy nic rušit nebudete, protože my víme, jak jste privatizovali. Myslím, že ta věta je za 100 zlatých. Jo? Jako prostě myslím, že to tím je řečeno všechno. Proč jsou tady lidé vydíratelní a proč dnes se velmi obtížně s nimi jedná. Padlo tady jméno Strnad, oslněvé jméno zbrojního průmyslu, vzhledem k tomu, co člověk ví o něm, jakým způsobem se domohl majetku a jakým způsobem také se chová v tom zbrojním průmyslu, tak si představme třeba to, že platí milion chvilek a že si z vedlejšího domu na Kavčích horách se na recepci dívá na to, jak otroci dole demonstrují za nezávislost České televize a přejí ty velké úžasné poplatky obyvatelstva. Tak to jenom jak si ilustruje tu situaci, ilustruje to, na čem ten stát stojí, že? Protože na Strnadově stojí celá ta kamarela, která sedí na hradě a která drží nad vodou soudruha Pávka. No tak jenom to byl taková jenom drobná zmínka k tomu, jak ta těžká cesta je, protože dnes zjišťuji, že kdo něco v politice se snaží znamenat, tak začíná být závislý na zbrojení. Ta taktika je poměrně průzračná, to znamená, my chceme válku, my, Evropa, my tady otroci, v podstatě oligarchie finanční, americké zejména, a my prostě vás všechny budeme motivovat tak, že budete mít zájem na tom zabíjení. Takže to je teď současná situace. Já doufám, že to pomine právě proto, že se posune ta geopolitická situace tak, že v podstatě prohraje to na té východní frontě, prohraje zlo. A to zlo je jasné, kde dnes je.
1: Pane Harabine, naše budoucnost za 10 let, čeho byste měl tak největší obavy nebo naději, naopak, co nás za těch 10 let může čekat?
2: Já si myslím, že nemůžeme izolovaně hovorit o vývoji na Slovensku a v Česku bez zobratia do úvahy všetkých udalostí, které se dají predpokladať v najbližšej budoucnosti aj po vyriešení alebo

0: vstup Ukrajiny do štátoprávneho zväzku s Ruskou federáciou, tak ako je teraz v zostave Bielorusko. No a Slovensko tým pádom bude mať bezprostredné hranice s Ruskou federáciou. To je, myslím si, že vývoj, ktorý môže mať z hľadiska terminového nejaký možno horizont 3-4 rokov. Samozrejme, že pokiaľ ide o Slovensko a Česko, vzhľadom na našu veľkosť, či už čo do počtu obyvateľstva, čo do sily ekonomiky, čo do zdrojovej základne, sme malými štátmi a preto každý spoločný postup obidvoch štátov alebo mimoriadne úzka spolupráca vo všetkých sférach len umocní silu vo vzťahu k tým susediacím sílám susedných štátov, ktorí majú záujem na ovládaní alebo pohltení či už Slovenska, Česka alebo slovenského a českého národa. Čiže je jasné, že sme odsúdení na mimoriadne úzkú spoluprácu vo všetkých sférach a vývoj prinesie potom tú formu a podobu spolupráce, ktorá je z hľadiska štátoprávneho najprospešnejšia. Samozrejme, z hľadiska zahranično-politického myslím si, že dojde aj k úzkým zväzkom aj v tej rovine ekonomickej, politickej, vojenskej aj s Ruskou federáciou, prípadne so Srbskom, ktoré asi sa takisto dostane do pozície mimoriadne úzkej spolupráce s minimálne s Čiernou horou, keď nie aj s srbskou časťou Bosny a Hercegoviny a prípadne Macedónska, pretože ide o už tradične historicky spoločné slovanské väzby, ktoré boli aj históriou vždy pozitívne hodnotené a mali aj pozitívne výsledky.
1: Na závěr bych vás chtěl poprosit, Modrého jelena sledují různé generace a možná nás sledují i mladí lidé, kteří budou jednou nést plnou odpovědnost za budoucnost České a Slovenské republiky. Co byste jim chtěli předat, vzkázat nebo poradit, aby ty naše země třeba za 30 let nebo více byly lepším místem k životu? Pane Harabine.
0: No, jednoducho, aby sa riadili zdravým rozumom, aby selektovali informácie, aby sa nenechali klamať mainstreamovou propagandou, aby nepodľahli ani žiadnym rusofobným, ani slovakofobným, alebo slovanofobným tendenciám, či už v Česku, či na Slovensku, a aby si uvedomili, že český a slovenský národ sú slovanské národy sebe najbližšie.
1: Pane Novotný, co vy jste poradil? Já
2: souhlasit, ale samozřejmě dodám k tomu ještě, že je naprosto klíčová a důležitá rodina, to je ta utrpěla snad největší zásah, jak si po tom období těch uplynulých nejenom, teda samozřejmě 35 let, je to dlouhodobý proces, to 20. století je rozbíjející, protože to je ta poslední obrana každého člověka, mladého člověka, dítěte, je to ta největší psychologická vlastně obrana před světem, takže rodina je velmi důležitá, příbuzní držet při sobě a samozřejmě s tím souvisí, s tím rodem souvisí to slovanství, to, co říkal pan Štefan Harabin, prostě slovanství je důležité jaksi vědomě prožívat, protože nikdo na nikoho nikde nečeká. Ten pocit, že když se dokoktám anglicky někde jaksi na pláži v Itálii, že tím pádem mi patří celý svět, to je tak všechno směšné. Jo, že vlastně to, že je mi otevřený celý svět,

0: není. Prostě není to tak, ten svět je do značné míry nepřátelský. A jestli někde je možno vybudovat si nějaké zázemí, tak je to doma. V Čechách, na Slovensku, na Moravě, na souvisejících jaksi zemích, kde si dokonce lépe vyhovíme, protože se lépe chápeme. I právě třeba i v tom Polsku, kde se vám nemusí třeba spousta věcí líbit, ale jsou to naši, jsou to všechno lidé naši. A jak říkám, je tady nějaká bariéra, kterou je třeba pořád překonávat směrem na západ, ale my nejsme západ, my jsme střední Evropa.
1: Děkuji vám, pánové, oběma za otevřený rozhovor. Děkuji moc, že jste mi věnovali svůj čas. Mějte se hezky, ať se vám daří.
0: Velmi velkou ctí.
2: Uvidenia, všetko dobré vám želám a širokou posluchačku základní. Protože je potřebné, aby teda objektivné informace se šířily aj na slovenskom, aj v českom priestore.
1: Děkuji, děkuji moc. Dámy a pánové, naším hostem byl pan Stanislav Novotný a Štefan Harabin. Mějte se moc hezky a těším se příště.

0: Už, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak chraptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady děje, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám, tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem, a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak, koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé půjde. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevidím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válku, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News.gr, tak on ten strejda Google System moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože prý, že ruský prezident vytáhl žolika a byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jedeného podvodního dronu M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z Hoterí a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom si asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla, navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě. Samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer. Vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
0: No, to je právě ono, že...
1: To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se zpamatovat, že nebude jako prostě jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku z Ruské federace.
1: Zprávu, ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je debata o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká,